o Minnesängeru Tannhäuserovi a o legendárním souboji pěvců, k němuž mělo podle starších legend dojít někdy po roce 1200 na hradě Wartburg. Tannhäuser hledá smyslnou rozkoš a nachází ji s bohyní Venuší. Ale když pak v pěvecké soutěži zpívá o této nespoutané vášni, vypukne skandál. A on musí vykonat pouť do Říma a činit pokání. Poslouchejme scénu ze třetího dějství Wagnerova Tannhäusera v podání Jonase Kaufmana a Markuse Brücka. Donald Ranikles s nimi řídí orchestr německé opery v Berlíně.

Vážení a milí, na stanici D-dur jsme teď společně nahlédli do opery Tannhäuser Richarda Wagnera ve velké scéně z třetího dějství, scéně Tannhäusera a Wolframa, které zpívali Jonas Kaufmann a Markus Brick. Orchestr Deutsche Oper v Berlíně řídil Donald Ranikles. Ve stejném roce jako Tannhäuser, tedy 1845, vznikla v Čechách historická opera Švédové v Praze. Napsal ji Jan Nepomuk Škroup, bratr známějšího Františka Škroupa, a to v době svého působení na místě druhého kapelníka Stavovského divadla. Jednalo se vedle oper bratra Františka o jednu z prvních oper komponovaných na české libreto. Předehru k opeře Švédové v Praze nám teď na snímku z roku 1969 zahraje Symfonický orchestr Československého rozhlasu s Josefem Hrnčířem.

Švédové v Praze. To je název opery, k níž jsme teď poslouchali předehru a kterou napsal Jan Nepomuk Škroup, jeden z mnoha předchůdců Bedřicha Smetany, dnes už bohužel i díky Smetanovu odkazu zapomenutý a nehraný. Poslouchali jsme nahrávku Josefa Hrnčíře a Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze. Vysíláme dnes především hudbu a připomínáme odkaz Karla Marie von Webera, který měl obrovskou slabost pro klarinet a pro jeho barvu. A velkou část svého klarinetového díla zkomponoval přímo pro jednoho svého konkrétního přítele, virtuóza Heinricha Böhrmanna, pro kterého komponovali také Mendelssohn, Meyerbeer, Danzi a další autoři té doby, tedy první čtvrtiny 19. století. Böhrmann se narodil v Postupimi, poté, co se jeho umění dostalo do povědomí berlínského dvora, tak ho Ludwig Ferdinand Pruský nechal pokračovat ve studiu v Berlíně, ale nakonec hrál ve dvorním orchestru v Mnichově. Souběžně s Böhrmannovým uměleckým zestupem procházel vývojem také klarinet, především v konstrukci klapek a z hlediska nátisku. A tento vývoj umožňoval nástroji větší a větší bytost a flexibilitu při hře. Poslouchejme Weberův druhý klarinetový koncert S-dur z roku 1811 a poslouchejme ho právě s tímto vědomím vývoje klarinetu směrem k modernímu nástroji. Uslyšíme skladbu ovšem v podání souboru historických dobových nástrojů Orchestra of the 18th Century a solistou bude Erik Höprich.

V podání Erika Höpricha a orchestru dobových nástrojů britského souboru Orchestra of the 18th Century jsme poslouchali koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur Karla Marie von Webera. Jedním z jeho významných mladších současníků byl i Frédéric Chopin. A tak teď věnujeme několik minut jeho hudbě, bude to pochopitelně hudba klavírní, a sice balada číslo 1 G-moll z roku 1835 v podání Artura Benedettiho Michelangeliho.

Na živém snímku hrál Arturo Benedetti Michelangeli Chopinovu baladu číslo 1 G-moll. Jsme teď v této chvíli u Weberových současníků. Když se v Berlíně konala premiéra jeho Čarostřelce, tak jeho dalšímu mladšímu současníkovi Felixi Mendelssohnu Bartholdymu bylo 12 let. Nemá smysl spekulovat, jestli na ní byl nebo ne, ale jisté je, že už se v té době pilně věnoval hudbě. Syn z dobře situované měšťanské rodiny, vnuk velkého židovského myslitele, byl zázračným dítětem a rodiče poskytli talentovanému chlapci zázemí i vzdělání. Rodina přijala křesťanskou víru a skladatel byl upřímně cítícím evangelíkem. Nepřekvapí proto, že v pouhých 20 objevil svým berlínským současníkům provedením Matoušových paší pozapomenutý kompoziční odkaz luterána Johanna Sebastiana Bacha. V jeho vlastní hudbě se od samých počátků mísí romantická fantazie s mozartovskou jasností a ekonomičností. Stačí si připomenout třeba Mendelssohnovu italskou symfonii, houslový koncert nebo předehru ke Snu noci svatojánské, kterou zkomponoval v 17. Méně se už asi ví, že však psal i duchovní vokální hudbu a dokonce varhanní sonáty. Jednu z nich, sonátu číslo 4 B-dur, nám teď zahraje Aleš Nosek.

To byl Aleš Nosek, který nám zahrál sonátu číslo 4 B-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Současníkem Karla Marie von Webera, jehož odkazu se dnes ve vysílání věnujeme, byl i o 11 let mladší Vídeňan Franz Schubert. Ani on se nedožil vysokého věku. Zemřel roku 1828, tedy 2 roky po Webrovi a rok po Beethovenovi. Také jeho tvorba tvoří pomyslný most mezi klasicismem a raným romantismem. Schubert napsal řadu symfonií, baletní i scénickou hudbu, ale největší pozornost právě vzbuzují jeho klavírní miniatury, komorní skladby a zvláště pak 600 mistrně koncipovaných písní. Nicméně zůstaly po něm rovněž krásné mše a další duchovní skladby. Tady je jedna z nich. Ofertorium pro 2 tenory, sbor a orchestr. Solisty jsou Adolf Dalapoca a Petr Schreier. Symfonický orchestr a sbor Bavorského rozhlasu řídí Wolfgang Zavališ.

0: temné síly nakonec ve Weberově čarostřelci nezvítězí. Teď ale rozněla hrůzostrašná scéna z druhého dějství, kdy ještě happy end není jistý. Zpívali Gundula Janovic, Theo Adam, Petr Schreier a Rundfunkchor Leipzig. Staatskapelle Dresden řídil Carlos Kleiber. Karl Maria von Weber, jemuž jsme se dnes na stanici D-dur tolik věnovali, se narodil v roce 1786 v Eutinu nedaleko Lübecku na severu Německa u dnešních dánských hranic. Pokřtěn byl jako katolík 20. listopadu. Jeho nedlouhý život byl poznamenán zdravotními problémy, ale stal se nakonec jedním z nejvlivnějších skladatelů počátku 19. století. Jeho nevšední talent jako skladatele, pianisty a dirigenta možná v něčem připomíná Mozarta. Jehož manželka Konstance byla mimochodem Weberovou sestřenicí. Karl Maria studoval v Salzburku u Michala Haydna, potom ve Vídni, působil v tehdy německé Vratislavi, 3 roky vedl operní soubor v pražském Stavovském divadle, ale pak se usadil na posledních 10 let života v Drážďanech. Premiéra jeho opery Čarostřelec v Berlíně roku 1821 byla skutečnou transformační událostí v hudebních dějinách. Pomohla nastolit nový vjem, estetiku romantismu. V dalších zbývajících 5 letech života se Weberovi už nepodařilo dosáhnout srovnatelného úspěchu jako s Čarostřelcem. Ale předehry k jeho operám Euryanthe a Oberon se staly repertoárovými kusy, podobně jako jeho koncertantní skladby, zejména ty s klarinetem, anebo třeba Vyzvání k tanci. Způsobem orchestrace a přesvědčivým vyjádřením nálad se Karl Maria von Weber nakonec stal vzorem pro skladatele od Meyerbeera po Wagnera, Lista, Berlioce a třeba i Glinku. Skladby autora, jehož život se uzavřel v nedožitých 40 letech 5. června 1826 v Londýně, i hudbu jeho současníků pro vás dnes vybíral Petr Weber, který přeje příjemný další poslech našeho vysílání.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Slovo rubáto zní jako pojem z oblasti dřevozpracovatelského průmyslu, ale vzhledem k tomu, že naše země neoplývá dostatečným množstvím hudebně vzdělaných dřevorubců, užívají pojmu rubáto zatím jen hudebníci. Tento interpretační pokyn hráče vybízí, aby tak říkajíc nehrál jako podle metronomu, ale aby průběžně, tak jak mu velí cit, proměňoval tempo. Stoupající melodii zpočátku trochu popožene, když se blíží vrchol, začne brzdit, takže si ho můžeme pořádně vychutnat, pak se zase rozběhne a zvolní až před koncem fráze. Vychutnejme si tuto techniku na skercu b-mol Friderika Chopina. Je to v podstatě valčík a ten by samozřejmě měl mít tempo pravidelné, jinak by se na něj nemohlo tancovat. Ale v Chopinově podání je to neustálá hra s hudebním pohybem. Rytmus je zřetelně tříčtvrteční, ale každá doba je jinak dlouhá. Spíše než o skutečný valčík, tu jde jakoby o zvlněný obraz valčíku zrcadlícího se na vodní hladině.

Napsat do not pokyn rubato je od skladatele dost velká odvaha. Velká část odpovědnosti za účinek díla se tím přenáší na interpreta. Záleží totiž jen na jeho vkusu, pro jak velké tempové vlny se rozhodne. Jeden a týž kousek hudby vyzní úplně jinak, zahrajeme-li ho metronomicky přesně, suše, neosobně,

Ano, necitlivým rubátem může interpret skladbu poškodit. Pustím vám teď ukázky dvou různých pojetí mé milované italské symfonie Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Jak známo, tento romantik byl velkým obdivovatelem Bachova umění a v jeho hudbě je to znát. Druhá věta italské symfonie je postavena na mechanicky přesném rytmu kráčejícího basu. Potom však přijde kontrastní lyrická myšlenka, při níž se rytmický pohyb na chvíli zastaví, aby se po chvíli s o to větším účinkem zase vrátil. Není tu ale nejmenší důvod jakkoliv hýbat s tempem a dirigent Gaetano Delogu s Českou filharmonií to přesně pochopili.

Mendelssohnova italská se hraje tak často, že provokuje dirigenty k tomu, aby s ní podnikali různé vymyšlenosti. Rogera Norringtona napadlo, že by mohl zdůraznit liričnost oné zpěvné myšlenky zvolněním tempa. Třeba se vám tento zásah bude zamlouvat, ale podle mého názoru jim dirigent pokazil poentu této věty, která spočívá právě v bachovsky mechanickém pohybu. Rubato je tu cizorodý prvek.

Rubato tedy spočívá v mírném zrychlování a zpomalování tempa. Jde obvykle o změny velmi jemné a řekl bych symetrické. Zvolnění bývá vždy vyrovnáno následným zrychlením a naopak. V hudbě ale často dochází k mnohem razantnějším proměnám tempa a u nich bychom se teď mohli zastavit. Postupnému zrychlování se odborně říká accelerando. Předvede nám ho učitel matematiky v Ravelově opeře Dítě a kouzla, který ve stále rychlejším tempu vyjmenovává měrné a váhové jednotky.

Pačelerando je poměrně vzácný jev i ve vážné hudbě, natož pak v jazzu. O to unikátnější bude následující ukázka z tvorby českého jazzisty Milana Svobody. Jeho skladba pro big band, nazvaná Švestkový kompot, vrcholí virtuózním accelerandem, které ovšem není plynulé, nýbrž vystupuje k tempovému vrcholu jakoby po schodech.

Opakem acceleranda je ritardando, tedy postupné zpomalování. Nenajdeme lepší hudební definici ritardanda než závěr Smetanovy Vltavy.

Ritardando téměř vždy působí dojmem opadávajícího napětí, sklidňování. Říkám-li téměř vždy, je to proto, že znám jeden příklad, kdy náhlé zpomalení tempa vyvolává zcela opačnou reakci. Vlastně je to celkem logické. Sedíte-li v rychle jedoucím autě a řidič najednou dupne na brzdu, setrvačná síla vás vyhodí z křesla. A přesně to se vám stane i při poslechu první věty Stravinského koncertu pro klavír a dechové nástroje. Hudba se žene několik minut ve strojově přesném, strhujícím rytmu. A najednou, v místě, kde bychom to vůbec nečekali, Stravinský dupne na brzdu. A sotva si zvyknete na pomalejší tempo, stane se to ještě jednou. Pro jistotu vám doporučuji, abyste se před poslechem připoutali k židli bezpečnostními pásy.

Na závěr bych se od nebezpečných manévrů s tempem rád vrátil k jemnější práci. To, co mám na mysli, je tak jemná tempová nuance, že ji nelze nazvat ani rubátem. Jde o skutečně mikrosekundové odchylky od exaktního tempa. Pianista má před sebou důraz na těžké době a on si na něj počká a pak tu mikroskopickou ztrátu ihned dožene. Vynikající klavírista dokáže pomocí těchto posunů dodat hudbě rafinovanou zdrženlivost a dráždivé napětí. A tak toto povídání o jednou razantních, podruhé nepatrných, ale vždy významných tempových změnách ukončíme ukázkou ze symfonických variací Césara Franka. Je to něco mezi orchestrální skladbou a klavírním koncertem. Na klavíristu tu nečíhají extrémně virtuózní pasáže, ale očekává se cit pro různé interpretační jemnůstky. A ty pan Ivan Moravec, který na tomto snímku hraje klavírní part, dokonale ovládá. Můj dědeček razil heslo vydrž a zdrž se. Chtěl tím říci neunáhluj se a kroč své reakce. Výkon solisty ve Frankových variacích, jejichž finále si teď pustíme, mi připadá jako ideální hudební naplnění tohoto hesla.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Vybereme si teď pár tónů z díla mladého Benjamina Britna, narozeného v roce 1913. Poté, co si prošel kariérou zázračného dítěte a analýzy jeho raných děl skutečně ukazují mimořádné mistrovství, dál rozvíjel svůj hudební jazyk, s nímž založil nový směr britské opery a jeho četné kompozice, instrumentální i vokální, obohatily formy a harmonie západní hudby novými prvky, třeba vlivy kultur Japonska nebo Bali. Britten zkomponoval asi 260 děl. Je mezi nimi opera Peter Grimes i opery pro anglické operní sdružení. Psal pro solové hlasy i sbor a samozřejmě symfonická i komorní díla. Vybereme si jeho rané dílo. Britnovi bylo 20, když napsal svou Simple Symphony, v níž užil své dosud nejoblíbenější hudební motivy. Mnohé z nich složil ještě jako chlapec. Tady je druhá věta Simple Symphony ze 30. let s podtitulem Playful Pizzicato a celou v Pizzicato ji hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Friedrich Chopin, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, e-moll, opus 11, třetí věta, hraje Claudio Arrau a Londýnský filharmonický orchestr.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturne irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

0: D-dur, vaše tónina.
1: V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků. A tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavír a orchestr Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Tilman Suzato, tance pro vokálně instrumentální soubor, hraje Klemenčič Consort.

Basbaritonista Adam Plachetka teď vstupuje na operní jeviště, aby nám zaspíval árii Petra Voka z prvního dějství poslední dokončené opery Bedřicha Smetany, komicko-romantické Čertovy stěny. Mnozí ji považovali ve Smetanově tvorbě za krok zpět, někteří za výplod nemocného člověka. Naopak velkou zastánkyní díla byla třeba Charlotte Masaryková. Objevovaly se různé úpravy, poválečné inscenace se ale vrátily k původní podobě díla, tak, jak zaznělo při premiéře 2 roky před Smetanovou smrtí. Příznačné je, že i všechna česká divadla uvedla Čertovu stěnu ze Smetanových oper vždycky jako poslední. I když není inscenována tak často, některé árie zdobí leckterý koncertní pěvecký recitál. Například ta, kterou zpívá Petr Vok z Rožmberka v prvním dějství. A Adama Plachetku v ní teď doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Ondrejem Lenárdem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Stát chce změnit pravidla plánování schodků, snižování deficitu podle Schillerové začne po roce 2027. Izrael a Irán na sebe během několika hodin vzájemně zaútočili. Fotograf Nick Wood v Brně předal fotografům ceny v soutěži Report Foto Brno. A čekejte slunečno s teplotami až 28 stupňů Celsia. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskálně strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu, pokračuje Schillerová.
3: Bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22. června.
4: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
2: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na vojenské cíle v západní a střední části Íránu. Tamní média informovala o explozích v Teheránu a v několika dalších provinciích. A to jenom několik hodin poté, co Írán v odvetě za úder na Bejrút odpálila rakety na Izrael. Americký prezident Trump telefonicky varoval izraelského premiéra Netanyahua, aby ofenzivu neoplácel. Obě strany zároveň vyzval k návratu k jednáním. Íránské revoluční gardy k nedělnímu útoku uvedly, že šlo o varování a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos odhalil dva případy nákazy vinic novou agresivní formou nemoci zlaté žloutnutí. Choroba se objevila v sazenicích, které mířily na tuzemské vinice. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři nařídili je zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat, jak vysvětluje mluvčí Petra Hrabčáková.
5: Také doporučujeme nenakupovat rozmnožovací materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit nákupem jen sazenic a roubů opatřených rostlinolékařským pasem. A vinaři se také mohou bránit monitorováním přenašečů a při silném výskytu ošetřovat zejména proti přenašeči křísku révovému.
2: Na podzim chce ústav začít monitorovat vinohrady pomocí snímků z družice. V Brně o víkendu ocenili vítěze prvního ročníku fotografické soutěže Report Foto Brno 2026. Do soutěže se zapojilo 151 fotografů z Česka a Slovenska, kteří zaslali více než 2000 snímků. Porotci vybírali nejlepší reportážní fotografie v 6 soutěžních kategoriích zaměřených na aktuální události. Nejúspěšnějším autorem se stal Slovák Josef Macák, který získal 3 první místa.
6: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
7: Socher slaví 100 let.
8: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na sočer.rozhlas.cz.
6: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Příjemné pondělní ráno, nový týden je před námi a s ním taky další dávka kulturních zážitků, příběhů a inspirace. A za námi naopak zůstává víkend plný koncertů, festivalů, výstav i setkání, ale kulturní svět ten svoje tempo rozhodně nezpomaluje. Naopak otevírají se nové výstavy, začínají další přehlídky a taky si připomínáme události, které stojí za to neztratit ze zřetele. A tak se za chviličku vrátíme o půl století zpátky, a to k počátku festivalu Pri Bohemia Radio, který už 50 let mapuje proměny rozhlasové tvorby, ale i celé společnosti. A vydáme se i do Moravské Třebové, kde se zase po dvouleté rekonstrukci znovu otevřelo městské muzeum. Nabízí cestu napříč staletími, od egyptských mumií až přes japonské meče, po jedinečný pohled na podobu města v 19. století. A tak budeme moc rádi, když u toho budete dnes po ránu s námi.
1: A budete taky u poslechu zajímavého hudebního výběru Ottorino Respighi, taky Mirek Kemel za pár minut, nebo Georges Bizet a Abonera z opery Carmen, Magdalena Kožená a Berlínská filharmonie.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Berlínská filharmonie Simon Rattle a Magdalena Kožená v 6 hodin a 11 minut.
1: A ještě malé ohlédnutí za víkendem, piknikové deky, skládací židličky a k tomu tisíce lidí, kteří poslouchali Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera. Přesně takhle vypadal sobotní večer v pražských Riegerových sadech.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam koncertem pod širým nebem zahájil oslavy svého stého výročí. Program si užili milovníci klasické hudby i rodiny s dětmi.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu ve večerním programu dirigovala dvojice Robert Jindra a Petr Popelka. Petr Popelka se vlastně svým způsobem loučil se Sočerem, protože jeho cesta povede dál a Sočer už bude mít od nové sezóny, od té nové z té sezóny, nového šéfdirigenta.
0: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků si můžete poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu a podrobnosti a fotografie najdete taky na irozhlas.cz.

0: Neumayer, Konzort a Felix Koch v 6 hodin a 14 minut v pondělní ranní mozaice.
1: A je to velká událost, protože po více než dvou letech se veřejnosti znovu otevřelo muzeum v Moravské Třebové a nová stálá výstava představuje přibližně 200 let historie města.
0: Zároveň návštěvníkům přibližuje předměty, které do Moravské Třebové zasílal mecenáš Ludvík Holzmeister.
1: A mezi exponáty tak teď najdeme sbírku japonských mečů, mumii mladé ženy anebo mumifikovaná zvířata starých Egypťanů.
2: Je to úžasný, je to úplně něco jiného. Nejvíc mě zaujal egyptská, prostě vůbec mumie, ta naše RR, prostě budova muzea prokoukla.
3: Myslí si paní Marie, muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rodák z Moravské Třebové Ludvík Holzmeister. Dovnitř nechal uložit artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Hned v úvodu nové stálé expozice návštěvníky vítá obrazovka s jeho pohyblivou podobiznou.
4: Jmenuji se Ludvík Vincent Holzmeister a narodil jsem se roku 1849 zde v Moravské Třebové do vážené měšťanské rodiny. Své sbírky jsem budoval s jasným cílem – ukázat krajinům krásu a rozmanitost cizích kultur.
3: A to se podařilo, lidé se seznámí s předměty například z Číny, Japonska, Indie nebo Egypta, nově ale také v kontextu s Moravskou Třebovou, říká autor expozice Pavel Onderka.
5: Expozice je rozdělená do pěti sálů, kdy první sál vlastně návštěvníka uvede do Moravské Třebové ve 19. století a společně s Ludvíkem Holzmeisterem se v následních sálech vydává na cestu kolem světa, tak jak ji uskutečnil na počátku 20. století. Exponáty jsou v rámci nové expozice prezentovány podle nejnovějších trendů v muzeologii, včetně světové muzeologie a dostávají vlastně adekvátní prostředí tak, aby mohly vyniknout.
3: A to je patrné i u nejcennějšího exponátu mumie Herer, která je nově nasvícená, doplněná o videomateriály a zasazená do potemnělé místnosti, která má připomínat hrobku. Jednotlivé části nové expozice jsou rozdělené podle zemí, odkud pocházejí artefakty a u každé hraje jiná pro danou oblast typická hudba. Kromě mumie ženy můžou návštěvníci vidět také mumifikovaná zvířata, staré egyptské sošky, orientální nádobí nebo japonské meče. Celou budovu nechalo město uvnitř zmodernizovat a obnovit za zhruba 70 milionů korun. Hlavní záměr byl vrátit interiéry do původní podoby, říká ředitelka muzea Monika Marhounová.
6: Původní stav znamená hlavně povrchy, protože v 90. letech tady probíhala velká rekonstrukce, ale vzhledem k tomu, že budova byla silně postižená dřevomorkou, musely veškeré dřevěné prvky jít pryč. Parkety, které byly v expozicích, musely jít pryč, byly nahrazeny vlastně dlažbou, stejně tak bylo zničeno teraco původní a vznikla vlastně dlažba po celé budově.
3: Jak se muzeum po úpravách změnilo, docenuje pan Albín.
7: Řekl bych, že teďka to je o hodně jako lepší, no. I to moderní zpracování nebo těch světel a jako celkově.
3: Muzeum je otevřené denně mimo pondělí. Z Moravské Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
8: Jsme jako černé skřínky s údaji o radosti i strachu, o konverzaci s řídící věží, o síle větru i tlaku, o tom, kdy řídil autopilot. My svěřili vše osudu a jen jsme se vezli. Můj Bože, vždyť řídili jsme sami, když do pastí jsme lezli. Řekla si otevři srdce, posměj k sobě nebo odejdu. Tu noc napad první sníh a ještě teplá zem do sebe vpila. Pak jsem si zašel o patro níž, pro trochu lásky k sousedům. Díky Bohu jen trocha lásky od oběda zbyla. Je to snadné jít z kůží na trh, dokud je mladá, hebká a voní. Dokud voní po růžích. Je to snadné jít z kůží na trh, dokud je mladá, hebká a voní.
9: dokud nám trn nevjede pod kůži,

když vletěli jsme do bouřky. Nebe vzplálo jak papírovej drak. V turbulencích jsem myslel, že vypustím duši. Když ztráceli jsme tlak, bodalo mě v uších. Ty jsi mi s vážnou tváří řekla, že mi kyslíková maska sluší. Je to snadné jít z kůží na trh, dokud je mladá, hebká a voní. Dokud voní po růžích. Je to snadné jít z kůží na trh, dokud je mladá, hebká a voní. Dokud nám trn nevjede pod kůži.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Část starých tanců a árií Ottoriina Respighiho 4 minuty před 6:30.
1: A připomínáme si významnou francouzskou spisovatelku George Sandovou, protože zemřela 8. června roku 1876. Kromě svého literárního díla, kterým ovlivnila mimo jiné i Boženu Němcovou, proslula George Sandová taky neortodoxním životním stylem. Jehož součástí bylo občasné nošení mužského oblečení, anebo tehdy pobuřovala i kouřením na veřejnosti.
0: Měla také dlouhou řadu milenců, mezi kterými nechyběl ani skladatel Frédéric Chopin nebo spisovatel a básník Alfred de Musset. Je to tedy přesně 150 let od úmrtí George Sandové.

0: Když Gordon Goodwin napsal hudbu k filmu Útok vražedných rajčat, tak mu bylo něco málo přes 20 a nejspíš netušil, že se k téhle muzice ještě vrátí. A o téměř 30 let později potom proměnil filmovou recesi v jednu z nejslavnějších skladeb svého Big Fat Bandu. A z té melodie béčkového hororu se nakonec stal Grammy na Grammy nominovaný swingový hit. A ten jsme vám nabídli v 6:30. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda

Lev 14. pokračuje ve své první návštěvě Španělska. V Madridu by se měl zúčastnit neveřejného setkání s oběťmi sexuálního zneužívání duchovními. Mluvit bude taky s premiérem Pedrem Sánchezem a španělskými biskupy. Vystoupí i na společném zasedání obou komor parlamentu. Večer se zúčastní velkého shromáždění věřících na stadionu Santiago Bernabeu. A čekejte jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Startuje nový den a také celá řada nových akcí, i když jsou věci, které slaví třeba 15 let od premiéry, jako inscenace Krasavice interkontinentální s Martou Isovou a Anou Polívkovou. Vidět ji můžete dnes v pražské La Fabrice.
2: Na zámek v Třebíči můžete zajít na koncert festivalu Concentus Moravia a vystoupí trio Bohemo.
1: Malostranská beseda v Praze 1 bude zase svědkem křtu Alba Schoenau, písničkáře, textaře a skladatele Petra Linharta a zároveň knihy rozhovorů Autobus do Sudet.
2: Bruntálské muzeum to připravilo na hradě Sovinec novou výstavu Jindra ze Sovince. Připomíná životní dílo fotografa Jindřicha Štrajta.
1: Pražská galerie Ambit zahajuje výstavu amerického fotoreportéra Nika Uta. Jehož fotografie změnily pohled světa na válku ve Vietnamu.
2: A v synagoze v Praze na Palmovce najdete novou výstavu obrazů, objektů a instalací o pomíjivosti Václava Špaleho.

0: George Enescu, část světy pro klavír číslo 3 opus 18, v ranní mozaice na Vltavě 7 minut po půl sedmé.
1: Od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Pri Bohemia Rádio už 50 let odráží dobu a taky představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby.
0: Přehlídka dokumentů, reportáží i podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má opravdu mezinárodní přesah.
1: Je to tak, účastní se jí rozhlasoví tvůrci nejenom samozřejmě z České republiky, ale třeba i Švédska, Polska, Ukrajiny.
0: Historie akce se začala psát už v roce 1976, kam se teď na chvíli vrátíme.
2: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
3: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
2: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Pri Bohemia.
3: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
2: Pri Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
3: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
4: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
3: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
5: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
3: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Pri Bohemia Rádio stává mezinárodní festival.
6: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
3: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
6: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
3: Aby sobě dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
6: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
7: Pri Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
3: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
8: Určitě v tom má hodně prsty.
9: Našla jste něco užitečného?
10: Nic moc.
3: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Pri Bohemia Rádio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Marta Kloučková s Davidem Dorůžkou a nové album How Little We Dream z roku 2026. Necelé dvě minuty zbývají do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Pastor undergroundu, který sloužil mše pro lidi hledající, chybující, odlišné. Katolický kněz je Ladislav Herián. Protagonistovi Vltavských osudů je tento týden, nebo bude patřit celý tento týden, budou patřit všední dopoledne.
0: Dozvíte se, jak se stal za minulého režimu tajným salesiánem, o emigraci do Říma, misijní práci v Africe i návratu do rodné země po roce 89.
2: Jeho svérázná spiritualita oslovuje i takzvaně nevěřící a projevuje se to, řečeno slovy samotného Ladislava Heriána, snahou být ličtějším člověkem.
3: Měli jsme v Petřvaldě knihovnu, kde byl takový starý knihovník, kam jsem rád chodil, rád jsem čichal tu vůni těch knížek a procházel si ty žbety a s jedním spolužákem jsme závodili, kdo přečte víc knížek. Mě prostě okouzlili rychlé šípy. Já jsem toužil žít jako ty rychlé šípy a jako ty hrdinové těch Voglárových knížek, takže jsem žil modrým životem a takže jsem prostě získal nějaké svoje spolužáky, že uděláme klub takový, jaký měli rychlé šípy. Jmenovali jsme se Sršivé blesky. Na rodičích jsem vydindal, že nám věnovali ve sklepě jednu místnost jako klubovnu. To jsme si s klukama vymalovali. Na zdi jsem namaloval jsem takovou hlavu indiána a pak takovou loď. Tak tam jsme se scházeli. Chodili jsme do přírody. Já jsem chodil pozorovat ptáky a zvířata. Dělal jsem si zápisky, protože vedle těch rychlých šípů tak mě hodně bavily knihy o přírodě. Paralelně s tím byl Vinnetou. Mě přitahoval Vinnetou. Taková ta jeho ušlechtilost, touha po spravedlnosti, po dobru, to mi prostě imponovalo.
0: O svém dětství ve stylu rychlých šípů a Vinnetou mluvil katolický kněz a filozof Ladislav Herián.
2: A jeho osudy si u nás nenechte na Vltavě ujít celý tento týden a poslouchejte vždycky půl hodiny před polednem.

0: Diamanda Galás, bohyně pomsty a nejtemnější autorská zpěvačka.
1: Už od 80. let připomíná, že se má zpívat Requiem za oběti AIDS, že žijeme ve světě genocid, nevyslovených křivd, nepojmenovaných zločinů a záměny dobra se zlem.
0: Hodinový portrét Diamandy Galás v 7. nebi s Pavlem Klusákem.
1: Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Nelson Garner v části variace na Paganiniho téma Amol Johannesa Brahmse. V ranní mozaice v 6.50.
1: Před víkendem jsem dočetla knížku spisovatelky Magdaleny Placové Fáze jedné ženy, tak taky i vám doporučuji k přečtení, protože stojí za to. A teď Magdalena Placová dostane prostor v dnešní úvaze.
2: Představy se často vůbec nesetkají s realitou. Otec Thomas není kulatý postarší Američan, jak jsem si představovala, ale mladý muž s chytrýma očima a nepopiratelným šarmem, jehož svižnost je omezena párem berlí, naštěstí jen dočasně. Oslovovat jej otče má v sobě, musím přiznat, něco pikantního. A o něch 35 poutníků, jež přivezl do Francie z Detroitu a kterým mám ukázat starý Lyon s přihlédnutím k jejich, jak mi napsal otec Thomas, vroucí křesťanské víře, rovněž nejsou žádné typické americké ovečky. Jsou to Chaldejci, potomci záhadného semického kmene z jihovýchodní Babylonie. Jejich rodiny utekly do Spojených států z dnešního Iráku, kde pro křesťany už delší dobu není bezpečno. S otcem Thomasem a mezi sebou mluví aramejsky. Jedna z prvních psaných zmínek o Chaldejcích je v Bibli, v knize Habakukově. Když král Nabuchanodozor II. Dobil v roce 586 před naším letopočtem Jeruzalém a zbořil Šalamounův chrám, přišli prý Chaldejci do Judeje jako osadníci. Pro Židy pak následovalo babylonské zajetí a pro Chaldejce zas jiné věci. Často se ovšem jejich cesty protnuly, což se, jak mi objasnil otec Thomas, odráží i v chaldejské liturgii. Od římskokatolické se v mnohém liší, třeba že se Chaldejci prohlašují za katolíky a hlásí se k papežovi. Ve starověkém světě byli proslaveni svou vzdělaností, zvláště co se tajných nauk týče. Chaldejec bylo dokonce označení pro mága nebo astrologa. A teď tedy tento prastarý lid klopítal pod mým vedením v 35-stupňovém vedru památkami Lyonu, které jej z jeho historické perspektivy nemohli ohromit tak, jako ohromují běžné Američany. Vždyť i Římané jsou pro tento lid náplavkou, snad jen o něco šikovnější. Možná proto si moji Chaldejci dost stěžovali a ptali se, kdy už tam budem. Přičemž tam nebyla katedrála svatého Jana ani krypta v kostele svatého Nizie, kam jsem je také dotáhla, dokonce ani naše slavné lyonské pasáže zvané Trabule. Byl to jejich klimatizovaný autobus. Větší dojem na ně neudělal ani úctyhodný seznam místních svědců, který jsem si speciálně kvůli nim osvěžila. Přibližně do 6. století byl totiž skoro každý biskup prohlášen za svědce. Nedělali se s tím takové okolky jako dnes. Ani otec Thomas je neznal, kromě svatého Justa ze 4. století. Z toho, řekl mi, má doma dokonce relikvii, kousek srdíčka. Bylo by to vůbec možné? Archeologické vykopávky paleokřesťanských staveb jsem z prohlídky diskrétně vypustila. Poutníci se tedy dočkali svého autobusu dříve, než jsme původně plánovali. A otec Thomas se mohl s úlevou složit na sedadlo vedle svých berlí. Prý je to nerv, bolest střílí do celé nohy. Jenomže pozor, poslední zastávkou na této pouti budou Lurdy s jejich léčivými bazény. Otec Thomas mi svěřil, že skládá v panu Marii Lurdskou velkou důvěru. Nemohla jsem si odpustit škodolibou myšlenku, zda své potíže jen nepředstírá, aby pak mohl v pravou chvíli berle odhodit. Jak efektní závěr cesty by to byl. V zápětí jsem své podezření zaplašila. Bolest v jeho tváři byla skutečná. Když jsme se loučili, slíbil, že mi dá vědět, jak to v Lurdách dopadlo. Mohl by se stát zázrak. Takový malý, na velký by i šias nestačil. Navíc, jak jsem si ověřila, vůbec není snadné dostat na zázrak razítko. V Lurdách bylo od roku 1858 nahlášeno 7 000 zázračných uzdravení, ale jen 72 z nich bylo oficiálně uznáno za zázrak. Jsou na to odborníci a komise. Proces uznání zázraku trvá roky. Nejsme už v 6. století a katolická církev není holubník.
1: Zajímavý příběh. Zajímavé zamyšlení. Chaldejci v Lyonu, takový název dala své úvaze spisovatelka Magdalena Placová.
0: A na Vlnách Vltavy teď Svatopluk Košvanec, nahrávka z konce 90. let.

0: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Irán poprvé od dubna vystřelil rakety na Izrael, poté pozastavil mírová jednání. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Začíná týden invazních druhů. A čekejte slunečno s teplotami až 28 stupňů Celsia. Irán v neděli večer poprvé od uzavření příměří zahájil útoky na Izrael. Byl to přímý odvetný úder za izraelské rakety na předměstí Bejrútu v neděli ráno. Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Teherán pozastavil mírová jednání a uzavřel Hormuzský průliv.
3: Iránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Irán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 korun na 2521 korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naděja Chatová.
4: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
2: Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky, jenomže ho ministerstvo školství na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Rodiny teď řeší, jak a kde se budou děti od září učit. Dětský ombudsman postup ministerstva zatím nechce hodnotit, ale chtěl by, aby krok ještě zvážilo. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
5: Pravda je taková, že ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté, co ho vyhodnotilo, se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
2: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k městskému soudu v Praze. Nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů anebo exkurzí.
6: Například v lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
7: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
6: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
7: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
6: Veškeré akce, které jsou součástí Týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách potom kolem 20. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno, svět je plný příběhů, které čekají, až je někdo objeví, ať už na jevišti, pod zemí, anebo třeba i v učebnicích dějepisu. A tak vás zavedeme za chvilku na festival Tanec Praha za divokou ženskou energií izraelského duetu Midbar Bebot. Uslyšíte taky neuvěřitelný příběh pokladu, zakopaného před odsunem a znovu nalezeného po 20 letech. No a podíváme se i do Liberce, kde loutky hudba a umělá inteligence oživují jeden z největších sporů české historie. Týká se rukopisů. Tak příjemný poslech přejeme ze studia Českého rozhlasu Vltava.
2: Mezi 7 a 8 se připojí také Gregor Porter, zahrajeme si z tvorby Antonína Dvořáka anebo Georga Friedricha Händla. Teď Johann Sebastian Bach, Akademie für Alte Musik Berlin a první část triové sonáty pro varhany.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Isabel Faust, Rafael Alperman a Bernhard Fork v části triové sonáty Johanna Sebastiana Bacha.
1: Jak Tomáš Garrigue Masaryk zpochybnil pravost českých rukopisů, tak o tom vypráví nová inscenace Naivního divadla v Liberci.
0: Jde o loutkové i činoherní představení vycházející z dobových dokumentů a dalších pramenů od počátku 19. století až po současnost.
1: A komu je tahle inscenace určena? Je to hlavně žákům druhého stupně základních škol a potom taky studentům škol středních.
2: Pane profesore, kdybyste odprezentoval celou svoji přednášku, tak by všichni přítomní v sále buď odešli, anebo umřeli. Ale slibuju vám, že váš čas ještě přijde.
3: Je to dokumentární divadlo o téhle historické kauze bojů za pravost rukopisů.
4: Přibližuje novou inscenaci v Naivním divadle dramaturg Vít Peřina.
3: Je to trošku demitizující portrét osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, aby ho děti nevnímali jenom jako jakýsi pomník s šedivými vousy tatíčka prezidenta, protože on měl prostě život ještě dávno předtím a zasadil se jako do zásadních národních otázkách, jako právě byla tato kauza. Nejdůležitější pro nás bylo boj proti fake news, boj za ověřování skutečností, boj za pravdu.
4: Přestože název divadelní hry nese Masarykovo jméno, s touto postavou se v inscenaci setkáváme až později. Objevují se tam i další známá jména z české historie.
5: Tamhle sedí Neruda.
6: Kde? Jo, a vedle něj Vrchlický, Arbes. Tamhle ve čtvrtý galerii sedí Smetana. To snad není možný.
5: Co?
6: Tamhle sedí Masaryk i s tou jeho amerikánkou.
4: Důležitým prvkem na scéně jsou mimo jiné kostýmy. Například Adam Kubišta, představitel postavy mladého Masaryka, oblékne dlouhou černou sukni. Nosil Masaryk opravdu sukni?
3: Nenosil. On byl progresivní v tom, že chtěl podpořit svoji ženu, průkopník té emancipace, a chodil velmi, velmi často s kočárkem, což opravdu pro pány tehdejší doby nebylo jako obvyklá záležitost. Kamil Bělohlávek tuhle informaci chtěl nějakým způsobem znakově dostat do té inscenace, ale kočárek se nám tam nevešel, takže to převedl do tohoto nápadu.
4: Zmíněný Karel Bělohlávek je scénografem inscenace.
7: No, my jsme chtěli vytěžit ten prostor Naivního divadla, co tady vlastně jako umíme udělat. Že my máme tady sjížděcí stoly a vlastně i ty prostředky výtvarné se mění poměrně hodně během toho příběhu z toho 19. století, takže vlastně YouTube tehdejší doby bylo loutkové divadlo, proto ta první část se odehrává vyloženě opravdu jako marionetové divadlo, tím vyprávíme ten příběh Václava Hanky a pak se to změní právě ve vyprávění činoherně.
4: Důležitou součástí, která divákům pomůže třeba v časové orientaci, je ukazatel letopočtu i videoprojekce. Poběží na ní mimo jiné i slova zpívaných replik.
6: Přijde taková pecka pro děcka z Liberec. Wow! Všechno ohněm zžehli, stříbro zlato vzali, dobytek odehnali.
8: Ty repový části jsme dělali já s Petrem Štěpánkem, odpoledne vždycky na 2 hodinky jsme sešli se skladatelem.
4: Říká herec Jakub Miller, který se představí v roli jazykovědce Jana Gebauera.
8: Různě jsme zkoušeli různé věci, jaký rytmy dát těm textům, do kterých jsme vlastně chtěli co nejméně čahat, protože jsou ty původní vlastně rukopisné verše. A bylo to super. Celý to zkoušení bylo vlastně hrozně zábavný a krásný.
4: Inscenace je podle dramaturga Peřiny multižánrová, využívá prvky z loutkového divadla a činohry, občas dokonce připomíná operu. Moderním prvkem v kontrastu vlastně s tím historickým tématem je postava umělé inteligence. Jaký je vlastně její úkol?
3: Ta nám to měla prostě všechno zachránit ve prospěch diváků, kteří jsou většinou žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol. Představa, že se budou orientovat v téhle jako opravdu fakty a daty a jmény nabité inscenaci bez nějaké trošku naší pomoci, to by byla iluze. Zkracuje věci, které by už na ně byly dlouhé.
2: Je Linda, spisovatel, dramatik a novinář.
4: Inscenace, kterak měl Masaryk zase jednou pravdu, je poslední premiérou letošní sezóny v Naivním divadle. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: hrál s Mekyš Birkou, Ivanem Králem a v kapele Cirkus Praha.
1: Dnes je vyhledávaným producentem a autorem hudby k filmům i seriálům.
0: Honza Ponocný o svém koncertování a legendárních spoluhráčích v Art Café s Tomášem Klementem 10. června po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Manuel de Falla a tanec v úpravě pro harfu v podání Jany Pouškové v 7 hodin a 22 minut.
1: Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jenom základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic.
0: Jenom tečka na mapě. Právě odtamtud pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minula.
1: Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno. Je to nedaleko Čisté a s pomocí archeologů našla dokonce i místo, ve kterém stával její dům.
2: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
3: Rodina Heleny Baránkové, Ruzené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
2: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach. Jo? Tam tenkrát při nich museli stát všichni svatí, protože táta zavřený v lokti na hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa a teď tam šli prostě kopat. Jo?
3: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
2: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžový servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
4: Takže tady někde vykopala to vaše teta.
2: To kopali chlapy, jo.
4: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem. Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
2: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
4: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
2: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
4: Jakože jste tu doma zase, jo?
2: Já jsem tady doma.
5: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Arthur Schwarz a Alone Together. A my si vážíme toho, že jste společně s námi tady u nás na Vltavě. Teď je 7 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka, ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny. Ruské noční útoky v ukrajinském Záporoží zabily nejméně 5 lidí. Dalších 14 lidí je zraněných. Informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle něj útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letouny podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabil jednoho člena posádky. Na středních školách dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DPSI podat až 5 přihlášek na různé obory. Ve druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek prvního kola. Podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. V Brně o víkendu ocenili vítěze prvního ročníku fotografické soutěže Report Photo Brno 2026. Do soutěže se zapojilo 151 fotografů z Česka a Slovenska, kteří zaslali více než 2000 snímků. Porotci vybírali nejlepší reportážní fotografie v 6 soutěžních kategoriích zaměřených na aktuální.

0: letošní koncert do pražského Rudolfina. A co zazní? Budou to braniborské koncerty Johanna Sebastiana Bacha, Händlovo Concerto Grosso a overtýra Filipa Telemana.
1: V knihkupectví Božská lahvice v Praze si můžete připomenout z té výročí narození amerického býtníka Allena Ginsberga. Zúčastní se překladatel Josef Frauwolf, básník Jáchym Topol nebo Petr Onufer z nakladatelství Argo.
0: Pražská Vila Pele zahajuje výstavu uměleckých děl Believe Your Dreams, která prostřednictvím nadačního fondu Toník podpoří několik dětí.
1: Do Archy Plus v Praze můžete vrazit na pražskou premiéru inscenace Pan Biedermann a žháři v podání brněnského Hadivadla.
0: A koncert Silencium Ensemble pod taktovkou Tomáše Netopila se dnes odehraje v brněnském kostele svatých Janů.

0: Antonín Dvořák, část smyčcového kvartetu číslo 12 a Vihanovo kvarteto u nás na Vltavě.
1: A teď budeme trošku tančit. Mit bar berot. Tohle slovo v hebrejštině znamená cestou se ztratit. A Mit bar berot je taky název taneční inscenace izraelské dvojice Michal Herman a Anat Grigorio.
0: Taneční dílo plné nespoutané ženské energie uvede dnes i zítra večer v Plzni a v Praze Mezinárodní festival Tanec Praha.
1: S jednou z interpretek a autorek Michal Herman se na téma opouštění kontroly ambic a očekávání bavila i naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Název Mit bar berot znamená cestou se ztratit. Co pro vás osobně znamená ztratit kontrolu nad něčím nebo třeba sama nad sebou? A bylo těžké tuto myšlenku přenést i do procesu tvorby?
3: Začnu tím, že Mit bar berot jako inscenace vznikla přímo ze sebe samotné. Nebylo to tak, že bychom si do procesu přinesli nějakou konkrétní situaci. Naopak, všechno vzešlo právě z nás. Mit bar berot jsme tvořili během covidu. Neustále přicházely lockdowny a my se nemohli scházet. Museli jsme práci neustále přerušovat. Něco jsme budovali a pak přišel lockdown. Následně jsme se vrátili do studia a zjistili, že to, co jsme dosud vytvořili, už se nám nelíbí. A to se stalo několikrát. Naši přátelé, které jsme k tvorbě přizvali, nám říkali, možná právě tohle je to představení. Takže jsme začali pracovat s tím, že nejsme spokojené, že pořád znovu a znovu začínáme, že se pokaždé ztratíme, protože nedokážeme vytvořit něco, co by pro nás bylo dost dobré. A postupně se to stalo naším jazykem, tenhle nesmyslný, nevysvětlitelný způsob zastavení. Říkáme tomu náš Mit bar berot jazyk. A také Mit bar berot v hebrejštině neznamená jen ztratit se, být ztracený jen kvůli samotnému bloudění. Znamená to dovolit si být v režimu nevědění, nevědět, co se stane. A právě z toho nevědění přicházejí absurdní momenty, vtipné situace a chvíle, kdy třeba řeknu něco, co vůbec nesouvisí s tím, co děláme, a najednou se to stane součástí celku.
2: Součástí celku vaší inscenace je i žánrově velká směsice hudby Vivaldi, Lowry nebo Janet.

0: fas. V inscenaci je silně přítomná ženská energie, ale nepůsobí jako manifest nebo programové gesto. Jak jste pracovali s tématem ženskosti, abyste zůstali přirozené a autentické?
1: Nemyslím si, že jsme se snažili prezentovat naši ženskost nebo feminitu nějak záměrně výrazně. Ani feminismus jsme nikdy nevnímali jako téma nebo cíl. Dotýkáme se těchto témat jinými způsoby. Ani jedna z nás nezažila žádné traumatizující nebo diskriminační momenty, které by se k ženství nebo ženskosti mohly vztahovat, za což jsme vděčné. Taková je naše zkušenost a právě s ní jsme do procesu vstupovali. Na naši ženskost a každodenní život v bytí ženou se díváme spíš s humorem. Třeba na všechny myšlenky, které mě jako ženě neustále poletují hlavou, všechny starosti, sny, touhy i potřeby v jednom. To má za následek přeskakování z tématu do tématu nebo cyklení asociací. Najednou a nečekaně se můžeme vydat úplně jiným směrem a to se snažíme odrážet i v našem tanci. Takže se vlastně trochu smějeme sami sobě.
0: V inscenaci oscilujete mezi precizností a naprostým uvolněním. Jak hledáte rovnováhu mezi technickou kontrolou a momentem, kdy si dovolíte nebýt dokonalé?
1: To byla podle mě nejtěžší část celého představení. Opravdu jsme chtěli najít způsob, jak ztratit vlastní ambici být dokonalé a přesné. Museli jsme se naučit přijmout místa, která nejsou úplně strukturovaná, zkrátka nedržet tělo neustále pod kontrolou. Máme tam jeden moment, kdy sedíme na židli a snažíme se skutečně uvolnit. Tím také připomínáme sobě i divákům, že se nesmíme v životě zapomenout pořádně nadechnout a pak vydechnout. Působí to snadno, ale ve skutečnosti je těžké uvolnit na jevišti tancem trénované tělo. A navíc jsme obě typ lidí, kteří chtějí dělat všechno správně, podle pravidel. Všechno je pro nás důležité a chceme být ve všech svých částech tak trochu perfektní. Museli jsme to opravdu trénovat a neustále si to připomínat. A vlastně se z toho stala naše praxe. Být v přítomném okamžiku a přijmout cokoliv, co přijde. Let him.
2: Taneční inscenace Mid Barberot bude uvedena dnes v Plzni v prostorách Moving Station a zítra v Praze v divadle Ponec. Dílo do Česka převáží Mezinárodní festival Tanec Praha.
3: Ještě 2 minuty a bude 7:45. My vám za chviličku nabídneme básnění a celý tento týden pro nás vybírá texty hudebník a publicista Vladimír Merta. Myslím, že se máme na co těšit.

0: Lenka Nová a Svatojánská noc, nahrávka z roku 2013. Je minuta po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Sedět v kině tiše už je prý pasé. Tak jaká je budoucnost kin? Jak se zrodil fenomén kinohappeningu a proč tyhle komunitní události, při kterých jde o film až ve druhé řadě, vůbec potřebujeme? Tohle jsou otázky, na které se snaží na serveru Aktuálně odpovědět Martin Pleštil.
0: Píše, že kinosál byl dlouho vnímaný jako svatostánek, místo, kde sledujeme konkrétní dílo společně s desítkami lidí a zároveň máme čas jenom pro sebe a vnitřní komunikaci s plátnem.
2: Aspoň taková je bláhová cinefilní představa. Pro většinu lidí ale kino představuje především společenskou událost, která je často propojená s dalšími aktivitami, povětšinou večeří anebo předcházející procházkou, ať už jde o rande anebo takový výlet s rodinou.
0: Dnes ale podle Pleštila hledáme opravdu zážitek. Pokud dnes jdeme do kina, chceme něco více než film. Více najdete na aktuálně.cz.

0: Ensemble Zephyro ve vodní hudbě Georga Friedricha Händla. Třetí část jsme nabídli ranní mozaice v pondělí 8. června.
1: Vizitka.
2: Hostem dnes bude skvělý fotograf Pavel Baňka. Výstava Mezi tělem a duší v pražské galerii Havelka ho představuje jako autora, pro kterého je fotka formou vizuální poezie, a to na pomezí reality a její otevřené interpretace.
0: Jak se Pavel Baňka vyrovnává s dobou, která produkuje více obrazů než kdykoliv předtím, i o tom bude mluvit po 10. dopoledne.

0: Milan Svoboda a jeho miniatura v jeho autorském podání společně s Jiřím Bártou. Za 8 minut necelých bude 8 ráno.
1: Hudebník a publicista Vladimír Merta nám tento týden nabídne verše, které jsou na cestě mezi poezií a písňovým textem. No a básnění první zastavení věnuje básníku Guillaumovi de Machaut.
2: Básnění.
3: V půlce 14. století se Evropa ocitla v situaci velmi záviděníhodné z dnešního pohledu. Střídali se básnické vlivy Petrarky s francouzským Guillaumem de Machaut. Byla to doba po krvavých křižáckých válkách a ještě před vypuknutím schizmatu papežského, které vedlo potom k mnoha revolucím a ke vzniku reformované církve. Guillaume de Machaut byl sekretářem Jana Lucemburského a Jan Lucemburský je příkladem toho, kdy král ještě vedl svá vojska hrdě do boje a neskrýval se jako potupná krysa kdesi v podzemí. Guillaume de Machaut má krásná, sladká paní. Má krásná, sladká paní, nepodléhejte zdání, že moje srdce straní i jiným paním, kromě vás. Navždy a bez váhání, má paní, poslouchat chci váš hlas a býti doskonání jen s vámi, jak věrný sluha váš. Tím ukrutněji mě raní, že musím svoje přání vymáhat bez ustání, jak bídný žebrající plas, má krásná, sladká paní. Touhu po odevzdání, zlou daní zaplatit musím včas, kdy mému rozkochání se brání srdce, jež staví hráz před sladké milování. Ač toužím bez přestání být zajatcem, mé přání je dáno větrům na pospas, má krásná, sladká paní. Ten, kdo v milostném klání se zraní, zřítí se v smrti sráz, má píseň nepřehání, vždyť ani já nepoznal tu zkrás, jež moje srdce mámí. Máte-li slitování, přestaňte dávat rány a život popřejte mi zas, má krásná, sladká paní. Nepodléhejte zdání, že moje srdce straní i jiným paním, kromě vás.
1: Má krásná, sladká paní, text, který nám přednesl Vladimír Merta. My jsme slyšeli tuto báseň Guillauma de Machaut v překladu Gustava Fencla.
0: Pokud jste za námi dorazili v sobotu do Rýgrových sadů v Praze na oslavu 100 let Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tak víte, že tam byly tisíce lidí. My se za akcí, kterou si stále můžete připomenout i v záznamu na webu Českého rozhlasu, ohlédneme ještě v následující hodině.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: Teď je 8 hodin. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na jednání vlády dnes dorazí prezident Pavel. Chce jednat o zahraničních cestách. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Dnes je Světový den oceánů. A čekejte oblačno, slunečno s teplotami až 28 stupňů Celsia. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře nebo valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z ANO ale dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, jak říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
3: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
2: Prezident Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránila. Platby do zdravotnictví za státní pojištěnce by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla jenom zhruba o 3 miliardy. Letos stát pošle do systému zdravotních pojištění za děti, důchodce nebo nezaměstnané 158 miliard korun. Největší všeobecná zdravotní pojišťovna podle mluvčí Viktorie Plívové valorizaci uvítá.
4: Dojde ke stabilizaci systému, který byl rozkolísaný mimo jiné letošní úhradovou vyhláškou. Ta pojišťovny zavázala k vysokým výdajům a vedla k jejich dalšímu zadlužení. Zároveň je to ale velký závazek k hledání úspor uvnitř systému.
2: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by 24 miliard v případě schválení byl slušný příspěvek. Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili taky opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Orešnik a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné. Volodymyr Zelenský už ve čtvrtek poslal ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení ruské invaze a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Někteří žáci základních a základních uměleckých škol se učí střídavě doma online a ve škole nebo při projektech v terénu. Testování mělo trvat ještě 2 roky. Ministerstvo školství ho ale v květnu ukončilo. Zdůvodňuje to nízkým počtem zapojených škol, takže vzorek není dostatečně reprezentativní pro systémové závěry. V programu bylo 21 škol s celkem 418 žáky. Zrušení programu vadí dětem i rodičům, kteří se obrátili na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva zatím nechce hodnotit, ale říká, že by chtěl, aby krok ještě zvážilo.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
0: Počasí.
2: Čekejte jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách potom kolem 20. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké ráno, hudba, umění i historie často ukrývají příběhy, které nejsou na první pohled vidět, ale my se na ně podíváme. Zajímají nás nové svatovícké varhany, a to ještě dřív, než se jejich hlas naplno rozezní svatovíckou katedrálou. Představíme vám skladbu, která může slavnostně otevřít jejich první koncert. Potom taky nahlédneme do zákulisí Národní galerie v Praze, kde vedle vzácných obrazů najdete i středověkou černou kuchyni a nebo laboratoř odhalující tajemství starých mistrů a padělatelů. No a zastavíme se i v muzeu na Kampě, kde po letech znovu ožívá mimořádný svět Adriany Šimotové, jedné z nejvýraznějších osobností českého výtvarného umění. Teď máme 5 minut po 8. hodině, dnes je pondělí 8. června.
1: A co zahrajeme z klasiky a jazzu mezi 8. a 9. Zpívat bude Dorota Barová, potom tvorba Giuseppe Tartiniho nebo The Beatles a Blackbird. To bude ale až po 8:30. Burnemův symfonieta ve druhé části koncertu pro lesní roh a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta. Teď 8:05.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wolfgang Amadeus Mozart na vlnách Vltavy 10 minut po 8 hodině.
1: Letos si připomínáme 100 let od narození významné české výtvarnice Adriany Šimotové. Pražské muzeum Kampa k tomuto výročí připravilo velkou výstavu a nazvalo ji Milá Adrieno.
0: Z velké části je tvoří sbírka manželů Mládkových, proto v podtitulu zaznívají společně jména Adriana Šimotová a Meda Mládková.
1: A návštěvníci uvidí průřez autorčinou tvorbou od raných prací až po její pozdní období. No a naše redaktorka Zuzana Filipková už na té výstavě byla.
0: Prošla si s kurátorem Janem Skřivánkem.
2: V srpnu to bude 100 let od narození Adriany Šimotové. Současně jsme chtěli akcentovat to, že zakladatelka našeho muzea Meda Mládková byla vlastně celoživotní přítelkyní paní Adriany, také vlastně poslední větší výstava Šimotové díla, která se v Praze konala, byla zde v muzeu Kampa a bylo to už před 15 lety.
3: Říká šéf kurátor muzea Kampa Jan Skřivánek, se kterým stojíme v první místnosti výstavy. Povídáme si o ženě, jejíž díla jsou považována za jemné, křehké, intimní a velmi osobní. A také jsou. Nicméně je v nich i síla, kterou Adriana Šimotová bez pochyby měla. Žena, která mimo jiné kreslila nožem do papíru a ve svých 45 letech ovdověla. Zůstala tehdy sama na 12-letého syna a do toho tvořila.
2: Těžištěm za mě té výstavy je vlastně soubor textilních koláží z roku 75, které v Praze ještě nikdy nebyly vystaveny, které nejsou ani podchyceny vlastně v literatuře o umělčině díle, které přitom za mě jsou takovým jakoby klíčem k její tvorbě v tom smyslu, že ona vlastně na začátku 70. let opustila malbu, kdy píše o tom sama ve svých textech a v dopisech, že měla pocit, že vlastně je to až příliš snadné, že jí ten štětec, ta linka neklade odpor a možná až moc estetizované a že potřebuje něco jiného a tím něčím jiným se stal textil, do kterého začala jakoby řezat a stříhat ho a vytvářet takové figurativní koláže z vrstveného textilu.
3: Výstavou se spíše nenápadně line chronologická linka. Dvě místnosti v přízemí muzea Kampa jsou rozdělené spíše podle materiálů. V prvním prostoru uvidíte hlavně práce s papírem, raná díla, ale třeba i ta z posledních let života Šimotové, konkrétně z roku 2008.
2: Kdy Adriana Šimotová byla už upoutána na kolečkové křeslo a sama o tom vlastně vyprávěla, že si říkala, že jestli bude dál pokračovat v tvorbě, tak asi už jenom nějaké malé věci na stole nebo drobné grafiky. Ale kurátor Pavel Brunclík, který s ní od konce 90. let úzce spolupracoval a pečoval o ní, tak vlastně, že jí ponoukl, ať se nevzdává, tak vlastně společně vymysleli to, že ona byla zvyklá pracovat na podlaze, na kolenou a to z toho kolečkového křesla samozřejmě nešlo, ale vymysleli tedy řešení, že měla kolem sebe rozložené ty papíry a pak měla takovou dlouhou tyčku s měkkým textilním zakončením a to zamočila v práškovém pigmentu a pak kreslila touhletou tyčkou.
3: Popisuje Jan Skřivánek, který upozorňuje v první místnosti také na vitrínu, kde je korespondence mezi Medou Mládkovou a Adrianou Šimotovou.
2: Paní Meda vlastně poprvé do Prahy po těch více jak 20 letech v exilu přijela na jaře 67. První dopis, co my máme dochovaný společně psaný Adrianou Šimotovou a Jiřím Jónem, je vlastně z ledna 68 a už odkazuje jakoby na předchozí kontakty, takže se patrně potkali hned na tom jaře 68. A když potom paní Meda na podzim 68 dělala svou vůbec první výstavu, což byly grafiky současných pražských umělců. Konala se v Corcoran galerii ve Washington DC, tak na pozvánku na výstavu si vybrala právě grafiku paní Adriany.
4: A říkal jste, že si dlouho netykala.
2: Ano, v té korespondenci je to, že si tykat začaly až vlastně po 8 letech.
3: Druhá místnost je věnovaná už zmíněným textilním obrazům, malbám a také sériím velkoformátových děl. Je to i ikonická kolekce 4 frotáží schoulení.
2: Je to poslední velké dílo, je datováno 2009-2010. Paní Adriana potom zemřela v roce 2014. Vlastně v té lapidárnosti toho, že jsou to v podstatě vždycky jenom 4 skvrny, hlava, sepjaté ruce a vlastně kolena té jakoby schoulené postavy, tak je v tom za mě strašně moc. Ten řetězec asociací je vlastně strašně široký. Mně třeba napadá, že to může být jak vlastně postava dítě jaksi v lůně, takhle je svinuté, nebo prostě postavy skrčenců z hrobů pravěkých kultur.
3: Jan Skřivánek mě ještě vede k souboru tří děl nazvaných Schylování, vnoření a strach z roku 1984.
2: Za mě možná vlastně nejradikálnější díla Adriany Šimotové, u kterých přesně už můžeme polemizovat s tím, jestli je to ještě kresba, nebo je to mnohem víc Vinice Socha. Jsou to díla na svitcích karbonového nebo vlastně průklepového papíru, které ona vytvořila v klášteře v Hostinném, kam v 80. letech několik let po sobě vlastně jezdila v létě na pobyty a pracovala. Hostinem je papírna, takže tam mohla získat ten materiál a ona vlastně do těch rolí toho karbonového papíru vrstveného vyřezala, vytrhala postavy nad životní velikosti a pak jsou tedy instalované tak, že ty role jsou vlastně volně zavěšené podél zdi a my vidíme jakoby tuhle tu protrhávanou kresbu.
1: Nevím jak František, ale já jsem pevně rozhodnutá na tuhle výstavu do Pražského muzea Kampa zajít, protože po zhruba 15 letech je to opět jedinečná možnost vidět tvorbu jedné z nejvýznamnějších tuzemských výtvarnic Adriany Šimotové.
0: Přidám další jméno, Alison Bechdel, možná ji neznáte, ale je to světová superstar autobiografického komiksového románu. Víc o ní řekne Pavel Kořínek za pár minut.

0: Dorota Barová a album Iluzia z roku 2018, tak jak ho vybral náš dramaturg Jan Kincla.
1: A teď budeme mluvit opět o komiksech. Autobiografický komiks Rodinný ústav patří k nejuznávanějším dílům světového komiksu. Jeho autorka Alison Bechdel je považována za jednu z nejvýznamnějších osobností tohoto média. A já už tady ve studiu držím krásnou knížku, která nese název Tajemství nadlidské síly.
0: Je také od Alison Bechdel a víc nám o ní řekne komiksový historik Pavel Kořínek. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pavle, v Rodinném ústavu se Alison Bechdel věnovala dospívání, taky svému komplikovanému vztahu s otcem, rodinnému zázemí a hledání vlastní identity. V Tajemství nadlidské síly jde o to též?
2: Do určité míry ano, je to další autorčin autobiografický komiksový příběh, takže v něčem opravdu lze asi tu knihu vnímat jako určité pokračování. Na druhou stranu je to vlastně už třetí kniha v té její autobiografické lince, protože mezi Rodinným ústavem a Tajemstvím nadlidské síly byla ještě jedna kniha, která byla věnovaná zejména autorčinu vztahu s matkou. Takže pokud bychom řekli, že Rodinný ústav byl hlavně o vztahu s otcem, ta druhá kniha o vztahu s matkou, tak tentokrát Alison Bechdel, byť samozřejmě matka i otec se v knize vyskytují, stejně jako další autorčiny blízcí, tak tentokrát je ta kniha opravdu hlavně o ní a je zacílena na takový zajímavý sebezpit co do autorčiny posedlosti, sebezdokonalením a nějakými fyzickými technikami cvičení a zlepšování sebe sama.
0: No a je lepší si tu četbu předpřipravit tím Rodinným ústavem, tou předchozí, nebo funguje Tajemství nadlidské síly i samostatně?
2: Určitě funguje samostatně, jakkoliv myslím, že to, že Rodinný ústav je zejména v tom domovském anglofonním prostředí vnímán jako opravdu novodobá klasika, kterou všichni komiksoví čtenáři znají, je z té knihy trochu znát. Myslím si, že není potřeba Rodinný ústav znát ze zhora dolů a ze předu dozadu 10krát, ale zároveň to při čtení té nové knihy nějaký další plán nebo nějaké další jednodušší čtení otevírá. Člověk jednoduše není tak překvapen některými zjištěními, protože má třeba informaci o tom, že autorčin otec spáchá sebevraždu, nebo má informaci o tom, že autorčin otec nedlouho protím projde takovým přiznaným, nepřiznaným coming outem, že ty spletitosti té rodinné historie, pokud je už má čtenář načtené z Rodinného ústavu, ho možná nebudou tolik odtahovat od té hlavní výkladové linky v Tajemství nadlidské síly.
1: A ona se tady, Alison, na té titulní stránce v tom českém vydání nakreslila společně s běžkami a když knížkou listuju, tak vidím, že ta knížka má ústřední téma a tím jsou různé fitness, sportovní trendy, způsoby sebe zdokonalování. Jak o nich autorka vypráví? Jaký k něm zaujímá postoj?
2: Myslím, že jedna ze nejzajímavějších věcí na té knize je to, jak kombinuje věci, které mohou se na první pohled zdát trošku různé a neslučitelné, totiž všechny ty fitness trendy a právě nejrůznější metody sebezdokonalování s takovým velmi intelektuálským přístupem založeným na opravdu poctivé práci s materiály a poctivé analýze. Ten komiksový román je vyprávěním o tom vlastním potýkání se s nedokonalostmi těla a s nějakým toužením po sebezlepšení, ale zároveň se nám to vypráví skrze příběhy Margaret Fullerové, Jacka Kerouaka nebo Samuela Coleridge. Dostáváme se tam do literárních hlubin 19. století a vedle toho pozorujeme vlastně ten autorčin příběh jejího vyrůstání a nějakého seznamování se s těmi nejrůznějšími sporty a sebezdokonalovacími technikami. V tomhle je ten komiksový memoár nebo komiksová autobiografie vlastně velmi literácký, ale zároveň velmi čtivý.
0: A jak kniha funguje jako komiks? Co tomu vyprávění přináší spojení obrazu a textu?
2: Já myslím, že velmi dobře. Pro Alison Bechdel je to vlastně první velká kniha, ve které se pouští do plnobarevného zpracování. Všechny ty předchozí komiksy byly černobílé nebo pracovaly jenom s nějakou doplňkovou barvou. Tady se právě v té kombinaci barvy, velmi zručné linky, poměrně velkého množství textu, ale potom třeba také předělových dvou stran nahozených takovými tušovými malbami, daří budovat opravdu zajímavý vhled do toho autorčina vnitřního světa a zároveň vlastně velmi přesvědčivě přeskakovat třeba mezi těmi jednotlivými liniemi vyprávění, přeskakovat mezi tím historickým výkladem a autorčinou současností a přitom udržet čtenářovu pozornost. Takže v tomhle je, myslím, ta komiksová forma pro autobiografii nebo memoár vůbec velmi, velmi dobrým médiem.
1: Komiksový memoár Tajemství nadlidské síly je upřímný, zábavný a tak trochu o Alison Bechdel, ale vlastně svým způsobem tak trochu o nás všech. Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd nám knížku přinesl do studia. Děkujeme za to.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Giuseppe Tartini, část koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo, Chusan Siranossian a Venice Baroque Orchestra.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A máme tu pondělí 8. června a snad za sebou máte krásný víkend. My dva s Františkem rozhodně krásný a opravdu mimořádný sobotní večer, kdy jsme se s mnohými z vás setkali v Praze v Riegerových sadech a to bylo na jedné velké akci. Piknikové deky, skládací židličky, tisíce lidí, kteří společně s námi poslouchali Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera.
0: Tak to vypadalo právě v Riegerových sadech na oslavě Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: Symfonický orchestr tam počirí nebem zahájil oslavy z tého výročí svého vzniku.
0: Program si tak užili milovníci klasické hudby i rodiny s dětmi.
3: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
4: A vy jste vzali syna sebou?
3: Jasně, on to taky má rád.
4: Jak se ti to líbilo?
5: Moc.
4: Vy jste měli i sebou piknikovou deku, jsem viděla, že jste balili.
3: Jo, jako je to úžasný, že to je venku, je to úplně naší atmosféra, než když to je někde v sále, že?
6: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v

0: úžasná jakoby skladba lidí, který by se nikdy prostě nesešli v koncertní síni. A strašně se mi líbilo, jak tady bylo těch dětí malých spousta, to bylo fakt paráda. Krásný. A jsme z Roudnice, chci říct, takže jsme jeli až z Roudnice.
1: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
2: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf dirigenta. Je to úžasný v tom, že jsme tady, já nevím, vzdušnou čarou 300 metrů od Vinohradské 12, kde sídlí celý Český rozhlas, teda pražský, a tam je studio číslo 1, kde orchestr zkouší, takže vlastně jsme opravdu kousíče, co by kamenem dohodil od domova takzvaného. Je tady, kde lidi sedějí na stráni, tak je tady naprosto ojedinělý, jako neokoukaný výhled na Hradčany a na Prahu, takže v tomhle je to tady speciálně.
1: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků z Riegerových sadů si můžou lidé poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Milý Balakirev a polka pro klavír v ranní mozaice na Vltavě v pondělí 8. června.
1: My jsme pro vás připravili speciální sérii o budovách Národní galerie Praha a tak si ty paláce, ve kterých Národní galerie v Praze sídlí, všechny postupně projdeme. No a začínáme unikátní budovou kláštera svaté Anežky České. Je v Praze na Františku a právě tu spravuje Národní galerie Praha už od 60. let.
0: Najdete tam třeba stálou expozici středověké umění v Čechách a střední Evropě. 1200 až 1550, ale taky vědecké pracoviště, chemickou laboratoř, kde se odebírají vzorky uměleckých děl.
1: A tak se teď společně do kláštera svaté Anežky České vypravíme společně s naší reportérkou Zuzanou Filipkovou.
2: My jsme teďka v té dolní části kláštera svaté Anežky. Tady může veřejnost chodit i bez vstupenky.
3: Ano, tady je prohlídkový okruh zdarma. Normálně v sezóně, když je správný počasí, tak nejenom vlastně do architektury kláštera, ale i do zahrad, které jsou jako obrovský. A celý ten příběh vlastně toho prohlídkového okruhu je klášter a svatá Anežka, protože Anežka tady od 30. let do 80. let 13. století strávila vlastně celou dobu jako představená kláštera, takže je to architektura, která je prochozená přemyslovskou princeznou. Teď stojíme v kapli Panny Marie a vidíme tady náhrobní kameny krále Václava a jeho ženy Kunhuty Štaus a pohřebníku Anežky, takže tady nejenom, že se chodí za architekturu, ale chodí se sem za světící, za přemyslovci.
4: Se Štěpánkou Chlumskou, kurátorkou sbírky starého umění, se procházíme po klášterním komplexu na Františku, jedné z nejstarších gotických staveb Prahy. Jméno má po své zakladatelce přemyslovské princezně svaté Anežce České, svatořečené roku 1989. Národní galerie Praha tu má stálou expozici středověkého umění, ale zdaleka nejen to. Štěpánka Chlumská nás vede na místo, kde svatá Anežka bydlela.
3: Vidíte, že to je vlastně protilehlé té pohřebnice. To byla oratoř a soukromé obydlí. A když se podíváte na ty stěny, tak tady je tak jakoby v omítce taková viditelná rýha, která označovala úroveň podlahy. Tady nám vlastně chybí křížová klenba, která byla v baroku vybouraná a ta podlaha byla zvýšená, takže dneska, jak ten prostor vnímáme, tak je to odlišné oproti tomu, jak to bylo v době Anežky. A to vlastně bylo soukromé obydlí, dole byl prostor, kde se modlila, kde byl oltář, kde přijímala svátost oltářní, to známe z legend. A nahoře v patře bylo to její obydlí. Vidíte tady ty ještě pořád zachované ve zdi, ty odkládací otvory, to je vlastně středověký stav. A stejně tak vidíte takové ty něco, co vypadá jako okna, ale to nejsou okna, to jsou dveře. Tady letou stranou se chodilo na lávku, která spojovala to obydlí s konventní budovou. Tady z tohohle otvoru se chodilo do té obytné místnosti a my si právě ukážeme, kudy se chodilo a co znamená schodiště v síle zdi, protože tam si i uvědomíte, jak vlastně to vypadalo, když byla široká středověká zeď, co se tam všechno vešlo.
4: Mám jít první, jo?
3: Ale tady třeba ta klenbička, to je fakt původní, to jsme prostě ve středověké architektuře. A tady vlastně byl východ na ohradní zeď, která tady byla.
4: Dále jdeme do prostory černé kuchyně, která patří k nejlépe zachovaným ve střední Evropě. Je tu velký haptický model celého klášterního komplexu.
5: Jo, vy tady máte haptickou stezku.
3: Máme tady haptickou stezku a máme tady dokonce i haptického průvodce na vyžádání právě k tomu modelu, že tam je i komentář k tomu ty architektuře a zároveň jsou tady vlastně takovýhle zastavení pro děti na tu prohlídku všema smysly.
5: Takže tady jsme u modelu, na který můžeme sahat.
3: Ano, tady jsme u haptického modelu a v jednom rameni ambitu je haptická expozice středověkého sochařství. No a tady jsme v černé kuchyni a zase na to vlastně byla vázaná potom situace v té zahradě, je tam středověká studna dochovaná. Takže tady všude tušíme, jak to fungovalo, když tady byly sestry. A tohle to jenom se podívejte, ty odkládací otvory, to jsou taky z doby provozu té kuchyně ze středověku, včetně toho větracího otvoru.
4: Málo kdo ví, že Národní galerie Praha má v areálu kláštera svaté Anežky České také svou laboratoř, kde se zkoumají vzorky uměleckých děl. Provádí nás tu Václava Antušková z chemicko-technologické laboratoře.
6: Pošli jste teda do laboratoři, kde jednak disponujeme širokým spektrem přístrojů moderních, instrumentálních. Tady teda v místnosti kolem mě jsou mikroskopy. Tady probíhá takový to prvotní zpracování vzorku, protože my tu analyzujeme všechno, co máme v našich sbírkách. Při tom odběru toho vzorku je vždycky braný velký důraz na to, aby se co nejméně poškodila ta podstata toho předmětu.
5: Takže to znamená třeba milimetr?
6: Nebo ještě menší. Plakové zrnko, no. Tady je vzorek. Ta tečka, která skoro nevidíte, tak to je vzorek. To je taková šupinka z těch jednotlivých vrstev. a my ji pak potřebujeme vlastně říznout napříč, aby jsme ty jednotlivé vrstvy mohli vidět. Takže veškerá manipulace se vzorkama probíhá pod mikroskopem, tohle jsou takový ty malý mikroskopy pro tu práci. Potom tady, tohle už je velký mikroskop, kde potom ty vzorky dokumentujeme. A používáme teda k dokumentaci jak viditelné světlo, tak i UV světlo. Ty materiály mohou vykazovat fluorescenci potom v tom UV světle, takže nám to pomůže už jednak některé materiály identifikovat a případně i celý líp rozečíst ty jednotlivé vrstvy. My identifikujeme ty pigmenty, což jsou vlastně ty částice, které dávají tu barvu těm barvným vrstvám. A my jsme schopní, když ten pigment identifikujeme, třeba říct, že tenhle pigment se vyráběl až od 19. století, takže když pak máme středověkou sochu, že teda tahle vrstva je už nějaká pozdější přemalba nebo retuš. Vlastně jsme schopni takhle i částečně teda to dílo datovat.
7: A nebo objevit falza.
6: Objevit falza. Samozřejmě to je taky oblíbený téma.
0: V klášteře svaté Anežky České natáčela reportérka Zuzana Filipková se Štěpánkou Chlumskou a taky Václavou Antuškovou. V sérii o budovách Národní galerie Praha budeme pokračovat zase zítra.
1: Už od minulého týdne můžete hlasovat, která skladba zahájí koncert 19. června v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. 4 dny předtím. Tam budou slavnostně požehnány nové varhany. A právě při téhle příležitosti vypsalo nakladatelství Českého rozhlasu a taky nadační fond svatovítské varhany soutěž nových skladeb, které jsou ušité přímo na míru tomuto nástroji. A na webu vltavarozhlas.cz ukázky uslyšíte a můžete hlasovat, ale detaily za chviličku přidá naše kolegyně Alena Maršíková-Michálková.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
2: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
1: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
2: V hlavní roli Daniela Kolářová.
1: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku 3 minuty po 8:45.
1: A jestli máte teď možnost podívat se na web vltavarozhlas.cz, tak to udělejte, protože právě teď je tam možnost hlasování. Vy si můžete vybrat, jaká skladba zahájí koncert 19. června v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
0: Více nám řekne vedoucí hudební redakce Vltavy Alena Maršíková-Michálková a taky představí první finálovou skladbu od Iva Bartoše. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Aleno, jak je na tom hlasování právě teď?
2: Tak jak jsme se koukali, tak je pořadí toto. Ivo Bartoš, Karel Martínek a Mikuláš Piňos. A hlasovalo už více než 2000 lidí.
1: Takže 2,5 téměř v tuto chvíli. 2499 hlasů.
2: Takže bych chtěla všem moc poděkovat, že se do toho hlasování zapojili a dali hlas té skladbě, o které si myslí, že má koncert 19. června zahájit.
0: Jaká je potom tedy skladba Iva Bartoše?
2: Tak ta skladba se jmenuje Fantazie na chorál svatého Václava, Fantazie na chorál svatý Václave. Jak už ten název skladby napovídá fantazie, tak to pro toho skladatele znamená, že to je něco jako takový jako volný útvar. On je sestaven z několika úseků. Skladatel to napsal tak, aby mohly zaznít nejrůznější barvy toho nástroje. Na naší nahrávce je tedy nástroj od svatého Mořice. A celkově je to velmi pěkná skladba.
1: Ty jsi trošku naznačila, jak na to Ivo Bartoš šel a jak s tématem svatého Václava, s tímto chorálem přeslavným ve své skladbě pracuje.
2: Tak Ivo Bartoš tak si vybral tu starší verzi chorálu, což je verze svatý Václave, a on ji tam v nejrůznějších podobách cituje a právě v různých těch varhaních barvách. Dokonce s ní pracuje i kanonicky a celá ta skladba tak končí fugou na jeden z motivů toho svatováclavského chorálu a zároveň pak do tohoto motivu a do té fugy tak zazní ještě jednou citace celé té svatováclavské písně.
0: My si ve vysílání tu celou skladbu, protože má 10 minut zahrát, nemůžeme, ale přinesla si alespoň nějakou ukázku?
2: Přesně tak. Celou tu verzi, opakuji, tak najdete na našem webu. Zde ve vysílání bohužel budeme moci zahrát jenom ukázku a já jsem právě vybrala tu závěrečnou část fantazie, což je ta fuga na motiv z chorálu svatý Václave.
1: Dnes jsme představili skladbu Iva Bartoše, příště to bude Karel Martínek a v pátek Mikuláš Piňos. Alena Maršíková-Michálková nás bude pravidelně v tomto týdnu navštěvovat. Aleno, díky za vše.
2: Není zač, krásný den.

0: To byla speciální ukázka ze skladatelské varhaní soutěže Českého rozhlasu při příležitosti uvedení nových varhan Gerharda Grenzinga. Podrobnosti najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: Blížíme se k 9. Za chviličku František přinese aktuální zprávy a hned po nich za námi do studia přijde režisér Marian Amsler a herec Vojtěch Franců, a to proto, abychom si s nimi povídali o nové inscenaci Hříšní lidé města pražského.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ceny ropy na začátku týdne prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Íránu. Severomořská ropa Brent ráno vykazovala nárůst o více než 4% a pohybovala se kolem $97 za barela. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má rozhodnout až za 2 týdny. Na středních školách začínají druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek. Z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku neskládají. Počítá se výsledek z toho prvního. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je jejich oslava a také zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety a slaví se ve všech jejich členských státech. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce v tento den například pořádají akce s environmentální výchovou. A čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 28, na horách 20. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Hříšní lidé města pražského. Tak to je seriál kriminálních případů ze 30. let 20. století podle povídek Jiřího Marka. A je to vůbec jeden z nejpopulárnějších televizních seriálů minulého režimu. A teď se tahle pražská mordparta policejního rady 20. vůbec poprvé objevuje na divadelním jevišti, konkrétně na prknech městských divadel pražských. A tak za námi do studia za malou chvilku zamíří režisér Marian Amsler a taky představitel detektiva Mrázka Vojtěch Franců a my si budeme o pražské mordpartě podrobně povídat. V 9:30 se potom vrátíme k dění v knihovně Václava Havla, kde stále trvají spory mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem. Minulý týden taky instituci po 22 letech opustila žena bývalého prezidenta Dagmar Havlová. Tak jakou institucí by knihovna Václava Havla vůbec měla být? I na to se pokusíme dát odpověď. Poslouchejte přibližně za půl hodinky.
1: Z hudby nabídneme Dextra Gordona, Josefa Haydna a taky Johna Williamse a hudbu z filmu Hvězdné války Imperium vrací úder. Louis Armstrong a nahrávka z 50. let hned v úvodu, 9:03 dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava v pondělí 8. června 6 minut po 9. dopoledne.
1: A budeme moc rádi, když zůstanete i nadále. Nás čekají známé případy, Rady 20, tajemná atmosféra meziválečné Prahy a taky příběh, který překvapí i ty, kdo hříšné lidi města pražského docela dobře znají.
0: Městská divadla pražská uvedla na světovou premiéru nové divadelní adaptace povídek Jiřího Marka. Jak se slavná televizní legenda na jevišti proměnila?
1: Tak na to už se budeme ptát režiséra Mariana Amslera a herce Vojtěcha Franců, představitele detektiva Mrázka. Dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Mariane, hříšní lidé města pražského, to je skoro národní kulturní památka. Když jste dostal možnost převést tenhle svět na jeviště, co vás na tom lákalo a obával jste se třeba něčeho?
2: Tak já jsem milovník detektivních žánrů, je to taková moje guilty pleasure a tady ten seriál má asi každý spojený i s dětstvím nebo s víkendy u rodičů, u starých rodičů, protože to je taková stálice televizních obrazovek. Což mě ale překvapilo je, že to vlastně vzniklo podle povídek, jsou to krátké povídky Jiřího Marka a my jsme se vrátili k tomu zdrojovému materiálu, takže přečetli jsme znovu všech těch 40 nebo kolik je těch krátkých původních vlastně útvarů a začali jsme přemýšlet nad tím, jak to převést na jeviště, jak nesklamat milovníky seriálu a zároveň jak ty diváky ještě překvapit a nabídnout nějaké nové pohledy a řešení a něco, co prostě v tom seriálu nebylo.
1: Zkusím to na vás ještě trošku jinak, Mariane. Je tedy pro diváka výhodou to, že seriál viděl a nebo že zná knižní předlohu?
2: Tak nevím, jestli u detektivky se dá mluvit o výhodě, protože samozřejmě hrajeme s tím, že přinášíme nějaké nové zvraty a nové překvapení, takže ty, co znají seriál, tak myslím si, že identifikují, které povídky jsme si zvolili, ale s mojí spoluautorkou a dramaturgyní Lenkou Veverkovou jsme se k těm známým příběhům snažili dovyprávět nové překvapivé zvraty a pointy, aby teda se bylo pořád na co těšit.
0: Vojtěchu, vy tedy vstupujete do světa, který diváci dobře znají z té televize. Jak jste si hledal vlastního Mrázka?
3: No, já jsem byl hodně překvapený, protože když jsem viděl obsazení, že hraju Mrázka, tak toho hrál v tom původním seriálu, myslím, František Filipovský a ten tam řešil třeba to, že nechce do důchodu nebo něco takového, tak to jsem právě se tenkrát ptal Mariana, jako aha, to tam budem nějak řešit a to a nakonec mi bylo teda řečeno, že to je úplně jako osvěžení vlastně toho, tý známý látky a to mě na tom nějak bavilo, no, že vlastně dokonce jsme dostali ne zakázáno, ale doporučeno se nedívat na ten seriál, abychom to vlastně hledali po svým a spíš jsme se dívali na různý jako současný detektivní žánry, ať už to je třeba Babylon, Berlín nebo spousta různých jako takovýchhle jako modernějších inspiračních zdrojů a tam jsme si nějak hledali ten styl a ty postavy jsme vlastně vytvářeli podle mě úplně od nuly, bych tak řekl.
1: A my, kdo jsme milovníci tohohle starého sekvencova seriálu, víme, že v dalších rolích se kromě Františka Filipovského ještě objevovali Josef Bláha, Josef Vinklář, samozřejmě Jaroslav Marvan jako Vacátko. Koho budete mít teď po boku, nebo máte po boku vy?
3: Tak Vacátko je Tomáš Pavelka, detektiv Bouše je Tomáš Milostný a potom tam je ještě detektiv Brůžek, kterého stvárňuje Aleš Bílík.
0: Inscenace se tedy odehrává na počátku 30. let, v době, kdy se Evropa začíná měnit, ale mnozí ještě nevidí, co přijde. Čím je tohle období atraktivní převádět na jeviště, Mariane?
2: Já myslím, že fascinace první republikou je vlastně ve všech těch různých kulturních a uměleckých odvětvích zřejmá. Tam se jako vytváří úplně nové styly výtvarné, architektonické a myslím si, že to jako napětí té doby je zároveň velmi podobné jakémusi společenskému napětí, které cítíme dneska. Takže my jsme tam hledali i tady ty paralely. A zmíním jednu zajímavost, že jako základní příběh nebo konflikt té inscenace vychází z jedné povídky, která právě nikdy nebyla sfilmovaná. A je to povídka o jasnovidci Hanusenovi, což je vlastně skutečná osoba, je to člověk, který se narodil ve Vídni, ale měl rodiče z Prostějova a byl to takové známé médium, věštec, jasnovidec. A on se vlastně dostal postupně až do Prahy a pak musel utéct do Německa, kde prý spolupracoval s nacisty a v roce 1933 ho našli zavražděného. A pro nás tato postava, kterou u nás stvárňuje Viktor Dvořák, se stává vlastně takovým jako ústředním leitmotivem celé té inscenace a i ten jeho životní příběh. On byl vlastně původem Žid, který si změnil jméno, tak je pro nás takovým jako základním nosným motivem celé té hry.
1: A tohle je ten prvek, ve kterém jste si dovolili trošku od té předlohy původní odbočit.
2: Ano, ano. Dostali jsme tam vlastně úplně novou dvojici, jak my říkáme, kdy se pan Vacátko potká s jasnovidcem Hanusenem a stanou se z nich takové nemezis, jak to v dobrých detektivkách bývá. A pan Hanusen jako věštec dává nějaké stopy a indicie, které pak Vacátko a jeho detektivové řeší. Akorát celou dobu nevíme, jestli opravdu vidí budoucnost, anebo jestli je spoluúčasten všech těch věcí.
0: My si necháváme Mariana Amslera, taky Vojtěcha Franců ve studiu. Za okamžik budeme v povídání o hříšných lidech města pražského v městských divadlech pražských pokračovat.

0: John Williams, jeho filmová muzika, tentokrát připomínka filmu Hvězdné války Imperium vrací úder, a na Sophie Mutter hrála s Los Angeles Recording Arts Orchestra.
1: A já na to ještě navážu a u muziky zůstanu. My si stále povídáme o hříšných lidech města pražského, nové inscenaci, kterou teď můžete vidět v městských divadlech pražských. Režii měl Marian Amsler, detektiva Mrázka stvárňuje Vojtěch Franců, a tohle je asi na Mariana otázka. Autorem té původní hudby k seriálu Hříšní lidé je legendární, fenomenální Zdeněk Liška. Pro vás nové písně potom složil Jiří Hájek a vy jste ke všemu napsal texty. Tak jak hudba a ty texty posouvají děj vašich představení?
2: Tak věděli jsme, že hudba je nesmírně důležitá a že lidi právě si pamatují všechny ty písničky z toho seriálu, které tam tvoří velmi důležitou vlastně jakoby atmosféru, vytvářejí a posouvají i ten děj častokrát. Takže my jsme se rozhodli také zapojit hudbu a živý zpěv, a protože se většina té inscenace odehrává, nebo všechny nitky se zbíhají v Jedové chýši, a což je takovej teda náš kabaret, který jsme si s dovolením přesunuli z Holešovic k nám do domu u Nováků. Doufám, že tuhle drobnou změnu nám diváci odpustí, ale je to hrozně zážitek mluvit o tom, že jsme v Jedové chýši a že jsme prostě někde ve sklepě u Nováku, kde se schází ta pražská galerka, a vystupuje tam zpěvačka, která v podání Renaty Matějčkové zpívá, myslím, že 5 písní původních, které tam jsou, a jsou, ty písně jsou skvělý.
1: Renata, takže Vojtu neuslyšíme.
2: Vojtu neuslyšíme tentokrát, i když hrozně chtěl, ale... A svěřili jsme to do rukou tady naší femme fatale Renaty, která teda zpívá a vypadá úžasně, a myslím si, že i po téhle stránce ta inscenace trošku jako kopíruje ten seriál, aspoň v tom žánru, a v tom také se snažíme o jako vlastně takový ten humor a lehčí, odlehčenější situace, aby to nebylo celý úplně zatěžkaný.
3: A vlastně Jirka Hájek u nás dělal hudbu ještě k jedné inscenaci, k inscenaci Nana a zabiják, a mě u té jeho hudby fascinuje, že ona je jako extrémně vlastně epická, to je fakt jako po každý úplně něco jiného a hrozně dobře to vystihuje jak tu atmosféru, tak to hezky podle mě pracuje s tím textem, a je to, myslím si, že fakt zážitek to poslouchat vlastně i z jeviště, takže jsem moc vědavej, co jde do hlediště, a myslím, že opravdu to hezky konkuruje té hudbě Zdeňka Lišky.
0: Co vás, Vojto, v téhle inscenaci baví nejvíc? To pátrání, humor, nebo nevím, vztahy mezi členy vyšetřovacího týmu?
3: No tak my spolu s Kájou Knězů, což je moje kolegyně, se kterou tam hrajeme vlastně v městských divadlech pražských spoustu inscenací, tak my tam máme takovou duchařskou linku. Já moc nechci spoilerovat, protože to v těch detektivkách určitě není dobrý, ale to mě baví moc, protože to tam přináší takový jako magično, řekněme, do toho celého, a je tam podle mě plno takového laskavého humoru, a zároveň tak postupně tam housne to napětí a vlastně zjišťujeme, že nejde jen tak úplně o ten humor a že se tam děje něco mnohem jako plíživějšího, a to mě baví, takový ten zlom, kdy vlastně i nám na jevišti dojde, že tady jde o něco vlastně mnohem, mnohem temnějšího, než jenom o to, že možná někde povstala nějaká mrtvola.
1: Mariane, když jste se seznamovali s historickými předobrazy pražské mordparty, překvapilo vás něco na těch skutečných osudech těch živých kriminalistů?
2: Tak my jsme měli speciální exkurzi i do muzea policie. Pan ředitel osobně nás provázel, takže jsme se opravdu detailně seznamovali i jakoby se vznikem vůbec policie a s tím obdobím na začátku století a později. No, mě překvapilo, že samotný Rada Vacátko, který měl před obrazem vlastně toho pana Vaňáska, že to byl vlastně extrémně vzdělaný člověk, mluvil cizími jazyky, zajímal se o různé vědy, toxikologie, daktyloskopie a podobně, byl vlastně konzultantem i zahraničních kriminálních agentur, Interpolu a podobně, a vlastně člověk si úplně neuvědomuje, že se tady fakt bavíme o něčem, co v té době bylo převratné a přelomové. Zaváděly se úplně nové techniky vyšetřování, prostě To, co dneska zažíváme s internetem nebo s DNA, tak tehdy lidi zažívali s otisky prstů a podobně. Takže byla to jakoby doba rozvoje tady těch různých věd, vyšetřovacích metod a tak dále.
0: Ono v těch textech k inscenaci zaznívá, že některé ty motivy z první republiky dnes působí obecně až nepříjemně povědomně. Co by si měl současný divák z příběhu odnést i v tomhle ohledu?
2: Já myslím, že hodně pracujeme, a to je shoda okolností, ale i s tím napětím v pohraničí a vlastně s nějakým vlivem ideologií, které se snaží lidi přesvědčit k nějakým jako radikálním zjednodušeným řešením problémů dneška. A když se lidi nechají právě přesvědčit nějakými falešnými vůdci, tak ta atmosféra ve společnosti vlastně opravdu eskaluje a vzniká velké napětí a konflikty. A ty řešení pak bohužel často jsou vlastně velmi jakoby nebezpečné pro společnost. Takže to tam pro nás bylo nějak jako silně přítomné.
1: Vojto, co podle vás by si divák měl z inscenace odnést?
3: Podle mě tam je, v téhle inscenaci konkrétně funguje hrozně hezky takovej, řekněme, balanc mezi tím opravdu, co tam je strašně moc možností se zasmát. Ona je to vlastně do jistý míry i komedie a to si myslím, že je skvělý, že se člověk může tak nějak jako prosmát k tomu tématu, protože to mám na divadle moc rád, když se to povede, že vlastně je to takovej někdy humor, ze kterého může časem zamrazit. A jenom co mi přijde zajímavý na tom ještě, tak je to, že ta první republika je dost často brána jako taková jako noblesní, že jo, až je to někdy trochu směšný, že máme takovou představu, že tenkrát lidi vůbec prostě neznali drogy, nemluvili sprostě a Bůh ví co všechno, ale přitom ta pražská galerka, která se nám schází v té jedové chýši, tak to určitě vlastně není vůbec žádná jako retrospolečnost, jsou vlastně současná taková zlatá mládež, bych až řekl, takže mě baví i tenhle ten kontrast, vlastně, že člověk čeká tu noblesu a vlastně dostane kolikrát takovou pořádnou párty, řekněme. A to je podle mě na tom strašně divácky zajímavý a atraktivní.
0: Vojtěcha Franců slyšíte ve vysílání. Teď večer se představí v první repríze Hříšných lidí města pražského v městských divadlech pražských. No a zítra na Vltavě uvedeme premiéru rozhlasové hry Marka Ravenhilla Angela v titulní roli s Danielou Kolářovou, ale právě Vojtěch Franců taky namluvil jednu z postav, tak určitě od 20 hodin poslouchejte.
1: Naším tématem ale tentokrát byla inscenace, kterou můžete navštívit v pražském divadle ABC. Pánové, ať se vám daří, přejeme hodně návštěvníků, především těch spokojených. Režisér Marián Amsler, herec Vojtěch Franců byli hosty dnešní Mozaiky. Mějte se.
2: Děkujeme, nashledanou.
3: Děkujeme, mějte se hezky.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: alespoň část z Love for Sale v podání Dextra Gordona z alba Go z roku 1962 jsme si poslechli v 9 hodin a 30 minut. Máme pondělí 8. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V knihovně Václava Havla končí Dagmar Havlová. Ostatně o tom už jsme v minulém týdnu tady v Mozaice taky mluvili. Manželka bývalého českého prezidenta a disidenta v ní působila 22 let.
0: Jejímu odchodu předcházely vleklé spory mezi ředitelem Tomášem Sedláčkem a týmem zaměstnanců a taky správní radou.
2: Jenomže za tou aktuální krizí stojí i širší otázka. Tedy jakou institucí by knihovna Václava Havla měla být?
0: Saša Michailidis se na to v Akcentu ptal bývalého předsedy správní rady knihovny Jana Macháčka a novináře Petra Fischera.
3: Nakonec i ten přístup Tomáše Sedláčka, který já osobně jsem kritizoval, protože si nemyslím, že Václav Havel byl filozofem a že je třeba to takhle jako formalizovat, tak nakonec něco přináší, protože se znovu vracíme k přemýšlení Václava Havla, k jeho myšlenkám, řekněme i k té proměně myslitele, intelektuála a tvůrce dramatika v politika, že to je důležitá proměna, to, co to s lidmi dělá třeba, to je něco, co myslím, že třeba knihovna moc netematizovala a mohla by se k tomu vracet. A samozřejmě žijeme v roce 2026, takže všechny moderní metody, které k té komunikaci slouží, si myslím, že už by měly být samozřejmostí, vůbec by neměly být součástí té diskuze. Když dneska si kliknu na internet do toho centra François Mitterranda, tak sám taky najdu vlastně všechno, nebo Margaret Thatcherová má svůj nadaci, tam se dostanu úplně ke každému jejímu proslovu, můžu vlastně do detailu studovat úplně všechno. V knihovně Václava Havla je taky ta část toho vlastně digitalizovaná, ale asi možná si to dá ještě nějak jako zpřístupnit, jako více ještě popularizovat, nevím. Jo, jako těch věcí by se asi dalo dělat dost, ale ta knihovna byla především i součástí nějaké současné veřejné debaty. Ty věci, které se tam dějí a stále ještě, které se tam dějí, tak jsou vlastně mířeny na to, co prožíváme teď. Samozřejmě většinou někdo to kritizuje, že je to většinou jenom třeba z jednoho úhlu pohledu, že tam málo dochází k nějakým střetům, takzvaně přes barikády, a to možná k tomu nějak patří, protože ten prostor je vymezen, řekněme, dobrou vůlí k tomu vůbec nějakou diskuzi vést, což jako není vždycky jako zajištěno. Takže těch otázek je otevřeno hodně. Nemyslím si, že by knihovna nějak byla zatuchlým prostředím, že by tam nebyla žádná živost, jo. Ale samozřejmě v tomhle smyslu využívat ty moderní technologie, jak to naznačoval Tomáš Sedláček, samozřejmě jde, ale není to gro. Jde o to, jak vracet Václava Havla do veřejné debaty, respektive jestli ještě té veřejné debatě má co říct. No.
4: K té otázce, co by ta knihovna měla dělat, tak ona má ten dobře fungující klubový program. Já si dovedu představit, že by mohl být takový otevřenější různějším názorům a že by tam mohly být

0: je dezolátní, prostě v době sociálních sítí je, a prostě je to téma. Nikdy jsem nezaznamenal, že by se tohleto téma odvážila právě možná z obav toho, že by byla označena za nějaké, že tam pozvali nějakého dezoláta. Jako to, to by knihovna prostě, která nesemenová Cável, odevřít měla a neměla by se toho bát. To bych jen tak jako zmínil teda na okraji, i když samozřejmě si nepředstavuji, že se stane jako lajkonošem tohle tématu, na to tady máme jako jiný, že jo, ale jako prostě neměla by se mu ani jako vyhejbat, jo. Ale hlavně si myslím, že ta knihovna by daleko víc měla rozvíjet Havlovo evropské myšlení. Václav Havel měl mnoho velice zásadních projevů o Evropě, zabýval se detailně prostě evropskou identitou, jako zabýval se výhradně, teda detailně evropským federalismem, řekněme druhou komorou prostě Evropského parlamentu. To je politické myšlení, které skutečně teprve teďka některým lidem dochází a to by ta knihovna měla být daleko více viditelný hráč na evropské úrovni, mít daleko víc peněz možná i od toho státu, aby tyto debaty iniciovala, protože jsou to debaty i o tom, jak se má i dneska je prostě v souvislosti s ruskou rozbou nebo i vlastně bezpečnostní rozbou i iránskou třeba samozřejmě téma prostě způsobu evropské integrace je prostě stále důležitější téma, takže knihovna by mohla být tady velkým evropským, možná i globálním hráčem a ona sice trochu je, dává třeba tu lidskoprávní cenu, ale není to, jinak ta takzvaná ta hospůdka, ta klubová činnost, to si Václav Havel přál, to si dokonce přál, aby to Jáchym Topol dělal, to by asi byl jako spokojen, ale nemůže to zase být jenom ta hospůdka, ta literární kavárna Praha 1, musí to být všechno. Musí to být i Havel jako Evropan, musí to být Havel jako postava globálního významu a může tam klidně potom být i ten merch a mělo by tam být i něco pro ty nejmladší generace, mělo by tam být něco, co je pochopitelný pro žáky základní školy, když tam přijedou, nebo pro turisty, prostě který u nás, jo, to všechno by tam mělo být přítomné.
1: Říká Jan Macháček, bývalý šéf správní rady knihovny Václava Havla mezi lety 2012 až 15. Společně s novinářem Petrem Fischerem byli hosty Akcentu, který si stále můžete poslechnout také na webu Vltavy, anebo potom pochopitelně v aplikaci Můj rozhlas.
2: Ještě pohled na to, co nás čeká dnes v 16:30 v Akcentu. Téma mezinárodní přehlídka umění Bienále v Benátkách. 16:30.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Vladimír Mišík, Jan Hrubý, Rudolf Hálek, Sladké ježít, koncert Brno Alterna 21. prosince 2001, to je album, ze kterého jsme tuhle klasiku zahráli ve 3/4 na 10 na Vltavě.
1: Vladimíra Mišíka vystřídá teď na Vltavě spisovatelka Magdaléna Placová. Není to tak dávno, co provázela po francouzském Lyonu skupinu Chaldejců, tedy potomků záhadného semického kmene z jeho východní Babylonie. A nejenom o nich je její dnešní úvaha.
2: Představy se často vůbec nesetkají s realitou. Otec Tomas není kulatý postarší Američan, jak jsem si představovala, ale mladý muž s chytrýma očima a nepopiratelným šarmem, jehož svižnost je omezena párem berlí, naštěstí jen dočasně. Oslovovat jej otče má v sobě, musím přiznat, něco pikantního. A o něch 35 poutníků, jež přivezl do Francie z Detroitu a kterým mám ukázat starý Lyon s přihlédnutím k jejich, jak mi napsal otec Tomas, vroucí křesťanské víře, rovněž nejsou žádné typické americké ovečky. Jsou to Chaldejci, potomci záhadného semického kmene z jihovýchodní Babylonie. Jejich rodiny utekly do Spojených států z dnešního Iráku, kde pro křesťany už delší dobu není bezpečno. S otcem Tomasem a mezi sebou mluví aramejsky. Jedna z prvních psaných zmínek o Chaldejcích je v Bibli, v knize Habakukově. Když král Nabuchanodozor II. Dobyl v roce 586 před naším letopočtem Jeruzalém a zbořil Šalamounův chrám, přišli prý Chaldejci do Judeje jako osadníci. Pro Židy pak následovalo babylonské zajetí a pro Chaldejce zas jiné věci. Často se ovšem jejich cesty protnuly, což se, jak mi objasnil otec Tomas, odráží i v chaldejské liturgii. Od římskokatolické se v mnohém liší, třeba že se Chaldejci prohlašují za katolíky a hlásí se k papežovi. Ve starověkém světě byli proslaveni svou vzdělaností, zvláště co se tajných nauk týče. Chaldejec bylo dokonce označení pro mága nebo astrologa. A teď tedy tento prastarý lid klopítal pod mým vedením v 35-stupňovém vedru památkami Lyonu, které jej z jeho historické perspektivy nemohly ohromit tak, jako ohromují běžné Američany. Vždyť i Římané jsou pro tento lid náplavkou, snad jen o něco šikovnější. Možná proto si moji Chaldejci dost stěžovali a ptali se, kdy už tam budem. Přičemž tam nebyla katedrála svatého Jana, ani krypta v kostele svatého Nizie, kam jsem je také dotáhla, dokonce ani naše slavné lyonské pasáže zvané Trabule. Byl to jejich klimatizovaný autobus. Větší dojem na ně neudělal ani úctyhodný seznam místních svědců, který jsem si speciálně kvůli nim osvěžila. Přibližně do 6. století byl totiž skoro každý biskup prohlášen za světce. Nedělali se s tím takové okolky jako dnes. Ani otec Tomas je neznal, kromě svatého Justa ze 4. století. Z toho, řekl mi, má doma dokonce relikvii, kousek srdíčka. Bylo by to vůbec možné? Archeologické vykopávky paleokřesťanských staveb jsem z prohlídky diskrétně vypustila. Poutníci se tedy dočkali svého autobusu dříve, než jsme původně plánovali. A otec Tomas se mohl s úlevou složit na sedadlo vedle svých berlí. Prý je to nerv, bolest střílí do celé nohy. Jenomže pozor, poslední zastávkou na této pouti budou Lurdy s jejich léčivými bazény. Otec Tomas mi svěřil, že skládá v panu Marii Lurdskou velkou důvěru. Nemohla jsem si odpustit škodolibou myšlenku, zda své potíže jen nepředstírá, aby pak mohl v pravou chvíli berle odhodit. Jak efektní závěr cesty by to byl. V zápětí jsem své podezření zaplašila. Bolest v jeho tváři byla skutečná. Když jsme se loučili, slíbil, že mi dá vědět, jak to v Lurdách dopadlo. Mohl by se stát zázrak, takový malý, Na velký by i šias nestačil. Navíc, jak jsem si ověřila, vůbec není snadné dostat na zázrak razítko. V Lurdách bylo od roku 1858 nahlášeno 7 000 zázračných uzdravení, ale jen 72 z nich bylo oficiálně uznáno za zázrak. Jsou na to odborníci a komise. Proces uznání zázraku trvá roky. Nejsme už v 6. století a katolická církev není holubník.
1: Spisovatelka Magdalena Placová, mimochodem autorka několika knih, já jsem teď nedávno přečetla její nový titul Fáze jedné ženy. Jestli jste ještě nečetli, vřele doporučuju.
0: A Naďa byla nadšená, to musím dodat, velmi, velmi to zaujalo. 9 hodin 50 minut ukazují hodiny u nás na Vltavě ve studiu, teď François Couperin a část Cvity pro violu da gamba.

0: Vltava vám dělá společnost i v pondělí 8. června, 5 minut před 10. dopoledne.
1: A pojďte se teď po 10. ve vizitce společně s námi a Karolínou Koubovou podívat na svět tak trochu jinýma očima. Karolína Koubová už s námi ve studiu a všechno dovysvětlí. Vítej.
2: Dobré dopoledne. Tak dnešní vizitka je věnovaná umělecké fotografii, protože naše pozvání přijal Pavel Baňka, významná osobnost české fotografie, a aktuálně v Praze, na Praze 1 jsou k vidění jeho dvě výstavy. O nich bude řeč, o tom, co vlastně fotografie pro něj znamená, protože Pavel Baňka měl nedávno 85 let, takže i to bude taková jako retrospektiva.
1: Těšíme se na to. Pavel Baňka, hostem Karolíny Koubové už za pár minut.
0: Osudy v tomto týdnu s katolickým knězem Ladislavem Heriánem, s pastorem undergroundu, který slouží mše pro lidi hledající, chybující nebo možná i odlišné. A v prvním díle se určitě dozvíme, jak se stal za minulého režimu tajným salesiánem. Poslouchejte v 11:30 dopoledne.
1: Zítřejší ranní mozaika tady bude pro vás opět zítra ráno úderem 6. Těšíme se na vás. Dobrý den přejí ze studia František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy. Plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují, upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad. A to v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ také upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic více než 20 let. Více lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jenom lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách, informuje o tom agentura AAP s tím, že dalších více než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadů vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. V sazenicích vinné révy mířící do Česka letos testy poprvé odhalily agresivnější typ nemoci – zlaté žloutnutí. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři nařídili je zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat. Na podzim chce využít i snímky z družice. A čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Fotografie jsou jako švihání proutkem do potoka času. Zachytí okamžik, ale ten okamžik se časem zvětšuje, nabývá na významu, když je dobře zaznamenán a když navíc podněcuje imaginaci. Teď, když se dívám do svého archivu, uvědomuji si to znovu. Každá fotografie je kousek času a zároveň kousek mého tehdejšího myšlení. Říká Pavel Baňka, vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání, to je potěšení.
1: My jsme za radostí vás tady přivítali a teď ještě na úvod jen taková vizitka. Původním vzděláním inženýr se k umění dopracoval po vlastní ose a stal se jednou z klíčových postav české fotografické scény. Postupně začal fotografii učit jako hostující profesor na uměleckých školách ve světě, ve Spojených státech například, později také doma. Kromě vlastní autorské dráhy zásadně ovlivnil institucionální zázemí české fotografie, spolu založil časopis a galerii Fotograf a stál u zrodu ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Díla Pavla Baňky jsou dnes zastoupena v prestižních světových sbírkách od pařížského Centre Pompidou po Art Institute of Chicago. Tak a teď k těm dvěma aktuálním výstavám, pane Baňko, na Praze 1 v galerii Havelka a ve Fotografiku. Máte dvě výstavy. Tak řekněte mi, jak jsou ta díla vybrána? Vztahují se nějak k tomu, že jste nedávno oslavil 85 let?
2: No, výběr je vždycky problém samozřejmě, ale je to takový, že si člověk říká, samozřejmě nebyl jsem na to taky sám, spolupracoval jsem mnou Radek Volmot jako kurátor v té galerii Havelka.
1: Tam je to do 18. června, jenom mezi tělem a duší.
2: A tam v té galerii Fotografik to byli Martin Vojtek a Teresa Brodhanzová, který tu galerii jako vedou a oba jsou vlastně taky zároveň s kterýma kurátorama. Mm-hmm. Jo, takže bylo o čem diskutovat, co připravovat s nima a ta Havelka je zvláštní tím, že jsem tam prvním fotografem za tu éru, který tam má výstavu, protože to bylo vždycky věnované hlavně malbě, grafice, kresbě. Jsem tam nějaký sochařský nebo mixmediální práci. Ale tohle bylo poprvé, jsem tam vplul jako fotografa. Dokonce jsem na vernisáži prodal dvě fotky sběratelům z Kanady, jo, tak to bylo
1: tak takový
2: jako milý a hlavně mě to potěšilo, že protože samozřejmě ty galeristi, pro ně je to příjemný, když to jsou galerie, které prostě nejsou vyloženě státem placený celý, jo, tak je to prostě pro ně příjemný, když se něco taky prodá.
1: No ale když jsem viděla vaše fotky, fotografie v galerii Havelka, tak ony to nejsou zas až tak typické fotografie, protože ony vypadají jako obraz. To je ta vaše malba světlem.
2: No taky je to, samozřejmě. To je takový...
1: Jako nějaká grafika to spíš vypadá.
2: Jako fotograf, já jsem byl původně samouk. No.
1: Ano.
2: Takže a předtím jsem chtěl psát, jsem začínal jako psát, jako psal jsem jim básně, byl jsem Václavem Hrabětem a Vlaďkou Čerepkovou, ještě s Jinkou Macholkou jsme založili takovou býtnickou skupinu. Měli jsme pořad ve Violé, v kavárně Violé, ještě tam k tomu nám hráli jazzmeni a tak. Pak bohužel ten Václav Hrabě umřel, jo, předčasně, tak se to rozpadlo.
1: No a řekl jste, že fotka vám umožňuje vlastně vyprávět příběh jinak než jako literatura, že vlastně jste se
2: jasně
1: od toho psaní dostal k fotce.
2: No právě, ale jako vlastně to je to, že i ta báseň je něco mezi jako literaturou a něčím jiným ještě. Jo, že vlastně člověk chce překonat jenom tu realitu a chce spíš vybudit nějakou imaginaci. A tak samozřejmě není to jenom to. Já dělám i fotografie, které mají třeba dost dokumentární podtext, hlavně portréty třeba lidí, ale
1: když
2: nebo rodin a tak, jo. ale hodně mě baví, když se dostávám ještě za ty hranice, ty běžné fotografie. A to je taky tím, že jsem především měl přátelé mezi výtvarníkama, což zejména moja žena Jindra Biková, která je vložně ryzí výtvarnice, ale je taková, jako, že má několik sfér, v kterých se pohybuje. Počínala teda keramickou plastikou, kterou začínala, a pak se to rozšířilo do různých mixmediálních forem, ale i malba, všechny další možnosti. Vlastně ona a její kamarádi mě taky vlastně jako mě to vedlo k tomu, že jsem chtěl s nima víc jakýsi dialog, aby ani oni nevěděli přesně, co to je a jak to vzniklo a tak dále. A tam to světlo, kterým jsem se vždycky zabýval hodně, protože jsem fotil třeba zpočátku hodně interiéry a tam bylo hrozně důležité, jak jsou svícený. Myslím, jako ještě, když jsem ještě se těmi živil fotografií, což bylo v době, když jsem dělal pro časopisy jako Dobo, Bydlení a podobně, nebo i modní časopisy, ale jenom externě všecko. Mm-hmm. Tak prostě to světlo bylo jako je to prostě náboj, ty fotografie, a dá se s ním hodně pracovat.
1: No, abych právě možná byla taková konkrétnější nebo dala posluchačům trochu představu, co třeba je vidět v galerii Havelka nebo ve fotografiku. Tak v galerii Havelka máte takové tři velké černobílé fotografie, takový kývající se stolek, prázdné zákoutí a schodiště. A to jsou ty, o nich jsem mluvila, že spíš připomínají právě nějakou grafiku nebo obraz. Takže jestli třeba k těm můžete něco říct, jaký je ten postup, jak vznikají?
2: No, tak to já to teda prozradím, jo, protože už je to tak dlouho. A dneska ta doba je jiná zase a už málo kdo fotí na film třeba a tak. Takže zrovna tyhle ty čtvercový jakoby fotky, obrazy vznikly vlastně foťákem, kterým jsem koupil kdysi v Americe za $5 na yard sale, tak takovým, my jsme tam vždycky byli třeba půl roku v Americe, ano. Nás tam pozvali, jsme tam jednak učili, nebo jsme byli na rezidenčním pobytě a
1: to myslím ten nás, jako mě a
2: moji ženu Jindrovikou. A tam se dělají různý ty, já jsem vždycky měl rád něco nového objevovat a tam byly yard sale, jsem tomu říkal, a tam byla foťáček 6x6 centimetrů na světkový film a měl jenom čas jako jeden čas, ale nemusel se natahovat závěrka. Jo. A to byla nějaká 50 nebo něco takového. A pak jako B a T, jako otevřít a nechat dlouho. A pak tam mělo jenom trošku clony, dvě nebo tři, jako slunce a zataženo a tak. No a když jsem to zkusil třeba do vevnitř, tak už by tam byla tma, nebo bych musel dát to Bčko. A, no prostě jsem zkusil a zjistil jsem, že to jde opakovat. Jo? Takže já jsem začal opakovat záběry a maličko jsem s ním hejbal a dostal jsem vícenásobný záběr a ono to najednou získávalo kousi třetí dimenzi. Jo? A to prostě vlastně, a
1: takový tam to foťáček jste udělal takovou to uměleckou fotografii, která má tu náladu úplně takovou melancholickou, řekla bych.
2: No a je pravda, že tyhle fotky jsou docela ve významných sbírkách, některý z nich, jo, a tak dále, no prostě se to tak různě pohybuje.
1: Říká Pavel Baňka, významná osobnost nebo přední osobnost české fotografie, který je dnes naším hostem a vybral pro nás i písničky, takže teď přišel čas si tu první z nich, pane Baňko, zahrát a vybral jste nám Okolo Súče, Jarmilu Šulákovou a cymbálovou muziku Technik Miroslava Hlosta. Proč? Nebo máte...
2: Proč jsem vybral
1: ano,
2: tuhle?
1: Ano, jestli mi můžete
2: trochu... No, protože jsem od prostě... Hned, jak jsem poznal tyhle písně, no, jak jsem začal sledovat písně, tak mě hrozně oslovily národní písně, zejména moravskoslovácké, tyhle oblasti, že měli v sobě jako vtip krásný a takovou jako provokativní prostě náladu i textově a tak. A zrovna ta Okolo Suče o tom takhle je. A já jsem si dost často i sám zpíval. A když jezdíme takový workshopy, moje paní dělá v Kohoutov se to jmenuje, v Keramice, a tam vždycky přijedu na pár dní, tak si zpíváme s holkama, oni jsou tam většinou teda studentky, ale to dospělí, že to ona to má pro dospělí, že prostě z různého věku, který tam přijíždějí na ten týden, tak si zpíváme to u ohně a to Okolo Suče je taková, mně to přijde jako trošku jako hymna takový ženský nespoutanosti.
1: Co jiného si při pondělku takhle dopolední zaspívat?

0: Pokračuje vizitka na Vltavě dnes s Pavlem Baňkou, českým fotografem, který aktuálně vystavuje v galerii Havelka a ve Fotografiku. Pište nám vaše dotazy a podněty na vizitka@rozhlas.cz, protože dnes to máme opravdu významnou personu české fotografie. Když jsme mluvili o tom, jak vlastně vytváříte třeba i na ten foťáček, a tak ty vaše postupy jsou opravdu někdy velice zajímavé. A když se přidržím dalšího obrazu v galerii Havelka, tak to je Pozdního slunce svit. A zase to je, jako nevypadá úplně primárně jako vyfotografovaný objekt. A tam jste taky použil poměrně zajímavý postup, pokud vím. Tak tam je takový velký červený jak slunce, nebo co si, ale to pokud vím. To...
1: No, tak to už je mnohem pozdější doba. To už jsou poslední léta, tak zhruba 5-6 let nazpátek. A to je takové období, kdy já se nevyhýbám jako novým objevům, takže jsem i v té oblasti digitálně snímané fotografie si jako se zabydlal a používám jim. A vlastně v podstatě jsem to používal i předtím různým způsobem, ty možnosti nějak to ještě umocnit. A tady jsem si vymyslel takovej, no ono to, já to nechci úplně prozradit, jo, ale je to v podstatě snímaný dírou ve stropě a tam dole se na starém gramofonu se tam otáčelo něco, co jsem já snímal, taky jako od toho stropu, prostě z tyhletý tačí perspektivy.
0: A pak z toho vznikl právě ten kulatý.
1: No právě a byl to delší čas, takže vlastně tam působí ten pohyb, světlo a čas.
0: Když se přesuneme do Fotografiky, kde mimo jiné budete mít zítra, pokud vím, komentovanou prohlídku, tak jestli můžete pozvat od kdy?
1: No, tak to by, samozřejmě budu moc rád. Je to vlastně už zítra. Je to v 17 hodin, v 5 hodin odpoledne. Je to v galerii Fotografika, ale bude se tam i něco promítat z té galerie Havelka, kde to je prodloužený, ta výstava. Oni tam jako přijdou taky, ale ona je tam docela velká místnost, kde je monitor velký, takže se tam může i promítat. A oni tam hlavně běží, ještě kromě těch vystavených fotek, tak tam běží několik mých cyklů nebo výběr cyklů, který bych tam nemohl instalovat, protože to bych potřeboval na to Národní galerii nebo něco takového. Prostě nějakou obří místnost. No, nebo galerii Rudolfinum po letech. No prostě.
0: Tak tam se to pomohlo tím, takže, že se promítají na plátno.
1: Je to tam na tom velkém monitoru a všichni se můžou najít i to. Mm-hmm. Tam si můžou sednout k tomu chvíli a tak. Jo.
0: A pak si projdou právě výstavu, kde máte třeba mnohem více figurálních fotografií, než třeba v Havelce, ale co mě zaujalo, že když vstoupíte, tuším po pravé straně, ale nechci se plést do Fotografiky, tak tam visí portrét s dámou z Otcova nočního stolku a k tomu mě zaujal takový váš prazážitek, který vás asi formoval v žánru fotografických aktů. Můžete nám ho popsat?
1: No, je to možný. Já jsem tam prostě, když jsem byl sám doma, tam měl, to bylo někač z Paříže byla, to prostě ta fotka ještě než
0: akt. To,
1: no, akt dámy, taková jako noblesní dámička v aktu. A tady to za bolševika bylo všecko hrozně hlídaný a tak, jo, aby to prostě se jako takové věci nedostávaly mezi lidi a tak dále. Tak já jsem tam chodil šmírovat, protože to bylo pro mě taková, táta to prostě tam měl v tom nočním stolku A když jsem byl sám doma, tak jsem tam chodil šmírovat a ona byla takový můj první erotický symbol vlastně v té době, když jsem byl nějaký 6-8
0: let. A teď právě vás tam jako 6-letého vidíme v té koláži na tom portrétu s dámou z otcova nočního stolku. A to bude vidět, to je k vidění ve fotografice, pokud se nepletu. A když jsme u těch aktů, tak vy jste taky napsal text o hranicích intimity, které jsou velmi křehké a mohou být snadno zprofanovány. Jak si vlastně tuhle křehkost a tu intimitu hlídáte vy ve fotografiích?
1: Je to takový prostě tu intimitu samozřejmě. Já, ono je takový přísloví, v nahotě jsme se zrodili, v nahotě umřem. Takže ona samozřejmě, ta nahota není nic jako zlýho, jo. Je to prostě čistý, něžný, to může být.
0: Ale může to být taky vulgární, čemuž,
1: a
0: na což
1: to
0: asi
1: být i vulgární.
0: Narážíte.
1: Přesně. Jo, takže ono záleží na tom, jak je to podaný, a jaký pocit z toho ten divák získá. Když je to pocit, že je to jakási něžná nahota nebo i provokativní nahota, ale která vlastně provokuje a má ještě nějaký, není to jenom popisná nahota, není to jenom prostě, není to zkrátka já říkám, nesmrdí to jako nějakou propagací nebo nějakou reklamou. Jo? Já nemám rád, když jsou nahatý ženský focený jako jenom jakoby reklamním způsobem, ale je to vydávaný za jako uměleckou fotografii. Ale samozřejmě to je těžký to definovat. To prostě ta nahota musí být jako... Je dobrý, když je v ní něco ještě tajemného.
0: Když jste měla teď nedávno významné jubileum, tak ale mě napadá, čím vším vy jste ve své fotografické kariéře prošel, protože vy zkoušíte opravdu všechny žánry, už jsme jich tady řadu z nich popsali, abstrakci, krajinu, figurální fotografii, pak tady máme také postkubistické rituály, co všechno jste si oskoušel a na jednu stranu jste právě jako oceňován za to, že jste tak jako multižánrový, na stranu druhou se zase říká, že někdy se v tom jako člověk a divák může trochu ztratit. Jak to vnímáte?
1: Jasně, no, já jsem si dal zase jako vědomý toho, že pro diváky a vlastně i sběratele je mě těžké zařadit někam, a protože mám takový rozpětí toho zájmu široký. Ale samozřejmě já některé věci tak jako fotím, protože by mi bylo líto, kdybych to neudělal. Jo? Takže když dělám třeba rodinný portréty, tak jako to jsou věci, které jsou spíš určené mě a těm fotografovaným. Ale jako vystavím to, protože je to zároveň odraz toho, co si mnohí další lidi taky přejí mít nebo prostě zažili a tak dále.
0: Jak s tím souzní, když to vidí.
1: No, ale je to prostě jiná povaha nebo dokumenty nějaký. Pak samozřejmě fotím krajiny třeba, které jsou... zejména teda můj cyklus Infinity, to bylo ale tam je to zase, že tam překračuju zase ty hranice mezi fotografií a malbou.
0: Protože... No a vidíte, to se přidržím, pane Baňko, když jste teďka se dostal k cyklu Infinity, protože nám píšou posluchače a posluchačky, jsme za to rádi, pište dál na vizitka@rozhlas.cz a ptá se paní posluchačka Jitka, jestli může Pavel Baňka prozradit, jak vznikl slavný cyklus Infinity. Tak a jsme u toho. Jak vznikl?
1: Jak co?
0: Jak vznikl slavný cyklus Infinity?
1: Jak?
0: Jak vznikl?
1: Cyklus Infinity? Jo, cyklus Infinity začal při cestě do Ameriky. My jsme tam byli pozváni na dlouhý pobyt, půlroční, do státu Oregon a bylo to oregonské pobřeží.
0: Protože vy se netajíte tím, že ke krajinám jste úplně netíhl nejdřív.
1: No přesně, to jsem, já jsem v podstatě vůbec krajinář nebyl tehdy. A najednou jsem tam spíš jsem fotil ty lidi a nějaký ty prostě věci, které jsem si inscenoval a tak. A tady tam byla jenom krajina vlastně a byl tam vlastně skoro žádný lidi. Tam to bylo takový centrum, kde byli přes den, byla tam jako dům a nějaký ateliér k tomu. Takový. A oni tam zvali spíš jako i vědce, ornitologi nebo nějaký takovýhle ty, nebo spisovatele, aby se tam psali. A já jsem tam byl první fotograf a moje paní teda tam, že si dělala svoji sochařskou práci. To tam měli jako na té podmínky. Mm-hmm. No a já teda jsem zjistil, že lidi tam moc nejsou, takže...
0: Vám nezbylo nic jiného, než vzít na milost krajinu.
1: A ta krajina mě začala zajímat tím, že jsem zjistil, že vlastně tam jsem objevil takový veliký skleněný koule v moři. A jsme vyndali a teď jsme se dověděli, že to je hrozně sběratelsky cený. Jo. A to byly koule, který dutý, který údajně používali japonští rybáři, aby jim to nadnášelo jejich sítě. A oni tady, ty Američani, když připluli k ním nějak přes to moře, že jo, tak je jako to byl sběratelský objekt. Tak mi to tam hned jako takhle to... A já jsem si uvědomil, že vlastně to moře nebo ten oceán, že je vlastně kulatej nebo zakrývá celou tu země kolem různých míst. A že vlastně je to všechno takhle propojené přes to moře. Mm-hmm. A to jsem si uvědomil, to nekonečno, toho našeho prostoru. A taky mě došlo, že když to Kristof Kolumbus objevil tu Ameriku, že musel přeplout to moře a tohle všechno. A to nekonečno mě začalo lákat a já jsem to začal fotit. A abych umocnil tu představu nekonečná, tak jsem to začal dělat, že jsem dělal multi-expozice, anebo hodně dlouhé expozice, jsem si pořídil takový hrozně temný filtr, šedej prostě, abych prodloužil tu expozici na obrovský ten, na dlouhý čas hodně.
0: No, my si teď zahrajeme další písničku. Ve vizitce je teď Pavel Baňka, český fotograf, a mluvíme o jeho práci a teď konkrétně o cyklu Infinity. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz.

0: Osvobozené divadlo a život je jen náhoda. Voskovec Werich dnes od Pavla Baňky, zásadní tváře české fotografie, která je dnes s námi ve vizitce. A pane Baňko, my jsme před písničkou mluvili o tom vašem slavném cyklu Infinity, kdy jste tedy na oregonském pobřeží fotil a třeba tam je i ta slavná fotka hvězdy kroužící nad námi, která tedy taky vznikla pozoruhodným způsobem.
1: Tak ta není přímo z cyklu Infinity, protože, ale je to ze stejného místa. My jsme se tam totiž vrátili. Já jsem ten první grant byl v podstatě určený pro moji paní a já jsem tam byl jako takzvaný spouse, jako partner, a takže jsem se přihřál u toho na půl roku a po těch asi 6 letech to nabídli mě zase taky na půl roku a to bylo, to jsem tam fotil

0: To jenom vypral a pověsil. No a tyhle ty barevné negativy byly zase na tenhle formát velký. A mě tam fascinovalo to, že tam ty hvězdy, když svítily, tak tam nebylo žádný parazitní světlo, protože tam nejbližší město bylo hrozně daleko. Mm-hmm. Jo, takže to bylo úplná nádherná. Takže jsem si to spočítal, otevřel jsem v 10 večer, jsem otevřel foťák na téčko, čili na prostě otevřený. A šel jsem spát, dal jsem si budíka na 3:30 a ve 4 jsem to zase vypnul. A jediný, čeho jsem se bál, bylo to na stativu, aby náhodou jelení, který byli jediný, který tam chodili, aby mi to náhodou neporazili.
1: Neschodili.
0: Tak jsem přišel, zase jsem to prostě
1: vypnul.
0: A měl jsem tuhletu.
1: Se můžu podívat, protože vy jste říkal, že vlastně hvězdy si nakreslili sami vlastně svůj obraz, že díky té dlouhé expozici, několika hodinové, tak potom z toho vzniklo.
0: No, tak v podstatě ty věci těma dlouhýma časama vlastně jsou v podstatě i příběhem.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ještě další dotaz tady se ptá ještě paní posluchačka. Zajímal by mne zájem italských návštěvníků před 2 lety v italských Benátkách. To tady naráží na váš projekt Temples of Imagination na Bienále umění v Benátkách, Rámy imaginace. Tak jaký byl zájem? Jak to tam probíhalo, pane Baňko?
0: No, Benátky, to byl milý překvapení. Oni mě pozvali, teda já jsem potom tam ještě jako vlastně jim řekl taky o mý ženě, takže tam byla i ona, i když jenom tam měla jenom jeden velký objekt, ale oni mě to nabídli, nicméně jen tak mimochodem poznamenali, že to bude stát tolik euro a no a to bylo prostě, že to jsem samozřejmě absolutně nehodlal platit, jo. Bylo to teda na dlouhou dobu, bylo to prostě v tom Bienále, Paláce Mora se to jmenovalo, mm-hmm. tam, no nic.
1: A jaký byl spíš divácký ohlas na váš
0: projekt? No takhle, takže já jsem se zeptal, máme takového galeristu, který nás reprezentuje, Tomáš Zapletal, Čermák Eisenkraft, a on se taky jako zeptal nějakých sběratelů a tak, a pak jsme se radili s umělecko-průmyslovým muzeem. No prostě nakonec dalo něco ministerstvo kultury, ale to zdaleka nestačilo. No a tak jsme to udělali, že teda nějaký ty sběratelé si vybrali ode mě přes tu vaši galerii nějaké fotky a trošku se to snížilo, no prostě něco málo jsme ještě doplatili a bylo to hotové a pak jsme tam jeli a bylo to tam úžasný.
1: Tak dobře. A teď je tady ještě další dotaz, který směřuje k vašemu pedagogickému působení. Ptá se pan posluchač Kuriš, jak vzpomínáte právě na svou kariéru učitelskou na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jestli jste měl nadané žáky, kteří dnes fotí a na které rád vzpomínáte, jaké bylo Ústí nad Labem v té době a jestli jste tam jezdil rád?
0: No, do Ústí jsem jezdil moc rád. Já jsem tam ten ateliér fotografie vlastně otvíral. Tam byly už nějaké ateliéry tehdy. Tam se to, je to prostě fakulta umění a designu, kde se nám otvíral při té univerzitě. A bylo to takový, že vlastně tady to v Praze bylo všecko předspaný a vlastně jsem ani neskoušel se někam tady dostat na školu. Jako, a když mi to takhle nabídli, tak v tom Ústí, tak jsem to tam zkusil a oni byli hrozně otevřený a nechali v podstatě na mě, jak to vybuduju.
1: No.
0: A bylo ku podivu velký zájem. My jsme brali třeba 5 lidí třeba z 80 přihlášených nebo něco takového. Jo, a bylo to prostě jako, já jsem se snažil, já jsem tam jezdil vždycky jako jednou, dvakrát týdně a oni pak třeba ještě přijeli do mýho ateliéru tady na Jižním městě. Mám takový, jsem měl teda takový ateliér underground, to bylo takový prostě pod panelákem, kde bylo dost prostoru a tak, a měl jsem tam velkou fotokomoru. No prostě jsem to tak střídal a pro ně to bylo jako, že vlastně jsem je hodně zasvětil i do své vlastní práce a já jsem, musím říct, že a to bylo i v Americe, když jsem tam jsem teda taky učil.
1: To vlastně jsem se chtěla právě doptat i na vaše působení v zahraničí. Ve Spojených státech jste učili a taky ve Velké Británii.
0: Taky v Anglii. Takže jenom dokončím tohle. Tam jsem dokonce potom do ty ciziny vzal i nějaký svý studenty tady z Ústí, protože jsem tam taky by ještě jel třeba na měsíc jako učit a tak jako třeba do ty Británie. No v té Anglii to bylo, začalo to v té Americe, to jsem ještě vůbec naučil tady. Tam jsme oba teda s Indrou, mojí ženou, dostali možnost učit. A bylo to na Michigan University, Ohio, Michigan, a tam to bylo na celý půl roku, to bylo úžasné. A to bylo takový, že jsem učil a sám sebe učil.
1: Právě.
0: Oni měli úžasnou knihovnu a tady, tehdy to bylo to vlastně tady akorát tady, to bylo vlastně ještě těsně po tom bolševickým období, no, tak, že tady ještě to bylo hodně takový, prostě jsme toho moc tady neměli, jo, ty literatury ze světa.
1: A vy sám jako fotografický autodidakt jste potom v Americe přednášel fotografii.
0: No, tak je to takový, ono jde o to, když člověk učí, tak je důležitý, aby uměl dobře mluvit, aby uměl se, já třeba mám problémy s pamětí třeba jmén, takže oni mi třeba někdy napovídali jména. Já jsem řekl, no a on to dělal takhle a takhle to bylo, jo, to byl ten. A teď jsme prostě řekli, nadhodili. Ale prostě je to, učím a učím sám sebe taky.
1: Říká Pavel Baňka, český fotograf. A tak si zahrajeme další píseň, když jsme v té Americe, tak Whitney Houston, I Go to the Rock, jste vybral proč?
0: Proč? Protože je úžasná. To je těžko říct. No.
1: Tak můžeme jenom pustit.
0: Whitney Houston mě i moji ženu a naše blízký hrozně oslavuje. Ten projev je prostě spontánní a mimořádný. To se nedá jako definovat.
1: Co dodat? Přesně.

0: Pokračuje vizitka na Vltavě dnes s Pavlem Baňkou, českým fotografem. Pane Baňko, řekněte mi, jak vy vnímáte médium fotografie dnes v době sociálních sítí, zahlcenosti tím obsahem, právě tím vizuálním obsahem, jak uchovat nějakou validitu. Zrovna před týdnem, tuším, jsme o tom mluvili s fotografkou Alžbětou Jungrovou. Kdy ta fotka v současné době dává smysl?
1: No tak smysl. A je nejde ani tolik o smysl. Smysl má, mají fotky všechny nějaké, ale ten smysl pro ty, kteří by chtěli, aby to bylo zároveň jako jejich výraz, jak je nějakých uměleckých pocitů, ambicí a tak dále, tak to nestačí to jenom mačkat. A to je právě to, a já když se o tom bavím s kolegama nebo s mýma bývalýma studenta nebo vůbec kamarádama, tak uvádím, že vlastně fotografie je dneska pro každýho a umí to takzvaně každý blbec máčknout jako mobil a vůbec svaknout něco. Ale to přece umějí taky všichni lidi, jsou alfabetici, všichni umějí číst a psát a můžou psát literaturu. A kdo pak by to asi po nich chtěl číst? A jde o to, že když to budou jenom prostě, když to nebude mít duši, jo, když to nebude text, který by měl nějakou vyšší, pokud by něco chtěli psát. Takže je potřeba, aby se v tomhletom jako nekonečný množství, aby se prostě jasně zvýraznily věci, které mají tu duši, které jsou prostě jako o něčem, co vychází zevnitř a z nějaký ty podstaty.
0: Vy mluvíte o fotce jako o zamrzlém okamžiku, nebo jak jsme říkali v úvodu, to švihání proutkem do potoka času, zachycení okamžiku. Ale přece jenom u té umělecké fotografie je to přece o dost jiné, než u reportážní, dokumentární. Vaše fotky působí velmi civilně, ale zároveň jsou pečlivě aranžované. Tak co vám to umožňuje třeba zachytit spíš než třeba nějaká spontánní momentka?
1: No tak já ty spontánní momentky nevylučuju, ale i ty musí vycházet z nějakých představ anebo z nějakého záměru. Prostě nemá to, není to jenom jako mačkání spouště, jo. Ale ono samozřejmě to švihání proutkem do potoku času je trošku zavádějící. Je to tak, ale to je v podstatě, tím jsem chtěl jenom zdůraznit to, že to jsou záchyty reálného momentu, že na rozdíl třeba od malby a dalších těch, tam ta realita je trošku, ale není to prostě jasná realita.
0: A já se právě ptám, jaká realita to je, pokud už je nějakým způsobem aranžovaná, protože to zase osaháváme ty hranice reality a nějaké interpretace reality umělecké.
1: Ano, ano. No a tam proto já tam zařazuju dost často nějakou možnost toho, ty nevyzpytatelnosti, že to není polopatě, že to není jenom to cvaknutí.
0: Je to vlastně svého druhu jako také malba, jak už jsme říkali, světlem. Nechtěl jste tedy vy sám někdy skutečně jako malovat?
1: No tak jako některé věci jsou téměř malbama, anebo teda malbama jsou třeba fotogramy, jo, který teda taky občas dělám, ale tady jsem zrovna žádný vystavený neměl, ale kde člověk vlastně maluje v podstatě jako něco, co si dá na ten zvětšovací papír, teď tam něco doplní, teď to odebere, pak do toho zasáhne, osvítí to, pak to vyvolá.
0: Jasně, no, ale štětec, olej, plátno, to vás jako nikdy nebralo?
1: Prosím?
0: Štětec, olej, plátno, že byste se
1: stal skutečně. Jo, štětec, olej, plátno, to má moje žena, to chce, aby ona to občas šáhnu, ale vždycky říkám, hele, ty to umyšlím, tak to nechám na tobě. Prostě ne, já to nemám, jako nemám tu potřebu, jo, protože já jenom, mě to spíš inspiruje, že ty fotky dělám někdy opravdu tak, že jsou blízko. a jako jsou jiný. A tam je dobrý to, že ta fotka má pořád v sobě větší autenticitu než ta malba.
0: Každá fotografie je kousek času a zároveň kousek mého tehdejšího myšlení, říkáte. Tak jaké to je, jak vám je, když se třeba díváte na fotky z dětství nebo ze začátku vaší kariéry? Co to je za záznamy?
1: No je to, tam je to opravdu to krásný, že ta fotka to pozdrží. Že ten čas opravdu dokáže pozdržet. A ať už je to samozřejmě, že ty jako jenom ty cvaky, tak je to takový dobře, no, tak je to známe to v různých rodinných alb a tak dále, ale všechny ty fotky mají tu schopnost ten čas pozdržet. A to je prostě to vzácný a čím ta fotka je jako lépe jako zmotněná nebo prostě má za sebou hlubší prožitek toho autora, tak tím je silnější. Já nevím, to je možná přehnaně řečený, ale je to prostě odraz, jako dost často odraz mých vlastních vizí, snů a tak dále a zároveň zmotněných v nějaké realizaci konkrétní.
0: Vy teď, pokud vím, pracujete na svých pamětech, takže ty fotky teď spíš do nich sbíráte, nebo fotíte teďka aktuálně něco, případně co a jak?
1: Ne, já ty fotky do těch pamětí, kterých připravuju, to už vlastně je trošku jak v těch kontextech, jak mi to vyšlo. To je asi 3 měsíce, nebo kdy to bylo vydané ty kontexty. Časopis, tak tam mám docela věci, které jsou osobní a už je to jakýsi rozjezd na ty moje paměti, které chystám. Moje paní už to vydala teďko před půl rokem svoje a já jsem s tím trošku pomáhal.
0: Ano, teď
1: a já to chystám a u mě to bude jako víc ještě nejenom o mně, ale i o české fotografii a o těch mých cestách do světa, o tom, co jsem sem přivez ze světa. Já jsem díky mým cestám do světa třeba se mi podařilo, ne mně samotnému, ale s kamarádama založit třeba časopis Fotograf a galerii Fotograf a předtím i galerii vlastně Fotograf galerii. Která potom se stala součástí GHMOPO, jo.
0: Takže to všechno se tam dočteme. Mě jen vlastně zajímalo, jestli ještě po těch opravdu desítkách let práce s fotoaparátem, jestli vás to pořád ještě baví a jestli prostě fotíte pořád dál a dál.
1: Mě to baví a vlastně já samozřejmě něco fotím jen tak, jako, ale ono pak toho jen tak se najednou vyklube něco, co by mohlo být dojít dál, tak se k tomu třeba se vrátím už záměrně. To je to prostě pořád mě to hrozně baví. A co teda mě hrozně baví, je, že zpracovávám už 3 nebo 4 roky svoje archivy a tam nacházím fotky, které jsem vůbec nikdy nezvětšil, protože z toho filmu jsem třeba zvětšil, jsem udělal jenom ty kontakty, jako prostě maličký fotečky, já tam jsem z toho nic moc nepoznal.
0: A najednou teď v tom objevíte, že...
1: Pak jsem jenom něco málo zvětšil a teď to všecko s mýma teda asistentama, co většinou studenti ze škol různých, z AVU a z FAMU a tak dále, kteří si u mě takhle ještě trošku přivydělávají a zároveň získávají možná i nějakou ještě další zkušenost.
0: Takže objevujete sám nějaké vlastní poklady?
1: Já tam objevuju věci, které jsem vůbec nevěděl, že jsou a ještě s nima s některýma pracuju dál, jo? Protože ta možnost ty práce ještě tady je.
0: Tak přejeme hodně sil, hodně takových nalezených pokladů ve vašich vlastních archivech, ke kterým se dostanete. To byl Pavel Baňka, zásadní tvář české fotografie. Děkuji, že jste přijal pozvání do vizitky. Naschledanou.
1: Já moc děkuju za pozvání, to bylo krásný.
0: Aktuálně tedy výstava Mezi tělem a duší v galerii Havelka a také ve fotografiku. Fotografie jako švihání proutkem do potoka času. Tam můžete s Pavlem Baňkou projít komentovanou prohlídku zítra od 5 hodin. A na závěr nám Pavel Baňka ještě vybral Aretu Franklin, I Say a Little Prayer.

Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy. Plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za 1 kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ také upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic více než 20 let. Izraelská armáda zneškodnila všechny rakety, které dnes ráno vypálil Írán, informuje o tom server Times of Israel. Útoky začaly včera večer, kdy Islámská republika vypálila první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak oznámil, že zaútočil na vojenské cíle v Íránu. Tamní média hlásila výbuchy z několika měst, včetně Teheránu nebo Isfahánu. Izrael potvrdil, že zasáhl petrochemický komplex na jihozápadě Íránu. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je jejich oslava a také zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety a slaví se ve všech jejich členských státech. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce v tento den například pořádají akce s environmentální výchovou. A počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 20. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková. Nechme se společně unášet proudem vltavského vysílání, který nás zavede na zajímavá místa, kde se setkáme s kulturou ve všech jejich podobách. V následujících minutách se zaposloucháme do jazzové hudby. Před týdnem na Mezinárodní den dětí nám David Brada přinesl do studia dětský jazz tria Medesky Martin Wood. A na dnešek si přichystal jazz pro puberťáky. Ze studia zdravím Davida Bradu, hezký den.
2: Hezké dopoledne všem.
1: Davide, čím se liší jazz pro puberťáky od dětského jazzu?
2: No tak jednoduše řečeno, je to jazz, který baví moje dospívající děti, takže to není takový ten klasický učebnicový jazz, ale spíš jazzový soundtrack současného moderního města, konkrétně Londýna, protože dnes budeme poslouchat hudbu, která je z Londýna a která propojuje hip-hop, beatovou scénu, klubovou elektroniku a přesto ale pořád poctivý akustický nebo i elektricky hraný jazz živými muzikanty.
1: A co si tedy konkrétně poslechneme?
2: Budeme poslouchat duo 44th Move, což je společný projekt bubeníka Richarda Spavena a pianisty a producenta Alfa Mista, kterého naši posluchači možná znají už z několika koncertů v České republice. Nejdřív si ale pustíme nový single Richarda Spavena, bubeníka, který se jmenuje Out of Quiet, a myslím, že ta hudba přesně ukazuje, proč on má tak dobré jméno už dneska v Londýně. Původně vlastně vychází z klubové hiphopové scény, ale má právě cit pro jazz. Takže hrál třeba s Jose Jamesem, s Gangstar, což je taky vlastně rapová parta, která vychází z jazzu, anebo s projektem Flying Lotus. Takže on propojuje svět elektronických beatů i improvizace. A to jeho bubnování je kombinace takové strojové přesnosti, což vychází z té elektroniky, ale taky takového toho lidského skutečného feelingu. A to myslím, že je právě speciální. Tak si pojďme pustit hned první ukázku. Úplně nový single z minulého týdne, který se jmenuje Out of Quiet.

0: Richard Spaven, skladba Out of Quiet. My si povídáme s Davidem Bradou. Davide, hudba, kterou si pro dnešek vybral, připomíná stylem britského hudebníka, který je populární také u nás. Zní zkrátka jako alfamist, je to tak?
1: Je to tak. Je to právě tím, že alfamist je polovina dua 44th Move a Richard Spaven je právě tou druhou půlkou. Zatímco alfamist je pianista, producent, někdy taky rapuje a my ho známe kromě koncertů taky jeho velmi slavnými deskami Antiphon nebo novější Variables. A posluchači, kteří znají jeho hudbu, tak ví, že on plynule umí přejít od hiphopových beatů přes jazzovou kapelu a v poslední době dokonce až k neoklasickým věcem pro London Contemporary Orchestra, což je nesmírně zajímavá hudba. A alfamist říká, že v hudbě hledá pocit, ne dokonalost. A myslím, že to je slyšet i v té hudbě, kterou dneska posloucháme. Jinak ten projekt 44th Move vznikl původně jako taková bokovka, kdy si alfamist a Richard Spaven chtěli zkusit udělat hudbu takovou jako klubovější, s výraznějším beatem, basou, ze synťáky. A v roce 2020 vydali první EPčko a bylo slyšet, že si rozumějí, tak ta spolupráce pokračovala, kdy Spaven vlastně přináší ty komplikované, ale jako přesné groovy, zatímco alfamist nad tím staví na klávesy Rhodes, jazzové melodie a harmonie. No a v loni tenhle dialog dotáhli na albu Anthem a skladba The Move, kterou si teď pustíme, je, řekl bych, takovým manifestem téhle dvojice. Protože základ je ten hip-hopový groove, ale nad tím jsou harmonie a melodie a jako silná improvizace, která opravdu má hloubku. Takže myslím, že dneska posloucháme takový dialog bubnů a kláves, který je na jednu stranu přístupný, celkem komukoliv, ale přitom je muzikantsky rafinovaný. Viz následující skladba The Move.

0: 44th Move, hudební duo, které tvoří pianista a producent Alpha Mist a bubeník Richard Spaven. Ve skladbě The Move, která dozněla ve vysílání Vltavy, se představil také rapper Quell Chris. Davide, ty si na závěr vybral titulní skladbu z alba Anthem. Myslíš, že album, o kterém je teď řeč, dokáže oslovit širší jazzové publikum, nebo je zaměřené spíš na mladší posluchače, spíše třeba na návštěvníky tanečních než jazzových klubů?
1: Tak já pevně doufám, že to je hudba téměř pro každého, proto jsem ji taky dneska přinesl. Minimálně pro každého, kdo má uši do kořán. Anthem, celé to album, je eklektický mix jazzu, filmové poetiky, místy dokonce soudobé vážné hudby a pochopitelně hiphopového a elektronického základu. A když tu hudbu posloucháte jenom jako kulisu, tak slyšíte pěkný beat a Rhodes klávesy. Ale pod tím vším je podle mě celkem promyšlená forma a zajímavá práce s dynamikou. Ostatně deník Guardian v recenzi napsal, že album Anthem shrnuje to nejlepší z Alpha Mistova světa, tedy melodicky bohaté improvizace, které se ladně pohybují v hiphopovém swingu a soulové harmonii. Líp bych to určitě neřekl. Myslím si, že tohle je prostě album, které funguje mimořádně dobře, třeba jako soundtrack na noční cestu městem, ať už pěšky nebo autem. Alpha Mist o své hudbě říká, v muzice na mě vždycky čeká nějaká otázka a já jenom hledám nové způsoby, jak na ní odpovědět. No a myslím, že Anthem je jedna z těch lepších povedených odpovědí. A věřím, že ať je posluchač teenager nebo pamětník hardbopové éry v jazzu nebo swingu, to je úplně jedno, může v téhle hudbě najít i kousek zajímavého pro sebe. Tak si nakonec pustíme skladbu Anthem.
0: David Brada a dnešní jazzový výběr. Děkujeme.
1: Krásný den všem, děkuju.

0: 44 Move, hudební duo, které tvoří pianista, producent, alfamist a bubeník Richard Spaven. Slyšeli jsme titulní skladbu z jejich alba Anthem. Je 11 hodin 23 minut.
1: Flor Laurentin, kanadský mistr ambientních hudebních ploch, v záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
2: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
1: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu Spektakuláre.
2: Flor Laurentin v koncertu Bez hranic s Pavlem Zelinkou.
1: V neděli 14. června od 20 hodin na Vltavě.

0: Polsko-kubánská jazzová zpěvačka Ivon Sanchez vás provází pondělním vysíláním Vltavy. Hezký den a dobrý poslech.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Ladislav Herián se narodil v roce 1960 v Petřvaldu u Nového Jičína. Ač jeho rodina víru nepraktikovala, už jako malý věřil v Boha a v 16 letech věděl jistě, že chce být knězem. V době, kdy byly komunistickým režimem zakázány řeholní řády, se stal tajným salesiánem. Roku 1987 emigroval přes Rakousko do Říma a do rodné země se vrátil až o 10 let později. Katolický kněz, filozof, hudebník a pedagog Ladislav Herián nám tento týden bude vyprávět o své životní cestě. Pětidílný cyklus osudu otevřeme už za okamžik.

0: Bud Powell, americký jazzový pianista a skladatel, nechybí v pondělním hudebním programu Vltavy. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Osudy.
0: Otevíráme pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání katolického kněze, filozofa, hudebníka a pedagoga Ladislava Heriána. Pořad připravila Magda Vdovičinová v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Je tady první epizoda.

Já jsem se narodil v roce 1960 v Petřvaldě u Nového Jičina úplně obyčejným rodičům. Moji rodiče byli původně zemědělci, s tím, že se asi měli živit jako zemědělci. U maminky to vím úplně přesně, ona to jednou vyprávěla. Ona byla nejstarší ze svých sourozenců tři a tak se o ní předpokládalo, že bude se starat o ta pole a tak. Takže nešla nikam do školy a pak ta pole prostě komunisti vzali. A u tatínka předpokládám, že to bylo možná nějak podobně. Oba měli jenom základní vzdělání. Tatínek pracoval jako řidič na letišti, bylo vojenské letiště Ostrava-Mošnov, kde poznal maminku, která tam z toho kraje pocházela. Tak vím, že tatínek potom v životě dělal toho řidiče, potom pracoval v JZD, potom pracoval jako taxikář, pak zase pracoval v JZD. Nakonec života pracoval jako ten, který vykládá vagony s asfaltem. No a maminka pracovala jako uklízečka půl života a potom další kus života pracovala jako dělnice v továrně. Ústroje vyráběla Tatry 613 Příboře. Vlastně ještě v důchodu potom 20 let vařila v hospodě u nás v Petřvaldě. Takže jsem měl takové prostě úplně obyčejné rodiče, jenom se základním vzděláním a já

hry takové specifické. Vedle toho jsem s ostatníma klukama hrál fotbal za tu naši vesnici, tenis, v zimě trochu hokej, ale to mi moc nešlo. Na té vesnici vždycky to je o tom, že někdo z těch dospělých se těm dětem věnuje, což my jsme tehdy nedovedli ocenit, jak je to super, že jo. Pamatuju si ve fotbalu trenér pan Lísek, kterému jsme říkali Frigo, který byl takový tvrdý, že jo, ale díky tomu jsme měli fyzičku a tak, já jsem ho měl docela rád. Pak třeba v tom tenise takový hodně důležitý člověk na té vesnici byl pan Lička nějaký, který prostě se nám dětem věnoval, že jo, jako děti jsme tím žili. Samozřejmě ne všechny ty děti v té vesnici, ale já jsem byl mezi těma, co tím žili. V tom tenise i v tom fotbalu se hrály mistrovské soutěže a jelikož se hrály třeba v neděli, tak prostě se museli ti chlapi domluvit, kteří kluci půjdou hrát tenis a kteří půjdou hrát fotbal. Hrozně to bylo hezké to dětství, no. Jak jsem rád maloval, tak mě fascinovalo to malování. Ten si opatřil knihu, ta kniha se jmenovala Myslím si, že učíme se malovat, nebo tak nějak. Podle té knihy jsem se učil malovat. Rodiče mi pořídili takový ten malířský stojan a temperové barvy. To teďka si pamatuju, že mě totiž fascinoval jeden takový seriál, který byl v televizi o Leonardu da Vinčím. Mě se líbily strašně ty kresby tuškou. Tak já jsem to pak se snažil různě napodobovat, že jsem třeba tatínek se díval na televizi, já jsem z boku se na něj díval a snažil jsem se ho nakreslit. Takže to byla jedna taková věc, že jsem maloval, že jo, taky jsem teda maloval do kostela, to jsem překresloval takové ty zbožné obrázky, že jsem vždycky jako sítí si to zvětšil a jsem to přenášel na takové velké formáty, no. Že jo, hrál jsem na ten akordeon, to jsem byl takový výjimečný, protože žádný z kluků nechodil do hudebky, chodili tam jenom samé holky. Mě to moc nebavilo, takže jsem to tak jako flákal, ale hrál jsem na to. Já jsem strašně rád četl. Měli jsme v Petřvaldě takovou knihovnu, kde byl takový starý knihovník, kam jsem od útlého dětství, když jsem se naučil číst, tak jsem do té knihovny rád chodil, rád jsem čichal tu vůni těch knížek a procházel si ty žbety a s jedním spolužákem jsme závodili, kdo přečte víc knížek. Mě prostě okouzlily rychlé šípy. V roce 68-69, to mi bylo 8-9 let, vlastně tady ta literatura, ta byla znovu zpřístupněná, protože byla určitá svoboda, že jo? Tak já jsem toužil žít jako ty rychlé šípy a jako ty hrdinové těch Voglarových knížek, takže jsem žil modrým životem a takže jsem prostě získal nějaké svoje spolužáky, že uděláme klub takový, jaký měli rychlé šípy. Jmenovali jsme se Sršivé blesky. Na rodičích jsem vydindal, že nám věnovali ve sklepě jednu místnost jako klubovnu. To jsme si s klukama vymalovali. Na zdi jsem namaloval jsem takovou hlavu indiána a pak takovou loď. Tak tam jsme se scházeli. Chodili jsme do přírody. Já jsem chodil pozorovat ptáky a zvířata. Dělal jsem si zápisky, protože vedle těch rychlých šípů tak mě hodně bavily knihy o přírodě. Třeba můj oblíbený autor byl Jaromír Tomeček, který psal o těch zvířatech, tak jako o lidech. No a taky Ernest Thompson Seton, velký autor, který napsal pro mě formativní knihu Dva divoši, podle které jsem se snažil žít. To bylo o takových dvou klucích, kteří chtěli žít jako indiáni a vyráběli si indiánské obléky a luk a tam byly takové návody, jak se to dělá. Paralelně s tím byl Vinnetou. Nikdy mě až tak nepřitahoval od Shatterhand, ale mě přitahoval Vinnetou. Taková ta jeho ušlechtilost, taková ta touha po spravedlnosti, po dobru a to mi prostě imponovalo. Když jsme si hráli s klukama na indiány, tak já jsem byl vždycky Vinnetou a vymysleli jsme si pušky, které střílely, že jsme si prostě jako vyřezali tu pažbu. Hlaveň byla kus uřezané hokejky a na té pažbě tak tam byl kolíček na prádlo. A na ten se přes tu hlaveň natáhnula zavařovací guma a normálně to prostě střílelo. A tak jsme po sobě stříleli tady těma gumama, ono to člověku neublížilo, že jo. No a já jsem byl ten Vinnetou vždycky. Petřvald, to je vesnice, je to středisková obec, která leží mezi Ostravou a mezi Příborem a Kopřivnici, to je taková druhá velká aglomerace, nebo teda v té době, když já jsem byl dítě, tak to tak bylo. Kromě toho, že někteří lidé pracovali v JZD, že jo, v jednotném zemědělském družstvu, tak jako v vozovkách polovina lidí pracovala v Ostravě a polovina lidí pracovala v Tatře Kopřivnice nebo Tatře Příbor. A teďka si pamatuju, že vždycky byly ty dělnické autobusy, to bylo ve 4 hodiny ráno,
tak vždycky jeli, myslím, že 4 autobusy, jako z té Kopřivnice do Ostravy, a 4 autobusy jeli z Ostravy do té Kopřivnice a polovina lidí vždycky jela pracovat do Ostravy a polovina jela do Kopřivnice. A potom ve 3 hodiny odpoledne, že se pracovalo od 6 do 2, že jo, a ve 3 hodiny odpoledne zase přijeli 4 autobusy z Ostravy a 4 z Kopřivnice a vždycky vyplývli ty lidi prostě, kteří přijeli z té práce. Já mám takovou jako hodně specifickou vzpomínku tady na to, protože my jsme bydleli u takové jakoby ulice, ze které prostě chodili ti lidi z těch autobusů domů z té práce. A já si pamatuju vždycky, jak jsem se díval, jak chodí z toho autobusu vždycky jako upracování s těma taškama. Já jsem se říkal, že bych tak nechtěl žít, že mi vlastně těch lidí bylo trochu líto. A já jsem pak jako opravdu žil nějak jinak, že jsem vlastně nežil tady tím pořád stejným životem. Ta vesnice, ona byla taková jakoby pospolitá. Za komunistů se muselo pracovat na těch akcích Z, že vlastně každý ten člověk musel povinně odpracovat určitý počet hodin pro tu obec. Obec chtěla postavit třeba šatny na hřišti nebo školku, tak vždycky se tam vlastně jako musel jít pracovat a musel se odpracovat, já nevím, nějakých třeba 50 hodin nebo kolik. A mohlo to být taky tak, že když třeba někdo to odpracovat nemohl, tak prostě ten rodinný příslušník to mohl odpracovat za něho. Tak já jsem chodil třeba pracovat taky na ty akce Z a když třeba, nevím, maminka nemohla to všechno, tak jsem pracoval za ní. To bylo hrozně takové hezké, jakože to vytvářelo ta společná práce, takové společné vztahy. Já jsem byl vlastně v podstatě dospívající kluk a teď jsem tam pracoval s těma starýma chlapama, tak to bylo takové fajn. Za komunistů vlastně jako nemohlo se nic pořádně dělat, kromě toho sportu anebo tanečních zábav, a na ty zábavy já jsem nechodil, protože mě odrazovalo to pití. To bylo sex a chlast a já jsem to nepotřeboval v životě, protože já jsem byl tak trochu vlastně jako jiný. Rád jsem hrál fotbal, ale postupně jsem vlastně se těm klukům vzdaloval. Já si pamatuju, že když už jsme byli dorostenci, to znamená, že už nám bylo nad 15, když jsme jeli hrát fotbal, jezdili jsme takovým nějakým mikrobusem, nebo co to bylo, v té bedně s dresama, tak vždycky byla flaška nějaké vodky nebo čeho. Vždycky se kluci bavili v tu neděli, jako kde se prostě ten večer předtím opili a kdo se pozvracel. A zase se potom plánovalo, kde bude zase zábava v jiné vesnici, tak to tam tehdy prostě žilo.

Tatínek se narodil v roce 26, maminka se narodila v roce 37. Celá ta generace si myslím, že byla pokřtěna, hlavně pokud šlo o lidi z vesnic, tak oni byli z vesnice, že jo. Byli pokřtěni, jako děti praktikovali, že chodili třeba do kostela nebo do náboženství, ale tehdy to bylo tak, že museli, aspoň co jsem znal z vyprávění, a že museli do té míry, že se jim to zprotivilo. Třeba když jsem viděl nějaké fotky z té doby, jak třeba absolvovali první svaté přijímání, tak se tam ti lidi všichni nějak mračí. Myslím si, že když byli mladí, tak byli mladí v té době po válce. Byla taková nějaká jakoby úleva od toho i s tím přicházejícím komunismem a tak. Takže ti moji rodiče vlastně jako tu víru nepraktikovali. Ono to i pak bylo pronásledované, že když někdo chodil do kostela. A můj tatínek ještě navíc, ten byl rozvedený a maminku si vzal jako rozvedený, takže nemohl by chodit ke svátostem, takže to byla další taková pro něho překážka. Nechodili do kostela, ale oni měli potřebu ty svoje děti nechat pokřtít, protože podle mě, já si myslím, že si mysleli, že tak je to správné, že jo? Takže já jsem chodil do školy tam v Petřvaldě, kde nás bylo ve škole asi 25. Kromě jednoho kluka, jehož otec byl komunista, přistěhovali do Petřvaldu, tak všichni jsme byli pokřtěni. A taky ti rodiče nás všech tak měli jako ambici nám poskytnout to základní náboženské vzdělání, to znamená přistoupit k prvnímu svatému přijímání, což bylo ve druhé třídě. Takže si pamatuju, že celá ta třída jsme chodili taky do náboženství, ale jenom jako v té druhé nebo třetí třídě, kdy jsme absolvovali to svaté přijímání, ale pak už jako všichni přestali chodit. Jo? Že kromě těch takových těch opravdu náboženských rodů, což na té vesnici bylo několik jenom, že jo, tak těch pár dětí potom jako pokračovalo ještě, ale většina té třídy už potom ne. No a já jsem měl kamarády tady z těch křesťanských rodin a vlastně jsem do toho kostela chodil díky těm kamarádům, nebo s těmi kamarády, protože to bylo takové přirozené, takže jsem začal dělat ministranta, začal jsem chodit na faru s těma klukama. Na té faře tam byl pátr Josef Novosád, který byl doktor teologie a lidé mu říkali pane doktore. Já jsem si myslel, že je lékař. Když mu říkali doktore, jsem nevěděl, že existuje nějaký doktor teologie. Tak pan doktor Novosád byl salesián. Oni vlastně jako všechny ty řády byly zakázané v roce 1950. Všichni ti řeholníci byli pozavíraní a když je pouštěli postupně, tak museli dělat dělnické profese, ale v 68. roce tak tady těm kněžím řeholníkům komunisti dovolili dělat aspoň faráře jako těch diecezních farností, když řád pořád byl zakázaný. Takže tímto způsobem se dostal pan doktor Novosád, který předtím dělal na dráze nějakého dělníka, tak se stal vlastně farářem naší obci a tam já jsem ho poznal. No a ten na mě měl jako na kluka asi velký vliv, protože my jsme chodili s těma kamarádama ministrovat do toho kostela, taky jsme chodili na faru, no a pan doktor Novosád zjistil, že umím hezky kreslit, tak po mně chtěl, jestli bych mu vždycky nenakreslil něco na nástěnku do kostela, tak mě vlastně ten člověk fascinoval, že když jsme měli v páté třídě, čím chceme být, tak já jsem napsal, že bych chtěl být knězem a lékařem. No a to způsobilo takový poprask, že rodiče museli do školy, kde museli vysvětlit, jak to, že jejich syn chce být knězem a pana doktora Novosada vyhodili komunisti z té naší vesnice, ho přesunuli do Ostravice, což bylo asi 35 kilometrů od nás, protože tehdy to fungovalo tak, že každý ten kněz tak byl pod dozorem církevního tajemníka a když ten kněz byl hodně dobrý, když prostě bylo vidět, jako že se mu ta práce daří a že ty lidi z toho komunistického hlediska prostě nějak jako moc dobře ovlivňuje, tak ho komunisti přeložili jinam nebo mu prostě zakázali tu práci dělat. Vzali mu takzvaný církevní souhlas k vykonávání té kněžské služby. Tak panu doktorovi souhlas nevzali, ale prostě ho vyhodili pryč, poslali ho jinam. A přišel tam pátr Josef Bem, který byl taky řeholník, jezuita, no ale řeholní řády byly zakázané, že jo? Který byl takový jiný typ než pátr Novosád, ale taky jsem se s ním docela zpřátelil. Rodiče, poté co jsem prohlásil, že chci být knězem, tak mi zakázali chodit do kostela, ale na faru jsem chodit pořád mohl, jo? Takže jsem prostě chodil na faru, kreslil jsem pořád ty obrázky, které se vyvěšovaly v kostele. Taky v té naší vesnici byl takový zvyk,
že při té nedělní bohoslužbě mezi prvním a druhým čtením tak se zpívá žalm. Ten žalm má nějaký nápěv a aby to mohl zpívat celý kostel, tak já jsem vždycky udělal takový plakát s tou odpovědí i s notama. Tam pověsilo se to v kostele a lidi mohli podle toho zpívat, protože jsem uměl hezky taky psát vedle toho, že jsem uměl hezky malovat. Já jsem měl takovou jako dětskou víru. Jo. Ta vyplývala z toho, že jsem byl v kontaktu s tím páterem Novosadem, pak s tím páterem Bémem, že jsem jako zprvu mohl chodit do toho kostela a pak aspoň na tu faru. Já nemůžu říct, jaký jsem měl vztah k Bohu, to bylo spíš o těch vztazích nějakých, ale vím, že jsem se vždycky modlil, když jsme třeba šli k zubaři, protože tehdy se povinně dvakrát za rok musel chodit celá třída k zubaři, že jo? Tak aby mi ten zubař nic nedělal. Jo? Jsem se vždycky modlil, někdy to vyšlo, někdy to nevyšlo, ale bylo to takové jako dětské. Když jsem se hlásil na střední školu, tak za komunistů dostat se na střední školu nebylo úplně jednoduché z vesnice. Vlastně většinou museli ti kluci jít pracovat, se něčím vyučit. Na tu střední školu se dostal většinou jenom ten, kdo měl tam nějaké známosti. I když jsem měl samé jedničky, tak to ještě neznamenalo, že se dostanu na střední školu, že mě tam přijmou. A pokud bych třeba chodil do kostela nebo něco takového, tak to bych mohl zapomenout. Že jo? Oni komunisti veřejně proklamovali, že u nás náboženská svoboda, ale ve skutečnosti jako tu žádná nebyla, že vlastně nás takto jako skrytě pronásledovali. Dobře, tak jsem chtěl na střední školu, nebo rodiče to spíš chtěli, mě to celkem asi skoro bylo jedno. Ale každopádně jsem měl dělat přijímací zkoušky na stavební průmyslovku. To bylo proto, že na té stavební průmyslovce učil jeden známý mých rodičů z vedlejší vesnice. No a já jsem se hrozně bál, že neudělám ty přijímačky, nebo že je udělám špatně a že budu mít trému. Ty přijímačky, ty se dělaly z matiky a z češtiny. Já jsem měl strach z té matiky, protože já jsem spíš humanitně zaměřený. A tak jsem se prostě ten večer před těma přijímačkama strašně moc modlil, abych na druhý den neměl trému, abych to prostě nějak vládl. Měl jsem sebou takový talismán a to byl román od Marie Holkové Čaoniku a to byl román o svatým Dominiku Sáviovi, který vycházel na pokračování v Katolických novinách, které mi pan Dvorský, který chodil do kostela, to byl drogista, mi je vždycky bral a já jsem vždycky do drogerie pro ten katolický týdeník chodil a vystřihoval jsem si ten román na pokračování o tom Dominiku Sáviovi. A ten jsem si pak nechal v brušperku svázat u jednoho knihaře. Tak jsem to měl jako takový talisman sebou, no a byly ty přijímačky a já jsem při těch přijímačkách najednou zažil, kdo je Bůh. Jo. Já jsem měl tehdy 15 a já jsem se setkal opravdu s Bohem. Já jsem byl klidný, udělal jsem ty přijímačky úplně brilantně, spočítal jsem rychle ty příklady, ještě jsem spočítal příklad, co tam byl jako navíc. Neměl jsem vůbec žádnou trému a cítil jsem se prostě krásně, bezpečně, naplněný Boží přítomností a bylo to prostě hrozně hezké. Tehdy se ten můj vztah k Bohu změnil. Z takové té dětské víry, tak se stala víra dospělá.

pak jsem začal jezdit na tu průmyslovku do Ostravy. To jsem se vymánil trochu z toho dohledu rodičů, protože v Petřovaldě mi zakazovali chodit do kostela, že jo? A já jsem ale opravdu už tehdy mě jako Bůh uchvátil a toužil jsem to vlastně jako rozvíjet a tak, no. Abych stihl přijít do školy včas, tak jsem musel jezdit autobusem, který jel nějak jako dřív, takže jsem ve finále měl potom v Ostravě vždycky chvilku ještě čas před tou školou, tak jsem si zvykl chodit do kostela. Kostela Božského Spasitele, tam jsem si vždycky kleknul a půl hodiny jsem se tam modlil před sochou Panny Marie. V tom kostele, tak tam je oslovil jeden mladý kněz. On byl tajný salesián, ale já jsem to ale nevěděl. Že? Ani jsem nikdy předtím neviděl mladého kněze. Pro mě to bylo všechno nové. On se mě zeptal, jestli čtu. Já jsem říkal, no čtu, no. Já jsem nevěděl vůbec, že existuje nějaká náboženská literatura. No tak on mě pozval k sobě a já jsem začal za ním chodit. Začal mi dávat prostě něco na čtení, že jo. Seznámil mě tam prostě s jedním jiným klukem a já jsem postupně objevoval, že existuje takový jako svět, který jsem z té vesnice neznal. A to byl svět takových těch mladých křesťanských part. Jenomže problém byl trochu v tom, že rodiče se o mě báli. Moji rodiče se strašně báli, že se někam do něčeho zapletu, jo, že mě zavřou a vyhodí ze školy a takové strašně o mě měli takový strach. A hlavně, abych nechodil do toho kostela. To, co bylo spojeno s kostelem, bylo pro ně nebezpečné. Tak jsem to všechno před něma skrýval a na té střední škole, abych si vytvořil nějakou jakoby trochu pozici, abych nemusel hned prostě ze školy každý den zpátky autobusem prvním do Petřvaldu, tak jsem se přihlásil do jazykové školy, že jsem chodil jednou za týden na němčinu. Vlastně jsem to tak jako trochu rozvolnil, ten můj pobyt v Ostravě. Ještě jsem zapomněl říct to, co mě formovalo, že v roce 1970, mi bylo 10, zakázali skauta. A mezi těma dětma, s kterýma jsem chodil do toho kostela, tak tam ti kluci z těch křesťanských rodin, oni byli jako zároveň skautí. A já jsem s nima taky chtěl, jenomže oni toho skauta zakázali. Takže jsem vlastně jako nemohl někam chodit. Ale na té vesnici tam byl nějaký takzvaný strýček, se mu říkalo strýček. To byl patr Radim Hložánka. To já jsem asi nevěděl, že on je kněz, ale to byl jenom strýček. A ten strýček nás jednou, já už nevím, kolik mi bylo, prostě potom, co zakázali toho skauta, tak nás pár kluků vzal, že jsme přespali pár nocí v lese. Naučil nás takové, jak se třeba čistí kotlík pískem, a jak se člověk myje v potoce, jak se spí ve stanu a takové věci. No. Vlastně tehdy vzniklo takové moje přátelství s jedním z těch kluků, který byl ale starší, který se jmenoval Tomáš Moravec. Já když jsem potom byl na té střední škole, tak když mi bylo asi 16, najednou se mě ozvalo takové volání, že bych chtěl být knězem, jo? Takové prostě povolání, a mě to úplně prostě spalovalo. Já jsem to neměl komu říct, tak jsem naivně jsem napsal do katolického týdeníku, tehdy to mělo Katolické noviny, že bych chtěl být knězem, co mám dělat. Že jo? Samozřejmě, že jsem nedostal žádnou odpověď, protože to byli sami prostě estebáci. Jenom jsem si udělal asi záznam na STB jako tím dopisem. Tak já jsem to řekl tady tomu Tomášovi. A Tomáš mi řekl, tak pojedem spolu za patrem Novosadem, za tím panem doktorem a řekneš to jemu. Tak jsme jeli za panem doktorem a pan doktor mi řekl, ano, budeš knězem, ale tajným. Já jsem vůbec nevěděl, že existují nějací tajní kněží a postupně jsem objevil, že vlastně existují jako tajní saleziáni, že ten řád, který byl zakázaný, stejně jako všechny ostatní, že on vlastně jako ve skutečnosti prostě funguje tajně, že ten páter Novosád je vlastně jedna z klíčových postav toho tajného řádu. No a říkám to, protože mě vlastně seznámil s jedním tajným mladým saleziánem Jankem Ihnátem, za kterým jsem pravidelně vlastně na té střední škole potom začal chodit. Jak jsem říkal, že jsem, abych se trochu vymanil z toho dohledu rodičů, tak jsem se přihlásil do té jazykové školy. Ta škola byla někdy až jako na večer, takže já jsem, když skončila ta výuka ve škole, tak jsem měl čas prostě jít za tím Jankem, že jo, a tak on mi vždycky udělal svačinu, poslouchali jsme spolu Volá Londýn a tak jsem se vlastně jako postupně dostával do světa, který jsem vůbec nevěděl na té vesnici, že něco takové existuje. Při té průmyslovce jsem postupně začal studovat
filozofii s Pátrem Novosadem, protože on byl prostě tajný profesor zároveň toho tajného řádu a tak jsem jako do toho vstupoval jako čím dál tím víc. Zároveň jsem objevoval takový ten svět těch mladých křesťanů, mladých takových těch part, které vlastně existovaly v Ostravě a jinde, že jo, po republice, ale v Petřvaldě nic, tam my jsme vůbec nevěděli, že něco takového prostě může existovat, že se můžou mladí křesťané spolu scházet a modlit se a číst spolu písmo a mít spolu různé akce. Pro mě bylo hodně těžké tady toto prezentovat před rodičema, protože rodiče, oni tušili, že v té Ostravě, že se tam s někým stýkám, ale vlastně jako nevěděli s kým a bylo to takové všechno pro rodiče i pro mě těžké. No. Já si už teďka jako pořádně nepamatuju, jak jsem to všechno koulel, jak jsem se vymlouval. Každopádně jsem nesměl rodičům nic říct, prostě musel jsem je vodit za nos, protože jsem měl instrukce, že když pak by eventuálně padli do spáru STB, tak ten, kdo nic neví, tak nic nepoví. Střední škola je důležitá v životě každého člověka, protože tam vznikají taková ta možná nejhlubší přátelství, ta stavební průmyslovka, tam byly takové jakoby skupiny. Většinou za komunistů, jak bylo to křesťanství pronásledované, křesťané mladí fungovali tak, že vždycky se snažili zjistit, jestli v té skupině, v té třídě třeba jsou nějací jiní křesťané, že jo, a pokud se to objevilo, tak pak vlastně oni spolu potom to táhli, že jo, tak já jsem tam taky objevil jednu křesťanku holku a ta byla součástí takové party, takže jsem vlastně tak tady do této partičky jsem tak trochu patřil. Musím říct, že jsem žil vlastně tím studentským životem na té průmyslovce, ale nežil jsem takovým tím prostě chozením do hospod. Já jsem tehdy vůbec nepil, nekouřil, s holkama nespal. Já jsem prostě věděl, že chci být knězem a můj život se točil tady tímto směrem. Tak jsem taky vlastně do té třídní party tak jakoby patřil a zároveň nepatřil, protože vlastně nikdo z nich nevěděl, co já vlastně žiju za život. Že? To bylo to moje jakoby nejtajnější, o čem jsem nesměl mluvit a co bylo, ale přitom pro mě to nejdůležitější. Když jsem se dostal do toho města, zjistil jsem, že existují nějaké křesťanské party, tak jsem vlastně strašně toužil potom založit nějakou křesťanskou partu taky v Petřvaldě. Na vesnici bylo strašně těžké vytvořit to křesťanské společenství mladých, které se prostě schází a modlí. Tam bylo vždycky jako těch lidí málo. Vždycky, když se ty děti dostaly do puberty a když začaly dospívat, tak většinou je ta vesnice pohltila a začali žít tím vesnickým životem, to znamená těma zábavama a tak. To, co bylo těžké, tak bylo to vlastně nějak žít dvojí život před rodičema. No a to si pamatuju, že třeba o prázdninách, jo, maminka odjela do práce, pracovala v Tatře Příbor, kde se vyráběly 613. No a tatínek byl taxikář, tak vždycky jsem počkal, až maminka odjede, tatínek odjede a pak jsem sedl na kolo a jel jsem 35 kilometrů na tu Ostravici za Patrem Novosadem, kde on mi prostě jako přednášel. A já jsem potom zas na tom kole jel zpátky, tak aby to vlastně ti rodiče nevěděli, že jsem byl někde pryč.

0: Slyšeli jsme první epizodu osudu katolického kněze Ladislava Heriána. Pořad připravila Magda Vdovičinová v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Druhou epizodu si nalaďte zítra v 11.30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Írán a Izrael obnovili vzájemné raketové útoky. Vzájemné údory jsou podle AP nejvyhrocenější od dubnového příměří. Slovenský soud zahájil proces v případu Očistec. Z korupce a zneužití pravomocí je obžalovaný i místopředseda parlamentu Gašpar. Filmový festival v Karlových Varech ocení herečku Maggie Gyllenhaalovou a herce Jesseho Eisenberga. A bude jasno nebo polojasno, večer v Čechách čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Írán a Izrael obnovili vzájemné útoky. Izraelská armáda od rána zneškodňuje íránské rakety. Opětovné izraelské údery v Íránu zasáhly chemičku. Výbuchy zněly taky velkými íránskými městy, včetně Teheránu. Vzájemné útoky jsou podle agentury AP největším vyhrocením konfliktu od dubnového příměří.
2: Podle iránských revolučních gard Izrael svými útoky na Libanon porušil podmínky příměří. Na podporu Íránu se k úderům na Izrael připojili taky jemenští povstalci. Izraelská armáda opětovala palbu, přestože ji od toho odrazoval americký prezident Donald Trump. Vyhrocení konfliktu podle Teheránu ohrozí vyjednávání o dlouhodobém klidu zbraní mezi Íránem a Spojenými státy. Kvůli konfliktu se zvýšily ceny ropy na světových trzích. Od začátku bojů mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé ropa zdražila o více než 50%. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu. Podle ní existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele stál údajně i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.
3: Proces se koná za přísných podmínek. Média například během výslechů svědků nesmějí zveřejňovat živé přepisy z jednání a informovat mohou jen o čtení obžaloby. Soud tím chce zabránit hrozícímu ovlivňování svědků. Celkem je v kauze Očistec obžalovaných 11 lidí, mezi nimi i někdejší policejní špičky. Podle prokuratury měli vytvořit zločineckou skupinu, která za úplatky ovlivňovala vyšetřování citlivých případů. Většina obžalovaných vinu dlouhodobě odmítá. Přímo Tibora Gašpara se opakovaně zastal i premiér Robert Fico. Slovenská opozice proces označuje za test fungování právního státu. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Předseda strany Občanská smlouva a úřadující arménský premiér Nikol Pašinjan oznámil vítězství v parlamentních volbách. Zároveň uvedl, že příští vládu sestaví jeho strana sama. Výsledek voleb je podle Pašinjana potvrzením toho, že občané Arménie chtějí pokračovat v prozápadní politice.
4: Jak řekl současný a zároveň budoucí předseda arménské vlády, jeho strana získala v nedělních volbách silnější mandát než při hlasování před 5 lety. Je to důvěra, která nás zavazuje, uvedl Nikol Pašinjan. Výsledky voleb podle něj znamenají, že občané podpořili arménskou nezávislost a budoucí rozvoj země. Podle průběžných výsledků získala strana Občanská smlouva asi 54% hlasů. Výsledek pro ruské strany Silná Arménie se pohybuje kolem 22%. Sčítání hlasů v Arménii pokračuje. Konečné výsledky by měly být zveřejněny během dneška. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí míní než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Na Karlovarský festival přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má také dva úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane také Jesse Eisenberg, který je známý díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno. Večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 20. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Je tady další hodina Polední Vltavy, kterou zahájí Česká filharmonie. Je pondělí 8. června. Hezký den a dobrý poslech přeje ze studia Dagmar Kopečková.

Česká filharmonie v čele se Semjonem Byčkovem nám zahrála druhou část serenády pro smyčcový orchestr C-dur Petra Iljiče Čajkovského. 50 představení od renomovaných tvůrců z 16 zemí. To bude letošní Skupova Plzeň. Už 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla začíná zítra a potrvá až do konce týdne. Tématu se věnuje server novinky.cz. Akce nabídne kromě oceňovaných inscenací také třeba lampionové loutky pod širým nebem, výstavy či filmové projekce. Podle mluvčí festivalu Daniely Vítové se ze světových osobností představí například legenda katalánského loutkového divadla Jordi Bertrán nebo dánská herečka a režisérka Sofie Krouk, která se představí s výjimečnou inscenací The House, loutkovou groteskou z pohřebního ústavu. V soutěžní sekci se utkají loutkáři z Česka i Slovenska. Celkem představí 22 novinek. Domovské divadlo Alfa například nasadí česko-japonskou inscenaci Čáslavská Tokio 1964. Královéhradecké divadlo Drak zase kafkovskou proměnu a třeba divadlo Continuo z jihočeských Malenic předvede s novou performance Cracks. Centrem festivalu je pořádající divadlo Alfa. Program ale poběží třeba i v kulturních centrech Movie Station a Depo či na náplavce pod Alfou. A více čtěte na serveru novinky.cz.

0: Dalibor Cévačkář, jeho skladbu pro housle a klavír nám zahráli Hiroko Matsumoto a Tomáš Mach. Ve vídeňské státní opeře se minulý pátek hrála Carmen Jorge Bizeta, nikoli však v tradiční podobě plné španělského folklóru, ale v legendární inscenaci španělského režiséra Calixta Biejta, která už od své premiéry v roce 1999 vyvolává bouřlivé reakce. Děj přesunula do drsného prostředí pozdního frankistického Španělska a místo romantických kulis nabídla svět násilí, erotiky a bezvýchodnosti. Představení přímo ve Vídni viděl náš redaktor Daniel Jäger, kterého teď vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Danieli, inscenace Calixta Biejta je dnes už vlastně operní klasikou, přestože při svém vzniku vyvolala opravdu obrovské kontroverze. Jak působí po více než 25 letech?
1: Mohu říct, že až překvapivě současně, když měla v roce 1999 svou premiéru, tak byla považována za jeden z takových manifestů současného takzvaného režijního divadla. Biejta to tehdy šokoval tím, že odstranil veškerý takový ten romantický folklor, kastaněty, květiny i pohlednicové Španělsko a nahradil je drsným světem pozdního frankismu, jak už si zdůrazňovala. Dnes už podobné prostředky nikoho vlastně nepohoršují, ale právě díky tomu můžeme ocenit, jak promyšlená ta inscenace vlastně je. Pořád má obrovské tempo, dramaticky funguje, nestárne, stále má co říct. Mimochodem Calixta Biejta známe velice dobře i z Prahy, z Pražského národního divadla, kde vytvořil už několik inscenací a shodou okolností právě v pátek se na repertoár Národního divadla vrátila jeho Její pastorkyně, což je velice kontroverzní projekt a ještě teď v průběhu června jsou vlastně na programu 4 představení, takže budíš i toto jako takové doporučení pro české publikum, že mohou být vlastně s tvorbou režijní Calixta Biejta v takto přímém kontaktu.
0: My už jsme to oba naznačili, Biejta zcela opustil tradiční představu Carmen. Jaký svět tedy na jevišti vlastně vytváří a proč byl tehdy pro publikum tak šokující?
1: Je to vlastně svět bez absolutních iluzí. Na jevišti stojí oprýskané Mercedesy ze 70. let, telefonní budka, stožár, na kterém vlaje španělská vlajka a taky obrovská plechová silueta býka Osborne, což byl ve své době takový neoficiální symbol Španělska a dnes je součástí španělského kulturního dědictví. Calixto Biejta ukazuje vlastně ve své inscenaci společnost, ve které vládne mačismus, násilí a sexuální napětí. Všichni takoví ti vojáci, pašeráci a dělníci působí jako lidé, kteří žijí na samé hraně zákona a vlastních možností. A když měla tato inscenace v tom roce 1999 ve Španělsku premiéru, tak mnohé diváky šokovala takovou tou otevřenou erotikou a brutalitou. Dnes se to trošku jakoby zjemnilo, protože samozřejmě jak čas plyne, tak už to nevnímáme samozřejmě tak vyhroceně. Ale zase vidíme, že Biejta neprovokuje jen tak samoúčelně. Ve skutečnosti velmi přesně čte tu Bizetovu partituru a když se na ní podíváme, tak to vlastně není žádná taková romantická opera, vlastně ani opereta, kterou měla původně být. Je to příběh vášně, posedlosti a nakonec i vraždy, protože Carmen končí život rukou svého milence Dona José. A právě to Biejta ukazuje bez jakýchkoliv příkras. Mimochodem ta inscenace jde o koprodukční projekt, byla k vidění v průběhu těch let například v Paříži, Benátkách nebo Londýně a všude velice zarezonovala.
0: Obecně Biejtova režie bývá označována za brutální, erotickou, nekompromisní. Pomáhá podle tebe takový přístup lépe pochopit Bizetovo dílo nebo naopak odvádí pozornost od hudby?
1: Upřímně já v mnoha případech bývám vůči takovýmto radikálním režijním výkladům skeptický, ale tady podle mě funguje ten přístup mimořádně dobře. Biejta totiž jde po smyslu toho díla. Nesnaží se být chytřejší než Bizet, naopak odhaluje ty jednotlivé vrstvy, které v hudbě už dávno jsou. A když posloucháme tu Bizetovu partituru, tak v ní slyšíme neustále napětí, nebezpečí i tu zmíněnou erotiku, ale i to násilí. A Biejta tyto emoce převádí do scénického jazyka, do srozumitelného scénického jazyka. A díky tomu vzniká mimořádně intenzivní divadelní zážitek. A publikum není jen svědkem krásné hudby, ale skutečného lidského dramatu, což dávalo opravdu ve Vídni v pátek nebo, protože bylo velice spokojeno s tou inscenací.
0: Ještě nám řekni, jak se ti líbilo pěvecké obsazení, kdo na tebe v pátek udělal největší dojem.
1: Tam bych určitě vyzdvihl především britsko-italského tenoristu Freddieho de Tomaso v roli Dona José. To je dnes jeden z nejvýraznějších pěvců na světových scénách. Má opravdu nádherně znějící, průrazný a přitom kultivovaný hlas, který připomíná takovou tu starou italskou školu, byť teda v tomto případě ve francouzském repertoáru. Jeho květinová árie byla jedním z vrcholů večera. večera a publikum ji odměnilo mimořádně vřelým potleskem. V titulní roli se představila mladá azerbajdžanská mezzosopranistka Elmina Hasan. Ta nebyla úplně tou osudovou, vášňovou femme fatale, ale takovou sebevědomou ženou, která odmítá dělat kompromisy. Hlasově nabídla kultivovaný, ale zvukově spíš komorní mezzosoprán, který mi k té roli Carmen vlastně vůbec neseděl. Toho zvuku pro mě bylo opravdu málo. Naopak průrazným basbaritonem disponoval Američan Christian van Horn jako Torador Escamillo. Tam po všech stránkách šlo o naprosto ukázkovou interpretaci. A musím vyzdvihnout, že byl opravdu i skvělý pěvecký sbor, který naprosto opanoval celé to jeviště a co se týká zvuku, tak byl naprosto jedinečný. Orchestr řídil zkušený praktik Asher Fish, což je vlastně jméno, se kterým se na evropských operních scénách setkáváme posledních 30-40 let a musím říct, že to byla taková opravdu stará, poctivá, dobrá operní škola.
0: O inscenaci opery Carmen Georges Bizeta, která se hraje ve Vídeňské státní opeře, jsem si povídala s naším hudebním redaktorem Danielem Jägrem, který představení navštívil minulý pátek přímo ve Vídni. Díky a naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.

a našel zase jenom sebe na půl světce, na půl podvodníka. Ztracená sklíčka pravdy, zrníčka obilí, roztroušená v polí, nutí nás, abychom chodili ohnutí, ale sehnout se pro ně do bláta to nedovolí.

polí. Listy poznání padají z ráje tiše do klína. Jablka zrají.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Polední Vltava.
1: Teď prověříme vaše znalosti literatury. Je tady vltavský kvíz a my se dnes ptáme, která kniha se odehrává na lodi Pekot. Na lodi Pekot se odehrává slavný román Bílá velryba v originále Moby Dick. Je to nejvýznamnější román amerického spisovatele Hermana Melvilla. Román z roku 1851 vypráví příběh o posedlosti kapitána Achaba, který na velrybářské lodi Pekot pronásleduje obrovskou bílou velrybu, které námořníci přezdívají Moby Dick. Příběh je vyprávěn námořníkem jménem Ismael. Na pozadí příběhu rozvíjí Melville řadu úvah o lidském životě, jeho smyslu a lidském pachtění za nereálnými cíly. Honba za Moby Dickem se tak stává metaforou lidského boje s přírodou a získává až mystický smysl. Román nemá hodnotu jen literární, ale přináší i přírodovědné poznatky o životě velryb, jež byly doceňovány teprve postupně. Právě v propojení dobrodružství, poznání a hlubších otázek o lidském životě tkví nadčasovost Melvillova románu, který ani po více než 170 letech nepřestává oslovovat nové generace čtenářů.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Je 12 hodin 37 minut, na Vltavě dozněla druhá část sonáty číslo 1 F-dur Jana Dismase Zelenky. Na okamžik se teď vrátíme k uplynulému víkendu. Ve vltavském vysílání jsme vám v sobotu nabídli komedii Johana Nepomuka Nestroje Talisman. V neúprosném soukolí vídeňské frašky se jako Titus představil herec Jiří Langmajer. A tady je krátká ukázka.
1: Především jde o to, jestli rozumíte zahradnictví.
2: Vyznám se v lidech a proto také v rostlinách.
1: Jak pak to jde dohromady?
2: Náramně dobře. Kdo zná lidi, zná i vegetaci. Protože jen málo lidí skutečně žije, zatímco nespočet ostatních jenom vegetuje. Kdo ráno vstane, jde do kanceláře, pak se jde najíst, pak jde na karty a pak jde spát, ten vegetuje. Kdo jde ráno do krámu, pak se jde najíst a pak jde znovu do krámu, ten jenom vegetuje. Kdo ráno vstane, pak si projde roli, pak jde do zkoušky, pak jde do kavárny, pak jde zahrát představení a když to tak chodí den co den, ten jenom vegetuje. Jo, k životu zkrátka patří bratru milion a nedost na tom ještě taky fantazie. A to jsou dvě věci, které se zřídka kdy vyskytují pohromadě. Aspoň podle toho, co vím o milionářích. Ti vedou ve své milionářské ziskuchtivosti tak fádní a nudný kšeftařský život, že si ani nezaslouží květnatý název vegetace.
1: Hlavu máte sice černou jako noc, ale jinak v ní máte jasno.
2: Máte snad něco proti mým černým vlasům?
1: Ale jděte vy, šelmo. Jako byste nevěděl, že nic mužským nesluší tolik jako černé kučery.
0: Talismanem, který se ocitl v názvu komedie Johana Nepomuka Nestroje, je paruka. Předmět v skutku magické moci. Svému držiteli Titovi zajistí nečekaný společenský vzestup. Zároveň však spouští kolotoč záměn a nedorozumění, jež mohou mít katastrofální důsledky. Talisman připomíná mistrovství rakouského dramatika. Jehož hry dodnes baví publikum chytrým humorem i trefnou společenskou satirou. Vy si tuto známou komedii můžete v hlavní roli s Jiřím Langmajerem poslechnout na našem webu vltava.rozhlas.cz.

Kapku letní atmosféry nám do vysílání přinesla zpěvačka Shirley Horn v písni Summertime, tedy letní čas. Teď už se slova ujme hudebník a grafický designér Martin Hůla. Tento týden nás zve do své knihovny.

0: není pokoj, to je kufr na knihy, častovala Anna Hůlová svého syna Jirku. To byl můj táta. Kufr na knihy se postupně stal z celého domu. Když jsme byli malí, byly knihovny i na záchodě a na půdě. V tom jsem vyrostl. Naučil jsem se číst, než jsem šel do školy. Knihovnu jsem postupně objevoval, procházel, pročítal a věděl jsem, že to nemá konec. Můj byt už je taky spíš kufr na knihy. Nedávnou krizi zachránil kamarád Viktor, vyrobil police nad ty, které pocházejí z legendárního Arbesova knihkupectví. V jednom pokoji už jsem tak dosáhl na strop po obou stranách. Protější regály jsou zase z antikvariátu ze Vsetína. Ale jsou to vlastně spíš dva kufry, ani je moc nemíchám. Jedna knihovna je sbírka. Zajímá mě design a typografie, knižní grafika, nejvíc asi ta poválečná od 50. do 80. let, ale mám i spousty předválečných knih. Sbírám edice, sbírám konkrétní výtvarníky a grafiky, obsah mě nezajímá, i když není nezajímavý. Často si na něco vzpomenu a i když si většinou myslím, že se to v té knihovně nedá najít, někdy to i najdu. Ale vím, že to nemá konec. Že to prostě nikdy nepřečtu a nikdy bych teď se vším seknul. A svým způsobem je to uklidňující. O co se vlastně snažit, když jen doma mám tolik knih, že už je nikdy v životě nepřečtu. Druhou velkou knihovnu mám v ložnici. Jsou v ní nové knihy, které mě zajímají obsahem. Samozřejmě ani tuhle knihovnu nemám šanci přečíst, ale tady se aspoň snažím, co mi čas dovolí. Je pravda, že i v téhle části knihovny se někdy nechávám strhnout tím, jak je ta která kniha udělaná, ale častěji je to spíš tak, že si nekoupím něco, co mě zajímá, ale vím, že grafická úprava by mě při čtení štvala a odváděla od textu, než že bych si koupil pro mě nezajímavou knihu s úžasnou úpravou. Ta část knihovny, která je sbírkou poválečné typografie, ale vykazuje pozoruhodný fenomén, i co se týká obsahu. Výběr je tu podřízen výtvarníkům, typografům, ilustrátorům, edicím, nakladatelstvím. Jsou tam zastoupeny knihy, které bych jako čtenář nevybral. Ale někdy si jen tak něco vytáhnu a otevřu knihu na pár místech, prolistuju si ten titul, někde se začtu víc, někde míň a bývám překvapený u věcí, které jsem neznal a nevěděl, o co jde. I tohle mě uklidňuje. Kniha je totiž strašně komplexní dílo, literární i výtvarné, ta energie a nápady do ní vložené se v ní také ukládají a zdá se mi, že nějak vyzařují ven. Mít rád knihy, uchovávat je, abych se k ním mohl vracet, nebo je objevovat, nechávat se okouzovat textem i obálkou a knižní úpravou, přemýšlet o přemýšlení těch, kteří se na jejím vzniku podíleli, to všechno jsem se naučil, když jsem vyrůstal v domě, co byl spíš kufr s knihami. Kromě toho, že jsem vyrostl v kufru s knihami, bylo to v 80. letech také v ojedinělé soukromé galerii v takzvané šedé kulturní zóně. Můj táta se svým bratrem provozovali v Kostelci nad Černými lesy od roku 1983 do roku 1988 galerii H. Mimochodem o ní vznikla před několika lety vyčerpávající kniha. Galerie H fungovala bez povolení, ale taky bez utajení 5 let. Uspořádala přes 30 tematických výstav, na kterých se setkávali renomovaní umělci a umělkyně se začínajícími, přehlíženými nebo těmi, jak už tady padlo, amatérskými. Otevřenost, nevýběrovost a algoritmické, tedy nehierarchické rozmístění děl bylo pro fungování Galerie H stěžejní. A i když jsem jako dítě celou tu situaci spíš nezvládal, později jsem pochopil, co to znamenalo a jak mě to ovlivnilo. Pomohla mi v tom kniha Dočasná autonomní zóna, kterou pod pseudonymem Hakim Bey napsal problematický autor Peter Lambor Wilson. Píše se v ní o paralelních kulturních strukturách, které mají větší šanci na přežití než ty, které jsou ze své podstaty konfrontační a kontrakulturní. Útlá, ale důležitá knížka shrnuje myšlenky i praxi autonomních zón v kyberprostoru i na pirátských ostrovech ve špatně zmapovaném Karibiku 17. století. Pochopil jsem, že alternativní a paralelní prostory nemusí trvat navždy, nemusí mít ani fyzickou podobu a nemusí být ani populární. Důležité je, že existují, že ukazují příklad, že nás učí sdílení, naslouchání, soběstačnosti a kreativnímu přemýšlení. Všechno končí knížka taky. Hleďte děti na majáky. Jak majáky ve tmě stůjte, lidem cestu ozařujte.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu hudebník a grafický designér Martin Hůla. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady kromě Duška. Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Václava Havla Dagmar Havlové se k situaci v knihovně odmítají vyjadřovat a upozorňují na to, že svůj dopis adresovali jen Havlové a proto ho nebudou komentovat. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32. Informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. Nejprestižnější americké divadelní ceny Tony letos ovládly nová muzikálová komedie Šmigadon a drama Liberation o ženském emancipačním hnutí v USA v 70. letech. Ocenění udělovaná nejlepším broadwayským inscenacím přinesla také historický úspěch herce Johna Lithgowa, který se ve svých 80 letech stal nejstarším držitelem herecké ceny Tony. A počasí bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 3 minuty po 13. hodině. Příjemně strávený den s Vltavou vám přeje Dagmar Kopečková. Jsme s vámi i v pondělí 8. června.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Na Vltavě dozněla čtvrtá část jeho symfonie S-dur. Pro všechny, kteří si myslí, že znají Prahu naprosto precizně, tady mám tip na jedno zajímavé čtení. Martin Liška na serveru iliteratura.cz totiž hodnotí knihu Tomáše Staňka Periferní průvodce Prahou, která podle něj mnohé zaručeně vyvede z omylu. Jak název napovídá, zavádí autor čtenáře na místa mimo vlastní historické centrum Prahy. Jedná se o pestrou směs přírodních lokalit, historických míst i industriálních památek. V některých případech jde o místa poměrně známá, případně o skrytá zákoutí míst známých, jako třeba Fíkovna u Pražského hradu. Jindy jde ale o lokality téměř zapomenuté, leckdy až bizarní. To platí zejména o hřbitovu laviček nebo odnikud nikam vedoucích schodech v Krčském lese. Podobně jako je věcí autorova subjektivního pohledu výběr lokalit, které se do finální verze knihy dostaly, je podle recenzenta mnohdy dosti subjektivní i jeho vnímání jejich genialoci. Tak nad označením Holešovické maríny jako nejzábavnějšího z pražských přístavišť patrně nejeden čtenář jen zakroutí hlavou. Nad jinými možná některým rovnou stoupne tlak. Na druhou stranu je právě tato subjektivní expresivita podle recenzenta jedním z aspektů, které Staňkovu knihu odlišují od dosti stereotypních textů oficiálních tištěných průvodců. Neotřelý pohled na hlavní město osloví jak nebojácné dobrodruhy, tak rodiče dětí hledajících vhodné typy na víkendovou procházku. A na některých místech se dokonce příslušníci obou skupin mohou setkat a najít si každý to své. Celou recenzi najdete na serveru iliteratura.cz.

0: Karl Dieters von Dietersdorf, třetí část jeho smyčcového kvartetu číslo 3 G-dur, nám zahrál Franz Schubert Quartet. Unikátní budovu kláštera svaté Anežky České na Františku spravuje Národní galerie Praha už od 60. let. Poprvé se sem návštěvníci mohli vydat do expozic v 80. letech. V jeho velkorysých prostorách sídlí stálá expozice Národní galerie v Praze, nazvaná Středověké umění v Čechách a Střední Evropa 1200 až 1550. Najdete tu ale i vědecké pracoviště, chemickou laboratoř, kde se odebírají vzorky uměleckých děl k odbornému zkoumání. Více uslyšíte v reportáži Zuzany Filipkové.
1: My jsme teďka v té dolní části kláštera svaté Anežky. Tady může veřejnost chodit i bez vstupenky.
2: Ano, tady je prohlídkový okruh zdarma. Normálně v sezóně, když je správný počasí, tak nejenom vlastně do architektury kláštera, ale i do zahrad, které jsou jako obrovský. A celý ten příběh vlastně toho prohlídkového okruhu je klášter a svatá Anežka, protože Anežka tady od 30. let do 80. let 13. století strávila vlastně celou dobu jako představená kláštera, takže je to architektura, která je prochozená přemyslovskou princeznou. Teď stojíme v kapli Panny Marie a vidíme tady náhrobní kameny krále Václava a jeho ženy Kunhuty Štaus a pohřebníku Anežky, takže tady nejenom, že se chodí za architekturu, ale chodí se sem za světicí, za přemyslovci.
3: Se Štěpánkou Chlumskou, kurátorkou sbírky starého umění, se procházíme po klášterním komplexu na Františku, jedné z nejstarších gotických staveb Prahy. Jméno má po své zakladatelce přemyslovské princezně svaté Anežce České, svatořečené roku 1989. Národní galerie Praha tu má stálou expozici středověkého umění, ale zdaleka nejen to. Štěpánka Chlumská nás vede na místo, kde svatá Anežka bydlela.
2: Vidíte, že to je vlastně protilehlé té pohřebnice. To byla oratoř a soukromá obydlí. A když se podíváte na ty stěny, tak tady je tak jakoby v omítce taková viditelná rýha, která označovala úroveň podlahy. Tady nám vlastně chybí křížová klenba, která byla v baroku vybouraná a ta podlaha byla zvýšená, takže dneska, jak ten prostor vnímáme, tak je to odlišné oproti tomu, jak to bylo v době Anežky. A to vlastně bylo soukromé obydlí, dole byl prostor, kde se modlila, kde byl oltář, kde přijímala svátost oltářní, to známe z legend. A nahoře v patře bylo to její obydlí. Vidíte tady ty ještě pořád zachované vezdi, ty odkládací otvory, to je vlastně středověký stav. A stejně tak vidíte takové ty něco, co vypadá jako okna, ale to nejsou okna, to jsou dveře. Tady letou stranou se chodilo na lávku, která spojovala to obydlí s konventní budovou. Tady z tohohle otvoru se chodilo do té obytné místnosti a my si právě ukážeme, kudy se chodilo a co znamená schodiště v síle zdi, protože tam si i uvědomíte, jak vlastně to vypadalo, když byla široká středověká zeď, co se tam všechno vešlo.
3: Mám jít první, jo?
2: Ale tady třeba ta klenbička, to je fakt původní, to jsme prostě ve středověké architektuře. A tady vlastně byl východ na ohradní zeď, která tady byla.
3: Dále jdeme do prostory černé kuchyně, která patří k nejlépe zachovaným ve střední Evropě. Je tu velký haptický model celého klášterního komplexu.
4: Jo, vy tady máte haptickou stezku.
2: Máme tady haptickou stezku a máme tady dokonce i haptického průvodce na vyžádání právě k tomu modelu, že tam je i komentář k tomu ty architektuře a zároveň jsou tady vlastně takovýhle zastavení pro děti na tu prohlídku všema smysly.
4: Takže tady jsme u modelu, na který můžeme sahat.
2: Ano, tady jsme u haptického modelu a v jednom rameni ambitu je haptická expozice středověkého sochařství. No a tady jsme v černé kuchyni a zase na to vlastně byla vázaná potom situace v té zahradě, je tam středověká studna dochovaná. Takže tady všude tušíme, jak to fungovalo, když tady byly sestry. A tohle to jenom se podívejte, ty odkládací otvory, to jsou taky z doby provozu té kuchyně ze středověku, včetně toho větracího otvoru.
3: Málo kdo ví, že Národní galerie Praha má v areálu kláštera svaté Anežky České také svou laboratoř, kde se zkoumají vzorky uměleckých děl. Provádí nás tu Václava Antušková z chemicko-technologické laboratoře.
5: Pošli jste teda do laboratoře, kde jednak disponujeme širokým spektrem přístrojů moderních, instrumentálních. Tady teda v místnosti kolem mě jsou mikroskopy. Tady probíhá takový to prvotní zpracování vzorku, protože my tu analyzujeme všechno, co máme v našich sbírkách. Při tom odběru toho vzorku je vždycky braný velký důraz na to, aby se co nejméně poškodila ta podstata toho předmětu.
4: Takže to znamená třeba milimetr?
5: Nebo ještě menší. Plakové zrnko, no. Tady je vzorek. Ta tečka, která skoro nevidíte, tak to je vzorek. To je taková šupinka z těch jednotlivých vrstev a my ji pak potřebujeme vlastně říznout napříč, aby jsme ty jednotlivé vrstvy mohli vidět. Takže veškerá manipulace se vzorkama probíhá pod mikroskopem. Tohle jsou takový ty malý mikroskopy pro tu práci. Potom tady... Tohle už je velký mikroskop, kde potom ty vzorky dokumentujeme. A používáme teda k dokumentaci jak viditelné světlo, tak i UV světlo. Ty materiály mohou vykazovat fluorescenci potom v tom UV světle, takže nám to pomůže už jednak některé materiály identifikovat a případně i celá líp rozečíst ty jednotlivé vrstvy. My identifikujeme ty pigmenty, což jsou vlastně ty částice, které dávají tu barvu těm barevným vrstvám. A my jsme schopní, když ten pigment identifikujeme, třeba říct, že tenhle pigment se vyráběl až od 19. století, takže když pak máme středověkou sochu, že teda tahle vrstva je už nějaká pozdější přemalba nebo retuš. Vlastně jsme schopni takhle i částečně teda to dílo datovat.
6: A nebo objevit falza.
5: Objevit falza. Samozřejmě to je taky oblíbený téma.
0: V klášteře svaté Anežky České natáčela redaktorka Zuzana Filipková se Štěpánkou Chlumskou a také Václavou Antuškovou. Celou sérii o budovách Národní galerie Praha si můžete už teď poslechnout na našem webu, kde najdete také bohatou fotogalerii. Zítra se podíváme do paláce Kinských, který je stále v rekonstrukci.

0: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Johann Friedrich Faš. Na Vltavě dozněla první část jeho koncertu pro trubku, dva hoboje, smyčcový orchestr a basso continuo D-dur.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tento týden vám na Vltavě nabídneme povídky současných českých autorů. Dnes vybíráme z tvorby Anny Zonové. Povídka se jmenuje Trapná událost a sleduje příběh starého muže, který je po požáru svého domu nucen nastěhovat se ke svému synovi a jeho ženě, kde vládnou jasná pravidla. Dosud nepublikovaná povídka prozaičky Anny Zonové s názvem Trapná událost bude na programu už za pár minut.

0: Francouzský akordeonista Richard Galliano vás provází pondělním vysíláním Vltavy. Je 2:30.
1: Povídka.
0: Na programu je povídka Anny Zonové Trapná událost. Příběh muže, který musí po tragické události přivyknout novým pravidlům soužití u syna a snachy, pro rozhlas načetl Pavel Oubram, kterého režijně vedl Jakub Doubrava. Příjemný poslech.

Neměl by sedět na spáleništi domu. Přesto tam sedí a pláče. Drobný muž s ohnutými zády a s rukama odpočívajícíma v klíně. Tytéž ruce se ještě před okamžikem spínaly k nebi v úpěnlivé prosbě o záchranu. O přetočení času o 3,5 hodiny zpět, aby došlo k zabránění nejhoršímu a palec s ukazováčkem zmáčknutím uhasili knot 3 svící na adventním věnci dříve, než Jelínek zavřel dveře obytné kuchyně a vypravil se do sousední ulice, aby Alojzi Granátovi konečně vrátil kalač. Dohořívajícím svícím stačila pouhá 3/4 hodinka, možná i méně, aby zažehly vysušené, vonavou pryskyřicí prosycené jedlové větvičky věnce, polystyrenový korpus, celý dům. Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Volání hasičů byl vyhlášen požární poplach. Kolikrát jen slyšel tuto výzvu z tlampače veřejného rozhlasu? Tušil to. Tentokrát věděl se naprostou jistotou, že se neblahé hlášení týká právě jeho. Svíce, věnec, můj bože, zakřičel Jelínek a vystřelil z Alojzova domu, aby ježel. Zoufalý vstříc oslňující záři. Za několik minut, v utrpení podobných věčnosti, se unavený, plačící starý muž díval na území, které obýval přes 60 let. Šťastné období se ženou a dětmi a posledních 30 let ve smířlivé vdovské osamělosti. Zimní zahrada by měla být šedobílá, s temně hnědou kůrou ovocných stromů a ne červená. Záře z plamenů hořícího krovu a z rozžhavené střešní krytiny přeměnila sněhovou krustu v nehybnou rudou lávu, protkanou nitkami otisků jelínkových bot, mířících ke kurníku, garáži a kůlně. Záhy však byly tyto svědkyně prosté mužovi každodennosti udusány těžkými botami hasičů a překryty harampádím z půdy. Haraburdi musí ven! Jinak se dům ještě více rozpálí. Z neskutečné dálky vnímal Jelínek rozkaz jednoho z hasících mužů a pak se prohraboval hromadou nikoli starých a nepotřebných věcí, nýbrž pozůstatků svého života. A neštěným svatebním věnečkem a kašmírovým šátkem na začepování, rámem jízdního kola, dětským kočárkem. Nech toho, co bys s tím dělal? Probral ho hlas nejstaršího syna Filipa v okamžiku, kdy otáčel smaltovanou konvičku na mléko. A jde k nám! Umyje se! Je zašpiněný! Připojila se snacha. Hygiena je pro ně v životě nejdůležitější. Mytí a smíčení dává jejímu životu smysl, jak zjistil Jelínek záhy. U prvního sprchování ještě podezření neměl. Starý muž netušil, jaké peklo může přinést neukojitelná touha po pořádku. Stařec překročil bočnici smaltované vany a posadil se. Dnes žádný z obvyklých pohybů nedokázal udělat sám. Jeho třesoucí se tělo potřebovalo synovu oporu.

vírem v odpadu. Nezapomeň na uši! Zaznělo od snachy, až k víru mezi dveřmi se zároveň s hlasem objevila její ruka, třímající krabičku s vatovými tyčinkami. Ruka zmizela. Filip odevzdaně vytáhl dvě tyčinky a nejprve jedním, pak druhým vatovým koncem obkroužil vyústění starcových zvukovodů. To už je kolomas. Rozesmál se a obalil tyčinky do papírového kapesníku a až poté je vhodil do koše. To víš, mohla by přijít kontrola. Mrknul Filip na otce. Fili, obleč tatínkovi tohle pyžamo. Znovu ruka mezi dveřmi. Syn odevzdaně navléká otci nejprve kalhoty, kabátek zapíná na knoflíky. Po chvíli další rozkaz. Nezapomeň na župan. A nohy? Zaznamenala snacha holá chodidla pod jídelním stolem. Pořádně si ho neutřel. Podívej se na ty šlápoty, napomíná manželka s úsměvem Filipa. A to nic. Jsi ve stresu, dodává konejšivě a chápavě se na něj usmívá. Je to jen voda. Pokusil se muž o odpor a zároveň mopem stírá otcovi otisky. Mohl by uklouznout, zlomit si krček. A kdo se o něj bude starat? Kdo jiný než já? Nedá si Vendula pokoj. Nic se neděje. Snaží se Filip přibrzdit její představivost. Ke katastrofě nedošlo. Abych všechno hlídala. Strpitelským, možná jen unaveným výrazem ve tváři nabírala snacha zapékané těstoviny a opatrně, aby neznečistila ubrus, je kladla na bílé sváteční talíře. Dobrou chuť, trojhlasně. Já bych začal stichounka otec. My u jídla nemluvíme. Podívala se Vendula na svého muže. Je zvyklý jíst lžící, ozval se Filip. Ženina tvář se nasupila, ale v zápětí opět přešla do chápajícího úsměvu. Jen pro dnešek. Nejsme přeci v bufetu. Podala tchánovi úslužně lžíci. Neposkvrněnost. Celý byt září. Každá jednotlivá věc v něm je čistá, bez poskvrny. Starý Jelínek se ostýchavě dotknul vonavého povlečení. Bože můj. Bože můj. S povzdechem ulehl do cizí postele. Do lože bez masivního dubového čela, o které se roky před spaním opíral, aby si probral události celého dne a naplánoval si činnosti toho následujícího. Čištění kotců a kurníků, sekání třísek, sběr vajec, to všechno dělal Jelínek ještě před pár lety vedle svojí práce v lese lehce, bez jakéhokoliv promýšlení a plánování. S ubývajícími silami jsou pro něj čím dál namáhavější a vyplňují mu celé dny. Uvědomil si. Co bude? Bylo poslední, na co pomyslel před unaveným, mrtvolným spánkem.

To snad ne! Snašin zoufalý výkřik pronikl ke spáči. Jelínek se probudil. Něco se stalo? Další neštěstí? Vystrašený Jelínek se posadil na posteli a ještě celý zmatený potíživé noci se přišoural ke dveřím. Po jejich otevření spatřil na chodbě u otevřených dveří na toaletu Filipa s Vandou. Asi jen voda. Úlevně problesklo starci hlavou. Vysvětlíš mu to. Řádně mu vyjasníš pravidla. Uslyšel snachu. Prasklá hadička nebo něco se splachovadlem? V noci bylo všechno v pořádku. Jelínek stál v blízkosti syna a přes vendulu se snažil zjistit rozsah katastrofy. Tohle se děje, ukázal podrážděný Filip na záchodovou mísu potřísněnou na horním okraji kapkami moči. Prkénko jsem zvedl, bránil se rozpačitý Jelínek. Tak příště si zkus sednout, jako já. Filip se již sklidněným hlasem obracel k otci. Nejsem baba, nikdy jsem si nesedal. Starcův hlas zněl neobvykle odbojně, ale jen do okamžiku, kdy pohlédl na vyděšeného syna, těkajícího z ženy na mísu. Dobře, o nic nejde, pokusím se. Nechtěl jsem. Jelínek neměl rád dusno. Vidíš, že si dá říct, zaslechl ještě pokorný Filipův hlas. Spokojený, vítězoslavný výraz snašiny tváře už stařec nezaznamenal. Byl otočený zády a mířil zpět do pokoje. Jelínek se posadil na židli. Hlava se mu točila z nekonečné únavy. V nosních dutinách pocitoval silný tlak, jako by se mu nadouvaly tváře. Nadavovalo ho ke zvracení. To tak ještě. Zděsil se při pohledu na světlý koberec před sebou. Co bude? Opakoval si.

Pojď se umýt. Jak cize a vzdáleně zněl Filipův hlas. Stařec seděl a čekal, strnulý, zoufalý. Možná to tak bude pohodlnější, napadlo ho. Nebránit se, poddat se, nechat vše plynout, alespoň na čas, než se vschopí a dá se dohromady. A Jelínek se odevzdaně nechal doprovodit do koupelny. U nás si konečně odpočineš, slyší od syna a následující pokyny. Tmavě modrý velký ručník je tvůj, menší také, ale používej ho jen na ruce. Doma nám stačil jeden pro všechny. Stařec sáhl po použitém zeleném ručníku. Zbláznil ses? Syn zabránil nejhoršímu. Je Vendulin. Ta by nám dala. S přimouřeným okem pohlédl na popleteného otce. Zvykneš si, dodal. Jelínek se opláchl a utřel do předěleného ručníku. No, šel bych se podívat na dům. Co z něho zůstalo? Hlídají ho hasiči. Půjdeš v pondělí, budeme v práci. Hlavně nic domů netahej. Slyšíš mě? Varoval otce Filip. Slyším. Proč bych neslyšel? Domluvím se s Granátem a nechám věci u něho. Pokud něco zbylo. Musím ke slepicím a králíkům. Dáš mi tepláky a bundu? Nebo vaťák? Jelínek pohlédl na židli s komínkem oblečení. To je tvoje? Obrátil se k synovi. V rukou držel světle šedý zánovní svetr. Nic pro mě. Ušpiním se. O zvířata je postaráno. Filip se nedívá na otce, nýbrž vysoko nad něj. O, už se je nakrmil? Hned ráno? Je o ně postaráno. Stačí? A dnes budeš odpočívat. Syn opět bloudil očima ke stropu. A obleč se. Celou neděli prožil starý muž v podivných mrákotách. Procházel se po pokoji, počítal svoje kroky, několikrát, snad stokrát odhrnul záclonu na okně, ale záhy si nemohl vzpomenout, co venku viděl. Jeho chůzi přerušovalo volání snachy. Ať jde na svačinu, ať jde k večeři, ať... Už aby bylo pondělí. Jelínek malátně usínal s nadějí, že ráno se určitě něco pohne k lepšímu.

Po probuzení stařec vyčkával a naslouchal zvukům v bytě. Snažil se odhadnout, co se asi odehrává za příčkou jeho pokoje. Tlumené přibouchnutí dvíře klednice, tekoucí voda pro přípravu čaje nebo kávy, úder o desku, pravděpodobně zástrčka od kabelu varné konvice, zavírání okna. Konečně, přibouchnutí dveří a otočení klíče. Otálel ještě několik minut, jestli náhodou syn nebo snacha doma něco nezapomněli, klíče od auta nebo kanceláře, peněženku, telefon, a znovu se neobjeví. Teď už jsou určitě pryč, ujišťoval se. Do kuchyně ale vstupoval opatrně, území bez jediné skvrnky nebo smítka ho znejišťovalo. Na jídelním stole měl připravenu termosku, hrnek, ubrousek a talíř se dvěma koláčky. To ho uklidnilo. Nebude muset hledat nádobí a zápasit s přístroji, které nikdy nepoužíval. Vždyť je to úplně primitivní, vybavil si Filipova slova, když ještě ve svém domě odmítal vyměnit hliníkovou čajovou konvici za varnou a starou výřivou pračku za pohodlnější automatickou. Myslí mu krátce proběhl dávný obraz, kdy jeho matka bránila starou valchu před jeho bláznivými výmysly. S čím asi přijdou Filipovi děti? A bude se jeho syn bránit? Co to je? Přesunul stařec pozornost z minulosti na list papíru, který byl položen na bělostném ubruse, takže ho zaznamenal až teď. Stejně jako červeným fixem popsanou kartičku. Ať si tatínek zásady a závazné pokyny přečte a podpis ať si nechá ověřit na obci, dnes úřadují do 17 hodin. Zbytečně se mi plaší srdce, nejprve posnídám. Budu klidný, napomínal se Jelínek. Rychle polikal kusy koláče, ani je řádně nerozžvíkal. Ještě se zadusím. Rozkašlal se, napil se čaje a talíř se zbytkem pečiva odsunul stranou. Byl neklidný. Sdělení je určitě důležité a nesnese odklad, proč jinak bych ho měl před sebou hned ráno. Asi něco v souvislosti s jeho zničeným příbytkem. Naštěstí měl dům pojištěný. Kdyby přidal úspory... Nevymýšlej si, ačti, okřikl se nahlas. Zásady a pravidla společného soužití. To potřísněné včerejší prkénko, vybavil si včerejší incident. Nic horšího už jsem nestihnul provést. Jelínek pročítal pokyny sepsané jeho nejbližšími. Budu si sedat, mrmlal si pro sebe. Už jsem to slíbil. Nervózně se vrtěl na židli. Ne, ne, to ne. U bodu pod číslem 3 se zarazil. Vstal a začal zmateně pobíhat po kuchyni. Já jsem sice starý, ale ne nesvéprávný. Jeho zmatek přešel do rozhořčení, vztekle zmuchlal papír a hodil jej pod stůl. Vyčerpaný a ochablý si opět sednul a nepřítomně hleděl na cedulku s červenými pokyny. Proberu zásady s granátem, dával se stařec dohromady. Co mi asi soused řekne? Bude lepší mít konkrétnější plán, začal uvažovat jasně. Nejprve se musím obléknout. Jelínek pátral po svém starém oblečení. Nejprve v pokoji, pak v koupelně. Vendula si moje věci oprala, vysušila a někde budou. Ale kde? Manžestrové kalhoty, košily, svetr, pracovní bundu, prádlo. Nic nenašel. A kde jen můžou být? Odevzdaně se navlékl do zánovních Filipových věcí. V lehké péřové bundě se Jelínek vypravil zpět do kuchyně. Poklekl a po čtyřech se dobatolil k papírovému chumlu v zadní části stolu přiléhajícímu ke stěně. Ještě v podřepu na podlaze se snažil papír uhladit. Jak tohle vysvětlím? Hodila by se nějaká pevná hrana, napadlo ho. Vstal a začal pátrat v kuchyňské lince.
Po zápolení s podivnými dvířky skříněk ani jedna neměla úchytku a jemu se podařilo objevit způsob jejich nezvyklého otevírání až po několika marných pokusech, konečně objevil nůž s dlouhým ostřím. Muž opatrně přejížděl zásadami po horní hraně břitu a po chvíli s uspokojením pohlédl na vyhlazený papír kroutící se do ruličky. S tím už si poradím, pochválil se. List rozvinul a zasunul do průhledné složky s modrým nápisem Otcovi dokumenty. Vendula myslí na všechno, napadlo ho. Zároveň v sobě nedokázal potlačit směsici lítosti a rozhorlení.

0: Jelínek zastihl Aloise na dvoře, jak stahuje kůži z králíka. Toho měl zavěšeného na zárubní dřevníku.
1: Ah, vypadáš jako Seladon, přivítal ho Granát. Ještě diplomatku a můžeš velet bance.
0: Jelínek se zahleděl na známou kožešinu. Ale to je přece můj králík, vysoukal za sebe.
1: No, myslel jsem, že o tom víš,
0: zarazil se pro změnu Granát.
1: No, Vendula s Filipem u mne byli hned po požáru. Drůbež a králíky roznesli po domech. Máš prý u nich pohodlí a že už je nebudeš potřebovat.
0: Jelínek se schrbil v ramenou a mlčel.
1: Chtějí pro tebe jen to nejlepší, aby jsi odpočinul. Nadřel ses dost, říkala tvoje snacha. A nedáme si něco?
0: Utíral si Granát zakrvácené ruce do špinavé zástěry.
1: Ne, teď ne. Ještě musím něco vyřídit. Tak jindy. A toho králíka ti dám? Nevěděl jsem.
2: To nic. Spletl jsem se. Mladí se mnou o hospodářství bavili. A bez matku jsem zapomněl.
0: Rozpačitý stařec nepřítomně bloudil očima po sousedově dvoře. Pak sklapnutím zavřel branku.

Slyšeli jsme povídku Anny Zonové Trapná událost. Účinkoval Pavel Oubram v režii Jakuba Doubravy. Zítra vám nabídneme povídku Sylvie Fischerové Minulé životy u kadeřnice. Začínáme ve 13.30.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Írán a Izrael obnovili vzájemné útoky. Izraelská armáda od rána zneškodňuje íránské rakety. Opětovné izraelské údery v Íránu zasáhly chemičku. Výbuchy zněly taky velkými íránskými městy, včetně Teheránu. Vzájemné útoky jsou podle agentury AP největším vyhrocením konfliktu od dubnového příměří. Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašinjana vyhrála nedělní parlamentní volby. Oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy. Plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují, upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ také upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic více než 20 let. Okresní soud v Olomouci rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně zadržovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Rozhodnutí je pravomocné. Pražský ostrov Štvanice se od 9. do 25. června stane domovem festivalu Arena, který letos nabízí přes 10 představení nového cirkusu a divadla. Chybět nebude program pro děti, výtvarné a řemeslné dílny nebo inscenace Ptačí sněm a interaktivní výstava Imaginárium z dílny bratří Formanů. A počasí bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 20. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.

Dotek rtu, píseň The Touch of Your Lips a dvě velké osobnosti světového jazzu, Tony Bennett a Bill Evans. To je vstup do pondělního odpoledne na Vltavě. Jsme rádi, že jste s námi. Za celý tým editora Jana Zítku a Janu Studeckou z techniky vás v tuto chvíli zdraví a dobrý rozjezd dalšího červnového týdne vám přeje Markéta Kaňková. A hned v úvodu pro vás má jedno pobídnutí. Hlídejte v sobě ten poklad, kterým je laskavost. Tedy vědět, jak dát bez váhání, jak ztratit bez lítosti a jak získat bez významnosti. Nejsou to ovšem myšlenky z mé hlavy, je třeba je připsat francouzské spisovatelce George Sandové, která zemřela 8. června roku 1876. Dnes je tomu tedy přesně 150 let. V životě, jak víte, byla ženou nekonformní a v tvorbě odvážnou a nekompromisní. Ve svých textech tematizovala ženskou emancipaci, společenské nerovnosti a také právo na citovou svobodu. Inspirovala celou řadu dalších žen, ke kterým patří třeba i česká spisovatelka Radka Denemarková, která z George Sandové udělala jednu z postav románu Čokoládová krev. Právě s ní tedy George Sandovou už za chvíli připomeneme. A slovo dnes dáme také další výrazné české umělkyni Zoji Mikotové, která bývá právem označována za renesanční osobnost českého divadla. Je nejen režisérkou, ale také autorkou desítek divadelních her a scénářů a také dlouholetou oblíbenou pedagoškou Brněnské divadelní fakulty, kde mimo jiné intenzivně pracovala s neslyšícími studenty. Letos v lednu oslavila 75. narozeniny, na svůj život s uměním zavzpomíná ve vltavských momentech po 14:30. Teď už si vychutnejte malou svitu pro orchestr Alexandra Borodina, hraje nám Göteborský symfonický orchestr, řídí ho Neeme Järvi.

0: Původně klavírní cyklus 7 skladeb, zkomponovaný roku 1885 Alexandrem Borodinem pro orchestr, ho o 2 roky později zaranžoval jeho mladší kolega a také žák Alexandr Glazunov. Z Malé svity jsme právě vyslechli 4. část Mazurku. A teď už připomeneme jednu z nekonformních a velmi vlivných dam světového umění. Narodila se jako Amantine Aurore Lucile Dupin de Francais, ale přesně před 150 lety zemřela jako George Sand. Její cestu k životu podle vlastních představ i k psaní si u příležitosti dnešního výročí připomeneme s Radkou Denemarkovou, která z ní učinila jednu z postav svého románu Čokoládová krev. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: V románu Čokoládová krev píšete, že literární genialitu George Sandové umožnila její androgynní duše s mužskou a ženskou částí. Co vás na autorce, která o sobě důsledně mluvila v mužském rodě a nosila pánské kalhoty, fascinovalo natolik, že jste z ní udělala svou literární postavu?
1: No, já jsem měla celý seznam postav historických, které jsem chtěla použít. Já jsem potřebovala někoho, teda když mluvím o Francii, která byla důležitá právě s myšlenkami o svícenství a rovnoprávnosti a celý seznam. Nakonec jsem si zvolila George Sand, protože ona i pro nás v 21. století nese témata, se kterými neustále bojujeme. A je také stejně jako naše Božena Němcová v takových škatulkách, aby byla pro maloměšťácké konzervativní myšlení tak nějakým způsobem pochopitelná a přístupná. A já jsem jí k tomu chtěla věrvat, protože pro mě je to člověk s velkým talentem a která si tu cestu probojovala. Samozřejmě neustále se opakuje, že provokovala tím, že měla mužský pseudonym, že kouřila dýmky, že nosila mužské oblečení, že měla spoustu milenců, ale já si myslím, že to byl právě ten její přístup k tomu, aby si vybojovala cestu k tomu, já tady stojím, já mám talent, já ho chci využít. A naštěstí se na rozdíl například od Boženy Němcové narodila ve společnosti, která jí to nejen tolerovala, ale která to vzala jako respekt vůči jako jejímu přístupu a našla také spoustu kolegyň a kolegů v rámci literárního, dneska bychom řekli, provozu, kteří za ní stáli a pomáhali.
0: Než jste se pustila do psaní Čokoládové krve, co všechno jste zrešeršovala a co vás při studiu života a díla George Sand překvapilo? A co třeba se do románu ani nedostalo ve výsledku?
1: No víte co, já když jsem psala Čokoládovou krev, já jsem vůbec netušila, teďka vychází v 18 jazycích v zahraničí, já jsem vůbec netušila, že samozřejmě všichni budou slavit výročí George Sand. A já mám pocit, že jsem jedna z mála, která skutečně se prokousala všemi těmi jejími romány, to je 70 románů, ona napsala za svůj život 40 tisíc dopisů, dochovala se 15 tisíc dopisů a já si potřebuju, než pak sklenu esenci románu, protože to je vlastně o tématech současné doby, tak ale potřebuju každý detail. A u ní mě vlastně překvapilo to, co se neví, a to je její křehkost. A ona tu křehkost přetavila v jakousi hrdost a v jakousi sílu, že ona se nedá. Ona prostě ukázala, že ten svět je pro ní, když ten svět určují zvláště v 19. století muži, a řekla si velice, velice kreativně, že ona se proti tomu postaví. Navíc si myslím, že to je první autorka žena, která když neměla peníze, tak byla velice schopná v tom smyslu, že ona bude psát i produkt na objednávku doby, ale ona to dobře věděla. To znamená, že v jejich románech mě překvapila jedna věc. V každém románu jsou části, které jsou skutečně mimořádné. To je moderní světová literatura, ale je to rozprostřené ve všech románech. Ona dokončila jeden román a začala i hned další. A na ní ještě naprosto moderní jedna věc, která mě překvapila, kterou jsem pochopila. Ona nechtěla diskutovat o feminismu nebo o rovnoprávnosti. Ona to žila. A ona také moderně nechtěla v rámci té rovnoprávnosti například boj o volební právo a tak dále, protože to dneska už víme, že to nestačí. Ona je naprosto revoluční v tom, že ona chtěla citovou rovnoprávnost. Že žena má právo na svůj citový život. Žena si může opravdu v tom světě svobodně vybrat cestu, kterou chce žít a jaký život chce žít. A v tom je její obrovská síla. A myslím si, že tento tón se musí zdůrazňovat, jako kdyby dnes musela být všude znovu objevovaná, což vidím teďka i ve všech zemích Evropy, protože ten její postoj, tam je vlastně jednota literatury a osobního postoje, a to je nejen pro muže a ženy, to je vlastně i pro dnešní svět, to je pro všechny. Jestli máme jenom jeden život, nikdo nemá právo z těch průměrných nás stahovat dolů. Samozřejmě měla výhodu, že se narodila ve Francii.
0: Zmínila jste teď mimo jiné velkou šíři jejího literárního díla. Ostatně v románu ji představujete jako autorku s nesmírnou literární disciplínou a také s vizionářským myšlením. V čem pro vás byla nejvíce objevná právě jako spisovatelka a myslitelka?
1: Já si myslím, že ona skutečně měla neuvěřitelnou disciplínu, jinak by samozřejmě nemohla napsat tolik románů. To je jedna věc. Druhá věc je, že ona se opravdu zajímala o všechno. Zajímala se o politická témata, společenská témata a vždycky velice chytře zjistila, s kým může spolupracovat, s kým nemůže spolupracovat. Zároveň ale byla tam jistá jakási citlivost i pro talenty její doby, proto také ona podporovala spoustu tu mužů své doby talentovaných. Neustále se omílají její milenecké vztahy, ale ona také talenty podporovala. A víte co, já mám citlivost pro jazyk a u ní jsem byla velice překvapená, jaký ona má moderní jazyk. To není jenom takové to nasazení pro rovnoprávnost, ale skutečně tu literaturu vnímala, cítila. Ona věděla, že je talentovaná a byly v ní vždycky jakýsi vzdor i proti tomu té době, ve které se narodila v ženském těle, což samozřejmě znamenalo, že je člověk druhé kategorie a ona to nevzdala.
0: Zmínila jste, že Čokoládová krev vychází v těchto dnech v 18 světových jazycích, vychází také německy. Jak k německému publiku promlouvá konfrontace osudů dvou spisovatelek, tedy české obrozenkyně Boženy Němcové a nonkonformní francouzské aristokratky?
1: No, vy vůbec netušíte, co já prožívám, protože samozřejmě jsem napsala román, který je velice drzý a nečekaný a postupně teda vyjde v 18 jazycích. První jazyky teď vyšla španělsky, nyní německy, teď vychází arabsky a každá země vlastně si ho vybrala z jiného důvodu. A nyní mám sérii čtení, to bude až do prosince, 44 čtení v Německu, Rakousku, Švýcarsku, teď začínám v Rakousku, takže byla velká recenze ve dvou velkých německých novinách. Die Presse, Ander Standard, ale pro mě absolutně je největší radost, že 25. června tady je takový důležitý pořad v televizi Literární Soaré. Oni si tento román vybrali k stému výročí Ingeborg Bachmannové jako novátorský a je to, že vlastně ten náš hlas je slyšet a že my vlastně otevíráme, nejdeme vyšlapanými cestami a jdeme svou cestou a to si myslím, že taková štafeta George Sandových, Božen Němcových a tak dále, že my už můžeme, my už si to nenecháme vzít, tu naši svobodu. A vím, že byla také dlouhá diskuze, když jsem tu knihu vydávala v Česku, vlastně v redakci, jestli budeme přechylovat, nepřechylovat. A já jsem, pak jsme došli k tomu, že teda přechylovat a já jsem si uvědomila, že to není podstatné, protože jsme zažili například v Německu, že spousta patriarchálně konzervativních mužů si myslela, když budou dovolí v jazyce, že nám tu rovnoprávnost, že vlastně v tom veřejném prostoru není nutná. Je důležitá hlavně v tom veřejném prostoru a to musíme tu svobodu a nezávislost žít. A to si myslím, že odkaz všech George Sandových a Božen Němcových světa.
0: Říká Radka Denemarková nejen k dnešnímu 150. výročí úmrtí francouzské spisovatelky George Sand, která je také jednou ze tří hlavních postav jejího románu Čokoládová krev. Moc díky za rozhovor, ať se vám daří.
1: Já moc děkuji a nashledanou.

0: tobě.
1: Vždycky jsem věděla, že chce zůstat blízko moravské tradiční hudbě, uctívat její krásu, přitom ale v konzervativním uctívání nezakrnět. Setkáním s Marianem Frýdlem a Martinem Krajíčkem dostala tato moje vize zcela nový a originální rozměr. Nechala se slyšet zpěvačka Jitka Šuranská krátce po natočení desky Divé husy v roce 2016. Z této desky k nám právě doputovalo, dokoulelo se jedno červené jablůško. Je 14 hodin 27 minut, my máme za sebou připomenutí jednoho literárního výročí, teď ale jsme tu s dalším, a to výročím hudebním. 18. května totiž uplynulo 115 let od úmrtí Gustava Mahlera. A my tomuto geniálnímu českorakouskému skladateli a dirigentu věnujeme na Vltavě zítřejší večerní akademii. A k poslechu už nás teď pozve její autor, hudební redaktor Zdeněk Havlíček. Ahoj.
2: Ahoj, dobré odpoledne.
1: Podtitul tvé akademie zní Vzkříšení Gustava Mahlera a podivuhodný případ Gilberta Kaplana. Co se za tímto tajemným názvem skrývá?
2: Tak vltavští posluchači určitě bez váhání vytuší, že za oním vzkříšením se skrývá Mahlerova monumentální druhá symfonie C-moll, která zítra v akademii zazní téměř celá a zazní v jednom velmi specifickém provedení, tím už se dostávám k tomu tajemnému jménu Gilberta Kaplana, to totiž bude právě dirigent onoho provedení a Gilbert Kaplan to byl úkaz v dirigentském světě velmi skutečně podivuhodný a nevídaný, protože on byl dirigentem skutečně jenom jednoho jediného díla, nikdy nedirigoval nic jiného, dirigoval právě vždy, pokud tedy dirigoval jen tuto Mahlerovu druhou symfonii.
1: Mm-hmm. Životní kontury nebo kontury života Gustava Mahlera jsou nám známy, připomeňme ale život zmiňovaného Gilberta Kaplana.
2: On byl ročník narození 1941 a byl svou profesí úspěšným obchodníkem a finančníkem na Wall Street, bez jakýchkoliv výrazných hudebních zájmů. Jednoho dne byl ovšem jako bleskem zasažen hudbou Mahlerovy symfonie Vzkříšení, a to do té míry, že se rozhodl zásadně změnit směřování a této hudbě zasvětit zbytek svého života. Tomu bylo nějakých 40 let, když se rozhodl, že aby plně rozluštil záhady, které jsou v této hudbě ukryté, tak aby tedy do ní pronikl do této hudby, tak ji musí dirigovat. Našel si tedy učitele dirigování, plně se do lekcí i do studia Mahlerovy hudby ponořil a první koncert absolvoval roku 1982 v newyorském Lincolnově centru, kde si najal American Symphony a Westminsterský symfonický sbor. No a pro případ, kdyby se provedení nezdařilo a kolosální symfonie se mu rozpadla pod rukama, tak byl připraven otočit se k publiku a oznámit: dámy a pánové, podává se večeře. Provedení se nicméně velice podařilo. Jistý renomovaný kritik dokonce napsal, že šlo o jednu z pěti nejhlubších interpretací Mahlerovy druhé, jakou kdy slyšel. No, povzbuzen tímto úspěchem, tak šel Gilbert Kaplan ve své odanosti Mahlerově druhé symfonii ještě dál. Podařilo se mu se s ním proniknout na světová pódia, dirigovat světové orchestry a jeho nahrávka s London Symphony Orchestra z roku 87, právě tu budeme zítra poslouchat, tak se stala údajně nejprodávanějším mahlerovským albem do té doby vůbec. A on, Gilbert Kaplan, v té celé věci působil jako filantrop, dirigoval bez nároku na honorář, protože se nepovažoval pochopitelně za profesionálního dirigenta, ale za amatérského v tom pravém slova smyslu, tedy od slova amare, skutečně milovat. A také se angažoval ve zpřístupňování mahlerovských pramenů široké veřejnosti, takže díky němu si například můžeme online prolistovat právě faksimile Mahlerovy druhé symfonie.
1: V zítřejší akademii představíš také spletitý příběh vzniku a geneze Mahlerovy druhé symfonie C-moll. Mohl bys z tohoto příběhu naznačit nebo poodhalit alespoň část?
2: Ano, to je další úžasný příběh hudební historie. My ten příběh známe především díky našemu hudebnímu skladateli a kronikáři Josefu Bohuslavu Ferstrovi, který jej zaznamenal na stránkách svých pamětí Poutník v cizině. Je to příběh Mahlerova originálního génia, ale i podlomené sebedůvěry, příběh, který se zdá potvrzovat i různé freudiánské teorie, které se vlastně v té době také rodily. Tady narážím na skutečnost, že když Mahler části této své symfonie přehrával Ferstrovi, tak ten v nich okamžitě rozpoznal genialitu, originalitu, ale Hans von Below, který byl pro Mahlera až otcovskou figurou, tak Mahlera dokázal ocenit jako geniálního dirigenta, ale rozhodně ne dobrého skladatele, řekl doslova: je-li toto ještě hudba, pak už hudbě vůbec nerozumím. No a pod tímto tlakem, nebo pod tlakem tohoto odmítnutí, byl Mahler neschopen monumentální stavbu symfonie dokončit a až v momentě, kdy bylo zemřel a měl v Hamburku v katedrále pohřeb, tak se v Mahlerovi prolomily tvůrčí hráze a on symfonii dokončil s hudebněním Klopštokovy básně o vzkříšení, která ostatně zazněla z úst chlapeckého sboru právě v hamburské katedrále, když měl bylo v pohřeb. To je ale jenom jedna z nití té velmi zajímavé geneze Mahlerovy symfonie, které zítra budeme v Akademii rozplétat.
1: Mahlerovu druhou, tedy zítra téměř celou, uslyšíme ve tvém pořadu. Co teď z pera Gustava Mahlera uslyšíme?
2: Poslechneme si píseň Antonín Paduánský káže rybám, tedy šesté číslo z cyklu Chlapců v kouzelný roh. Tato píseň, jak známo, posloužila jako podklad třetí větě právě v symfonii Vzkříšení, posloužila jako podklad tomuto fantastickému skercu. Námi teď zaspívá Markéta Cukrová, zahraje Baborák Ensemble s uměleckým vedoucím Radkem Baborákem, který je také autorem úpravy pro komorní orchestr, kterou si vyslechneme.
1: K poslechu Akademie, kterou si můžete naladit na Vltavě zítra od 21.15, nás pozval Zdeněk Havlíček a já za to moc děkuji.
2: Já vám děkuji, taky.

0: jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
2: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové-Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hlas Kristýny Mihalové a kytara Jakuba Šedivého právě zpříjemnili pondělní odpoledne na Vltavě. Z desky single nám duo Lash & Gray právě nabídlo píseň Come and Get It. Doufám, že prožíváte příjemné pondělní odpoledne, že jste vstoupili do nového pracovního týdne pravou nohou a že si teď také vychutnáte tradiční pondělní momenty, které dnes budou patřit Zoje Mikotové. Tato dáma nejprve studovala na textilní škole a poté pracovala jako výtvarnice, grafička a divadelní technička. Po studiích činoherní režie na divadelní fakultě JAMU byla v angažmá v loutkovém divadle Radost. Kromě režie je ale autorkou také desítek divadelních her a scénářů. Neopomenutelně je pak spjata i s pedagogickým působením na divadelní fakultě JAMU, nejen v oblasti pohybového divadla, ale především v oblasti práce s neslyšícími studenty. Zoja Mikotová v lednu oslavila 75. narozeniny, nám teď ve vltavských momentech připomene výrazné události, které ovlivnily její životní cestu.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví režisérka Zoja Mikotová.
2: To byla už ta střední škola, kdy tam vlastně člověk jde v těch 15 letech, tak si myslím, že je takový jako zralý a nakročený vnímat lepší věci taky a zásadnější než to, co bylo na té základní škole. To byla textilní průmyslovka návrhářství a než jsme k tomu opravdu navrhování přistoupili, tak bylo všeobecné vzdělávání. A to si myslím, že mělo asi největší význam, protože dodnes vzpomínám na, jsme říkali pan profesor, když neměli ty tituly, protože jsme si jich vážili, ale to byl pán, který sám byl výtvarník. On byl vyznavačem Paula Klee a v té době vlastně u nás to rozšířené moc nebylo. Takže s ním to bylo neuvěřitelné takové dobrodružství objevování a to si myslím, že mi dalo asi největší základ. Pak přišla maturita, kdy do toho tady vstoupil jednak teda rok 68, ale hlavně potom 69, kdy nám třeba z českého jazyka rušili spoustu otázek právě na literaturu, kterou jsme se do té doby nejraději zabývali. To taky jako člověk nezapomene, co mu začali zakazovat a co mu začali naopak doporučovat a tak. Ale tady ta škola byla taková formativní a já jsem ale v té době vůbec nepomýšlela na žádnou vysokou školu. Já jsem neměla nějak dobrý kádrový posudek, takže já jsem vlastně si ani nemyslela, že bych se někam dostala. Až teprve s přibývajícími roky nějak jsem se osmělovala, začala jsem o tom vysokoškolském studiu uvažovat. To byla náhoda, že jsem se dozvěděla, že tady režie se studuje, že jsem se právě přes to výtvarno motala trošku kolem provázku, protože jsem pro ně něco tak, teď už to můžu po těch letech říct, protože na stroji Rominor to bylo přísně hledáno, aby nebyly tištěny letáky, ale pro ně jsem nějaké programky třeba tiskla a tak jsme se seznámili, takže tam jsem si začala trošku uvědomovat to divadlo, ten divadelní svět, tak jsem se možná až příliš odvážně přihlásila tedy na režii. Hlásila jsem se třikrát celkem. Vlastně jsem svým způsobem uspěla hned na poprvé, protože jsem se dostala do posledního kola mezi poslední tři, ale brali jednoho, tenkrát byla směrná čísla. Takže ten druhý rok jsem byla už taková trošku osmělenější, tak jsem se dostala mezi poslední dva. Zase jsem tady nebyla tím, kdo byl přijat. No a už jsem nechtěla, ale tenkrát jsem vlastně už byla i vdaná, tak můj muž mě říkal, no do třetice všeho dobrého a zlého si ze mě dělal trochu legraci. A tak jsem to zkusila. No a v tom posledním kole jsem se tentokrát odstula sama, takže už to nějak dopadlo. No. Škole být mladým režisérem je velice těžké někde jakoby zakotvit a cítit smysluplnost své práce. Já jsem dostala nabídku z Radosti, ale to mě dal ještě ředitel, který, já jsem tam udělala jednu ještě jako studentka práci a on mezi tím zemřel. Ta nabídka zůstala a já si myslím ale, že kdyby tam byl on, že ten můj profesní život se odvíjel trochu jinak. Já jsem se tam mnohdy i trápila, ale zase si říkám, že to taky asi mělo svůj význam, ale co jsem taky musela třeba pochopit. paradoxně jsem pak z toho i zase těžila, když jsem s těmi neslyšícími pracovala. A tak opravdu jsem v tom musela hledat tenkrát. A vím, že někdy, když jsem se zas příliš přizpůsobila, tak stejně jsem to jak kdyby nedohnala. Takže jsem se pak zas na to musela vykašlat a stejně si dělat to, co jsem spíš já chtěla. Takže bylo to docela ty první roky, ale to si myslím, že po té škole jsou takové momenty, protože nikdy není všecko úplně tak, jak si třeba představujete a potkáváte velice širokou paletu povah a zájmů. Já jsem v první fázi měla nabídku na to, ať učím pantomimu, tak jsem to přijala ráda za paní profesorku Jiřinu Ryšánkovou. Právě jsem byla šťastná, že jsem ji v životě potkala, protože myslím si, že ona mi hodně dala a nasměrovala mě právě v tom chápání pohybu. A bylo zajímavé, že ona měla i taky výtvarné nadání a ona už chtěla opustit školu. Takže já při té režii ještě jsem měla takový jeden směr, že jsem k ní chodila na metodiku pantomimy a vlastně ráda jsem se tou pantomimou zabývala, nejenom tedy už prakticky tím hraním, ale už opravdu abecedou pohybovou a celou tou kulturou. Takže jsem to začala učit, ale protože jsem měla tenkrát angažmá v Radosti, myslím, že to byla docela honička. Asi kdybych tu řekla, kolik já mu tenkrát platila za hodinu externě, tak by to byla opravdu velká legrace, protože to nedosahovalo ani 30 korun. Pak jsem pochopila, že jeden můj kolega touží toto učit, tak jsem vlastně trošku tak jakoby vyklidila cestu mu. Ale ty dva ročníky, které jsem opravdu vedla, tak jsem vlastně s nimi nesmírně ráda pracovala. A myslím si, že takové to navázání lidské vlastně mě trvá taky do dneška s nimi. Po tom roce 89 jsem byla vyzvaná oficiálně, zda bych neměla zájem učit takzvanou pohybovou hereckou. Tak já jsem vlastně zájem měla a setkali jsme se tam s Nikou Brečnajdrovou a obě jsme konkurzem prošli. Oni říkali, my bychom vás chtěli obě, ale máme jedno místo. My jsme tak zase šalamounsky říkali, že my chceme každá půl úvazku jenom. Tak to dopadlo dobře. Tak jsem se seznámila s Nikou, kterou jsem samozřejmě znala jako herečku ještě z Provázku, ale potom samozřejmě v její emigraci ne. Jí zajímalo učit herce a herectví, tak potom měla svůj ateliér. No a mě zase potkalo to, že objevila se tedy ta problematika neslyšících, která pro mě nebyla jakoby novou, protože existovaly festivaly pantomimy. Takže já vlastně z té oblasti pantomimy jsem je znala. A ten náš soubor, který si zkráceně říkal psi, protože ti vedoucí to tak záhadně nazvali, když museli vybrat název, tak PSI byla pantomima systém internacionál. Nechtěli tam dávat to, jestli jsou postižení, nebo jestli jsou hluší, nebo jestli jsou, chtěli být braní rovnoceně, takže když se tady objevila možnost, že se začalo uvažovat o tom, jak by tito lidé mohli taky studovat i na vysokých školách, taky samozřejmě, když se člověk začal zabývat tou problematikou, tak zjistil, že se musí zlepšit celé to střední školství jejich a tak. No ale rozhodně to bylo období, kdy to stálo za to uvést ty věci do pohybu a dálo se to, protože vznikl tenkrát vládní výbor pro zdravotně postižené a byly to takové dva směry, že tady v Brně se to pojilo s aktivitami právě té pantomimy, která tady měla své sídlo pro celou republiku. A byli to dva lidé, byl to pan Zemánek a pan Kostelník, se především chtěl věnovat neslyšícím dětem a jejich kulturnímu vyžití a vzdělávání. No a on přišel s nápadem, aby neslyšící mohli studovat na JAMU. A vlastně se přišlo na to, že by to mohla být ta dramatická výchova, že by to mohlo mít trochu ten pedagogický směr, takže jsme doufali, že třeba přesto to by se mohli uplatnit. Ale zároveň to neopouštělo tu uměleckou linii a tu tvorbu. Já jsem se začala v tomhle, přiznám se, angažovat, protože jak jsem jinak, myslím, takový neangažovaný člověk, tak tohle mě přišlo úžasné. A tam najednou se mě i spojovalo to, že mě i to výtvarné vzdělání bylo k dobru, protože najednou, když jsem se začala seznamovat s tím znakovým jazykem, tak jsem si uvědomila, jak ty ruce nádherně kreslí do prostoru, zhmotňují ty znaky, jak se to vlastně dá propojit, tak jsem i to studium potom třeba jsem se snažila tam dostat i výtvarné techniky, aby buď mohli kreativně pracovat s dětmi jenom výtvarně, anebo i v tom divadle, aby si mohli sami vymýšlet, protože velmi to s tím divadlem, které nemá to slovo, je to to divadlo pro tu vizualitu, tak si myslím, že ta výtvarná koncepce toho je tam nesmírně důležitá, tak aby tohle to uměli taky. Já jsem se jich ptala, z našich studentů, jestli chtějí s hudbou pracovat. Oni samozřejmě měli step, protože jsme zjistili, že ten výborně jako učí právě rytmus dostávat do těla. Měli moderní tanec, někteří nesmírně rádi tančili a tam samozřejmě ta hudba byla. Co bych úplně v základu řekla, že neslyšící vlastně tu hudbu milují a tančí rádi na hudbu. Takže když jsem se i zeptala, jak by si představovali představení, tak oni jednohlasně tu hudbu chtěli. Mě tak osud svedl se s Denkem Klukou, to je skupina Progress a on je tam hráč na bicí nástroje. Naše taková první velká inscenace byla Capricious. On složil hudbu a když jsem ji asi přinesla, tak jsme si tam udělali takovou poslechovku takzvaně. No a bylo krásné, jak oni se rozvrstvili po té Martě, jak někdo se zády třeba přitiskl k reproduktoru, někdo ležel na praktikáblech, každý podle takového toho svého zvyku a poslouchali jsme tu hudbu. No a pak byla zkouška, pokračovala a Zdeněk přišel a teď on byl úplně pav, protože dobrá hudba a ukazovali mu, že teda, jako, tak on byl v šoku. Já nejsem plně znakující doteď. Zrovna, než jsem sem šla, tak jsem si četla takový článek, kde se tam ptají jednoho absolventa právě na mou komunikaci ve znakovém jazyku. A já úplně, protože taky mám vizuální představu, tak jsem si ho představila, jak se usmál Lišácky a vlastně tam odpověděl, že jsem měla velmi svojské znaky a že to byla taky kapitola sama pro sebe, to moje znakování. Ale hned v zápětí tam dodává, že moje pohybové kvality a ta vizuální taková jakási komunikace, že jim byla naprosto jasná, takže jsem se s nimi vlastně domluvila, že neměli nikdy problém. Samozřejmě měla jsem tlumočníka, asi to tam bylo potřeba, ale nejsem plně hovořící. Já to tak vím, jak to asi přibližně vypadá, tak já tam s tou emocí to nějak udělám, ale vím, že to není přesně, ale nemám pocit, že bych se nedomluvila. Samozřejmě, když to vznikalo, tak to byla taková chiméra a vlastně nevědělo se ani, jak se to bude vyvíjet. To, že vlastně se podařilo udělat i představení, která najednou zasáhla dokonce do širšího kontextu, že nebyla jenom na půdě té akademie naší a v tom divadle studentském, ale že jsme se pak stali třeba součástí Europalie, třeba v Bruselu, kde jsme 14 dnů denodenně hráli. Takže jsme se dostali i na dobré festivaly, třeba pohybového divadla. Já jsem vlastně nebyla ani na žádném festivalu slyšících. Vždycky to bylo, že si nás spíš vybrali slyšící, že je to zajímalo, že to mělo i ty výtvarné, i pohybové kvality. To byl ten začátek a bylo to dobře, že to byla taková určitá výkladní skříň a že si lidi na to zvykli, že tedy neslyšící studují, že něčeho dosahují, že to není takzvaně k ničemu, jak se mnozí ze začátku skepticky vyjadřovali.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor Marek Mojžíšek, zvukový mistr Radek Veselý.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěru přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jeho korejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce ale dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a také klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. Cenu prezidenta převezmou na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a také americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg. Gyllenhaalová se jako herečka proslavila rolí v romanci Sekretářka z roku 2002. Eisenberg pak dostal nominaci na Oscara za roli Marka Zuckerberga v dramatu Sociální síť. Dnes je jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách pak naměříme kolem 20. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Herečka, komička, spisovatelka, producentka, podcasterka a žena mnoha dalších profesí. Sarah Rachel Lazarus toho stíhá opravdu hodně. Nám teď 3 minuty po 15. hodině stihne také zaspívat. Z desky Give Me the Simple Life pro vás vybíráme píseň Morning.

Mým úkolem je neustrnout, riskovat a umět ztrácet už nalezené. Přijmout bez hořkosti stáří jako novou zkušenost a nový úhel pohledu, kde cesta nekončí, ale prohlubuje se, řekla v jednom ze svých posledních rozhovorů malířka Adriana Šimotová. Její tvorbou prostupoval hluboký zájem o člověka, o síť vztahů i o symboliku lidského těla, přičemž vším, co dělala, směřovala do nitra člověka. Že její tvůrčí duch skutečně nikdy neustrnul, to teď myslím jasně dokazuje její retrospektivní výstava v Pražském muzeu Kampa, která vznikla u příležitosti z tého výročí jejího narození. Výstavu s názvem Milá Adrieno si s kurátorem Janem Skřivánkem prošla Zuzana Filipková, společně nás na ní vezmou po půl čtvrté. A do terapeutických křesel nás už za malou chvíli usadí herec Josef Kubáník. Právě terapeutické sezení se mu stalo výchozí situací pro jeho první autorskou hru, kterou nazval Terapie. Uvedl ji před týdnem v premiéře pod hlavičkou svého domovského slováckého divadla. Na Terapii už nás teď mladí Antonín Dvořák. Ze slovanských tanců pro vás vybíráme ten devátý, hrají nám pražští symfonikové, řídí je Tomáš Brauner.

0: Nejen do galerijních sálů a koncertních síní, ale také do divadel po celé České republice vás pravidelně zveme ve vltavském vysílání, a to jak v tom ranním, tak i v odpoledním. A jedno takové pozvání pro vás máme i v tuto chvíli. Od konce května má totiž Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na repertoáru nový kus. Diváky tentokrát vtahuje do napínavého příběhu, v němž se sezení klienta a terapeutky promění v nečekané drama. Novinku terapie napsal herec a mluvčí divadla Josef Kubán, který v ní zároveň hraje po boku Nelly Boudové. Jak hra vznikala a promítli do ní oba aktéři i svou osobní zkušenost, na to se zeptám právě autora Josefa Kubáníka. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Zajímá mě, co přiměje herce k tomu, aby se pustil do psaní a navíc se vydal na tak křehké území, jakým je ohledávání a léčba lidské duše, tedy terapie.
1: Myslím, že ten můj osobní příběh se začal psát už před 25 lety, kdy jsem nastoupil do Slováckého divadla. Byl to splněný sen, hrál jsem velké role, v divadle jsem byl od rána do večera. Pamatuju si, jak jednou kolegyně přišla do práce a ptala se mě, jestli jsem tam ještě nebo už. A tak dlouho jsem tam byl a tak intenzivně jsem tam byl, až se mi najednou v divadle přestalo líbit, až jsem se tam přestal cítit dobře a v posledních letech už jsem se netěšil na jeviště a když jsem na jeviště byl, tak jsem se těšil, až inscenace skončí, představení skončí a půjdu domů. Už byly i takové situace, že jsem se nechtěl převlékat do kostýmu, nemohl jsem se učit texty a to už ve mně blikaly všechny kontrolky a bylo jasné, že se něco nepovedlo a já jsem vyhořel. Takže jsem od hraní poodstoupil, věnoval jsem se jiným věcem a po nějaké době jsem začal sám se sebou debatovat o tom, jestli už nenastal ten správný čas vrátit se. Hledal jsem nějakou hru, která by mě bavila, která by bavila samozřejmě i divadlo našeho uměleckého šéfa Lukáše Kopeckého a došlo to tak daleko, že jsem si řekl, že bych si nějakou hru napsal sám. Tak vznikla terapie.
0: Před chvílí jste popsal, jak jste se potýkal se svým vyhořením ze vlastní zkušenosti. Mohu říct, že to skutečně není vůbec příjemná zkušenost. Šel jste si třeba i vy sám pro pomoc do terapie?
1: Šel jsem si na pomoc do terapie, ale nechodil jsem dlouhodobě. Sám jsem se začal obklopovat lidmi, kteří mi pomohli nahlédnout na moji duši, pomohli mi nahlédnout na mě samotného, takže jsem se s tím rval všemi možnými způsoby a začal jsem se také zajímat o psychologii a rád říkám, že v příštím životě už bych nechtěl být hercem, ale chtěl bych být terapeutem nebo psychologem.
0: Myslím, že o lidskou duši se velmi zajímá také vaše herecká kolegyně Nela Boudová. Zjistila jsem, že vedle herectví působí také jako profesionální koučka. Přispěla nějak výrazně i ke vzniku toho textu, tedy hry. Diskutovali jste třeba o nějakých konkrétních tématech nebo zkušenostech?
1: Nediskutovali a to proto, že Nela Boudová byla tentokrát v roli herečky a tu maximálně ctí. Spíš to bylo tak, že když jsme zkoušeli a já jsem některé věty říkal jinak, než jsem je napsal, tak Nela mě opravovala a říká, ale jsi to napsal mnohem líp, než to říkáš, tak se k tomu vrať, takže ta spíš hlídala, aby byl ctěn autor.
0: Přibližte nám tedy, jaké charaktery jste ve finále přivedl na papír, potažmo na scénu, jaká témata a problémy se v průběhu setkání těch dvou hlavních postav, tedy klienta Jaromíra a terapeutky, vynořují?
1: Vždycky, když se bavím s terapeuty, tak mi vyprávějí, a neřeknu teď nic objevného, že všechno začíná v dětství. Tam se nám nakládá, tam se zadělávají všechny, na všechny starosti. A tak je tomu i ve hře terapie. Klient přichází za terapeutkou, na začátku to vypadá, že řeší běžné věci, jak mu to jde v práci, jak vychází se svojí nadřízenou, ale postupně se začne zanořovat víc do dětství, začne se zanořovat víc do toho, co ho vlastně formovalo do dospělosti. A nakonec, a teď neprozradím ten konec hry, to všechno vyústí ve finále, kdy to na začátku tak vůbec nevypadalo.
0: Prozraďte nám aspoň ten moment, kdy se to začne měnit v drama. Ten vlastně zprvu poměrně klidný dialog dvou lidí. Co je to za moment?
1: Tam se ukazuje, že Jaromír měl dávný sen létat. Možná, že chtěl odletět od starostí, možná, že chtěl odletět od svých rodičů, možná, že chtěl uletět na druhý konec světa a ten sen mu kdesi, kdosi nesplnil a najednou se k tomu začne vracet a tam nastává to drama, protože se to potřebuje to sám pro sebe rozčísnout.
0: Mm-hmm. Přiznám se, že mi přijde docela zajímavé, že zvlášť v posledních letech se s tématem terapie setkáváme hodně i v oblasti dramatické tvorby. Vznikla celá řada seriálů, jako třeba In Treatment, The Sopranos, BoJack Horseman nebo The Shrink. Samozřejmě stranou nezůstává ani český seriál Terapie Marka Najbrta a Petra Zelenky s Karlem Rodenem v hlavní roli. Byly pro vás třeba v nějakém směru inspirací tyhle kousky, popřípadě které z nich byste teď i sám jako autor ocenil z hlediska nějaké dramatické výstavby, nevím, kresby, charakteru, psychologie, postav?
1: Pamatuju si, že jsem s velkým zaujetím sledoval Terapii, českou terapii, všechny tři řady a ten seriál mě zaujal a oslovil vlastně svým minimalismem a minimalistickým hraním, kdy vlastně dvě postavy sedí proti sobě a vyprávějí si příběhy. A to jsem si říkal, teď to je vlastně nejsilnější i na divadle, když nemusíte metat kozelce.
0: Kulisy.
1: Přesně tak a já sám, ačkoliv respektuju kolegy, muzikálové herce, tak nepotřebuju, aby to na jevišti všechno blikalo, svítilo, herci, aby řádili, mě stačí, když si povídají a je tam síla v tom slově.
0: To je, myslím, i podtrženo tím, že vy jste hru Terapie nebo tu, nevím, komorní, ten komorní dialog vlastně zasadil nikoli na jeviště, tedy na scénu, ale hrajete společně s Nelou Boudovou na Uhersko-Hradišťské poliklinice. Proč jste se rozhodl pro tohle řešení?
1: Ve Slováckém divadle se nám osvědčila jedna věc, kdy jsme hráli inscenace her, které se odehrávaly v tom, kterém prostředí. Takže když jsme uváděli komedii Úča musí pryč, tak jsme ji hráli přímo ve školní třídě základní školy. Diváci přicházeli a už tím, jak přicházejí do školy, cítí tu vůni, jdou po těch schodech, které znali, sedají se na ty židličky, které znali a už se jim to všechno pospojuje. Tak též to bylo v případě inscenace hry Terror, ta se zase odehrává v prostředí soudní síně, jde o fiktivní případ, kdy diváci vlastně rozhodují, zda je nebo není obviněný, vinen. A tentokrát jsem si říkal, že poliklinika by taky mohla sehrát svoji roli, protože když přicházíte, taky cítíte vůni toho prostředí, vidíte ty ordinace, vidíte jména lékařů a když tam přijdete, tak najednou už máte jiný druh zážitku, než když si sednete do těch pohodlných červených sedadel v divadle.
0: Josef Kubáník, někdejší člen souboru Slováckého divadla v Uherském Hradišti, teď nově také autor komorní hry Terapie, zůstává hostem pondělní odpolední Vltavy. A jak být šťastný a nezbláznit se ze života, třeba i k tomu se vrátíme už za chvíli.

0: napínavá podívaná, která má ve finále jen jednoho vítěze. I tak se dá mluvit o hře terapie, kterou teď pod hlavičkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti vytvořil někdejší člen souboru Josef Kubáník. Společně s Nelou Boudovou je uvádějí nikoli v prostorách divadla, nýbrž v prostředí Uhersko-Hradišťské polikliniky. A mne zaujalo mimo jiné i to, že po představení se oba účastníte besedy s diváky, s nimiž si povídáte nejen o tom, jak vznikala hra, nebo třeba o tom, jaká úskalí má herecká profese, ale že s nimi otevíráte právě i otázky duševního zdraví. Jakým způsobem ty debaty probíhají? Myslím, že máte za sebou jednu, tedy která následovala po premiéře, která byla 28. května, jestli se nemýlím. Jak to probíhalo? Jaká témata se vám dařilo otevírat? Jakým způsobem to publikum participovalo na tom dialogu?
1: My jsme byli sami zvědaví, protože tohle nejde nazkoušet. Hru, respektive inscenaci, nazkoušíte, připravíte, ale u debaty jsme nevěděli a já jsem byl moc překvapený a potěšený, že se diváci zapojili. A stala se nám dokonce taková věc, že vstala divačka a začala nám vyprávět svůj osobní příběh, že měla dlouho pocit, že není dcerou svých rodičů. A když tatínek umíral a odcházel, tak mu vzala vzorek slin, odeslala to na DNA a zjistila, že není jeho dcera. Přišla za maminkou, ptala se, co to má znamenat, a maminka říkala, že ano, že je dcerou jiného muže, a protože jí to vlastně celý život pořád připomínala tím, že byla vedle ní, tak se k ní i proto nechovala hezky, protože to byla nějaká její láska, nějaký její osudový vztah. A když jsem té paní děkoval za upřímnost, že takhle vstala, tak řekla, víte, já jsem zatím neměla možnost se s tím někomu svěřit. A to jsem si říkal, jestli tohle to umí divadlo, jestli v někom odšpuntuje tu potřebu svěřit se svým osudem, a kdyby to měl být jeden jediný příběh, který nám diváci vyprávěli, tak to za to stálo.
0: Takže se v podstatě terapii věnujete i po představení.
1: Trošku ano, ale možná, že i diváci jsou terapeuty nám, protože my se taky ledaco o sobě dozvídáme.
0: Líbí se mi, že na webu píšete, že v průběhu debaty se pokoušíte najít odpověď na otázku, jak být šťastný a nezbláznit se ze života. Jaký recept na to v životě máte vy?
1: Já si pamatuju, jak ve škole jsme měli sezení s terapeutem při studiu herectví a měli jsme odpovědět na nějakou otázku, jak si myslíme, že by měl náš život vypadat. A já jsem tam psal nějaké moudra. A moje spolužačka napsala obyčejnou větu, být v pohodě. A já se na to teď často vzpomínám, protože být v pohodě zatím je úplně všechno. Zatím je nedržet se věcí křečovitě, pouštět je, tak si tím životem jen tak plout, neupínat se na něco za každou cenu. A já vím, že to je těžké a že to je taková zlatá rada, ale když jsem si uvědomil, že se mi to trošku daří v něčem, tak se mi obrovsky ulevilo. Tak to je asi moje rada.
0: Jak moc v pohodě se vám dařilo být v této divadelní sezóně? Vy teď zastáváte ve Slováckém divadle roli tiskového mluvčího. Před jakými výzvami letos stála tato česká moravská scéna?
1: Ve Slováckém divadle jsme na podzim oslavili 80. narozeniny, to byla velká věc. A pak jsme přivedli na svět třeba inscenaci hry Masaryk, je to muzikál režiséra Dodo Gombára a zrovna ten míří teď v pátek na divadelní festival do Kořán, do Brna. Ještě nás do konce sezóny čekají regiony v Hradci Králové, tak to je taky krásná příležitost ukázat i jinde než u nás v Uherském Hradišti, že děláme dobré divadlo, nebo se o to alespoň pokoušíme. Máme za sebou českou, respektive světovou premiéru hry Slovácké jaro, o tom, že to na Slovácku vždycky nebylo tak, jak se často uvádí, protože svého času během druhé světové války chtěla jistá dvojce přiřadit Slovácko ke slovenskému štátu, tak tohleto nastavování zrcadla v letošní sezóně máme také. Teď máme za sebou premiéru muzikálu S tebou mě baví svět, režiséra Radka Balaše, a začali jsme připravovat Nebezpečné vztahy, tak to si myslím, že do té mozaiky taky krásně zapadne. Hmm.
0: Vy se vedle svých povinností v divadle slováckém věnujete také moderaci. Máte pořad Na pohovce s Jožkou Kubáníkem, který vysílá Český rozhlas Zlín. Jakého jste si do pořadu zvete a jaká setkání vás letos nejvíc potěšila?
1: Já jsem si v uplynulých asi 4 letech zval do vysílání známé osobnosti, ať to byli kolegové herci, zpěváci, byli to také spisovatelé, lékaři, ale postupem času, a taky to vlastně souvisí s terapií, jsem od toho začal odstupovat a v letošním roce jsem si do vysílání pozval zatím jenom 2 hosty, kteří se ale střídají, a jsou to terapeuti. A s terapeuty si povídáme o úplně obyčejných věcech, které nás potkávají. Jak je důležité se v životě pochválit, jak mají jednat rodiče s dospělými dětmi, když si pořád myslí, že jsou přece ale děti, a tak dál, a tak dál. A tahle ta témata s terapeuty Adamem Schmidtem a Markétou Kořínkovou probíráme. Moc mě to baví a vypadá to, že to baví i posluchače, protože zrovna Adam mi říkal, že spousta z nich se na něj obrací a chtějí se s ním poradit o jejich strastech.
0: Kdy se naposledy pochválil Josef Kubáník?
1: Já se snažím chválit se často, ale na vaši otázku úplně odpověď nemám. Asi to udělám hned, jak se dnes rozloučím.
0: Tak já pochválím vás. Děkuji za příjemný rozhovor. Děkuji za to, že jste nám představil svou autorskou hru Terapie, kterou jste vytvořil pod hlavičkou Slováckého divadla. A pokud se nemýlím, nejbližší reprízy jsou v prostředí Uherskohradišťské polikliniky na programu 24., 25. a 26. června. Jak jsem ale viděla dnes na webu, všechny jsou vyprodané, čili můžeme posluchače možná pozvat na ty následující v září.
1: Můžeme pozvat, přidali jsme reprízu na září, na 7. září, a tam ještě vstupenky jsou.
0: Tak díky moc za rozhovor, ať se daří.
1: Děkuju taky.

0: První část Vivaldiho koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a baso continuo C dur dozněla na Vltavě v 15 hodin a téměř 39 minut. Možná jste sami zjistili nebo se možná domnívali, že hlavním interpretem byl Jiří Stivín. Pokud ano, bylo tomu skutečně tak, doprovázel ho orchestr Virtuozy di Praga.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A k výročím George Sandové a Gustava Mahlera teď přidáváme další. Letos si totiž připomínáme 100 let od narození významné české výtvarnice Adriany Šimotové. Pražské muzeum Kampa k výročí připravilo rozsáhlou výstavu, kterou nazvalo Milá Adrieno. Z velké části je tvoří sbírka manželů Mládkových, proto v podtitulu figurují společně jména Adriana Šimotová a Meda Mládková. Návštěvníci uvidí průřez autorčinnou tvorbou od raných prací až po její pozdní období. Výstavu si teď projdeme s redaktorkou Zuzanou Filipkovou a také s jejím kurátorem Janem Skřivánkem.
2: V srpnu to bude 100 let od narození Adriany Šimotové. Současně jsme chtěli akcentovat to, že zakladatelka našeho muzea Meda Mládková byla vlastně celoživotní přítelkyní paní Adriany, také vlastně poslední větší výstava Šimotové díla, která se v Praze konala, byla zde v muzeu Kampa a bylo to už před 15 lety.
3: Říká šéf kurátor muzea Kampa Jan Skřivánek, se kterým stojíme v první místnosti výstavy. Povídáme se o ženě, jejíž díla jsou považována za jemné, křehké, intimní a velmi osobní. A také jsou. Nicméně je v nich i síla, kterou Adriana Šimotová bez pochyby měla. Žena, která mimo jiné kreslila nožem do papíru a ve svých 45 letech ovdověla. Zůstala tehdy sama na 12-letého syna a do toho tvořila.
2: Těžištěm za mě té výstavy je vlastně soubor textilních koláží z roku 75, které v Praze ještě nikdy nebyly vystaveny, které nejsou ani podchyceny vlastně v literatuře o umělčině díle, které přitom za mě jsou takovým jakoby klíčem k její tvorbě v tom smyslu, že ona vlastně na začátku 70. let opustila malbu, kdy píše o tom sama ve svých textech a v dopisech, že měla pocit, že vlastně je to až příliš snadné, že jí ten štětec, ta linka neklade odpor a možná až moc estetizované a že potřebuje něco jiného a tím něčím jiným se stal textil, do kterého začala jakoby řezat a stříhat ho a vytvářet takové figurativní koláže zvrstveného textilu.
3: Výstavou se spíše nenápadně line chronologická linka. Dvě místnosti v přízemí muzea Kampa jsou rozdělené spíše podle materiálů. V prvním prostoru uvidíte hlavně práce s papírem, raná díla, ale třeba i ta z posledních let života Šimotové, konkrétně z roku 2008.
2: Kdy Adriana Šimotová byla už upoutána na kolečkové křeslo a sama o tom vlastně vyprávěla, že si říkala, že jestli bude dál pokračovat v tvorbě, tak asi už jenom nějaké malé věci na stole nebo drobné grafiky. Ale kurátor Pavel Brunclík, který s ní od konce 90. let úzce spolupracoval a pečoval o ní, tak vlastně, že jí ponoukl, ať se nevzdává, tak vlastně společně vymysleli to, že ona byla zvyklá pracovat na podlaze, na kolenou a to z toho kolečkového křesla samozřejmě nešlo, ale vymysleli tedy řešení, že měla kolem sebe rozložené ty papíry a pak měla takovou dlouhou tyčku s měkkým textilním zakončením a to zamočila v práškovém pigmentu a pak kreslila touhletou tyčkou.
3: Popisuje Jan Skřivánek, který upozorňuje v první místnosti také na vitrínu, kde je k

0: korespondence mezi Medou Mládkovou a Adriánou Šimotovou.
1: Paní Meda vlastně poprvé do Prahy po těch více jak 20 letech v exilu přijela na jaře 67. První dopis, co my máme dochovaný, společně psaný Adriánou Šimotovou a Jiřím Jónem, je vlastně z ledna 68 a už odkazuje jakoby na předchozí kontakty, takže se patrně potkali hned na tom jaře 68. A když potom paní Meda na podzim 68 dělala svou vůbec první výstavu, což byly grafiky současných pražských umělců, konala se v Corcoran Galerii ve Washington DC, tak na pozvánku na výstavu si vybrala právě grafiku paní Adriany.
2: A říkal jste, že si dlouho netykal?
1: Ano, v té korespondenci je to, že si tykat začali až vlastně po 8 letech.
0: Druhá místnost je věnovaná už zmíněným textilním obrazům, malbám a také sériím velkoformátových děl. Je to i ikonická kolekce 4 frotáží z choulení.
1: Je to poslední velké dílo, je datováno 2009-2010. Paní Adriana potom zemřela v roce 2014. Vlastně v té lapidárnosti toho, že jsou to v podstatě vždycky jenom 4 skvrny, hlava, sepjaté ruce a vlastně kolena té jakoby schoulené postavy, tak je v tom za mě strašně moc. Ten řetězec asociací je vlastně strašně široký. Mně třeba napadá, že to může být jak vlastně postava dítě, jaksi v lůně, takhle je svinuté, nebo prostě postavy skrčenců z hrobů pravěkých kultur.
0: Jan Skřivánek mě ještě vede k souboru 3 děl nazvaných Schylování, vnoření a strach z roku 1984.
1: Za mě možná vlastně nejradikálnější díla Adriany Šimotové, u kterých přesně už můžeme polemizovat s tím, jestli je to ještě kresba, nebo je to mnohem více socha. Jsou to díla na svitcích karbonového nebo vlastně průklepového papíru, které ona vytvořila v klášteře v Hostinném, kam v 80. letech několik let po sobě vlastně jezdila v létě na pobyty a pracovala. Hostinem je papírna, takže tam mohla získat ten materiál a ona vlastně do těch rolí toho karbonového papíru vrstveného vyřezala, vytrhala postavy nadživotní velikosti a pak jsou tedy instalované tak, že ty role jsou vlastně volně zavěšené podél zdi a my vidíme jakoby tuhle tu protrhávanou kresbu.
3: S kurátorem Janem Skřivánkem natáčela na výstavě Milá Adriano reportérka Zuzana Filipková a vy se můžete do Pražského muzea Kampa vydat až do poloviny září.

0: Sladkou dýni nám právě v písni Sweet Pumpkin v teplém pondělním odpoledni podávala jazzmenka Samara Joy a jednu porci myšlenek už nám teď v úvaze naservíruje spisovatelka a novinářka Magdalena Placová. Její úvaha má název Chaldejci v Lyonu.
1: Představy se často vůbec nesetkají s realitou. Otec Thomas není kulatý postarší Američan, jak jsem si představovala, ale mladý muž s chytrýma očima a nepopiratelným šarmem, jehož svižnost je omezena párem berlí, naštěstí jen dočasně. Oslovovat jej otče má v sobě, musím přiznat, něco pikantního. A o něch 35 poutníků, jež přivezl do Francie z Detroitu a kterým mám ukázat starý Lyon s přihlédnutím k jejich, jak mi napsal otec Thomas, vroucí křesťanské víře, rovněž nejsou žádné typické americké ovečky. Jsou to Chaldejci, potomci záhadného semického kmene z jihovýchodní Babylonie. Jejich rodiny utekly do Spojených států z dnešního Iráku, kde pro křesťany už delší dobu není bezpečno. S otcem Thomasem a mezi sebou mluví aramejsky. Jedna z prvních psaných zmínek o Chaldejcích je v Bibli, v knize Habakukově. Když král Nabuchanodozor II. Dobil v roce 586 před naším letopočtem Jeruzalém a zbořil Šalamounův chrám, přišli prý Chaldejci do Judeje jako osadníci. Pro Židy pak následovalo babylonské zajetí a pro Chaldejce zas jiné věci. Často se ovšem jejich cesty protnuly, což se, jak mi objasnil otec Thomas, odráží i v chaldejské liturgii. Od římskokatolické se v mnohém liší, třeba že se Chaldejci prohlašují za katolíky a hlásí se k papežovi. Ve starověkém světě byli proslaveni svou vzdělaností, zvláště co se tajných nauk týče. Chaldejec bylo dokonce označení pro mága nebo astrologa. A teď tedy tento prastarý lid klopítal pod mým vedením v 35-stupňovém vedru památkami Lyonu, které jej z jeho historické perspektivy nemohly ohromit tak, jako ohromují běžné Američany. Vždyť i Římané jsou pro tento lid náplavkou, snad jen o něco šikovnější. Možná proto si moji Chaldejci dost stěžovali a ptali se, kdy už tam budem. Přičemž tam nebyla katedrála svatého Jana, ani krypta v kostele svatého Nizie, kam jsem je také dotáhla, dokonce ani naše slavné lyonské pasáže zvané Trabule. Byl to jejich klimatizovaný autobus. Větší dojem na ně neudělal ani úctyhodný seznam místních svědců, který jsem si speciálně kvůli nim osvěžila. Přibližně do 6. století byl totiž skoro každý biskup prohlášen za svědce. Nedělali se s tím takové okolky jako dnes. Ani otec Thomas je neznal, kromě svatého Justa ze 4. století. Z toho, řekl mi, má doma dokonce relikvii, kousek srdíčka. Bylo by to vůbec možné? Archeologické vykopávky paleokřesťanských staveb jsem z prohlídky diskrétně vypustila. Poutníci se tedy dočkali svého autobusu dříve, než jsme původně plánovali. A otec Thomas se mohl s úlevou složit na sedadlo vedle svých berlí. Prý je to nerv, bolest střílí do celé nohy. Jenomže pozor, poslední zastávkou na této pouti budou Lurdy s jejich léčivými bazény. Otec Thomas mi svěřil, že skládá v panu Marii Lurdskou velkou důvěru. Nemohla jsem si odpustit škodolibou myšlenku, zda své potíže jen nepředstírá, aby pak mohl v pravou chvíli berle odhodit. Jak efektní závěr cesty by to byl. V zápětí jsem své podezření zaplašila. Bolest v jeho tváři byla skutečná. Když jsme se loučili, slíbil, že mi dá vědět, jak to v Lurdách dopadlo. Mohl by se stát zázrak. Takový malý, na velký by i šias nestačil. Navíc, jak jsem si ověřila, vůbec není snadné dostat na zázrak razítko. V Lurdách bylo od roku 1858 nahlášeno 7 000 zázračných uzdravení, ale jen 72 z nich bylo oficiálně uznáno za zázrak. Jsou na to odborníci a komise. Proces uznání zázraku trvá roky. Nejsme už v 6. století a katolická církev není holubník.

0: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory. Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard korun. Íránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Írán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Íránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly také z Teheránu a dalších měst. Křesťanský festival Slezská lilie nabídne o nadcházejícím víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení a také duchovní program. Konat se bude od 12. do 14. června v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce, inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a k životu v blízkosti druhých, jak uvedl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbl. Dnes v noci čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku až polojasno. Hlavně v Čechách se od západu ojediněle vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejnižší teploty 18 až 13, na východě až 11, na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme také oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východě republiky místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší zítřejší teploty 17 až 22, ve východní polovině republiky 22 až 27, na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Vrátit se k pulzující britské jazzové scéně, tak právě potom zatoužila před téměř 10 lety Zara McFarlane, která se věnuje hudebnímu dědictví Karibiku i možnostem britsko-jamajské kulturní výměny. Tento návrat v její tvorbě představuje deska Arise, z níž pro vás právě teď vybíráme píseň In Between Worlds.

0: styčné body mezi současným jazzem a hudebními tradicemi Jamajky ve své tvorbě neúnavně hledá zpěvačka Zara McFarlane. Teď se ty body krásně propojily v písni In Between Worlds. Je 8 minut po 16. hodině, nezadržitelně směřujeme k závěru dnešního odpoledne na Vltavě. Už v 17:30 nás v éteru vystřídá dnešní premiérový akcent. O čem bude, to nám přichází říct editorka pořadu Lenka Buriánková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. My se dnes zase po měsíci vrátíme do Benátek, na bienále. Právě už před měsícem jsme v akcentu mluvili o této přehlídce současného umění, vlastně jedné z nejvýznamnějších, nejprestižnějších mezinárodních přehlídek současného umění. My jsme se ale tehdy v akcentu věnovali hlavně politice, protože tehdy rozhořčené reakce na účast Ruska a Izraele plnily média, takže jsme se i my v našem pořadu vlastně věnovali hojně této politické rovině. Ale trošku to umění zůstalo tehdy stranou, tak jako i ostatně právě v těch ostatních médiích. Takže my se dnes na bienále, které potrvá až do 22. listopadu, vrátíme. Budeme se ptát našich hostů znovu na to, jaké pavilony je zaujaly a proč, kteří umělci a jejich díla se v Benátkách jeví letos jako nejzajímavější. Já už jsem trošku zjišťovala u našich hostů, jaké mají preference, takže jsem se dozvěděla, že se třeba podíváme do pavilonů Španělska, Brazílie, Řecka, Spojených států, Japonska, Rakouska, Egypta. A jeden z našich hostů má prý velkolepý zážitek z pavilonu Baham, tak to jsem opravdu zvědavá. A samozřejmě se budeme bavit i o československém pavilonu, který prošel rekonstrukcí. A jak to vlastně bylo s oslavami a spíš neoslavami z tého výročí existence tady toho pavilonu. Ale jeden z hostů také by rád zmínil některé celebrity umělecké na bienále, kdo tam přijel, nám řekne. A bude samozřejmě řeč i o jednotlivých výstavách, expozicích mimo pavilony.
0: Mm-hmm. Čerstvé dojmy z Benátek s vámi před měsícem sdílela reportérka Vltavy Zuzana Filipková a také kulturní redaktor Reflexu Marek Gregor. Budou i oni dnes vašimi hosty. Navážete na ten minulý benátkovský akce.
1: Ano, ano, bude benátský to tak. Budou tady opravdu tito naši osvědčení hosté na Benátské bienále. Oni tam byli i na zahájení a před zahájením a právě mapovali tam tu situaci a byli plní dojmů a bylo jim velice líto, že nemohli právě v tom prvním akcentu o Benátském bienále vše takzvaně prodat v našem vysílání. Takže my se opravdu k tomu bienále dnes vrátíme.
0: Editorka Lenka Buriánková zve k poslechu premiérového akcentu na Vltavě. Si ho nalete dnes v 16:30 a vydejte se do Benátek.
1: Naslyšenou.

0: Orchestr Le Concert des Nations, dirigent Jordi Savall a třetí část Beethovenovy druhé symfonie D-dur právě teď na Vltavě, tedy v 16 hodin a 15 minut. Dnes je pondělí 8. června roku 2026 a není tomu tedy tak dávno, co se ještě nedali zachytit fotky na mobil. A člověk neměl tedy tisíce vzpomínek, ke kterým by se v zaplněné galerii těžko vracel. Do doby, kdy si lidé třikrát rozmysleli, co vyfotí nás teď vrací výstava o životě významného sochaře 20. století Olbrama Zoubka. Ten by letos oslavil 100 let. Snímky jeho tvůrčí činnosti nebo setkání s přáteli si můžete prohlédnout v archivu výtvarného umění v pražském DOXu.
1: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
2: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
1: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
2: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
3: V Zauce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
2: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
3: Nejlepší byla sádra vždycky, to si pamatuju.
2: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
3: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to, jako že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. To mělo takový pohyb určitý.
2: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který sejmul posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na Pražském Újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
3: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší, s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
2: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
3: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět. Všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
2: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
4: Tím lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
2: Zoubek měl za přátelé intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
4: Ta politika byla významným tématem i těch povernisášových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
2: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do pražského centra současného umění DOX až do 4. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: opustit staré jistoty, vymanit se ze špatných vztahových vzorců nebo překročit vlastní předsudky. I tak může vypadat překročení vlastního stínu. Ten svůj teď ve stejnojmenné písni překročil Roman Hampacher. A jak někteří z vás už možná vědí, na Vltavě vám od dneška nabízíme nové osudy, které patří knězi Salesiánovi a pedagogovi Ladislavu Heriánovi. Ač jeho rodina víru nepraktikovala, už jako malý uvěřil v Boha. V 16 letech věděl jistě, že chce být knězem. V době, kdy byly komunistickým režimem zakázány řeholní řády, se stal tajným Salesiánem. Roku 1987 emigroval přes Rakousko do Říma, aby se odsud vydal na misie do Afriky. Nakonec se po 10 letech studií a práce v Římě v roce 1997 vrací do rodné země vyučovat teologii. Ve svých rozhlasových vzpomínkách zabrousí Ladislav Herián samozřejmě i do dětství.
1: Měli jsme v Petřvaldě knihovnu, kde byl takový starý knihovník, kam jsem rád chodil, rád jsem čichal tu vůni těch knížek a procházel si ty žbety a s jedním spolužákem jsme závodili, kdo přečte víc knížek. Mě prostě okouzlily rychlé šípy. Já jsem toužil žít jako ty rychlé šípy a jako ty hrdinové těch Voglárových knížek, takže jsem žil modrým životem a tak jsem prostě získal nějaké svoje spolužáky, že uděláme klub takový, jaký měli rychlé šípy. Jmenovali jsme se Sršivé blesky. Na rodičích jsem vydindal, že nám věnovali ve sklepě jednu místnost jako klubovnu. Tu jsme si s klukama vymalovali. Na zdi jsem namaloval jsem takovou hlavu indiána a pak takovou loď. Tak tam jsme se scházeli, chodili jsme do přírody, já jsem chodil pozorovat ptáky a zvířata. Dělal jsem si zápisky, protože vedle těch rychlých šípů tak mě hodně bavily knihy o přírodě. Paralelně s tím byl Vinnetou. Mě přitahoval Vinnetou. Taková ta jeho ušlechtilost, touha po spravedlnosti, po dobru, to mě prostě imponovalo.
0: Přítel Martina Jirouse, pastor undergroundu, který slouží mše pro lidi hledající, chybující a odlišné. Jeho svérázná spiritualita, oslovující i takzvaně nevěřící, se projevuje, řečeno slovy samotného Heriána, snahou být ličtějším člověkem. Pětidílné premiérové osudy Ladislava Heriána uvádíme ode dneška vždy v 11.30 a pak také v repríze ve 23.30. Po odvysílání vám samozřejmě budou a jsou k dispozici na webu Vltavy nebo také v aplikaci Můj rozhlas. A zítra od 6. hodiny už pro vás připravujeme ranní mozaiku. Po 7. hodině vám představíme antologii současné slovenské povídky Nemastná, neslaná. Pozveme vás po 8. hodině také k poslechu premiérového večerního dramatu Marka Ravenhilla Angela a budeme mluvit také s Emilem Viklickým, který nám přiblíží nové CDčko, tedy CDčko, které vzniklo v roce 1992 z koncertu zpěvačky Evy Olmerové právě s triem Viklického. Nalaďte si nás, laďte nás i dnes v podvečer a večer a samozřejmě mějte se krásně a opatrujte se.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: Před měsícem jsme v Akcentu mluvili o benátském bienálu. Rozhořčené reakce na účast Ruska a Izraele tehdy plnily média, takže jsme se i my v našem pořadu věnovali této politické rovině na jedné z nejvýznamnějších mezinárodních přehlídek současného umění. Také ale jsme se podívali na českou účast, ať už v česko-slovenském pavilonu, anebo také i v ostatních palácech a místech, kde právě české umělkyně a umělci byli. A také jsme velmi rychle se podívali na některé národní pavilony a skončili jsme u sexu v Dánsku, nebo spíše pornografie v Dánsku a u exkrementech v Lucembursku. No a to je úplně ideální varianta, jak pokračovat právě v tomto druhém dílu o benátském bienálu, kde se budeme věnovat především národním expozicím a samostatným výstavám. O tom bude dnešní Akcent. U mikrofonu vás vítá Saša Michailidis. No a ve studiu jsou s námi naši osvědčení hosté, kteří už tady byli právě 11. května, redaktorka Vltavy Zuzana Filipková, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A kulturní redaktor Marek Gregor, který je dlouhá léta spjatý s časopisem Reflex, dobré odpoledne, Marku.
2: Hezké odpoledne.
0: Takže, říkali jsme, kde jsme skončili, Lucembursko, Dánsko, a já myslím, že můžeme pokračovat. Mohli bychom to vzít trošku geograficky, takže bychom pro ty, kteří byli, ale i pro ty, co nebyli, tak bienále se odehrává v různých palácech, ale taková dvě centra jsou Giardini, tedy zahrady, a také Arzenále, bývalá loděnice, tak my teďko možná zůstaneme v těch zahradách, Zuzano. Které další národní pavilony stojí za to? Mám takový pocit, že byste chtěla mluvit třeba o Španělsku, protože to trošku nakousl Marek. Říkal 100 tisíce pohlednic, ale ono jich je tam snad 20.
1: Myslím, že 20. Četla jsem 50 tisíc, ale jich tam prostě hodně. Tisíce, řekněme. Ta výstava se jmenuje Los Restos, což se dá přeložit jako zbytky. A vlastně ten výtvarník, který se jmenuje Oriol Villanova, který je ročník 80, jenom pro představu, abyste věděli zhruba, jak je starý, tak vlastně asi 20 let sbírá pohlednice a jezdí na různé, do různých antikvariátů a všude možně prostě po světě sbírá, nejenom jako ve Španělsku, ale všude možně po světě.
0: Obsese,
1: přesně tak. A opravdu tím doslova vytapetoval ten obrovský španělský pavilon, který má zhruba, nevím, 3 místnosti, jestli si pamatuju správně.
2: No, právě 5, protože to je... Tam pět, je ten, můžu, jestli můžu, tam je pro mě jedna hrozně důležitá věc, kterou my jsme zapomněli říct loni, jak československá reprezentace propásla šanci, přitom když se rekonstruuje přes 7 let český pavilon, ta naše chajda nepodsklepená, tak španělský pavilon je po rekonstrukci, holandský pavilon je po rekonstrukci. On je čujou. My jsme se zcvrkli.
1: No, ten španělský pavilon, no tak ještě zpátky teda k té výstavě, tak jenom to dopovím, tak tam vlastně je teda spousta pohlednic a je to založené na tom, že ty pohlednice vlastně nebyly nikdy jako doručené, takže on sbírá pohlednice, které se ztratily a jako vlastně tím se opírá nebo tím vlastně chce akcentovat nejenom masový turismus, který, se kterým Španělsko dlouhodobě samozřejmě bojuje, ale také právě ty zapomenuté vztahy a různé zapomenuté dopisy a pohlednice prostě.
0: A pokud bychom zůstali ještě v zahradách, tak mohli bychom, to mě eminentně zajímá, do pavilonu Řecka, Marku.
2: Řecko, to my jsme se tak rozdělili spolu se Zuzanou.
0: Ale já mám takový pocit, že ty si chtěl taky to trošku zmínit. Já dobře, mám, tak já Řecko...
2: Mě fascinuje celá ta zadní část Giardini, což je komplex postavený na začátku fašistické doby, polovička 30. let, rok 34-36 je otvírali. Je to vlastně zvláštní, že to začíná tou demokratickou zemí, kterou těsně na to uzurpoval Hitler Rakouskem a pokračuje to přes Jugoslávii, Egypt až ty naše socialistické republiky partnerské z doby po druhé světové válce, Rumunsko, Polsko a končí to Řeckem. A v Řecku je vlastně hrozně zajímavý, že ten autor, který ho oslovil, aby tam ten projekt vytvořil, tak tou jeho základní myšlenkou, od který se odráží, že v roce 1934 se poprvé na Benátkách a pak opakovaně setkali Mussolini s Hitlerem.
0: A Zuzana, je to tedy dost výsostně politický pavilon.
1: A hlavně, když tam teda vstoupíte, tak máte pocit, že jste v nočním klubu.
0: Neony.
1: Neony, no. A tak. Ta výstava se jmenuje Escape Room, což je vlastně jako unikovka, uniková hra. Je to postavené nebo založené na tom. Autorem je Andreas Angelidakis. Saša mě možná upraví to řecký jméno, ale snad jsem to řekla správně.
0: Angelidakis, ale jdeme dál.
1: Ano, pardon. A je to vlastně taková jakoby platonská jeskyně současnosti, on tvrdí. Nicméně je rozdělený ten prostor na takové dvě poloviny a je tam vlastně takový jako jako řecký noční klub a zároveň suvenýrový kiosek. A je tam právě ta fašistická minulost Řecka, hodně se to tam o to jakoby opírá, takže neonová podlaha, hodně takové tmavé stěny a jsou tam pohovky a sedací vaky měkké, které jsou vlastně jako evokují takové antické ruiny, které jsou omotané řetězy. Takže tohle to všechno tam najdete. Ano, je to dost jako politická věc a hodně specifická na Biennale, bych řekla.
0: A pokud zůstaneme právě v té zadní části Giardini, tak to zmiňované Rakousko, protože tam je zajímavé, že vlastně si to vzala, jestli se nemýlím, choreografka a tanečnice jako kurátor, jako autorka.
2: V německým mluvícím prostředí to je jedna z nejvýznamnějších současných choreografek, Florentina Holzinger, která navíc ještě s tím projektem teďko putuje po nějakých dalších místech. A my jsme bohužel teda nebyli vyzváni, protože nepatříme k těm úplně těm nejprivilegovanějším médiím ze světa, tak pro ně tam uspořádali ještě před tím zahájením toho preview Biennale ten den ráno, někdy v 6:30 v 7.

0: zřejmě nějaký kovový části bych tak jako šacoval, tak tím rozezvnívala ten zvon a to byl jenom antré pro tu ohromnou frontu lidí, tam předtím mohla stát tak 2-3 hodinová fronta lidí a ty se šli dolů podívat, ty se šli dovnitř podívat na totální blázinec choreografický, současný, kdy vzadu v odfiltrovaný moči plavala figurantka, uvnitř na motorovém člunu ve velkém bazénu se proháněla další nahá dáma, všechny holky byly nahatý. A byl to takový poselství, podívejte se, v čem žijeme, bydlíme ve své vlastní moči. Odfiltrovaný.
1: Takže propojení s Lucemburskem.
0: Svým způsobem tady to je moč a tam jsme, ano, umerd.
1: Ano.
0: To snad snese český rozhlas.
1: Ale pokud se ještě zůstaneme chvilku právě v Jardini, tak jenom telegraficky
0: zůstanu. Já bych ještě, jo, ještě...
1: Ano, ale musíš rychle.
0: Hned vedle totiž, protože když jsme byli u toho Španělska, tak to Španělsko, Rakousko má taky podobnou rakousko-uherskou milenost. S Habsburkama mají taky nějakou, a zdá ze Španělama mají své spojení Holanděni. A Holanděni tam zrekonstruovali pavilon, ale my jsme se tam opět nedostali, to jsem potom až viděl videa, kde úplně do zavřeného pavilonu ten autor, který se jmenuje Dries Verhoeven, lákal lidi na takovou na rituální úkaz odcházející evropské civilizace, že je tam pozval do světla a postupně jim to tam smamoval, až je vyplivnul ven asi po 20-minutovém rituálu. A mě teda hrozně zaujalo, co teda vyprávěl jedním médiím, teda v jednom rozhovoru říkal, že nazývá Benátské bienále zábavním parkem ztraceného času. Ale zároveň říká, že pokud chcete pochopit, jak se naše civilizovaná, privilegovaná část světa vypořádáváme se svými nočními můravy, je Benátské bienále ideální příležitostí.
2: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: V Akcentu se živelně snažíme projít celým benátským bienále společně se Zuzanou Filipkovou a s Markem Gregorem. A teď opravdu teda ale telegraficky se podíváme na americký kontinent, a to na Brazílii a Spojené státy, na oba dva tyto pavilony v Jardini, Zuzano. Mm-hmm.
3: Tak já začnu Spojenými státy. Tam vystavuje sochař Alma Allen, který tam má vlastně takové monumentální sochy a je vlastně docela zajímavé, že on nemá žádné umělecké vzdělání, takže se dá i na takovouhle přehlídku na bienále může dostat člověk, který nemá vystudované.
1: A navíc, že je v Mexiku.
3: Přesně tak. A tam u něj určitě stojí za to zmínit, že vychází z materiálu, které se těží v Americe. Takže tam má sochy, které jsou z ořechového dřeva, například z vulkanických hornin, které se tam nějakým způsobem těží, a bronz si vlastně slévá v nějaké své vlastní dílně, a také tam má sochy z bílého mramoru. Prostě je to opravdu, jsou to monumentální sochy, každá úplně jiná a ty materiály jsou úžasné.
1: A co Brazílie?
3: Brazílie, tam vystavují dvě ženy, dvě autorky. Výstava, teď se omlouvám, nevím přesně název, ale vychází z jedné květiny, která v Brazílii roste. Je to leopardí lilie a je to takový symbol vlastně jakoby duchovní ochrany. Ta květina se dává do před domy třeba nebo před bránu, aby nějakým způsobem chránila to místo. Umělkyně
1: navíc je teda prudce jedovatá, mám takový pocit.
3: Je toxická, což tam vlastně se také jako narážejí vlastně na tuhletu věc v této výstavě. Autorky se jmenují Rosana Paulino a Adriana Varejan a zpracovávají tam témata například kolonialismu nebo různých přírodních motivů a právě i té toxicity. A je to opravdu taková monumentální výstava, ten pavilon je obrovský, takže je tam spousta věcí. Mě tam třeba například zaujaly, hned u vstupu je nádherná instalace takových jako malých, drobných hliněných soch, a které jsou udělané vlastně jako larvy, kde byste jako čekali, že se vyklube motýl, ale klubou se z nich lidé. Takže jako určitě to stojí za to, je tam opravdu spousta krásných věcí.
1: A to je docela dobrý oslý můstek na malé japonské panenky v interaktivní instalaci v japonského pavilonu, který je nedaleko toho československého.
0: To byl asi pavilon, ze kterého jsem byl nejvíc nadšenej, dá se říct. Těch panenek je tam přes 200. Ty panenky nejsou panenky lehonký. Já když jsem se ptal, kolik váží panenka těch mých kamarádek, co se s nima hráli, tak to má přes 6 kilo. Jsou to vlastně přibližně...
1: Tedy tyto panenky v japonské pavilonu mají přes... panenky, ale dostane každý návštěvník, když přijde?
0: Ne, ten výtvarník, autor té exibice E. Arakawa Nash, což je přibližně 40-letý gay žijící v New Yorku, tím dává zároveň najevo, že Japonsko se nevyrovnalo se svýma problémama s párama stejného pohlaví, takže to má jednak tuhle tu poselství, oni taky adoptovali se svým přítelem dítě a říkal, že teda na základě toho vzniknul ten jeho projekt, který upozorňuje lidi na to, že se díky svýmu sobectví, svý selfishnosti vlastně se nám nejde o to, abychom vychovávali budoucí pokolení mnohým z nás. A tudíž ta celá jeho instalace je vytvořená tak, že dole si můžete půjčit panenku, pochovat, procházet se s ní a zároveň ji třeba přebalit, nakrmit.
3: A ty jsi si taky půjčil panenku?
0: Já jsem měl dvojčata, já jsem měl na sobě dvě dvojčata. Každá z těch panenek je samotným o sobě uměleckým dílem. Jsou to takový, mají takový japonský postpunkáči, kdybychom řekli. Jo. Černý brejle, anebo možná rockabilly guys. Jo. A bylo úplně úžasné tam potkávat ty desítky lidí, jak si vlastně s těma panenkama hrajou, i gay páry, jak tam s nima chodí, jak si to užívají. Jo. Takže to byla suverénně nejoptimističtější část jako benátského bienále, bych řekl, a je.
1: A když to dáme do kontrastu s tím, co se dělo v jedné z nejliberálnějších zemí arabského poloostrova v Ománu, tak co nabídl teda ten sultanát?
3: Takže to už se přesouváme do arzenále a tam je malinká, ale opravdu krásná výstava nebo taková expozice, nebo vlastně oni tomu říkají kinetická instalace, kde jsou ze stropu zavěšené stříbrné ozdoby, ale jako desítky. A dole chodíte po ománském písku. Takže vlastně ty ozdoby...
1: Takže v Argentině sůl a tady písek.
3: Prostě dovážej, co mají, tak dovážej. A je to takový krásný kontrast, protože nejenom teda, že vlastně se... vlastně do toho písku se krásně projektujou ty stříbrné věci, které se tam tak jako chrastí a různě to vytváří takové zvuky.
1: Já myslím, že to jsou tam dokonce postroje pro koně, ne?
3: A, ano, přesně tak. A vychází to z takových jakoby tradičních stříbrných ozdob pro koně a je tam takový akcentovaný ten vztah vlastně Ománců s koňmi. Protože to je pro ně důležité zvíře.
1: A to myslím, že Marka taky docela zaujalo, vypadá.
0: Jo, jedna tam...
1: I když minule si dost stěžoval, to nesouvisí tady s tím, to, že je tam příliš mnoho textilu.
3: To textil ještě bude.
0: Textil možná bude, já bych už ho nechal bejt. Já mám pocit, že textil je, díky tomu, že ho je moc, tak si ho pojďme všímat jenom ve výjimečných případech, jo. Ale mě tam bavili... v té inflaci textilu a v inflaci podobných témat, které tam byly v té hlavní výstavě, jak v Jardíně, tak v Arzenále, tak mě tam nadchla Američanka, která se jmenuje Caroline Smith a jí se tam podařilo vyskládat, byla taková reflexe módní kultury a jí se podařilo vyskládat asi 35-40 metrový objekt vejšky asi 4 metrů, který byl vyskládaný z prototypů reklamních fotografií, který se tak různě točil tím prostorem. To teda byla, já miluju velký díla a to byl teda jeden z mých jako nejpříjemnějších zážitků z této velké výstavy. Pak je tam už po několikátý vidět sochař, jehož jméno teda, jako když padne, tak si všichni budeme myslet, že to je muzikant, ale on se tam jmenuje Nick Cave, ale je to americký černovský sochař. A ten měl jak teda pár soch vevnitř, ale tak měl i takový ty velký gestický socha v tom venkovitý zadní části arzenále, kde tam vlastně jako procházíš dál k těm finálním pavilonům, což je Čína a Itálie.
1: A tak, když to Marek Gregor už teďko zmiňuje, tak je jasné, že v arzenále se namíchají tedy ty národní expozice společně se samostatnými výstavami. A když se ještě vrátíme k těm národním, tak tam je, myslím, docela zajímavý kontrast i dvou expozic, které Zuzana chtěla zmiňovat, a to je Peru a Irsko.
3: Irsko, To Marek nebude rád, ale tam,
1: tam, jsou
3: tam, tam je právě ten textil, ale nejen. Tam jsou vlastně díla Isabel Nolan, která je sochařka, ale dělá vlastně i takové ručně vyšívané tapisérie, obrovské, velkoformátové a strašně detailní, a to je na tomto krásné. Jsou nádherně barevné a jsou opravdu udělané do absolutních malinkatých detailů. Jsou tam vyobrazené různé scény, to asi není až tak důležité, ale je to opravdu krásná práce. A pak teda ještě, jestli můžu krátce k Peru, tak tam je Sara Flores a to je taková starší dáma, starší umělkyně z Peru, která vlastně na taková surová plátna dělá geometrická díla. Je to taky taková opravdu jako velmi pracná věc. Jsou to takové až jako sítě geometrických vzorců a ona vychází z tradičního umění domorodců Shipibo Konibo z Amazonie, které se nazývá Kené.
1: Akcent. V Akcentu už po druhé za měsíce věnujeme Benátskému bienále takovým průletem, co tam vše zajímavého můžete vidět, a to společně s naší redaktorkou Vltavy Zuzanou Filipkovou a také s kulturním redaktorem Markem Gregorem. A Marku, když už jste nakousil vlastně jakoby ty samostatné výstavy, tak ještě něco? Já mám takový pocit, že tam je minimálně dvě jména, které chcete určitě zmínit.
0: To taky, a ještě předtím, než se dostaneme k těm palácovým výstavám, jak jim teda říkám, tak já teďko jsem si tady prohlížet svůj článek, který už vyšel někdy před třema nedělema, a bych hrozně nerad, abych zapomněl na jedno jméno. A to je brazilský sochař s dovolením. Já už mám ty brejle, to je taky ostuda.
1: Ale hezky na tom, na té špičce nosu. Vypadá to strašně intelektuálně.
0: No, se ze mě dělá moje přítelkyně legraci. No.
1: A co to jméno?
0: Ten sochař se jmenuje Ježkovi zraky, to je teda trapas. Počkejte, no to teda jsem tady naskočil.
1: A co kdyby Zuzana nejdřív ještě řekla něco jiného?
0: Já už jsem to našel, pardon, ale jako číst to bude možná problém. Erson Heráklito, a ten Erson Heráklito tam vystavuje na jedný velký stěně, je asi 200-300 kreseb totému štěstí a totému jako různý váhy a před ním je vystavených dalších, řekněme, asi 50 úžasných soch, který pomenovává totemy, ale jsou to vlastně takový, jsou to vlastně symboly různého lidského konání a tím oslavuje hojnost, vláhu, a pro mě to byl taková jedna z nejhravnějších a pro mě to byl jeden z dalších objevů Benátského bienále. Takže prosím vás, ten člověk se jmenuje Erson Heráklito a teďko zase trošku...
1: Já myslím, že Marina Abramovič.
3: Dobře.
1: 80-letá hvězda.
3: Ano, jdeme k Marině Abramovič, která má v galerii Del Academia výstavu, což je galerie, která se zaměřuje na renesanční mistry. A ona je vlastně první žijící autorka, která tam může vystavovat. A určitě jí to dali jako dárek k narozeninám, které bude mít v listopadu. Ta její výstava se jmenuje Transforming Energy a když tam vlastně přijdete, tak nejdříve se podíváte do těch hlavních sálů, kde jsou právě ty staří mistři, a ona tam má jenom tak občas nějaké dílo. Má tam například takovou velkou fotku, kterou kde drží svého bývalého partnera Ulaje, a je to vlastně takový dialog s Ticiánovou Pietou. To její dílo se také jmenuje Pieta, vlastně to hned naproti tomu Ticiánovi. A pak jdete dolů do minus prvního patra a tam už je celá výstava její, pouze její, kde právě třeba procházíte i tou bránou, kde jsou dva nazí lidé, muž a žena, musíte tím projít a takové ty, a hodně krystalů, vlastně je to zaměřené hodně na ty krystaly.
0: Já bych teda ještě řekl, že já jsem viděl dvě její výstavy za poslední rok. První byla ta, která končila ve Vídni, ale ona putovala asi po 4 místech po Evropě. Ona byla v Royal Academy v Londýně, byla v Amstru a tak. Ale mě tady na té výstavě zaujalo to, jak s náma vědomě manipuluje, a většina lidí sebou nechala manipulovat. Oni, ty kurátor, ty kustodi, ti řekli, vemte si sluchátka, a když jste si je nevzali, tak já jsem si tu výstavu užíval úplně jinak, protože já už se nechci nechat nikým manipulovat.
1: Marku, ale máme opravdu poslední 3 minutky, tak nevím, jak všechno tohleto stihneme, a ještě musí dojít na Bahamy.
0: Tak já jenom rychle.
3: Aniš
0: Kapůr tam koupil před asi 5-6 lety palác Manfrin. Před těma 4 lety tam měl velkou výstavu svých nejvýznamnějších věcí. Letos to úplně otočil. Je to postavené na jeho na modelech jeho gigantických studií. Z nich se většina nepovedla, ale jsou to projekty, které mají 300-500 metrů na dílku. Takže to samozřejmě kdykoliv. Kapůr je bůh. No a pak Michael Armitage, kterého tam vystavuje, což je černošský autor, mladý, asi 42 let, žije v Londýně, opět gay, pocházející z Nairobi, a on sám sobě vyvinul jiný druh malby, že našel někde nějaké staré klasické plátno, lehké, režné, do kterého se tam malej mrtvoli, a on tu malou manufakturu koupil, pracuje s ním docela originálním způsobem, že to plátno podlepuje, no a témata vycházejí z jeho života, takže tam tančejí kluci u moře, no prostě pro mě je to velký objev. A pro lidi, kteří se věnují světovému výtvarnému bytí, tak pro ně to bylo potvrzení jako jeho hvězdnosti.
1: A ještě dvě jména, která chce zmínit, také Zuzana.
3: Hernán Bass a Jenny Seville. To mi doporučil Marek, abych tam šla, takže to mu děkuju za to, protože to bylo úžasný. V krásném barokním paláci na Gran Canalu, který se jmenuje K. Pesaro. A je to, Hernán Bass je rodák z Miami, ročník 78. Hodně se zabývá takovou jako queer tématikou, maluje muže. Zaručeně vždycky jsou to bílí západní muži. Má to na velkých plátnech. A vlastně z toho dělá až takové jakoby koláže, protože na jednom obrazu najdete několik příběhů. A on se tady zabývá turismem a vychází vlastně ze své rezidence přímo v Benátkách. A jsou tam různé reminiscence a různé odkazy právě na overturismus.
1: No a je to neuvěřitelné, my jsme opravdu stihli úplně všechno, co jsme chtěli, a dojde i na ty Bahamy, ale musí na ně dojít za 30 vteřin.
0: Na Benátském bienále je skvělý si naplánovat ty místa, že nechodíte jenom tam, kde jste zvyklí. Takže když začneme akademií, kde je Marina Abramovič, tak když se vydáte na tu druhou stranu toho Dorsodura, tou nejužší částí, která končí u stanice Zatere, tak v té vedlejší kale, v tom vedlejším kanálku, až na konci jsou mý oblíbení Bahamané. Každý má nějaké svoje pleasure a to jsou právě pro mě Bahamy, protože tam evidentně funguje nějaká zřejmě kvalitní malířská kultura, která už tam musí být jako po staletí, která právě vznikla, už si přivezli Afričani a transponovali s tím současným. A tam jsou dva autoři, jedna legenda jejich malířství, který se jmenuje John Beadle, který zesnul před 2 lety, a jeho mladý kolega, který s ním ještě pracoval za jeho života, Lavran Munro, a ten mu vlastně skládá svýma obrazama poctu, a nahoře mají takovou velkou kapli, která vypráví příběh domorodých černošských lidí, těch potomků, těch afrických černochů, a je to taková vůdu svatyně.
1: To byl dnešní akcent. Druhý, který jsme věnovali Benátskému bienále, ten první byl už 11. května, když si tyhle ty dva díly dáte dohromady, tak možná tam ani letos jezdit nemusíte. Jinak, kdybyste chtěli, tak je to až do druhé poloviny listopadu. Ve studiu s námi byly redaktorka Vltavy Zuzana Filipková. Zuzano, moc děkujeme.
3: Děkuji za pozvání.
1: A kulturní redaktor Marek Gregor, který je dlouhá léta spjatý s časopisem Reflex. Marku, díky.
0: Hezké odpoledne.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
2: To byl akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ukrajinské armádě se na některých úsecích fronty daří vytlačovat ruského protivníka. Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrský na sociálních sítích oznámil, že Ukrajinci od začátku roku osvobodili přes 600 kilometrů čtverečních okupovaných území. Územní zisky potvrzují i mapy analytického projektu Deep State. Plán vládní koalice na převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí nebo zestátnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution. Naopak slovo úspora bylo páté nejčastější z 15%. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. Vláda plánuje poplatky za rozhlas a televizi nahradit financováním ze státního rozpočtu. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici IS, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů zmiňované kosmické stanice. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle na jeho východě a východě republiky místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší zítřejší teploty 17 až 22, ve východní polovině České republiky 22 až 27, na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Café.
1: Člověk sám svého světa je tvůrcem a má mlýti na svém vnitřním mlýně, říká Karel Slavoj Amerling, který se tento apel snažil uplatňovat i při nepřízni osudu a nabádal k tomu i ostatní. A právě těmito slovy začíná kniha Geniální smolář, o které bude dnes také řeč. U poslechu Spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnešní Art Café bude o učitelství a kreativitě. Zaměříme se na kreativní učení, konkrétně také na letní školu kreativního učitelství, kterou letos v srpnu organizuje Centrum uměleckých aktivit v Hradci Králové. O propojení vzdělávání a uměleckých postupů i o prázdninové škole si budu povídat s konzultantkou kreativního učení, novinářkou a překladatelkou Petrou Kultovou. Vítej, Petro.
2: Krásné odpoledne.
1: Téma učitelství i tvůrčí pohledy a průniky do této sféry pojímá i nově vydaná kniha Geniální smolář, za kterou stojí pedagog Petr Kalenský. Vítej, Petře.
3: Hezké pozdní odpoledne.
1: A právě tuto knihu o životě Karla Slavoje Amerlinga vydala obec Zákolany ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou Jana Amose Komenského. Dnešní Art Café doprovodí hudba inspirovaná životem Karla Slavoje Amerlinga. Vybírali Pavel Zelinka. Amerling sice nebývá obvykle připomínán jako hudebník, jeho šíře zájmu byla ale tak široká, že se do historie zapsal i jako inspirativní osobnost raného českého uvažování o hudbě. A jeho oblíbeným nástrojem bylo harmonium. A právě tento nástroj je poznávacím znamením britské písničkářky Alison Cotton. My si z její nejnovější desky Bohové se smějí zahrajeme single Springs of Heather.

0: Petro, co podle tebe představuje dobrý příklad kreativního učitelství?
1: To je velmi záludná otázka. Hned na úvod, když bych měla odpovědět zcela konkrétně, tak by jsem musela potlačit téměř dalších více jak 55 projektů, které máme za sebou od roku 2024, kdy se společně s mojí skvělou parťačkou Ilonou Havlíčkovou v Centru uměleckých aktivit kreativnímu učení věnujeme. A musela bych také vybrat jenom jednu a škrtnout všech dalších více jak 40 škol, a to základních i středních v Královéhradeckém kraji, do kterých jsme pronikli nebo které jsme zapojili. Tak já s dovolením neodpovím úplně konkrétně jedním projektem, ale zkusím to spíš nějakými principy pojmenovat. Pro nás je asi nejdůležitější, když se odehraje zážitek, který propojuje tady, teď a spolu. Když se nám podaří se ideálně zvednout z lavic, protože když se pohne tělo, pohne se mysl. Když se nám podaří nějaké nečekané objevy, když se nám podaří ten moment, kdy na konci se ptáme těch žáků nebo studentů, co se naučili nového, nejenom o sobě, ale i o těch svých spolužácích, o svých učitelích a o tom prostředí, protože velmi rádi do toho vtahujeme prostředí, ať už to městské a ještě možná raději to přírodní, lesní. Tak možná takhle na úvod.
0: Hezky si navázala i na ten úvodní citát, kde se objevuje ten obraz toho vnitřního mlýna. Když se pohne ten vnitřní mlýn a zafouká nějaký čerstvý nebo barevný vítr, tak se něco v tom učícím vzdělávacím procesu stalo zajímavého. Petře, jaká by byla tvoje odpověď i v šíři toho příběhu a Merlingova, který dlouhodobě sleduješ?
2: No tak Petra tady úplně výborně řekla, že kreativní učení navozuje vlastně zážitky a ty pozitivní zážitky pochopitelně většinou. A Merling se svým stylem výuky se chtěl odlišovat od německých škol, takže on si založil školu, kterou nazval Budeč, která je pro český národ vlastně velice symbolická. Učil se tam jako malý chlapec svatý Václav a podle Jiráska tam žil i kníže Krok se svými dcerami. I když je to historicky nesmysl, tak tenkrát se to hodilo. Takže chtěl, aby se učilo v jeho škole slovansky. To znamená mírně, a aby to děti nebo studenty hodně zajímalo. Takže učil hodně prakticky, protože jeho vzorem byl Jan Amos Komenský. No takže podnikal s dětmi výpravy do přírody, kde hledali různé byliny do herbáře. Když chtěl učit třeba starší studenty něco o zdraví, tak mohl jít rovnou do nemocnice, kterou měl ve svém učilišti taky. Měl tam i různé dílny, barvířskou dílnu a tak dále. Takže žáci si všechno hned mohli vyzkoušet. Takže to si myslím, že ve své době bylo velice kreativní. Dokonce měl první fotolaboratoř v Čechách. Takže takhle.
0: My se do těch zákoutí vzdělávacích institucí nebo vůbec těch pokusů Karla Slavoje a Merlinga, a tedy do období 19. století, ještě dostaneme podrobněji. A teď opět skočíme do Centra uměleckých aktivit v Hradci Králové. Vy se pohybujete na tom poli kreativního učení a vzdělávání. Je to tak, že základ toho kreativního učení poskytuje to, že se lidé z umělecké sféry zapojují nějakým způsobem do provozu škol, nebo je to jenom jeden z těch způsobů, se kterým pracujete?
1: My jedeme po třech takových základních, nebo jdeme po třech základních cestách. Tou podstatou kreativního učení, konkrétně projektů na školách, tak je aktivní spolupráce umělce v roli lektora nebo i kreativce s učitelem a se žáky a se studenty. To znamená, ideálně by to měl být proces nějaké radostné spolutvorby, kam se zapojují různé umělecké přístupy Ráda bych chtěla říct, že podstatou kreativního učení není vychovávat z dětí umělce. To, když se podaří, tak je spíš takový radostný, ale nikoli v prvoplánový cíl. Ale naším takovým velkým záměrem je právě ten prožitek, to, aby jsme něco v sobě objevili, aby se v nás něco pohnulo, tak jak jsem o tom mluvila předtím, a aby také, ať už ti žáci, nebo hlavně i ten učitel s nimi, začali být kreativní a nevšimli si toho. Ideálně tak, aby to neprobíhalo pod nějakým tlakem, tak teď už se děje to kreativno a teď už se děje to umění, ale aby jsme se dostali všichni do takového vlastně nenápadného procesu uvolnění, protože to každý v sobě máme, jenom to s postupem vzdělávacím procesem a naším životem ztrácíme. Takže my se snažíme vrátit do nějakého toho prvotního bodu a otevřít sobě nějaký ten pramen, který tam všichni přirozeně máme. To znamená, že my přicházíme přímo do škol, nějakým způsobem to prostředí zdravě rozrušit, trošku ho pootevřít, různé otvory pro to, aby tam to vzdělávání mohlo probíhat jinak, mohlo probíhat i mezioborově a může probíhat i u nás v Centru uměleckých aktivit. My ostatně také máme tu fotokomoru, jak jsme se o tom s kolegou bavili před vysíláním, to nás pěkně s tím Amerlingem propojuje. Máme i profesionální foto a filmové studio, takže můžou studenti zavítat i k nám. A ta třetí linka probíhá tak, že my zároveň poskytujeme zážitkové praktické workshopy učitelům. A o jednom z nich, konkrétně o té letní škole, si určitě ještě budeme povídat.
0: Tak já rovnou navážu na tu letní školu kreativního učitelství. My jsme ještě neřekli, že se uskuteční na konci prázdnin, a to od 18. do 21. srpna v Teplicích nad Metují. Přihlášky jsou otevřeny do 1. července nebo do naplnění kapacity. Pro koho je, Petro, tato škola, tato akce určena?
1: Tak my to máme, když to vezmu zcela prakticky, tak máme tam kapacitu 14 učitelů, nebo to můžou být i vychovatelé. Co je důležité, musí být ze středních škol, může to být i vyšší odborné školy klidně, může to být konzervatoře, a ty musí být z Královéhradeckého kraje. Tak to jsou limity, které jsou nám dány projektově, ale samozřejmě ta škola je potom v širším slova smyslu pro učitele kteréhokoliv předmětu. Nemusí to být zase žádná z výchov, můžou to být klidně i nějakým způsobem nejenom humanitně, ale i třeba přírodně zaměřené obory. Může to být zkrátka kdokoliv, kdo cítí, že by rád načerpal energii před začátkem nového školního roku, kdo by se nebál zjistit o sobě něco nového a kdo by rád sdílel s ostatními učiteli. Takže není to ani limitované tím, jestli ten člověk se sám považuje za kreativního nebo nikoliv, protože to je takový náš velký boj. Někdy to slovo kreativní bývá velký strašák, takže my se mu snažíme různě vyhnout.
0: Kniha Geniální smolář může být taky takovým typem na letní čtení pro pedagožky a pedagogy. Ty, Petře, působíš na základní škole Podbučí v obci Zákolany. Bylo to, že jsi tady tu knihu napsal, nevyhnutelné?
2: No, ono to vlastně vyplývá i z toho, že Amerling je na Buči, na hřbitově pohřben. Ale já už, když jsem studoval doktorát na pedagogické fakultě, tak jsem do jednoho sborníku právě psal o Amerlingovi, a když jsem scháněl podklady a materiály, tak jsem byl fascinován tím, že tak významný člověk je téměř zapomenut. Takže starostka Zákolan Lucie Vitlichová se také zajímala o Amerlinga. Takže vlastně jsme spojili síly a tím vlastně vznikla tato kniha, na které spolupracoval ještě grafik Ondřej Klouček a akademický malíř Martin Mulač. A myslím si, že ta kniha se docela povedla. Já tady na mikrofon
0: ji ukážeš.
2: Pravda, vy jste limitováni posluchači tím,
1: jak
2: že
1: zní ten text?
2: Není tady obraz, ale kdyby tady obraz byl, tak
0: se nám Karel Slavoj a Merlin podíval do očí.
2: Je pěkně uspořádaná a myslím, že se docela povedla.
0: Má i bohatou obrazovou přílohu. My se k té knize i příběhům, které se s kreativním a neortodoxním učením pojí, ještě dostaneme, ale teď nás čeká písnička a ta nás naladí právě na Budeč, která byla Merlingovým životním pedagogickým projektem a právě tímto místem se inspiroval i psychedelický hudebník Olaf Olafsson. Ten svůj projekt nazval jednoduše Budeč. A my si teď z alba Pověstí budečských jedna pustíme skladbu Čaroděj.

0: stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kam dnes zavítala Petra Kultová a Petr Kalenský. Petře, Karel Slavoj a Merling propojoval ve své osobě i činnostech celou škálu věd i umění. Jaké obory se pokoušel obsáhnout, sledovali a spolu vytvářeli, jak se to pak promítlo i do té jeho pedagogické praxe a vůbec o tom přemýšlení, jak učit učitele, učitelky a nebo i žactvo?
1: Tak já nevím, můžu začít obsáhle?
0: Tak nebo máme to pár minut.
1: Dobře, tak on opravdu času zasahoval do téměř všech oborů.
0: Chápu, že by to mohlo být na celý večer.
1: Ano, do téměř všech oborů, které ho zajímaly a že ho zajímalo hodně oborů. Například samozřejmě byl pedagog, založil učiliště Budeč, ale byl také filozof, teolog, byl spisovatelem, byl chemikem, další lékařem, lékařství dokonce vystudoval, byl nadšeným propagátorem českého jazyka, takže byl lingvistou, vymýšlel novotvary české a v podstatě zabýval se průmyslem a rozvojem průmyslu, aby české země vzkvétaly, takže myslím si, že to, co ho zajímalo a zajímalo strašně hodně věcí, tak do toho zasahoval a vůbec ne neúspěšně. Dokonce i do hudby a výtvarného umění pronikal tak, že učil slovenského malíře Božeticha Klemense, který mu pak zdobil tu jeho školu a psal teoretické úvahy o hudbě, takže do všech oborů zasahoval. Tady tím asi vám bude připomínat Járu Cimrmana a my skutečně, když jsme psali tuto knihu, tak jsme požádali pana Zdeňka Svěráka, jestli by nám potvrdil, že podle něj dělal svou postavu Járy Cimrmana, ale on nám odpověděl, že tomu tak není, že měl hlavně na mysli vynálezce přelomu 19. a 20. století. Ale kdo si tu knihu přečte, tak v tom určitě velice určitou podobnost určitě najde.
0: Může vystupovat. No. Petro, a teď jsme tady slyšeli nějaké ozvěny 19. století a propojování různých tvůrčích postupů hudebních, výtvarných s vědami. Jaké metodické přístupy budou na programu letní školy, kterou chystáte?
2: My naší letní školu chystáme společně s našimi lektory a jak jsem předtím mluvila o té spolutvorbě, tak se jí důsledně snažíme aplikovat i na nás, i když nám to samozřejmě připravuje různé nečekané zákruty, ale to nás baví. Přizvali jsme mimo jiné Jana Pražana, malíře, grafika, absolventa Brněnské fakulty výtvarných umění, který v současné době studuje eco-art terapii na Eco-Art Therapy Institute. Přizvali jsme také Andreu Moličovou, lektorku, moderátorku, improvizátorku, možná ji budete znát ze skupiny Paleťáci, improvizační skupiny Paleťáci. Dále Martinu Cibulkovou, která má psychoterapeutickou soukromou praxi v Hradci Králové. A potom jsme tam za tu dramaturgickou radu já a Ilona Havlíčková a snažíme se každý z nás, co do toho dokážeme přivést, takže nějakou divadelní improvizaci tam vložit, užijeme si trochu eko-arte filetiky, zjistíme nějaké metody, jakým způsobem více pozorovat své emoce a naše vnitřní stavy, jak lépe zvládat stres. Zkrátka je to takové pozvání pro všechny, kteří by rádi objevili svůj střed, jak jsme si to dnes vydefinovali, a svůj zdroj energie. Zároveň jsme se bavili o tom, do jaké míry to má být praktické, protože učitelé jsou zvyklí všechno, ne všechno, ale dost často pracovat efektivně, můžeme říct až výkonnostně. To znamená, bavili jsme se o tom, jestli jim budeme dávat nějaký set praktických cvičení a návodů, jak to mohou zapojit do výuky, protože už víme, že se nám tam přihlásili mimo jiné učitelé hudebních výchov, češtiny a dalších oborů, ale my jsme se rozhodli, že pro nás bude nejdůležitější je tady v tomto čase před přípravným týdnem sklidnit a navodit ten stav, ten naprosto klidné hladiny, možná až nudy, nebudeme se toho bát, ze kterého potom může něco vzejít. A co z toho vzejde, tak my máme v ně důvěru, v ty učitele, že oni už na to přijdou sami, ale u nás si neodnesou nějaký jako velký kufr dalších věcí, aby se jim hned rozjela hlava a oni už vlastně přeskočili do toho přípravného týdne.
0: Taková síla nudy v prázdninovém týdnu, který pomalu směřuje k začátku školního roku.
2: Doufáme, že ano, hlavně to bude bezpečný prostor, bude to prostor pro ně, aby i oni sami sebe se naučili pochválit a opečovat, protože to jsme zjistili, že to je taková věc, která mnoha učitelům chybí nebo ji potlačují, tak si sám sobě říct, naučit se říct si něco pěkného. No a zkrátka věříme, že ta nuda a ten bezpečný prostor, to je ta živná půda pro to, aby se mohly rodit nové myšlenky a kreativní nápady.
0: Petře, jak se do knihy Geniální smolař dostaly ilustrace v podobě tarotových karet? Už tady padlo, že jejich autorem je Martin Mulač.
1: Ano, tak vlastně vymyslel tady ten systém Ondra Klouče, který dělal grafiku, a opravdu je to zajímavé tím, že tarotové karty, řeknu třeba hned první kapitola Dětství a mládí, má kruh, tarotová karta, kruh štěstí, má kruh a na něm jsou andělé, a tady ta karta má na kruhu tři koně a pod kruhem sedí malý chlapec, kterým je právě Karel Amerling, a čtenář se doví až z té kapitoly, že když bylo malému Karlovi 5 let, tak jeho rodiče měli hospodu v Klatovech a byla tam umístěna německá posádka jízdní a on si hrál v průjezdu na zemi a splašili se koně a 3 koně přeběhly těsně vlastně okolo něj a nad ním, přeskočili ho a jemu se jako zázrakem nic nestalo. Takže vlastně až když čtenář dočte kapitolu, tak se může vrátit k tomu úvodnímu obrázku, k té tarotové kartě, která je samozřejmě pozměněna k tomu jeho životnímu osudu.
0: Díky tomu textu pak může zase přečíst jinou vrstvu toho obrazu, který je pak součástí každé té kapitoly. My jsme tady už několikrát zmínili Amerlingův vztah k hudbě. Jak se to konkrétně promítlo pak do těch vzdělávacích osnov nebo postupů v té praxi těch škol, které vedly, jestli uvedeš nějaký příklad?
1: Tak Amerling sám napsal dílo Jesličky a byl hudebním teoretikem. A když měl školu Budeč, tak tam měl výuku hudebních nástrojů a hudby poměrně, tam toho bylo asi hodně, protože šel tam nějaký jeho kamarád nebo známý se podívat do té školy a říkal, no mně se zdá, že máte třeba málo němčiny, ale hodně hudby na úkor toho, že žáci jako hodně tady studují hudbu. Bylo to asi proto, že Amerling měl známé, kteří byli hudebně vzdělaní a byli schopni učit tu hudbu. A taky to bylo tím, že nechtěl příliš propagovat němčinu, i když se zavázal při vzniku školy, že se tam bude učit německy, jinak by nedostal od českých šlechticů takovou finanční, ale i vlastně morální podporu.
0: Já jsem se dočetla v té knize Geniální smolař, že v té budově Nová Budeč zamýšlel založit i hlemíždí farmu, ale to z toho asi nakonec sešlo. V té celé škále těch aktivit, no, od fotokomory, no, až k hlemíždí farmě. Že ano, vidět, ano, že to bylo opravdu pestré a podnětné prostředí, nebo aspoň určitě ten záměr takový byl.
1: No a ono, původně to bylo koncipováno jako jednopatrová budova, ale s tím, že už tam měl poměrně koupený velký pozemek, tak byl, pravda, trošku velikářský a nakonec to dopadlo tak, že budova byla 3patrová a ještě nahoře byla hvězdárna. Takže i nemocnice byla vlastně v tom objektu, takže se tam vlastně střetávaly všechny možné druhy umění a tak dále. Jinak okolo té hvězdárny, to je taky zajímavé, byly lavičky a na střeše a v noci se držely hlídky a když někde vzplanul požár, tak se to hned hlásili ty hlídači, takže to mělo i takový praktický dopad.
2: Čím více to tady, Petře, poslouchám, tak se mi zdá, že možná takovou malou budeč my i postavíme v myšlenkách, fyzicky už ta budova stojí, právě v těch Teplicích nad Metují, kde máme mít tu naší letní školu. A teď si mě přivedl na krásnou myšlenku s tou hvězdárnou, protože nejdůležitějším dramaturgickým bodem letní školy je to, že spadá do období Perseid, což bude v rámci nepovinného večerní programu, dobrovolného večerního programu, tak může být třeba malba v plenéru, také klidně tarotové karty anebo pozorování Perseid. Takže pokud ještě někdo stále váhá z učitelů z Královéhradeckého kraje, tak myslím, že Cháka Obroumovsko na to bude ideální oblast.
3: Můžete přitom vzpomínat na Amerlingovou hvězdárnu tady v Praze. Nás teď čeká další hudební část našeho pořadu a opět bude věnovaná harmoniu. A půjde o nejznámější pravděpodobně skladbu v historii populární hudby, která je právě s tímto nástrojem spojena. A ta se jmenuje Music for a Found Harmonium a bude od orchestru Penguin Café. Londýnský koncert tohoto spolku z roku 1987 si budeme moc poslechnout na Vltavě v neděli od 8 hodin večer a to v rámci pořadu Koncert bez hranic.

Křivíme na ní nechápavě. Chce se posmívat. Nebo jich bylo dokonce 9. Povykuje bába nadšeně. Představte si, demonstrace v Moskvě. Pozdě v noci na ulici v Tel Avivu osloveni starým pánem, kterého na vodítku vlekl za sebou statnej jezevčík. Pán vysvětluje česky, že je ze Žižkova. To jste se sem rychle dostal z okupovaný Prahy, podivuji se tomu výkonu. Přišel jsem do Izraele ještě před válkou v 35. roce, říká starý pán omluvně. Z rozstříhaných červených trenýrek a modrý košile neuměle sešili jsme československou vlajku. Máváme s ní z okna a chodci nám projevujou sympatie. S tímhle praporem se výborně stopuje. Na silnici do Haify se svinutou již vlajkou lezu do amerického auta, rozměrného jako autobus. Řidič a jeho paní jsou stejně jako já původem z Prostějova. Před válkou dokonce pracovali u stejné firmy jako můj otec. Mají z toho ohromnou radost, okamžitě nabízejí, abych zůstal u nich, než se uchytím. Žasnou, když slyší, že se chystám zpátky do Evropy. Vždyť já ani nevím, co bych tady dělal. A co umíš? Nic. No vidíš, tak to bys mohl být ředitelem velké letecké společnosti, raduje se řidič. Ještě dnes, po mnoha letech, vidím ze zadních sedadel auta jeho přátelskou účastnou tvář ve zpětném zrcátku. Muž nesoucí biblické jméno Jonáš pozval celou naši výpravu na večeři do svého hotelu pro lepší lidi v Ramat Aviv. Co sníte a vypijete, jde na můj řád, OK? OK, OK, dané slovo dodržel víc než velkoryse, ale předtím udělal geniální obchodní tah. Dal si do všech novin inzerát, že hostí 20 mladých lidí z okupovaného Československa. Udělal obrovský kšeft. Přišly desítky a desítky bývalých Čechoslováků. Pan Jonáš září čiprně pobíhá, udílí rozkazy armádě číšníků, půjčuje si zahradní stoly, ubrusy a příbory u konkurence, telefonicky povolává zálohové pluky obsluhy. V baru pan Jonáš nalejvá mi exkluzivní destiláty, s nimiž jsem se až doposud setkával na nejvíc ještě tak ve filmech. Nešetří. Dostal do mě množství alkoholu, jež by zahubilo i nosorožce. Ráno kocovina nevídané intenzity dává mi pochopit, proč Izraelci nemají ve zvyku opíjet se do němoty. Zpěvácký večírek u krajanů v Haifě. Blondýna se stříbrnýma kruhama v uších. Uši jsou jemně krásný, kruhy blejskají se voslnivě do očí vorámovaných těžkejma želvýma víčkama. Neopovážil jsem se podívat. Děvče, po celý večer obdivoval jsem tě nenápadně a vskrytu. Od začátku bylo mně jasný, že na takhle vysoko visící ovoce nemám ani kapacitu, ani odvahu. Ráno policajti nechtějí nás pustit z domu na ulici. Věra s nimi vyjednává. Musíme chviličku počkat. Kousek odsaď našli bombu, nebo je to mina, promiň, já se v tom ještě tolik nevyznám. Omlouvá se rozpačitě. Do Izraele přišla nedávno, rok, 2 nebo 5? Moje rodný Karlovy Vary ležejí 100 let zpátky, říká a nádherně hejbá těma želvýma víčkama. Roztřásl nás raní chlad. Spíš zimou, než ze vzájemný touhy, přitiskli jsme se k sobě uzavřených domovních dveří a 5 dní jsme se neopustili. 5 dní loučení hned od počátku. 6. den ráno společná cesta městským autobusem dolů z biblického vrchu Karmel. Vystoupil jsem do sichravého mořského oparu. Schválně dívala se jinam, neopětovala moje zoufalý mávání na rozloučenou. Kdybys věděl, jak mi v tu chvíli bylo, nikdy bys z toho autobusu nevylezl. Napsala mi později do Prahy. Lákali mě na výlet do Kineretu. Říká se, že v tuto roční dobu je nejkrásnější. Ale já jsem si slíbila, že do Kineretu pojedu buď to s tebou, anebo ho radši nikdy neuvidím.

Vídeň, září 1968. Po výstupu z letadla v letišní hale setkání se skupinou studentů a mladých novinářů vracejících se ze studijního pobytu v Egyptě. Jsou okouzlený úplně stejně jako my, jenomže naopak. Arabi jsou prima. Rakouský policajt jen tak podle oka odhad, že jsme Češi, a zorganizoval taxíka. Češi a Slováci na matracích v lágru Arsenal. Všeobecně vzájemná nepřízeň a nervozita, na nejvejš solidarita vyprahlejch kuřáků sdílejících cigarety. V noci ožrali fotrové bezohledně terorizující společenství. Pláč dětí, bezradnost, do Kanady nebo do Austrálie, zůstat zatím ve Vídni, zpátky do Československa. Vídeňáci na ulicích zpočátku projevují přátelství darovanýma tramvajovejma jízdenkama. Velmi rychle získáváme špatnou pověst, domorodci se k nám otáčejí zády, jsme-li rozpoznání jako Češi. Druhá vídeňská štace, laciný hotýlek pro studenty. Převažují 20letí polští kluci, účastníci jarních varšavských demonstrací. Všichni jsou židovského původu. Polští policajti je vybrali na studentské koleji, zmlátili, naložili na nákladní auto, znovu zmlátili, v noci vyhnali přes nějakou pohraniční říčku na Slovensko, ale předtím je ještě jednou na rozloučenou seřezali. Mají písemné potvrzení rakouských úřadů s razítkama, že jsou uprchlíci bez jakýchkoliv dokladů. Jenomže já jsem přece vůbec neuprch, podivuje se Andrej. Vyprávím o Izraeli. Kluci mě zvou do židovského střediska, možná tam dostanu trochu peněz do začátku. Ale já nejsem žid. To by nevadilo, směje se Andrej. Oni to nepoznají, prostě řekneš, že seš. Vedoucí židovského střediska, milý a rozumný muž, vyplnil se mnou formulář. Začíná to vypadat dobře. Promiňte, zvedl vedoucí oči od papíru. Taková otázka. No, řekněte, jste vy opravdu žid? Jo, on je taky žid jako my, říká Andrej. Ne, nejsem. Myslím, že nejsem žid. Alespoň mi není známo. Kdyby ten člověk nebyl takovej charismatický, vstřícnej a účastnej, klidně mu budu lhát do očí. Určitě nejsem žid. Muž pokrčil rameny. Rozcházíme se ve vzájemném porozumění, jeden okouzlený duchovníma kvalitama toho druhýho, ale já bez prachu. Cítím však, že jsem ušlechtilej a užívám si toho. Seš vůl, zuří Andrej. Připadá mi ale, že také v jeho očích jsem získal. Ruská okupace dala vykvésti krátkému, sice ale jiskrnému milostnému vztahu mezi soudružkou redaktorkou z jednoho nejmenovaného pražského deníku a jejím o 20 let mladším redakčním šoférem. V roce 1968 se v celém Československu linula z veřejných hracích automatů po hospodách píseň Krásné je žít z amerického filmu Doktor Živágo. Film samotný se promítat nesměl, kdo chtěl vidět Omara Šarifa, musel do Vídně. Soudružka redaktorka si vymyslela reportážní téma, zhlédla ve Vídni vytouženýho Živága, přeřízla šoféra, koupili si laciný šustáky a džíny, smířili se s ruskou okupací a teď se chystali domů. Fakt jste si ty prachy od těch Židů nevzal, řekla soudružka redaktorka. No, nevzal. To je od vás správný. Já vím, jsem vůl. A kdeže přesně je to středisko? Okamžitě tam běžela a slavnostně se přihlásila k židovskému původu. Šofér taky. Nechali si vyplatit peníze. Se střídavým úspěchem se ještě pokusili skasírovat katolíky, baptisty a moravský bratry a vrátili se do vlasti. Šofér před odjezdem nafasoval v arzenálu karton mlíka pro děti. Stará vražda ve Vídni překvapivě zkrásnila a omládla láskou a těma nečekanýma prachama. Později napsala do svého nejmenovaného deníku, že ji ve Vídni chtěli získat pro spolupráci agenti izraelské výzvědné služby Mossad. Šustili na ní dolarama, ale nepovedlo se jim to. Listonoš přináší na hotýlek 200 německých marek od Helgy. Helgu, sudeckou Němku, poznal můj otec, když v roce 1945 tlumočil na ruském velitelství v Prostějově. Rusové s Helgou, tehdy bylo 20 let, zacházeli nevlídně, Češi ještě hůř.
Žila s námi jako člen rodiny skoro 2 roky, než spadla do odsunu. Moji vídeňskou adresu získala od mých rodičů. První manžel Helgi odešel do války 3 dny po svatbě a padl u Stalingradu. Také druhý manžel je už dávno mrtev. Byl jako ty, vysoké postavy, píše Helga. Chceš-li, zůstalo po něm nějaké šatstvo, mohu ti je poslat. Zvláštní hra osudu. Helga, stejně jako maminka izraelské věry, se narodila v severomoravském Rýmařově. O čem by si ty dvě asi dnes povídali? Třetí vídeňská štace. Bytem u pana Tocha v činžáku starodávného střihu, rozčleněného do mnoha postranních křídel, spojených s chodištěma páchnoucíma po kočkách. V domě, kdo si do úpadu cvičí na klavíru, stále stejný kousek a nevynalézavě opakuje furt stejný chyby a klopejtnutí. Polehávám v peřinách, navlhlejch věkem a potem dávno mrtvejch cizejch lidí, naslouchám tomu klavírnímu pogromu a nemám sílu ani chuť vstát a vzít svůj nový život do vlastních rukou. Pan Toch mě nemilosrdně vyhání mezi lidi. Můj pokoj totiž dopoledne pronajímá jako ordinaci pokoutnímu kožnímu lékaři. Ráno vaří senzační kávu a z blízkého pekařství přináší teplý rohlíky, v obchodě mu říkají pane. Tyto banality mě okouzlují. Za občanské války bojoval ve Španělsku na republikánské straně. Umí česky. Čech? Já? Podívil se mé otázce. Jsem Rakušan českého a německého jazyka. Stoletej Maďar na cizinecké policii, také jako já, přišel si pro nějaký razítko opravňující k životu. Do Vídně ho to vyplavilo v roce 1956. Když si to spočítám, udělá se mi černo před očima. Neskutečných 12 let. Maďar porozuměl mé hrůze. Máš vandu z mého začátečnictví. Mávne rukou beznadějně, ale přátelsky se usměje, pošoupne klobouk do týla, upadá do maďarského spánku. Neznámý muž osloví česky rozmlouvající skupinu čekatelů na udělení povolení k přechodnému pobytu v Rakousku. Táže se, zda by někdo z nás měl zájem studovat teologii v Římě. Martin bere si od něj navštívenku. Co pak ty věříš v Boha? Žasnu, když lovec zbožných duší rozplynul se v hlubinách úřadu cizinecké policie. Uvěřím, odpověděl Martin tak věcně, jako kdyby se už stalo. Maďar se probudil, nechal si věc přeložit a nadšeně přikivuje. Je to dobré rozhodnutí. Telegraficky osudová rozcestí jako na běžícím páse každý den. Hezká 30-letá česky mluvící žena nabízí studium medicíny v Londýně. Studovat medicínu anglicky připadá mi přece jen snadnější, než znovu uvěřit v Boha. Smlouváme si schůzku na večer. Do kavárny přinesla sako po svém příteli, který se právě rozhodl pro návrat do Prahy. Jmenuje se Olga, mohl bych se k ní okamžitě nastěhovat. Přisedá si stará, skvrnitá hyena Olžina tetička. Měl bych zájem žít v Jižní Africe? Máš telefon, volá pan Toch z kuchyně. Na druhém konci drátu Praha. Redakční kolega Brouk Pitlík je toho názoru, že bych se měl vrátit. Literární salon je sice zatím pořád ještě úředně zastaven, ale zdá se, že poměrně brzy začne vycházet znovu. Druhý den sedím u něj doma v obejváku. Za okny Praha, ponuré, špinavé město. Brouk Pitlík říká, že právě koupil domek za Prahou. Se zahrádkou.

Literární salon pořád ještě úředně pozastaven. Zatím dočasně, stejně jako dočasný je pobyt sovětských vojsk v Československu. Nová mantra dočasně znamená obsahově přesně totéž jako starobylý popěvek na věčné časy a nikdy jinak. Do redakce docházejí dopisy čtenářů. Ožralí polští vojáci přisírající Rusům postříleli několik místních občanů vracejících se z kina. Musel přijet městský kropící vůz, aby smyl kaluže krve. Polský velitel nabídl veřejnou popravu provinilců na hlavním náměstí, hlásí středoškolák z Jičína. Dodává, že má před maturitou. Píše paní Sokolová z pražského Spořilova. Nějaký sovětský voják pochopil skoro okamžitě hned v srpnu skutečný stav věcí. Opustil svoji jednotku a v noci zazvonil u dveří útulného spořilovského domečku zarostlého břečťanem. Rozespalým majitelům slavnostně oznámil, že stojí na jejich straně. V žádném případě nechce být okupantem a vrahem. Žádá, aby ho ukryli. Ti lidé se hrozně vyděsili. Zavolali policajtům, že mají ve sklepě sovětského zběha. Ani policajti s tím nechtěli nic mít, dali to vejš. Pro čestného, avšak nevítaného muže si ve finále přijali Rusové. Když voják uslyšel blížící se ruštinu, pokusil se zahrabat se do hromady koksu vedle kotle ústředního topení. Paní Sokolová se nedokáže zbavit vzpomínky na jeden obzvláště tíživý, idiosynkratický působící detail. Voják uhrabal si konečky prstů až na kost. Rusové zastřelili si ho hned na místě. Neobvykle nervózní neklid mezi dopíječi číhajícími na opuštěný cizí piva v bufetu metro na Národní třídě. Na opečenýho busta u pokladny dopadají slzy. Stará opelichaná kasírka, dávno již zmrskaná životem do neměnýho tvaru, je schopna pláče. Brečí kvůli tomu českýmu klukovi, co se upálil na Václavském náměstí. Jeho jméno bezdrátově šíří se městem. Jan Palach. Daru smrti dostalo se mu až po mnoha hodinách utrpení. Na jeho vznešený mrtvole pasou se teď pateticky otcové národa. Básníci, politici a jiná vysoká zvěst v televizi šejdířsky prosí možné Palachovi následovníky, aby to po něm neopakovali. Po hospodách spekulují opilci, zda takhle popálený člověk ještě vůbec může cítit nějakou bolest. Rudé právo zasvěceně udává, že inspirátoři sebevraždy slíbili Palachovi bezbolestný plamen. U jezdecké sochy svatého Václava pod Národním muzeem policajti přistavili si autobus, správně si vypočítali, že národ přijde ptát se zemského patrona, co se má dělat. Zatím počínají si ohleduplně jako zřízenci pohřebního ústavu z legrace převlečený do policajských uniform. Demonstranti táhnou na Staré město pražské pojistit si to ještě u mistra Jana Husa. Rusové rozbili provizorní hlavní stan v hotýlku na Haštelském náměstí, kde kdysi dávno bejval divoce vedený bordel. Před kostelem svatého Haštala siluety dvou motorových obrněnců. Spící nosorožci působí děsivě. Hlavně těžkých kulometů, trčící téměř kolmo k nebi, dávají se do strašidelně pomalého pohybu. Neviditelní střelci v ocelových hlubinách oblud zacílili teď přímo na čelo průvodu. S dlouhým tomanem běžíme o život. Je to doopravdický jako v dobře natočeném filmu. Vtiskli jsme se do nehlubokého prostoru nějakých zamknutých domovních dveří. Téměř v bezpečí. Teď už nám můžou ustřelit, akorát tak prdel, konstatuje dlouhý Toman.

Do 60. let minulého století a také do let doby normalizace se vrací ve svém autobiograficky laděném románu český spisovatel Petr Chudožilov. Jeho román z roku 2008 se jmenuje Lahvová pošta a na Vltavě ho posloucháte jako 12-dílnou četbu na pokračování, kterou připravila Jana Soprova a natočila režisér Vladimír Gromov. A další kapitolu románu Petra Chudožilova Lahvová pošta v podání Michala Pavlaty si na Vltavě poslechněte zase zítra v 18.30. Teď je 19 hodin, vltavský večer, pondělní večer pokračuje.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním sedmém nebi si poslechneme ukázky z alb Kazel Twin, Katarzie či Středních vln a začneme u Kazel Twin a jejího remixového alba Shadow Dogs. A jako první skladbu z tohoto alba si dnes poslechneme remix od velmi významné zvukové inženýrky italské Marty Salonghi. A ta zremixovala pro toto album původní skladbu Door Opens od Kazel Twin.

Penelope Trapez a skladba, která nám dozněla, nesla název Author of You a pocházela z remixové desky Gazelle Twin. Gazelle Twin je britská producentka a performerka vlastním jménem Elizabeth Penholz a patří k nejvýraznějším postavám současné experimentální elektroniky. Nejoceňované album Black Dog z roku 2023 navázalo o rok později právě album Shadow Dogs, z něhož dnes posloucháme skladby. A na nějž pozvala Gazelle Twin své přátelé a inspirativní osobnosti alternativní scény vedle Garyho Numana nebo skupinu Beak, tak vzniklo album, které není jen takovou remixovou kolekcí, ale dost svébytným pokračováním temného a duchy obývaného světa Black Dog. To album Black Dog určitě doporučuji k poslechu. Vyšlo u Invada Records a bývá považováno za jedno z takových nejintimnějších děl Gazelle Twin a odkazuje jak k fenoménu černého psa v britském folkloru, tak k metafoře deprese. Penholz album popsal jako konfrontaci s nějakými svými dětskými strachy, duchy minulosti a psychickými stavy, které si člověk sebou nese do dospělosti. A zajímavé také může být, že poprvé po mnoha letech nevystupovala za maskou, jak už to dělala od svého samého počátku. Já si pamatuju, když jsem ji viděla poprvé na koncertě, že měla takovou modrou miknu a vlastně nikdy ji nebylo vidět do tváře, až tady tou deskou tu tvář odkryla. Shadow Dog vyšlo v říjnu 2023 jako to sesterské album a je to takové zachycování hlasů. Zabývala se, nebo byla fascinována také fenoménem ghostingu v televizi a představu, že každá nahrávka je vlastně určitým druhem přízraku. My si poslechneme další remix, ten pochází od Marka Jenkina a nese název Sweet Dreams.

is too long, there's no respite. Give me some peace in my mind, and I promise I'll keep quiet. Give me some peace in my mind, and I promise I'll keep quiet. Give me some peace in my mind, and I promise I'll keep quiet. Give me some peace in my mind, and I promise I'll keep quiet. Give me some peace in my mind, and I promise I'll keep quiet. Skladba Two Worlds a remix Kelly Forsyth, která remixovala tuto skladbu z alba Black Dog Gazelle Twin. A my se přesuneme na Československo, vlastně chtěla jsem říct na Slovensko, ale Katarzia, kterou budeme poslouchat teď a její čtyři skladby, tak je usazená nyní v Praze. A poslechneme si čtyři ukázky z jejího nového alba Pozvima neprýdem. A na této své osmé studiové desce Katarzia pokračuje v osobním deníkovém stylu psaní, ale tentokrát se ještě více zaměřuje na dospělost, partnerské vztahy, pochybnosti o rodičovství, společenské tlaky a hledání vlastního místa ve světě. A sama toto album popisuje jako pohled na život v době, kdy je venku čím dál větší šílenství. Zajímavé je, že poprvé ve větší míře zpívá i česky na tomto albu, místy experimentuje i s rapem. Album vznikalo převážně v Abletonu jako intimní domácí songwriting, což oproti minulým deskám, které vznikly buď ve velkých nebo velké množství spoluprací s různými producenty, nebo jakožto studiové nahrávky, je poněkud takové čerstvé a nové, ale přesto se na produkci tohoto alba podíleli mimo ní také Oliver Thor, Ape Kid a Matej Turcer. My si poslechneme první skladbu z nového alba Katarzie, která nese název Dala jsem ti život.

0: Katarzia a skladba z jeho nového alba. Skladba nese název Empatia se bude učit jako matika. Posloucháme skladby z jejího nového alba Pozvi má neprýdem. Katarzia pochází z Nitry, vystudovala scénaristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě a dlouhodobě působí v Praze. Můžete ji znát z jejich několika alb. Mým nejoblíbenějším je to úplně první, Generácia Y, kterým započala tuto svou cestu. Následovala Agnostika, Antigona, Celibát, N5, Šťastné děťa, nebo například Rest in Euphoria, což byl soundtrack, nebo je soundtrack k divadelnímu představení Na jatkách. Mezi její dva takové nebo tři nejdůležitější spolupracovníky patří Jonatan Pastyrčák, Oliver Thor a 8Kid. S Jonatanem Pastyrčákem například spolupracovala na divadelní inscenaci Antigona ve Slovenském národním divadle, ale Oliver Thor měl během pandemie na starosti produkci sní desky N5 a 8Kid spolupracuje, myslím, na velmi mnoha deskách, aspoň za poslední 4 roky tomu tak je, s Katarziou. Poslechneme si další skladbu z tohoto nového alba a ta nese název Žena se stává mlhou, když se odnaučí milovat.
1: Chraň nás, otče náš, od klamů, válek, intrik, vražd. Dej nám sílu, dej nám smích, chraň nás od všech, kdo jsou zlí.

0: Macho rap je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Popstar shit, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botok ze

Katarzia a její čtyři ukázky z nové desky Pozvima neprýdem. A my se přesuneme za českým projektem Střední vlny, projektem Ondřeje Černohorského a Pavla Kabelíka, kterým vyšla nová deska A/B, která propuje dvě na sebe navazující EP, loňské A a novinku B. Přestože původně nevznikaly jako jeden celek, postupně

podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, řízeného dirigentem Robertem Jindrou, dozněly tóny koncertní předehry G-dur skladatele Luigiho Cherubiniho. Čtvrtou a zároveň poslední skladbou koncertu rozhlasových symfoniků, který se konal v pražské Betlemské kapli 30. dubna 2026 a jehož záznam dnes společně posloucháme ve vltavském koncertu Sočru, bude dílo Richarda Strause Duet koncertino pro klarinet, fagot, smyčcový orchestr a harfu. Jedná se o poslední ryze instrumentální kompozici Richarda Strause. Skladatel se v době jejího vzniku v důsledku životních okolností uchýlil do Švýcarska a právě zde v roce 1947 spatřila kompozice Světlo světa. V době se příteli Hugo Burghauserovi, před válkou prvnímu fagotistovi vídeňských filharmoniků, později žijícímu v New Yorku, skladatel v nadsázce popsal průběh skladby a dialog dvou dechových nástrojů následujícími slovy. Tančící princezna je znepokojena groteskním dováděním medvěda, který ji napodobuje. Nakonec si ji medvěd získá. Zatančí si s ním, načež se medvěd promění v prince. Duet koncertino dedikoval Strauss právě Hugo Burghauserovi a premiéra se konala 4. dubna 1947 v Lugánu s orchestrem della Svizzera Italiana. K symfonickému orchestru Českého rozhlasu se připojí oba solisté koncertu, klarinetista Johannes Schittler a fagotista Jan Hudeček, a pod taktovkou dirigenta Roberta Jindry společně provedou duet koncertino pro klarinet, fagot, smyčcový orchestr a harfu z pera Richarda Strause. Dílo je členěno do tří vět, které nesou tempová označení Allegro moderato, Andante a Rondo Allegro manon troppo.

Duet Concertino pro klarinet, fagot, smyčcový orchestr a harfu z pera Richarda Strause doznělo v podání klarinetisty Johannesa Schittlera a fagotisty Jana Hudečka. Oba solisty doprovázel symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený dirigentem Robertem Jindrou. Milí posluchači, společně jsme poslouchali záznam koncertu rozhlasových symfoniků, který se v prostorách Pražské betlemské kaple konal 30. dubna 2026. Ve zbývajícím vysílacím čase dnešního pořadu ještě setrváme u hudby Richarda Strause. Před malou chvílí doznělo na vltavských vlnách dílo, o kterém víme, že bylo skladatelovou poslední ryze instrumentální kompozicí. My se ale na časové ose Strausova života přesuneme na přelom 19. a 20. století. V roce 1898 dokončil skladatel Richard Strauss svou v pořadí 8. symfonickou báseň s názvem Život hrdinův, která je v seznamu skladatelových děl opatřena opusovým číslem 40. Právě tuto si nyní vyslechneme v podání rozhlasového orchestru s dirigentem Ondrejem Lenárdem, a to prostřednictvím záznamu z abonentního koncertu v lednu 2017 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. A hudba Richarda Strause nás, vážení a milí, dovede až k samotnému závěru dnešního vysílání koncertu Sočru. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí, za společný poslech děkuje a i nadále dobrý večer přeje Ondřej Šolc.

Na stanici Vltava se právě v tuto chvíli uzavřela část pondělního večera, která je pravidelně vyhrazena pro rozhlasové symfoniky. A my jsme v dnešním koncertním večeru, kterým nás provázel Ondřej Scholz, slyšeli nejprve záznam koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu z letošního 30. dubna. A na závěr zazněla symfonická báseň Richarda Strause Život hrdinův. A my jsme poslouchali nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ve které pražské symfoniky, rozhlasové symfoniky dirigoval Ondřej Lenárt. Tolik tedy koncert Sočru. Nás teď čeká chvilka hudby ve společnosti Kronos Kvartetu a v 10 hodin vás pozveme k dalšímu pravidelnému pondělnímu vltavskému pořadu a tím je Souzvuk. A nás čeká literárně hudební pásmo z amerických překladů a textů Jana Zábrany.

0: Věřili byste tomu, že už je tomu 53 let, co americké kvarteto Kronos Quartet, smyčcové kvarteto, způsobilo revoluci v žánru komorní hudby? Toto kvarteto se sídlem v San Francisku totiž bylo založeno už v roce 1973. A my jsme si legendární Kronos Quartet dnes večer na Vltavě poslechli ve druhé části smyčcového kvartetu číslo 5 Filipa Glase. Málo kdo byl tak intenzivně prostoupen duchem americké literatury a její atmosférou jako básník, prozaik, esejista a také překladatel Jan Zábrana. Přeložil úctyhodné množství básní, povídek a románů amerických autorů, aniž by jedinkrát jejich zemi navštívil. A nás teď čeká souzvuk s literárně hudebním pásmem s názvem Když čtu Ginsberga, nemyslím na Ameriku.
1: Souzvuk.
0: Literárně hudební pásmo z amerických překladů a textů Jana Zábrany, k jehož poslechu vás teď na Vltavě zveme, připravil Petr Adámek. V režii Petra Mančala uslyšíte Kamilu Drtinovou, Terezu Hofovou, Hinka Chmelaře a Kajetána Písařovice.

Když čtu Ginsberga, nemyslím na Ameriku, ale na to, jak jsme korektní, rozumní, ryzí, jak nás předělali na nás. Na to, že každý život má své teď a tady a že to, co nás ve 20 obešlo, nemá ve 30 smysl, neboť i nenaplněno se už proměnilo v tehdy a tam. Když čtu Ginsberga, nemyslím na Ameriku, ale na to, jak pro nic za nic zničili generaci, kterou i válka ušetřila. I ta. Myslím na dlažbu poplivanou zprava i zleva, na tu promenádu parfémovaných pávů, umělých jak horské slunce.

Málo kdo byl tak prostoupen duchem americké literatury, její atmosférou a specifickými vlastnostmi, jako básník, prozaik, esejista a překladatel z ruského a anglického jazyka Jan Zábrana. Přeložil úctyhodné množství básní, povídek a románů amerických autorů, aniž by jedinkrát jejich zemi navštívil. Jako syn členů Národně socialistické strany, v 50. letech dlouhodobě žalářovaných, mohl o Americe pouze snít. Nedočkal se ani svobodných poměrů. Zemřel 3. září 1984 ve věku 53 let. Jan Zábrana se do české literatury zapsal rovněž jako autor proslulých deníků, které byly po jeho smrti vydány v objemné knize nazvané Celý život. Převážně odtud jsme vybírali pasáže týkající se nejen americké literatury, ale také její společnosti a historie. Veškeré překlady básní amerických autorů, které během pořadu zazní, jsou jak jinak dílem Jana Zábrany.

Jediné, co mají Rusové lepší než Američani, jsou jejich starci. Špinaví, sešlí, polohladoví, schátralí, dementní, ale pořád mají v sobě víc lidského, větší důstojnost než ty prachaté, doktory udržované, pestře oblékané, podnikavě a čiperně se tvářící loutky, dožívající se v Americe 83, 87, 89 let. Viděl jsem nedávno v Lerop několik fotografií skoro 90leté matky Kennedyových, Rose. Hrozné. Babka jak vytažená z mauzolea, s rozpadlými tkáněmi v obličeji, namejkapovaná, pooblékaná do pestrých šatečků, tvářící se čiperně, podnikavě, málem sportovně. No hrozné. Aspoň pro mne. Nemití, dementní starci s prochcanými poklopci a koncem ve vyhaslých očích připadají, aspoň mojí mentalitě, mnohem plnější pravdy v lidském rodu než ty vyčinčané americké loutky.

Vím přesně, nejen na den, ale dokonce i na hodinu, kdy skončilo mé mládí. Bylo to 23. listopadu 1963, ráno ve 7:45, když jsem v bytě na Počernické sešel z prvního patra do přízemí, vzal si ze schránky noviny, vrátil se do kuchyně, sedl si ke kávě, kterou už jsem měl uvařenou, noviny otevřel a dočetl se, že Oswald zastřelil Kennedyho.

Jiří Kuběna, sonet na smrt Kennedyho, paní Jacqueline K. Tvůj osud připomíná vánoční okrasu, už i tam u vrcholu na padrť, a ne až o zem křachne. Tvoje oči jsou oči kachny, jež ještě jednou křídly máchne, než najde smrt. A oči utopence, které i ze dna se zvedají po lanu, po pásu. Tvoje oči jsou oči milence, který nic nemá na svou obranu a který přesto své lásce neupláchne. Tvoje oči nenosí kolty pro klatěnísko u pasu a ani v Texasu. Ty jsi nikdy nebyl dítě revolty. Ty jsi šel jen do jisté pasti, své vlasti pro spásu. Běda! Tvůj prach už žádný uragán s nebe nesmete. A tvou krev z této země žádná potopa světa nespláchne. Tady není vinen nikdo. Ani vrah ne. Což Lazar už dost nepáchne. Což dost hlasitě jsme neslyšeli plakati krásu. Tvůj hrob zaživa opředla arachné. Nikdo sem ani nepáchne. Jenom ten výkřik voňavky z magdaléniných vlasů.

Škvorecký mluvil z Voisu o Styronově románu Sofína volba a na okraj se zmiňoval o té neuvěřitelné zabedněnosti i těch nejchytřejších a nejvzdělanějších Američanů, o jejich neschopnosti, absolutní indispozici pochopit, co je to život v nesvobodě, v totalitním režimu, jako třeba v komunistickém Československu. Takový americký intelektuál přečetl buď všechny, nebo aspoň hlavní knihy od Solženicina, Roje Medveděva, Marčenka a Bůh ví koho ještě, navíc půl hodiny sedí a poslouchá vyprávění českého spisovatele o tom, jak musel odejít do exilu, aby mohl publikovat, že všichni jeho nekonformní kolegové spisovatelé, kteří v Československu zůstali, se buď živí nějakou náhradní prací, nebo mají přímo zákaz publikace, nebo jsou dokonce v base. Američan půl hodiny vrtí hlavou, dělá zhrozené ksichty nad tím, co se dovídá, a pak na závěr konverzace se zeptá: a kolikrát jste byl v Československu na návštěvě od té doby, co jste odešel do exilu? Tenhle pocit marnosti nad tím, že je možné něco jim vysvětlit, znám. I ten mimořádně a na všechno tak citlivý Ginsberg, když ho odtud před 15 lety vypovídali a estébáci ho odvezli z hotelu v autě na letiště, dal prvnímu z nich před nástupem do letadla 400 a řekl mu: to dlužím panu Zábranovi, půjčil mi je, abych si mohl koupit boty, než jsem odjel do Moskvy. Buďte tak laskav a příležitostně mu je vraťte. Vykládat mu, že každý Čech ty 400 s radostí oželí, než by si ho fízlové dali do seznamu lidí, kteří měli s vykonstruovaným případem Ginsberg v Praze něco společného, by zřejmě nemělo smysl. Ostatně z Ginsbergova deníku, který se mi po letech dostal do rukou, jsem viděl, v jak neuvěřitelně nechápavém zkreslení si zaznamenával fakta, která jsme mu říkali. Na okraj. Tenkrát byl rok 1965. Ten fízl se objevil v klubu přátel poezie a zeptal se: chodí sem pan Zábrana? Když mu řekli, že ano, nechal tam obálku se 400 se slovy: tak mu to příležitostně dejte, že mu to posílá Allen Ginsberg z letiště. Allen Ginsberg, radostně gestikulující na troskách vrtule letadla sestřeleného at Bay of Pigs na fotce Toma Mašlera, plesající na vraku letadla, které mělo Kubu osvobodit od režimu Fidela Castra, básník rozjařený specificky americkým pacifistickým idiotismem, básník juchající de facto nad tím, že totalitní a represivní režim zůstává dál při životě, básník ve své nejhloupější životní hodince. Když byl v Praze, nikdy se o tomhle zážitku nezmínil, ačkoliv o svém pobytu na Kubě, skončivším transatlantickým vykopnutím do Československa, I was kicked out, toho napovídal spoustu.

Allen Ginsberg, Tetě růženě. Teto růženo, kdybych tě teď tak mohl vidět. S přepadlou tváří, s křivým zubem, když se smála s revmatickými bolestmi a s vysokou, těžkou černou botou na kostnaté levé noze, jak se belháš po běhounu dlouhou halou v New Arku, kolem černého koncertního křídla v salonku, kde se pořádaly večírky a kde jsem zpíval písně republikánského Španělska vysokým, kvyklavým hlasem, hystericky. Výbor naslouchal, zatímco ty se zbelhala kolem pokoje a vybírala peníze. Teta Zlatíčko, strýček Sam, cizinec se zašpendleným rukávem v kapse a obrovskou mladou plešatou lebkou z brigády Abrahama Lincolna. Tvá protáhlá smutná tvář, tvé slzy sexuální frustrace, ach, ten dušený vzlikot a kostnaté kyčle pod polštáři Osborne Terrace. V době, kdy jsem stál nahý na klozetě, na sedátku a ty jsi mi zasypávala kalominem stehna popálená od kopřiv. Na jemné a stydlivé první černé kudrnaté chmíří. Co jsi asi tehdy v duchu myslela, když si poznala, že už je ze mne muž? A já, nevědomé děvčátko rodinného mlčení na piedestalu tenkých nohou v koupelně, New Arské muzeum. Teto růženo, Hitler je po smrti. Hitler je na věčnosti, Hitler je s Tamerlánem a s Emily Brontovou. A přesto tě pořád ještě vidím, jak jdeš jako přízrak po Osborne Terrace, dlouhou tmavou chodbou k domovním dveřím. Trochu kulháš a škrobeně se usmíváš v něčem, co asi byly květované hedvábné šaty. Vítáš mého otce, básníka, když přijel na návštěvu do New Yorku. Vidím tě, jak vcházíš do pokoje, tančíš na zmrzačené noze a tleskáš. U Leibwrighta mu přijali knihu. Hitler je po smrti. A Leibwright zlikvidoval firmu. Podkroví minulosti a chvíle na věky jsou rozebrány. Street Harry prodal poslední hedvábnou punčochu. Claire odešla z reprezentační taneční školy. Buba sedí, jak zcvrklý pomník v domově důchodkyň a mžourá na nové kojence. Naposled jsem tě viděl v nemocnici. Bledá lebka prosvítala pod popelovou kůží. Modře žilkovaná dívka v bezvědomí v kyslíkovém stanu. To už je dávno, co válka ve Španělsku skončila. Teto růženo.

0: Verše Richarda Brautigena. Vůbec nejzajímavější pokus, jaký znám, najít poezii i tam, kde jakoby nikdy nebyla. Rovnocenná demonstrace inzitního umění v literatuře. Ujeto za roh. Ale právě že za roh, který jiný kumštíř ani netuší, ani nemá ponětí o jeho existenci.
1: Richard Brautigen, stopař galilejský. Baudelaire seděl za volantem modelu A a ujížděl napříč přes Galileu. Naložil nějakýho stopaře, jmenoval se Ježíš, co stál uprostřed hejna ryb a házel jim kousky chleba. Kam jedeš? Zeptal se Ježíš, když les na přední sedadlo. Kamkoliv. Kamkoliv, jen když to bude mimo tenhle svět, zvolal Baudelaire. Pojedu s tebou jenom na Golgatu, řekl Ježíš. Mám tam povolený vystoupení na karnevalu a nesmím tam přifrčet pozdě. Americký hotel. Baudelaire seděl s jedním spěťarem u vrat v San Francisku ve vykřičený čtvrti. Spěťar byl starý milion let a tutově pamatoval dinosaury. Baudelaire a spěťar popíjeli Petri Muskatel. Člověk by měl být pořád opilej, řekl Baudelaire. Já bydlím v americkém hotelu, řekl spěťar. A pamatuju dinosaury. Fakt. Buď v jednom kuse opilej, řekl Baudelaire. 1939. Baudelaire chodíval k nám domů a koukal na mě, jak melu kafe. To bylo v roce 1939 a bydleli jsme v Tekomě na periférii. Máti vždycky nasypala zrnka do kafemlinku. Já byl kluk, točil jsem klikou a dělal, jakože je to kolovrátek. A Baudelaire zas dělal, že je opičák, hopkal kolem dokola a nastavoval plechovou mističku. Kytkočenky. Baudelaire si otevřel stánek v San Francisku a prodával v něm vepřenky. Jenže dával mezi chleby místo masa kytky. Lidi tam chodili a říkali: jednu vepřenku, prosím, a hodně cibule. Baudelaire jim místo ní dával kytkočenku a lidi říkali: co je tohle za stánek s vepřenkama? Hodina věčnosti. Číňani vyčtou z kočičího oka, kolik je hodin, řekl Baudelaire a zašel do klenotnictví na Market Street. Za chvilku odtamtud zas vypad s 21-rubínovým siamákem, který ho za sebou vlek na zlatým řetízku. Baseballovej zápas. Baudelaire šel na baseballovej zápas a koupil si párek a zapálil fajfku opia. Yankeeové z New Yorku hráli s detroitskýma tigrama. Ve čtvrtém inningu spáchal nějaký anděl sebevraždu. A to tak, že skočil z nízkýho mraku. Přistál na druhý metě, což mělo za následek, že celý infield puknul jak obrovský zrcadlo. Utkání skračovali pro strach.

Sylvia Plathová, americká básnířka, která spáchala před lety sebevraždu, napsala i román Skleněný poklop, který vyšel pod pseudonymem ještě za jejího života. Balík s autorskými výtisky jí pošta doručila 3 neděle před smrtí. Po její sebevraždě se balík v bytě našel neotevřený. Už jí to nezajímalo. To mi připomnělo, jak jsem v poválečných letech v roce 1946 nebo 1947 jako kluk četl Steinbecka. Tam je scéna, teď už nevím, jestli v Hroznech hněvu nebo v bitvě, kdy hrdina jménem Tom po všech štvanicích, honičkách a rvačkách odchází z vládního tábora a strážní, už taky nevím proč, se ho pokoušejí zadržet. Když nereaguje na jejich volání, střelí po něm. Ale on jde unaveně dál, ani se neotočí. Už mu to nestojí za to. Už je mu jedno, jestli po něm střílejí nebo ne. Ani se neotočí a jde dál. Na tyhle 2 epizody ze života Sylvie Plathové a Steinbeckova románu jsem si v posledních týdnech několikrát vzpomněl. Pro tu lhostejnost smrtelné únavy, lhostejnost rezignace, lhostejnost nezájmu o všechno, kterou tak přesně vyjadřují a zachycují a které dnes, teprve dnes, tak dobře rozumím. Paměť rozsvěcí svá vlastní světla a nad tím, nad čím sama chce.

Sylvia Platová, rozhraní. Teď je ta žena dokonalá. Její mrtvé tělo má úsměv naplnění. Iluze řecké nutnosti plyne jí v záhybech tógy. Její bosé nohy jakoby říkaly, až sem jsme došli. Máme to za sebou. Obě mrtvé děti se stočily. Bílí hadi. Každé u malého džbánku mléka. Už prázdného. Složila si je naspět do těla jak plátky růže, které se zavřou, když zahrada strne a vůně krvácejí ze sladkých, hlubokých hrdel květu noci. Luna nemá proč být smutná, jak cíví ze svého kostěného čepce. Ta je na takovéhle věci zvyklá. Pukají na ní černé skvrny a šíří se dál.

0: Žádná ženská mě v životě neutahala tak jako Sylvia Platová. Za každou její přeloženou báseň si dám tabulku čokolády. Jinak to nedodělám nikdy. A ty básně jsou čím dál hrozivější. Děsím se jich čím dál víc. Je v nich to, co si lidé vždycky jen mysleli, ale málo kdo psal do básní. A navíc, co si mysleli jen někteří, jen málo kteří lidé. Do těch básní se nelze dostat paklíčem. Spíš to chce rozrazit z kořápku jako ořech a pak začít pracovat se střepy. Bez mystiky a bez kabaly. Ta příšerná tenze, která jí dohnala k smrti, v tom je. Mimo jiné i těch jejich 30 let. To je věk, kdy se člověk buď vzdá, zlomí a upadne, nebo se naposled vzepne a vymáčkne ze sebe všechno. Ona to dokázala. Vzepřít se pocitu prohry a chybné životní sázky. Nemohlo to trvat víc než pár týdnů, potom konec. To napětí je tam stejně silné jako v básních, které v posledních měsících života napsal Jesenin. I když jde o poezii docela jinou. A já budu rád, jestli tenhle překlad přežiju. Poněvadž je to spíš zápas. Spíš rvačka, při které jeden škrtí druhého. Spíš tohle, než překlad.
1: Sylvia Platová, Říznutí. Susan O'Neillové, Rowové. Jen jsem vyjekla. Do palce místo do cibule. Špička je celá pryč. Visí jen na cáru kůže. Vlající širák. Bílá jak ten, kdo zrovna skáp. Vyhrknul rudý plyš. Poutníčku, to ti indián sekerou usek skalp. Ten tvůj koberec hřine se rovnou ze srdce a je jak krocaní lalok. Šlapu po něm a držím dál tu láhev s růžovým šampaňským. Jak na oslavě. Och, já vím. Z díry se řítí vojáci, po milionech zbrojný šik a samý rudokabátník. Za koho se jdou být? Ty můj homunkule, mě je blbě. Nejsem fit. Spolkla jsem prášek, ať mi není aspoň tak šoufl na omdlení. Sabotére. Kamikadze. Smrťáku. Ta skvrna, co máš ve znaku na kukle z flóru, kápy Ku Klux Klanu, tmavne a ztrácí glanc. V tu ránu, kdy hrouda z rosolu tvé srdce, smrsknuté v klubíčko, se utká se svým mlínkem ticha, ty poskočíš a hoň mě v dálce. Veteráne, lebku ti trepanovali. Čuně, co se v každé špíně vyválí. Pahylku palce.

0: Když jsem psal ediční návrh na český výbor z poezie Kenneta Pečena, téměř podvědomně a v jediném okamžiku jsem našel název. Jak by se výbor měl v češtině jmenovat? Když jsme tu byli spolu. A zároveň jsem v tom zlomku vteřiny hned taky věděl, že tohle je to pravé, že na nic lepšího přijít nemůžu. Ani pro Pečena, ani pro sebe. Je to samozřejmě přesný překlad názvu jedné z jeho sbírek When We Were Here Together. Ale co to dá někdy práce přeložit třeba významem vhodný cizí název tak, aby všechna slova přesně a přirozeně seděla na svém místě. Tady mi všech těch pět slov skočilo do hlavy jako v zablesknutí. Definitivně. A nejlepší na tom, pro mne, byl ten bleskový pocit. To je ono, tohle a nic jiného. Jindy člověk hledá název věci vlastní, překládané, a nevymyslí nic celé měsíce, nebo něco takového, o čem při první změně nálady, při prvním náklonu pod jiné osvětlení ví, že je to blbost.
1: Kenneth Patchen, Stvoření. Kdekoliv jsou mrtví, tam jsou oni a nic víc. Ty a já se ale můžeme nadít, že v luční trávě uvidíme anděly, co vypadají jako krávy. A kdekoliv jsme my, tam je ráj. V podnájmu bez vany a v sedmém patře, tam je všechno Bůh. Čteme si. Ty mě, já tobě, krásně si sem tam šlápnem na jazyk a moc věcí je tak

Na tomto místě bychom si měli připomenout slova Antonína Přidala, kterými uvedl antologii zábranových překladů americké poezie Horoskop orloje. Americká poezie ho nevzrušovala tím, že by v ní objevoval odraz nebo předobraz poezie evropské. Provokovala ho svou samorostlostí a stále obnovovanou odlišností, která nemá-li přijít o svůj smysl, nemůže vyzývat k napodobení, ale jen k nové osobitosti. V tom se ukazuje být smysl zábranových překladatelských výprav zmáhajících cesty nejvyššího odporu. Nenastavovat zrcadlo dávno známému, ale konfrontovat s dosud nepoznaným a nevyřešeným, nedopovězeným a znepokojujícím. Tady lze patrně najít i vysvětlení, proč zábranovy překlady, tak mimořádně početné a neúnavné, nikdy nepřestávaly být pro čtenáře zajímavé a takřka magicky přitažlivé. Nerozmnožovali fádnost, násobili mnohobarevnost světa. O mnohobarevnosti světa píše Jan Zábrana i ve svém deníku.

Uplyne rok a kdo si ti říká, že jsou obě mrtvy? Ty křehké, jemné, štíhlé, krásné, staré americké dámy. Jedna zemřela v listopadu a druhá v dubnu, které s takovým zaujetím a znalostmi mluvili o amerických detektivních románech. Je červnové léto a v tiché, tmavozelené, stinné zahradě na okraji Prahy mluvíš s dvěma starými americkými dámami o detektivních románech. Chodíš s nimi po křemíkovém písku upravených cestiček, mluvíš o Hayesovi, Chaseovi, Highsmithové, všechno přečetli, všechno znají. Pak sedíš na bílých proutěných židlích u bílého kulatého stolku, na který skrz koruny listnatých stromů padá zářivý, zlatozelený, skvrnitý, fosforeskující stín. Nalijí ti sklenku šery, hnědého šery, pak ještě jednu, ale potom už za zátku jí láhev. Tak pívali dospělí v době mého mládí, v líbezných, bezpečných, maloměstských rodinách. V rodinách, kde neplašili holuby snů podrážděným plesknutím, kde úděl nás všech, utrpení nás všech, nebránilo lidem, aby k sobě byli vlídní. Za svůj život jsem poznal málo tak prudkých a tak teskně vzpomínaných rozkoší, jako bylo to odpoledne v tiché zahradě na konci světa, na konci života, kdy jsem mluvil s dvěma starými americkými dámami o detektivních románech. Jaké štěstí dokáže člověk po čtyřicítce najít v nezávažné marnosti. Není marnost sama o sobě. Všecko je marnost. A proto nic není marnost. Ve vzpomínkách, kam se zvolna stěhuje všechno, má to parné, marné odpoledne cenu života. Na prahu smrti měli jemná gesta, líbezné hlasy, smysl dát druhému přednost v řeči, naslouchat hlasu druhého. Myslím, že to je statečnost údělu. Na ostrově mé hlavy, nikde jinde, tkví navždy líbezná sladkost toho odpoledne. Na ostrově omývaném mořem užitečnosti, snad rok, snad nějakou desítku let. Krásně neosobní, zaujaty konverzačním tématem detektivních románů.

0: Když čtu Ginsberga, nemyslím na Ameriku. Takový název dal svému literárně hudebnímu pásmu, které připravil z amerických překladů a textů Jana Zábrany, autor dnešního souzvuku Petr Adámek. V režii Petra Mančala účinkovali Kamila Drtilová, Tereza Hofová, Ihnek Chmelař a Kajetán Písařovic. Další ukázka americké literatury nás na Vltavě čeká dnes večer o 11. hodině, kdy pro vás budeme mít 12. kapitolu četby na pokračování z kultovního románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Četbu posloucháme v podání Michala Bumbálka v rámci vltavské předpůlnoční četby s hvězdičkou. A ještě než vás pozveme k oné četbě na pokračování, je tu malé nahlédnutí do zítřejšího večerního programu stanice, kterou posloucháte, a tedy Vltavy. Zítra pro vás budeme mít premiéru rozhlasové hry o jedné úplně obyčejné a zároveň výjimečné ženě. A je to první autobiografická hra, kterou napsal britský dramatik Mark Ravenhill.
1: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
2: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
1: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba a jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
2: V hlavní roli Daniela Kolářová.
1: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: první větě klavírní sonáty číslo 10 Wolfganga Amadea Mozarta jsme dnes večer na Vltavě poslouchali Lukáše Vondráčka. Mimochodem v lednu příštího roku, tedy v lednu roku 2027, si pro svůj recital v pražském Rudolfínu vybral program věnovaný hudebnímu velikánovi Beethovenovi. Na jeho počest zazní trojice sonát, které tehdy mladý skladatel zkomponoval během 3 let ve Vídni pro hraběnku Annu Margaret von Braun, manželku svého mecenáše. A Lukáš Vondráček na svém lednovém recitálu přidá také svého milovaného Roberta Schumana. Lukáš Vondráček a jeho klavírní recitál v lednu v pražském Rudolfínu.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: Hodina zbývá do půlnoci, milí posluchači, a před námi je opět příběh, který si získal čtenáře po celém světě svou imaginací, humorem i pronikavým porozuměním lidským osudům. Máme tu pro vás další kapitolu četby na pokračování z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa.

0: Také jejich druhý syn byl chlapec. Dali mu jméno Volt. Měli dva chlapce a Garb se pokoušel napsat druhý román. Helena vzala druhé místo. Stala se docentkou angličtiny na státní univerzitě. Garb s chlapci tam měli možnost povyrážet se v chlapecké tělocvičně a Helena zde měla víc kolegů a zajímavějších. Jeden z nich byl Harrison Fletcher. Jeho oblast byl viktoriánský román, ale Helena si ho oblíbila z jiných důvodů. Také se totiž oženil se spisovatelkou. Jmenovala se Alice. I ona pracovala na druhém románu, přestože nedokončila první. Když se s ní Garpovi seznámili, mysleli si, že by si ji někdo mohl i splést s některou stoupenkyní Ellen Jamesové, protože prostě nemluvila. Ani Helena, ani Garb zprvu nevěděli, co si mají o tiché Alice, jak jí říkali, myslet. Ta ale musí psát sakra knihu, žertoval Garb. Úplně z ní vyrazila všechna slova. Fletcherovi měli jedno dítě, dcerku, která věkem zapadala někam mezi Duncana a Volta. Rozumělo se, že chtějí ještě jedno. Ale kniha, Alicein druhý román, byla na prvním místě. Až bude Alicein druhý román, bude i dítě. Oba páry spolu občas večeřeli, ale Fletcherovi byli přesně ti lidé, co zásadně nevaří doma, protože vařit neumějí ani nechtějí. Zatímco Garb byl právě v údobí, kdy si sám pekl i chleba. Helena s Harrisonem většinou debatovali o knihách, o vyučování a o svých kolezích. Obědvali spolu v menze a po večerech spolu vedli dlouhé telefonní rozhovory. A Garb s Harrym spolu třikrát týdně hráli squash, což byla Harryho oblíbená hra. Ve druhém roce jejich přátelství řekl Harry Garpovi, že Alice ráda chodí do biografu.
1: Já ne, přiznal se, ale jestli ty chodíš rád a Helena říkala, že ano, proč bys nešel někdy s Alice?
0: Ve vší nevinnosti? Žertoval Garb.
1: Jak jinak, řekl Harry zasmušile. Nemluvíme přece o pornokyně, nebo snad ano?
0: A oba se chlapsky zasmáli.

0: Alice Fletcherová se filmům, zvlášť těm vážným, pohyhňávala. Nade vším, co viděla na plátně, kroutila hlavou, jako by tomu nemohla uvěřit. Garpovi trvalo až ostudně dlouho, než si uvědomil, že Alice má při řeči zábrany nebo že trpí nějakou skrytou nervovou vadou. Garp si dlouho myslel, že to dělá pražená kukuřice. Ale když jí jednou večer vezl z kina domů, už se zeptat musel. Ty máš zřejmě nějaký řečový problém, Alice. Přikývla a jen zahuhněla. Někdy se to projevovalo jen jako šišlání, jindy úplně jinak. Někdy vůbec ne. Rozrušení vše zřejmě zhoršovalo. Jak pokračuje knížka? Zeptal se. Jde to. Chceš, abych si od tebe něco přečetl? Přikývla. Seděla a žmoulala mezi prsty sukni v klíně, stejně jako si mačkala šatičky její dcerka. Děvčátko si někdy rolovalo sukinku až nad kalhotky. Alice ještě tak daleko nešla. Promiň, že se ptám, ale to máš po nějakém úrazu, ten řečový problém? A nebo se s tím už narodila? Narodila, přikývla Alice. A když už byla tak rozmluvená, přiznala také, jak moc se jí líbil Garpův první román a jak Garpa obdivuje. Jako spisovatele, zdůraznila. Auto zastavilo před domem Fletcherových a Alice zatáhla Garpa za paží. Otevřela ústa a ukázala dovnitř, jako by mu tím chtěla něco vysvětlit. Garp uviděl dvě řady drobných, dokonalých zubů a jazyk, který byl silný a svěží jako jazyk dítěte. Ta intimita ho trochu polekala. A polekal se ještě víc, když v zápětí uviděl, že Alice pláče. Stiskla mu ruku.
1: Harry von Fee něco začal,
0: oznámila mu. A Garp se polekal ještě víc. Sotva ze sebe vykoktal, jako by i on měl vadu řeči. Snad ne s Helenou?
1: Ne, ne,
0: zavrtěla Alice hlavou.
1: V někým jiným.
0: A s kým?
1: Je to studentka,
0: zasténala Alice.
1: Taková pitomá flundva.
0: Už to bylo několik let, co Garp zneužil Vyžle, tu studentku na hlídání. Ale za tu dobu si již dopřál další opatrovnici jejich dětí. Ke své hanbě dokonce zapomněl, jak se jmenovala. Byl svatosvatě přesvědčen, že s těmihle chutěmi na opatrovnice už skončil. Přesto však s Harrym sympatizoval. Harry byl jeho přítel a jako přítel znamenal také mnoho pro Helenu. Jenže Garp také sympatizoval s Alice. Člověk ji prostě musel impulzivně milovat. Měla v sobě jakousi očividnou nevyhnutelnou zranitelnost a nosila ji viditelně jako příliš těsný svetr na svém dobře zbudovaném těle. To je mi líto, poznamenal. Nemůžu v tom něco udělat?
1: Požádej ho, ať toho nechá, odpověděla Alice.
0: Garpovi nebylo nikdy za těžko toho nechat, ale on nikdy neučil krásné mladé studentky dychtivé po vzdělání i po svých učitelích. Takže ho napadlo jediné, co by možná Alice trochu pomohlo, totiž přiznat se jí ke svým vlastním chybám a prohřeškům. To se přece stává, Alice.
1: Tobě ne.
0: Příliš si mě idealizuješ. Mně už se to stalo dvakrát. Vylekaně se na něho podívala.
1: Pověz mi to popvavdě. Naléhala na něho.
0: Pravda bohužel je, Alice, že se mi to stalo už dvakrát. Pokaždé to bylo děvče, co nám hlídalo děti.
1: Ježifi Krifte,
0: vzdychla Alice. Ale na nich vůbec nezáleželo, pokračoval Garp. Já mám rád Helenu.
1: Ale jemu na téhle flundvě skutečně záleží,
0: kňourala Alice.
1: A mě to moc bolí, nemůžu pfát.
0: Garp dobře znal autory, kteří nemohli psát. A v tu chvíli si Alice zamiloval.

Ale bylo to příliš delikátní, než aby se Garb obešel bez Heleniny rady. A taky hned druhý den řekl, tomu nebudeš věřit, ten hajzlík Harry Ellis zahýbá. Já vím, odpověděla Helena. Říkala jsem mu, ať toho nechá, ale pořád se k ní vrací. Kdyby to byla aspoň dobrá studentka. A myslíš, že s tím můžeme něco dělat? Zatracená chlípnost, vyjela Helena. Tvoje matka měla pravdu. Tohle je problém chlapů. Takže ty s ním promluvíš. Ale sotva Garb načal s Harrym to citlivé téma, Harry mu spiklanecky řekl. Ellis mi povídala o těch tvých holkách, co vám hlídali děti. Jenže tohle je něco jiného, ne? Samozřejmě, souhlasil Harry. Ona je totiž fakt zvláštní děvče. Je to tvoje studentka, Harry, Ježíši Kriste. Jenže velmi zvláštní studentka, Garpe. Studentka s velmi zvláštními schopnostmi. Já jsem to vzal čestně. Řekl jsem to Ellis hned na začátku. Musí se s tím akorát vyrovnat. Řekl jsem jí, že to může klidně udělat taky. Ale vždyť ona ani žádné studenty nezná. A žádné ani neukecá. Zná tebe, odpověděl Harry. A myslím, že se do tebe zamilovala. Sakra, řekl Garb Harrymu. Sakra, řekl Garb Heleně. A Helena taky řekla. Sakra. Tak co budeme dělat, Heleno? Harry se mě snaží dát dohromady s Ellis, aby si to, co sám dělá, nemusel tak vyčítat. Ale Helena řekla. Aspoň se k ní choval čestně. Garb zatajil dech. Bylo mu jasné, že Helena se dozvěděla o těch dvou dívkách na hlídání. To ti pověděl Harry? Zeptal se. Taky jsi mi to mohl říct, než to vyslepičil Ellis. Kdo byla ta druhá? Už ani nevím, jak se jmenovala. Tím hůř, řekla Helena znechuceně. To je tak přízemní, Garpe. Myslím, že je to pod mou důstojnost i pod tvou. Doufám, že už jsi z toho vyrostl. Garb zahambeně přikývl. Mínil tím, že vyrostl z těch opatrovnic dětí, ale z chlípnosti samé? Jenny Fieldsová ten problém v synově srdci dobře ohledala. Každopádně musíme Fletcherům pomoct, prohlásila Helena. Máme je příliš rádi, než abychom něco nepodnikli. Jenže Harry si myslí, že ta studentka je nějaká zvláštní, podotkl Garb, hlavně proto, aby odlákal pozornost k chlípnosti někoho jiného. Zatracení chlapi, pravila Helena. Ty si vezmeš na starost Ellis a já ukážu Harrisonovi, co je opravdu zvláštní.

Helena to vzala pevně do rukou. Když jednou večer Garb udělal pro oba manželské páry výstavní kuře na paprice, řekla Helena Garbovi: já s Hrysnem umíme nádobí a ty odvezeš Elis domů. Já domů? Lekal se Garb. Elis? Heleno, teď hned? A Elis Helena přikázala: ukážeš Garbovi svůj román. Garb má romány rád. Románky možná taky. Můžeš mu ukázat všechno, co chceš. Já zase tomu tvému ukážu, jaký je blb. Ale Harry byl vyděšený stejně jako Garb. Poslechněte, počkejte, přece jsme všichni přátelé a všichni tak chceme zůstat, ne? Ty seš obyčejný hajzlík, řekla mu Helena. Pícháš se studentkou a říkáš, že je zvláštní. Urážíš svoji ženu a urážíš i mě. Já ti ukážu, co je opravdu zvláštní. Kroč se, Heleno, mírnilý Garb. Ty to neokecávej a jeď pěkně s Elis. A Elis, ať si tu holku, co jim hlídá dítě, radši odveze domů sama. Poslechněte, neblbněte, ozval se Harrison Fletcher. Ty radši mlč, Harryfone, zarazila ho Elis. Popadla Garpa za ruku a zvedla se od stolu. Chlíváci chlapi, řekla Helena, jako by citovala Garpovu matku Jenny. A Garb, oněmělý jako nějaká stoupenkyně Ellen Jamesové, zavezl Elis domů. Já ti to děvče domů klidně odvezu, Elis, prohlásil. Ale koukej se hned vrátit v pátky, přikázala mu Elis. Nebo to feknu Heleně. A když se k ní vrátil, musel jí nahlas přečíst první kapitolu jejího románu. Chci si to poflechnout, řekla mu, a fama to nedovedu. Garb to ale dovedl a s úlevou zjistil, že její text se čte nádherně. Elis psala s takovou plynulostí a péčí, že by Garb mohl její věty snad i nevědomky zpívat. Mluvíš nádherným hlasem, Elis, řekl jí a ona se rozplakala. A pak se samozřejmě milovali. A přeze všecko, co kdo může o těch záležitostech vědět, to bylo opravdu zvláštní. No nefnat, zeptala se Elis rozdychtěně. Ano, to teda bylo, přikývl Garb. A pomyslel si, z tohohle kouká malér.

0: Ani Helena si nevedla špatně. Dokázala, že Harrison Fletcher na svoji zvláštní studentku zapomněl. Harrison si teď myslel, že tím nejzvláštnějším v jeho životě je Helena. Helena z toho ovšem tak nadšená nebyla. V rámci nové upřímnosti řekla za pár dnů Garpovi. Já mám Harrisona docela ráda. Je to můj nejlepší přítel a nechci o něj přijít. Ale sex s ním mě moc nebaví. Co by se taky mohl naučit od studentek? Jeho to ale s tebou baví hodně, namítl Garp. Pane bože, to vím, to cítím. Řekl mi včera po skvoši, že ty jsi ta nejlepší, jakou kdy v posteli měl. To žasnu, pravila Helena. Pro Alice to ale musí být taky nádhera, ne? Ale Garp jen pokrčil skromně rameny. Rozhodně to nemínil s novou upřímností moc přehánět. Bál se totiž, že kdyby Helena tušila, jak moc Alice Garpa prožívá, nejspíš by celou záležitost hned skončila. Navíc byly okamžiky, kdy si Garp myslel, že to nejlepší, co kdy v posteli měl, je Alice. A z toho opravdu koukal malér. A jak to prožíváš ty? Zeptala se ho Helena věcně.
1: Já jsem v pohodě. Mám rád Alice, mám rád tebe a mám rád Harryho.
0: A co Alice? Na to si zapomněl? Jak to prožívá ona?
1: Jo, Alice, tak ta mě má taky ráda.
0: No pane, pravila Helena. Takže všichni se máme rádi, jenomže mě vůbec nebaví sex s Harrisonem. Garp věděl, že třeba že Helena se každý den zabývala milostnými příběhy v angloamerické literatuře, v každodenním životě uměla věcně počítat, jako by spíš vystudovala ekonomii. Takže se jí rovnou zeptal, jestli je tedy po všem. Nejspíš ano, Garpe. Já už to dlouho nevydržím. Každopádně je to teď ale lepší, než to bylo, ne? Obdivuju tě, zalhal v rámci nové upřímnosti Garp. Dokázala jsi, že Harry nechal tu pitomou studentku, takže teď už ho můžeš klidně pustit k vodě. No a co ty a Alice? Garp byl zoufalstvím bez sebe, ale pevně prohlásil, jestliže to skončilo pro jednoho, skončilo to pro oba. To je přece fér. Ale Helenu tak snadno neošálil. Uměla věcně počítat, ale srdce měla kultivované literaturou. Pohlédla na něj ostře, ale promluvila měkce. Já dobře vím, co je fér, Garpe. Ale taky vím, co je lidské.

ale trvalo ještě půl roku, než ten milostný projekt definitivně skončil. A celou tu dobu si Garp neskromně představoval, jak to pak bude pro Elis hrozné. Rozloučení s Elis vypadala v jeho fantazii jako prudké výjevy propletené Elisinou nekoherentní mluvou a končící pokaždé zoufalým milováním v oparu potu a sladkosti lepkavých šťáv sexu, provtě úžafně, jak by to vyjádřila ona. A když jí tu možnost jednou dokonce naznačil, Elis na něho plačtivě věla, že to přece nemůže nikdy skončit. Co pak by to Flo? Co pak by to Flo? Vykřikovala. Já to provtěv končit nemůžu. Zbabělý Garp se radši svěřil Heleně. Ale ta projevila pramálo soucitu, když odsekla. Myslím, že Elis je tak trochu cvok. Elis je dobrá spisovatelka, připomněl Garp. Skurvení spisovatelé, řekla Helena. Ona to má opravdu v sobě, řekl Garp. Ale Helena zavrčela. Já bych řekla, že má opravdu a pořád v sobě jednoho jedinýho spisovatele. A zopakovala své mínění, které by na katedře literatury nahlas neřekla. Skurvení spisovatelé. Tohle je naposledy, co se snažím zachránit jiné manželství než svoje. Na milostné odvykačce byl také Harry. A Garp se zatím snažil nenápadně varovat Elis, že ta jejich milostná čtyřka nebude mít dlouhé trvání. Ale protože o tom mluvil vždy až po prvním čísle, Elis to brala napřed lehko vážně. A co má být, Garpe? Jevtě to nevkončilo. Předčítal jí nahlas všechna slova, co napsala, a milovali se spolu tolik, že Garp ani nemohl při běhání nosit pod trenýrkami suspenzor. Musíme to dělat a pořád, sténala Elis. Musíme to dělat, dokud můžeme. Přece víš, že to nemůže trvat věčně, řekl Garp Elis. Přece víš, že to nemůže trvat věčně, řekl Garp Harrymu. Zrovna byli oba nazí, převlékali se v šatně po partii skvoše. Já vím, odpověděl Harry. Ale dokud to trvá, je to nádhra, ne? A nefnat? Kladla mu stejnou otázku Elis. Miloval Garp Elis? Ale jivtě, žertoval Garp, ale věděl, že takovým žertováním si to neulehčí. Nakonec to byla samozřejmě Helena, kdo tuto čtyřkoalici formálně rozpustil. Nedokázala přitom skrýt jistou radostnou úlevu, která ostatní sklíčila. Bez další diskuze bylo na oba páry uvaleno 6měsíční moratorium, během kterého se neměli vídat, ledaže by se potkali náhodou.

Asi za měsíc se Garp a Elis potkali náhodou v samoobsluze. Elis prudce a úmyslně najela svým vozíkem do Garpova vozíku, až to malého Volta odhodilo mezi plechovky Jusu. Měla i Fem pocit, že potřebuju nějaký kontakt, prohlásila Elis. A ti dva se pofát výdají ve škole. A jednou pozdě večer, když už byli Garp s Helenou v posteli, jim Elis zavolala. Telefon vzala Helena. Je tam Harifon? Ne, Elis, tady není. Stalo se něco? Tady taky není. Celý večer jsem ho neviděla. Ale Helena nebyla zdaleka tak tvrdá, jak dávala světu najevo. Takže navrhla. Víš co, já k tobě přijedu a posedíme spolu. A Garp může jít hledat Harrisona. Ale Elis měla lepší návrh. Nemůže přijet a pofedět se mnou Garp? A ty můžeš hledat Harifona? Ne, Elis. Na nejvýš můžu přijet já. Ale já chci Garpa, pravila Elis. To mě sice mrzí, ale už ho mít nemůžeš. Garpa zase trochu mrzelo, že to s ním Helena vůbec neprodiskutovala. Ale nakonec mu Helena v posteli stejně předala telefon, protože brečící Elis spustila vodopád slov, kterým Helena vůbec nerozuměla. Garp s Elis hovořil asi hodinu. Harifona nešel hledat nikdo. Ale když telefonát skončil, Helena ostře prohlásila: jestli Harrison zase někde vypichuje se studentkama, tak ho skutečně odepíšu. Prase. Copak jsme to všechno dělali zbytečně? A jestli si Elis říká spisovatelka, proč tedy nepíše? Jestli toho skutečně má tolik co říct, proč s tím takhle plejtvá do telefonu?

0: T.S. Garp jednou napsal. Člověk roste jenom tím, že dojde nakonec jednoho a začne něco jiného. I když takzvaná zakončení a začátky jsou samozřejmě jen iluze. A nejen v literatuře. Garp hodil svůj druhý román za hlavu a začal psát druhý román. Na rozdíl od Ellis byl Garp skutečný spisovatel. Ne, že by byl psal krásněji než ona, ale protože věděl, co by měl vědět každý skutečný umělec, že je třeba vždy pracovat s myšlenkou na dokončení. V tom spočíval Ellisin problém. Možná, že dovedla promluvit příjemným hlasem, ale nedokázala nic dokončit. Druhý román nikdy nedopsala, protože nedovedla s ničím dospět ke konci. Jak řekl Garp Heleně, Ellis nedovedla vkončit. Ovšem ani Harry nehrál se svými kartami moudře. Univerzita mu odmítla dát definitivu. Studentka, kterou Harry nechal kvůli Heleně, se nedala odbít jen tak lehce. Hnala to až na katedru anglistiky, kde hystericky vyváděla kvůli svému svedení. A přitom hlasitě ozřejmila i Helenin a Harryho nedávný vztah. Ale na katedře anglistiky potřebovali kvůli sílícímu ženskému hnutí více docentku než docenta, a tak Heleně dali definitivu a Harryho se zbavili. Helena totiž nespala s žádným svým studentem, aspoň tehdy ještě ne.
1: Garp.
2: Garp.
3: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
2: Garp.
4: John Irving a jeho kultovní tragikomický román Svět podle Garpa. Už po 12. na Vltavě jako předpůlnoční četba na pokračování. To z překladu Radoslava Nenadála připravil Ludvík Němec, v režii Radima Nejedlého učinkoval Michal Bumbálek.

0: Lyra, klavír, akustická baskytara a perkuse, tak to je složení řeckého kvarteta Sokratis Sinopoulos. Jehož zakladatelem je řecký hudebník Sokratis Sinopoulos. Ten je současným mistrem hry na lyru. Smyčcový nástroj, jehož počátky sahají až do byzantské éry. My jsme poslouchali Sokratis Sinopoulos kvartet ve skladbě, která se jmenuje Walking. A při jejím poslechu jsme volně došli k poslednímu pořadu dnešního Vltavského večera.
1: Osudy.
0: Je tu závěr pondělního Vltavského večera, který bude patřit rozhlasovým memoárům kněze Ladislava Heriána. Jeho pětidílné vzpomínky a úvahy nám po celý týden v Osudech budou nabízet osobní svědectví o víře, svobodě, odpovědnosti i setkávání s lidmi na nejrůznějších životních cestách. Rozhlasové vzpomínání katolického kněze, filozofa, hudebníka a pedagoga Ladislava Heriána připravila Magda Vdovičinová, za technické spolupráce Tomáše Kselhofra.

Já jsem se narodil v roce 1960 v Petřvaldě u Nového Jičína úplně obyčejným rodičům. Moji rodiče byli původně zemědělci, s tím, že se asi měli živit jako zemědělci. U maminky to vím úplně přesně, ona to jednou vyprávěla. Ona byla nejstarší ze svých sourozenců tři a tak se o ní předpokládalo, že bude se starat o ta pole a tak. Takže nešla nikam do školy a pak ta pole prostě komunisti vzali. A u tatínka předpokládám, že to bylo možná nějak podobně. Oba měli jenom základní vzdělání. Tatínek pracoval jako řidič na letišti, bylo vojenské letiště Ostrava-Mošnov, kde poznal maminku, která tam z toho kraje pocházela. Tak vím, že tatínek potom v životě dělal toho řidiče, potom pracoval v JZD, potom pracoval jako taxikář, pak zase pracoval v JZD. A konec života pracoval jako ten, který vykládá vagony s asfaltem. No a maminka pracovala jako uklízečka půl života a potom další kus života pracovala jako dělnice v továrně. Ústroje vyráběla Tatry 613 Příboře. Vlastně ještě v důchodu potom 20 let vařila v hospodě u nás v Petřvaldě. Takže jsem měl takové prostě úplně obyčejné rodiče, jenom se základním vzděláním. A já jsem byl taková chlouba té rodiny, jo, protože já jsem se vždycky dobře učil, měl jsem samé jedničky, samé pochvaly, nebyly se mnou žádné problémy. Byl jsem první člověk v té rodině, co jsem vystudoval střední školu a vysokou školu, takže jsem byl taková chlouba svých rodičů. Měl jsem takové šťastné dětství v tom Petřvaldě, protože naši rodiče, myslím, že byli takový velkorysí lidi, měli nás rádi. Já si nepamatuju, že bych někdy dostal nějaké bití. Hodné dítě jsem byl, na rozdíl od svého bratra, který byl takový trochu ten lumpík. Kromě toho, že jsme s dětma takzvaně lítali venku, vymýšleli jsme si prostě hry takové specifické. Vedle toho jsem s ostatníma klukama hrál fotbal za tu naši vesnici, tenis, v zimě trochu hokej, ale to mi moc nešlo. Na té vesnici vždycky to je o tom, že někdo z těch dospělých se těm dětem věnuje, což my jsme tehdy nedovedli ocenit, jak je to super, že jo. Pamatuju si ve fotbalu trenér pan Lísek, kterému jsme říkali Frigo, který byl takový tvrdý, že jo, ale díky tomu jsme měli fyzičku a tak, já jsem ho měl docela rád. Pak třeba v tom tenise takový hodně důležitý člověk na té vesnici byl pan Lička nějaký, který prostě se nám dětem věnoval, že jo, jako děti jsme tím žili. Samozřejmě ne všechny ty děti v té vesnici, ale já jsem byl mezi těma, co tím žili. V tom tenise i v tom fotbalu se hrály mistrovské soutěže a jelikož se hráli třeba v neděli, tak prostě se museli ti chlapi domluvit, kteří kluci půjdou hrát tenis a kteří půjdou hrát fotbal. Hrozně to bylo hezké to dětství, no. Jak jsem rád maloval, tak mě fascinovalo to malování. Ten si opatřil knihu, ta kniha se jmenovala Myslím si, že učíme se malovat, nebo tak nějak. Podle té knihy jsem se učil malovat. Rodiče mi pořídili takový ten malířský stojan a temperové barvy. To teďka si pamatuju, že mě totiž fascinoval jeden takový seriál, který byl v televizi o Leonardu da Vinciím. Mě se líbily strašně ty kresby tuškou. Tak já jsem to pak se snažil různě napodobovat, že jsem třeba tatínek se díval na televizi, já jsem z boku se na něj díval a snažil jsem se ho nakreslit. Takže to byla jedna taková věc, že jsem maloval, že jo, taky jsem teda maloval do kostela. To jsem překresloval takové ty zbožné obrázky, že jsem vždycky jako sítí si to zvětšil a jsem to přenášel na takové velké formáty. No. Že hrál jsem na ten akordeon, to jsem byl takový výjimečný, protože žádný z kluků nechodil do hudebky, chodili tam jenom samé holky. Mě to moc nebavilo, takže jsem to tak jako flákal, ale hrál jsem na to. Já jsem strašně rád četl. Měli jsme v Petřvaldě takovou knihovnu, kde byl takový starý knihovník, kam jsem od útlého dětství, když jsem se naučil číst, tak jsem do té knihovny rád chodil, rád jsem čichal tu vůni těch knížek a procházel si ty žbety a s jedním spolužákem jsme závodili, kdo přečte víc knížek. Mě prostě okouzlili rychlé šípy. V roce 68, 69, to mi bylo 8-9 let, vlastně tady ta literatura, ta byla znovu zpřístupněná, protože byla určitá svoboda, že jo. Tak já jsem toužil žít jako ty rychlé šípy a jako ty hrdinové těch Voglárových knížek, takže jsem žil modrým životem a tak jsem prostě získal nějaké svoje spolužáky, že uděláme klub takový, jaký měli rychlé šípy. Jmenovali jsme se Sršivé blesky. Na rodičích jsem vydindal, že nám věnovali ve sklepě jednu místnost jako klubovnu. Tu jsme si s klukama vymalovali. Na zdi jsem namaloval jsem takovou hlavu indiána a pak takovou loď. Tak tam jsme se scházeli.
Chodili jsme do přírody, já jsem chodil pozorovat ptáky a zvířata. Dělal jsem si zápisky, protože vedle těch rychlých šípů tak mě hodně bavily knihy o přírodě. Třeba můj oblíbený autor byl Jaromír Tomeček, který psal o těch zvířatech tak jako o lidech. No a taky Ernest Thompson Seton, velký autor, který napsal pro mě formativní knihu Dva divoši, podle které jsem se snažil žít. To bylo o takových dvou klucích, kteří chtěli žít jako indiáni a vyráběli si indiánské obleky a luk a tam byly takové návody, jak se to dělá. Paralelně s tím byl Winnetou. Nikdy mě až tak nepřitahoval od Shatterhand, ale mě přitahoval Winnetou. Taková ta jeho ušlechtilost, taková ta touha po spravedlnosti, po dobru a to mi prostě imponovalo. Když jsme si hráli s klukama na indiány, tak já jsem byl vždycky Winnetou a vymysleli jsme si pušky, které stříleli, že jsme si prostě jako vyřezali tu pažbu. Hlaveň byla kus uřezané hokejky a na té pažbě tak tam byl kolíček na prádlo. A na ten se přes tu hlaveň natáhnula zavařovací guma a normálně to prostě střílelo. A tak jsme po sobě stříleli tady těma gumama, ono to člověku neublížilo, že jo. No a já jsem byl ten Winnetou vždycky. Petřvald, to je vesnice, je to středisková obec, která leží mezi Ostravou a mezi Příborem a Kopřivnici, to je taková druhá velká aglomerace, nebo teda v té době, když já jsem byl dítě, tak to tak bylo. Kromě toho, že někteří lidé pracovali v JZD, že jo, v jednotném zemědělském družstvu, tak jako v vozovkách polovina lidí pracovala v Ostravě a polovina lidí pracovala v Tatře Kopřivnice nebo Tatře Příbor. A teďka si pamatuju, že vždycky byly ty dělnické autobusy, to bylo ve 4 hodině ráno, tak vždycky jeli, myslím, že 4 autobusy jako z té Kopřivnice do Ostravy a 4 autobusy jeli z Ostravy do té Kopřivnice a polovina lidí vždycky jela pracovat do Ostravy a polovina jela do Kopřivnice. A potom ve 3 hodiny odpoledne, protože se pracovalo od 6 do 2, že jo, tak ve 3 hodiny odpoledne zase přijeli 4 autobusy z Ostravy a 4 z Kopřivnice a vždycky vyplývli ty lidi prostě, kteří přijeli z té práce. Já mám takovou jako hodně specifickou vzpomínku tady na to, protože my jsme bydleli u takové jakoby ulice, ze které prostě chodili ti lidi z těch autobusů domů z té práce. A já si pamatuju vždycky, jak jsem se díval, jak chodí z toho autobusu vždycky jako upracování s těma taškama. A já jsem se říkal, že bych tak nechtěl žít, že mě vlastně těch lidí bylo trochu líto. A já jsem pak jako opravdu žil nějak jinak, že jsem vlastně nežil tady tím pořád stejným životem. Ta vesnice, ona byla taková jakoby pospolitá. Za komunistů se muselo pracovat na těch akcích Z, že vlastně každý ten člověk musel povinně odpracovat určitý počet hodin pro tu obec. Obec chtěla postavit třeba šatny na hřišti nebo školku, tak vždycky se tam vlastně muselo jít pracovat a muselo se odpracovat, já nevím, nějakých třeba 50 hodin nebo kolik. A mohlo to být taky tak, že když třeba někdo to odpracovat nemohl, tak prostě ten rodinný příslušník to mohl odpracovat za něho. Tak já jsem chodil třeba pracovat taky na ty akce Z a když třeba, nevím, maminka nemohla to všechno, tak jsem pracoval za ní. To bylo hrozně takové hezké, jakože to vytvářelo ta společná práce, takové společné vztahy. Já jsem byl vlastně v podstatě dospívající kluk a teď jsem tam pracoval s těma starýma chlapama, tak to bylo takové fajn. Za komunistů vlastně jako nemohlo se nic pořádně dělat, kromě toho sportu anebo tanečních zábav a na ty zábavy já jsem nechodil, protože mě odrazovalo to pití. To bylo sex a chlást a já jsem to nepotřeboval v životě, protože já jsem byl tak trochu vlastně jako jiný. Rád jsem hrál fotbal, ale postupně jsem vlastně se těm klukům vzdaloval. Si pamatuju, že když už jsme byli dorostenci, to znamená, že už nám bylo nad 15, jsme jeli hrát fotbal, jezdili jsme takovým nějakým mikro

Tatínek se narodil v roce 26, maminka se narodila v roce 37. Celá ta generace si myslím, že byla pokřtěna. Hlavně pokud šlo o lidi z vesnic, tak oni byli z vesnice, že jo. Byli pokřtěni, jako děti praktikovali, že chodili třeba do kostela nebo do náboženství, ale tehdy to bylo tak, že museli, aspoň co jsem znal z vyprávění, a že museli do té míry, že se jim to zprotivilo. Třeba když jsem viděl nějaké fotky z té doby, jak třeba absolvovali první svaté přijímání, tak se tam ti lidi všichni nějak mračí. Myslím si, že když byli mladí, tak byli mladí v té době po válce. Byla taková nějaká jakoby úleva od toho i s tím přicházejícím komunismem a tak. Takže ti moji rodiče vlastně jako tu víru nepraktikovali. Ono to i pak bylo pronásledované, že když někdo chodil do kostela. A můj tatínek ještě navíc, ten byl rozvedený a maminku si vzal jako rozvedený, takže nemohl by chodit ke svátostem, takže to byla další taková pro něho překážka. Nechodili do kostela, ale oni měli potřebu ty svoje děti nechat pokřtít, protože podle mě, já si myslím, že si mysleli, že tak je to správné, že jo? Takže já jsem chodil do školy, tam v Petřvaldě, kde nás bylo ve škole asi 25, kromě jednoho kluka, jehož otec byl komunista, přistěhovali do Petřvaldu, tak všichni jsme byli pokřtěni a taky ti rodiče nás všech tak měli ku ambici nám poskytnout to základní náboženské vzdělání, to znamená přistoupit k prvnímu svatému přijímání, což bylo ve druhé třídě. Takže si pamatuju, že celá ta třída jsme chodili taky do náboženství, ale jenom jako v té druhé nebo třetí třídě, kdy jsme absolvovali to svaté přijímání, ale pak už jako všichni přestali chodit. Jo? Že kromě těch takových těch opravdu náboženských rodů, což na té vesnici bylo několik jenom, že jo, tak těch pár dětí potom jako pokračovalo ještě, ale většina té třídy už potom ne. No a já jsem měl kamarády tady z těch křesťanských rodin a vlastně jsem do toho kostela chodil díky těm kamarádům, nebo s těmi kamarády, protože to bylo takové přirozené, takže jsem začal dělat ministranta, začal jsem chodit na faru s těma klukama. Na té faře tam byl pátr Josef Novosád, který byl doktor teologie a lidé mu říkali pane doktore. Já jsem si myslel, že je lékař. Když mu říkali doktore, jsem nevěděl, že existuje nějaký doktor teologie. Tak pan doktor Novosád byl salezián. Oni vlastně jako všechny ty řády byly zakázané v roce 1950. Všichni ti řeholníci byli pozavíraní a když je pouštěli postupně, tak museli dělat dělnické profese, ale v 68. roce tak tady těm kněžím řeholníkům komunisti dovolili dělat aspoň faráře jako těch diecezních farností, když řád pořád byl zakázaný. Takže tímto způsobem se dostal pan doktor Novosád, který předtím dělal na dráze nějakého dělníka, tak se stal vlastně farářem v naší obci a tam já jsem ho poznal. No a ten na mě měl jako na kluka asi velký vliv, protože my jsme chodili s těma kamarádama ministrovat do toho kostela, taky jsme chodili na faru, no a pan doktor Novosád zjistil, že umím hezky kreslit, tak po mě chtěl, jestli bych mu vždycky nenakreslil něco na nástěnku do kostela, tak mě vlastně ten člověk fascinoval, že když jsme měli v páté třídě, čím chceme být, tak já jsem napsal, že bych chtěl být knězem a lékařem. No a to způsobilo takový poprask, že rodiče museli do školy, kde museli vysvětlit, jak to, že jejich syn chce být knězem a pana doktora Novosada vyhodili komunisti z té naší vesnice, ho přesunuli do Ostravice, což bylo asi 35 kilometrů od nás, protože tehdy to fungovalo tak, že každý ten kněz tak byl pod dozorem církevního tajemníka a když ten kněz byl hodně dobrý, když prostě bylo vidět, jako že se mu ta práce daří a že ty lidi z toho komunistického hlediska prostě nějak jako moc dobře ovlivňuje, tak ho komunisti přeložili jinam nebo mu prostě zakázali tu práci dělat. Vzali mu takzvaný církevní souhlas k vykonávání té kněžské služby. Tak panu doktorovi souhlas nevzali, ale prostě ho vyhodili pryč. Poslali ho jinam. A přišel tam pátr Josef Bem, který byl taky řeholník, jezuita, no ale řeholní řády byly zakázané, že jo? Který byl takový jiný typ než pátr Novosád, ale taky jsem se s ním docela zpřátelil. Rodiče, poté co jsem prohlásil, že chci být knězem, tak mi zakázali chodit do kostela, ale na faru jsem chodit pořád mohl. Jo? Takže jsem prostě chodil na faru, kreslil jsem pořád ty obrázky, které se vyvěšovaly v kostele. Taky v té naší vesnici byl takový zvyk,
že při té nedělní bohoslužbě mezi prvním a druhým čtením tak se zpívá žalm. Ten žalm má nějaký nápěv a aby to mohl zpívat celý kostel, tak já jsem vždycky udělal takový plakát s tou odpovědí i s notama a pověsil se to v kostele a lidi mohli podle toho zpívat, protože jsem uměl hezky taky psát vedle toho, že jsem uměl hezky malovat. Já jsem měl takovou jako dětskou víru. Jo. Ta vyplývala z toho, že jsem byl v kontaktu s tím páterem Novosadem, pak s tím páterem Bémem, že jsem jako zprvu mohl chodit do toho kostela a pak aspoň na tu faru. Já nemůžu říct, jaký jsem měl vztah k Bohu, to bylo spíš o těch vztazích nějakých, ale vím, že jsem se vždycky modlil, když jsme třeba šli k zubaři, protože tehdy se povinně dvakrát za rok musel chodit celá třída k zubaři, že jo? Tak aby mi ten zubař nic nedělal. Jo? Jsem se vždycky modlil, někdy to vyšlo, někdy to nevyšlo, ale bylo to takové jako dětské. Když jsem se hlásil na střední školu, tak za komunistů dostat se na střední školu nebylo úplně jednoduché z vesnice. Vlastně většinou museli ti kluci pracovat, se něčím vyučit. Na tu střední školu se dostal většinou jenom ten, kdo měl tam nějaké známosti. I když jsem měl samé jedničky, tak to ještě neznamenalo, že se dostanu na střední školu, že mě tam přijmou. A pokud bych třeba chodil do kostela nebo něco takového, tak to bych mohl zapomenout. Že oni komunisti veřejně proklamovali, že u nás náboženská svoboda, ale ve skutečnosti jako tu žádná nebyla, že vlastně nás takto jako skrytě pronásledovali. Dobře, tak jsem chtěl jít na střední školu, nebo rodiče to spíš chtěli, mě to celkem asi skoro bylo jedno. Ale každopádně jsem měl dělat přijímací zkoušky na stavební průmyslovku. To bylo proto, že na té stavební průmyslovce učil jeden známý mých rodičů z vedlejší vesnice. No a já jsem se hrozně bál, že neudělám ty přijímačky, nebo že je udělám špatně a že budu mít trému. Ty přijímačky, ty se dělaly z matiky a z češtiny. Já jsem měl strach z té matiky, protože já jsem spíš humanitně zaměřený. A tak jsem se prostě ten večer před těma přijímačkama strašně moc modlil, abych na druhý den neměl trému, abych to prostě nějak vládl. Měl jsem sebou takový talismán a to byl román od Marie Holkové Čaoniku a to byl román o svatým Dominiku Sáviovi, který vycházel na pokračování v Katolických novinách, které mi pan Dvorský, který chodil do kostela, to byl drogista, mi je vždycky bral a já jsem si vždycky do drogerie pro ten katolický týdeník chodil a vystřihoval jsem si ten román na pokračování o tom Dominiku Sáviovi. A ten jsem si pak nechal v brušperku svázat u jednoho knihaře. Tak jsem to měl jako takový talisman sebou, no a byly ty přijímačky a já jsem při těch přijímačkách najednou zažil, kdo je Bůh. Jo. Já jsem měl tehdy 15 a já jsem se setkal opravdu s Bohem. Já jsem byl klidný, udělal jsem ty přijímačky úplně brilantně, spočítal jsem rychle ty příklady, ještě jsem spočítal příklad, co tam byl jako navíc. Neměl jsem vůbec žádnou trému a cítil jsem se prostě krásně, bezpečně, naplněný Boží přítomností a bylo to prostě hrozně hezké. Tehdy se ten můj vztah k Bohu změnil. Z takové té dětské víry tak se stala víra dospělá.

Tak pak jsem začal jezdit na tu průmyslovku do Ostravy. To jsem se vymánil trochu z toho dohledu rodičů, protože v Petřovaldě mi zakazovali chodit do kostela, že jo? A já jsem ale opravdu už tehdy mě jako Bůh uchvátil a touží jsem to vlastně jako rozvíjet a tak, no. Abych stihl přijít do školy včas, tak jsem musel jezdit autobusem, který jel nějak jako dřív, takže jsem ve finále měl potom v Ostravě vždycky chvilku ještě čas před tou školou, tak jsem si zvykl chodit do kostela. Kostela Božského Spasitele, tam jsem si vždycky kleknul a půl hodiny jsem se tam modlil před sochou Panny Marie. V tom kostele, tak tam je oslovil jeden mladý kněz. On byl tajný salesián, ale já jsem to ale nevěděl. Že? Ani jsem nikdy předtím neviděl mladého kněze. Pro mě to bylo všechno nové. On se mě zeptal, jestli čtu. Já jsem říkal, no čtu, no. Já jsem nevěděl vůbec, že existuje nějaká náboženská literatura. No tak on mě pozval k sobě a já jsem začal za ním chodit. Začal mi dávat prostě něco na čtení, že jo. Seznámil mě tam prostě s jedním jiným klukem a já jsem postupně objevoval, že existuje takový jako svět, který jsem z té vesnice neznal. A to byl svět takových těch mladých křesťanských part. Jenomže problém byl trochu v tom, že rodiče se o mě báli. Moji rodiče se strašně báli, že se někam do něčeho zapletu, jo, že mě zavřou a vyhodí ze školy a takové strašně o mě měli takový strach. A hlavně, abych nechodil do toho kostela. To, co bylo spojeno s kostelem, bylo pro ně nebezpečné. Tak jsem to všechno před něma skrýval a na té střední škole, abych si vytvořil nějakou jakoby trochu pozici, abych nemusel hned prostě ze školy každý den zpátky autobusem prvním do Petřvaldu, tak jsem se přihlásil do jazykové školy, že jsem chodil jednou za týden na němčinu. Vlastně jsem to tak jako trochu rozvolnil, ten můj pobyt v Ostravě. Ještě jsem zapomněl říct to, co mě formovalo, že v roce 1970, mi bylo 10, zakázali skauta. A mezi těma dětma, s kterýma jsem chodil do toho kostela, tak tam ti kluci z těch křesťanských rodin, oni byli jako zároveň skautí. A já jsem s nima taky chtěl, jenomže oni toho skauta zakázali. Takže jsem vlastně jako nemohl někam chodit. Ale na té vesnici tam byl nějaký takzvaný strýček, se mu říkalo strýček. To byl patr Radim Hložánka. To já jsem asi nevěděl, že on je kněz, ale to byl jenom strýček. A ten strýček nás jednou, já už nevím, kolik mi bylo, prostě potom, co zakázali toho skauta, tak nás pár kluků vzal, že jsme přespali pár nocí v lese. Naučil nás takové, jak se třeba čistí kotlík pískem, a jak se člověk myje v potoce, jak se spí ve stanu a takové věci. No. Vlastně tehdy vzniklo takové moje přátelství s jedním z těch kluků, který byl ale starší, který se jmenoval Tomáš Moravec. Já když jsem potom byl na té střední škole, tak když mi bylo asi 16, najednou se mě ozvalo takové volání, že bych chtěl být knězem, jo? Takové prostě povolání, a mě to úplně prostě spalovalo. Já jsem to neměl komu říct, tak jsem naivně jsem napsal do katolického týdeníku, tehdy to mělo Katolické noviny, že bych chtěl být knězem, co mám dělat. Že jo? Samozřejmě, že jsem nedostal žádnou odpověď, protože to byli sami prostě estebáci. Jenom jsem si udělal asi záznam na STB jako tím dopisem. Tak já jsem to řekl tady tomu Tomášovi. A Tomáš mi řekl, tak pojedem spolu za patrem Novosadem, s tím panem doktorem, a řekneš to jemu. Tak jsme jeli za panem doktorem a pan doktor mi řekl, ano, budeš knězem, ale tajným. Já jsem vůbec nevěděl, že existují nějací tajní kněží a postupně jsem objevil, že vlastně existují jako tajní saleziáni, že ten řád, který byl zakázaný, stejně jako všechny ostatní, že on vlastně jako ve skutečnosti prostě funguje tajně, že ten páter Novosád je vlastně jedna z klíčových postav toho tajného řádu. No a říkám to, protože mě vlastně seznámil s jedním tajným mladým saleziánem Jankem Ihnátem, za kterým jsem pravidelně vlastně na té střední škole potom začal chodit. Jak jsem říkal, že jsem, abych se trochu vymanil z toho dohledu rodičů, tak jsem se přihlásil do té jazykové školy. Ta škola byla někdy až jako na večer, takže já jsem, když skončila ta výuka ve škole, tak jsem měl čas prostě jít za tím Jankem, že jo, a tak on mi vždycky udělal svačinu, poslouchali jsme spolu Vola Londýn a tak jsem se vlastně jako postupně dostával do světa, který jsem vůbec nevěděl na té vesnici, že něco takové existuje. Při té průmyslovce jsem postupně začal studovat
filozofii s Pátrem Novosadem, protože on byl prostě tajný profesor zároveň toho tajného řádu a tak jsem jako do toho vstupoval jako čím dál tím víc. Zároveň jsem objevoval takový ten svět těch mladých křesťanů, mladých takových těch part, které vlastně existovaly v Ostravě a jinde, že jo, po republice, ale v Petřvaldě nic, tam my jsme vůbec nevěděli, že něco takového prostě může existovat, že se můžou mladí křesťané spolu scházet a modlit se a číst spolu písmo a mít spolu různé akce. Pro mě bylo hodně těžké tady toto prezentovat před rodičema, protože rodiče, oni tušili, že v té Ostravě, že se tam s někým stýkám, ale vlastně jako nevěděli s kým a bylo to takové všechno pro rodiče i pro mě těžké. No. Já si už teďka jako pořádně nepamatuju, jak jsem to všechno koulel, jak jsem se vymlouval. Každopádně jsem nesměl rodičům nic říct, prostě musel jsem je vodit za nos, protože jsem měl instrukce, že když pak by eventuálně padli do spáru STB, tak ten, kdo nic neví, tak nic nepoví. Střední škola je důležitá v životě každého člověka, protože tam vznikají taková ta možná nejhlubší přátelství, ta stavební průmyslovka, tam byly takové jakoby skupiny. Většinou za komunistů, jak bylo to křesťanství pronásledované, křesťané mladí fungovali tak, že vždycky se snažili zjistit, jestli v té skupině, v té třídě třeba jsou nějací jiní křesťané, že jo, a pokud se to objevilo, tak pak vlastně oni spolu potom to táhli, že jo, tak já jsem tam taky objevil jednu křesťanku holku a ta byla součástí takové party, takže jsem vlastně tak tady do této partičky jsem tak trochu patřil. Musím říct, že jsem žil vlastně tím studentským životem na té průmyslovce, ale nežil jsem takovým tím prostě chozením do hospod. Já jsem tehdy vůbec nepil, nekouřil, s holkama nespal. Já jsem prostě věděl, že chci být knězem a můj život se točil tady tímto směrem. Tak jsem taky vlastně do té třídní party tak jakoby patřil a zároveň nepatřil, protože vlastně nikdo z nich nevěděl, co já vlastně žiju za život. Že? To bylo to moje jakoby nejtajnější, o čem jsem nesměl mluvit a co bylo, ale přitom pro mě to nejdůležitější. Když jsem se dostal do toho města, zjistil jsem, že existují nějaké křesťanské party, tak jsem vlastně strašně toužil potom založit nějakou křesťanskou partu taky v Petřvaldě. Na vesnici bylo strašně těžké vytvořit to křesťanské společenství mladých, které se prostě schází a modlí. Tam bylo vždycky jako těch lidí málo. Vždycky, když se ty děti dostaly do puberty a když začaly dospívat, tak většinou je ta vesnice pohltila a začaly žít tím vesnickým životem, to znamená těma zábavama a tak. To, co bylo těžké, tak bylo to vlastně nějak žít dvojí život před rodičema. No a to si pamatuju, že třeba o prázdninách, jo, maminka odjela do práce, pracovala v Tatře Příbor, kde se vyráběly 613. No a tatínek byl taxikář, tak vždycky jsem počkal, až maminka odjede, tatínek odjede a pak jsem sedl na kolo a jel jsem 35 kilometrů na tu Ostravici za Patrem Novosadem, kde on mi prostě jako přednášel. A já jsem potom zas na tom kole jel zpátky, tak aby to vlastně ti rodiče nevěděli, že jsem byl někde pryč.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Vltavy.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
2: Další skladba ve vysílání, kterým vás bude provázet následující čas Rafael Brom, je dílem německého skladatele Silvia Leopolda Weisse. Bude to sonáta pro loutnu číslo 6 D-moll. Hraje Hopkinson Smith.

Loutnista Hopkinson Smith hrál sonátu pro loutnu číslo 6 d-moll Silvia Leopolda Weisse. Další autor koncertní řady Petr Iljič Čajkovský tvořil s nevyčerpatelnou invencí a mezi jeho nesmrtelné opusy patří koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Dnes vám nabízím nahrávku legendárního houslisty Christiana Ferrase a berlínský filharmoniků řídí Herbert von Karajan.

Christian Feras a berlínští filharmonikové řídil Herbert von Karajan hráli koncert pro housle a orchestr D-dur, opus 35. Petra Iljiče Čajkovského.

Ve vysílání stanice dále uslyšíte kvartet pro flétnu, housle, violu da gamba, violončelo a basso continuo číslo 3 G-dur Georga Filipa Telemana. V katalogu jeho skladeb číslo 43 s dodatkem G4. Hrají Linde Brunmaj-Tucová, flétna, John Holloway, housle, Lorenz Dufschmidt, viola da gamba, Ulrika Beckerová, violončelo a Lars Ulrik Mortensen, čembalo.

To byl kvartet pro flétnu, housle, violu da gamba, violončelo a basso continuo číslo 3 G-dur Georga Filipa Telemana. V katalogu jeho skladeb číslo 43 s dodatkem G4. Hráli Linde Brunmaj-Tucová, flétna, John Holloway, housle, Lawrence Dufschmidt, viola da gamba, Ulrike Beckerová, violončelo a Lars Ulrik Mortensen, čembalo. A následuje symfonie C-dur skladatele famózní Carmen Georges Bizeta. Hraje montrealský symfonický orchestr. Řídí Charles Dutoit.

Montrealský symfonický orchestr řídil Charles Dutoit, hrál symfonii C-dur od Georges Bizeta. Hudbu pro tento pořad vybral Rafael Brom a další skladbou bude populární sonáta pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 Ludwiga van Beethovena, Valdštejnská. Hraje Mauricio Pollini.